Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

Řekni, kdo se lásky tvojí dovolá a koho z nás máš na hraní.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.
2: Dobrý večer. Říká se, že paměť je vrtkavá a nelze se na ní spolehnout. Já si jsem ale jistý, že vzpomínky Václava Hybše zub času neobrousí. I dnes si s vámi bude povídat o svém životě, práci s orchestrem, soulisty, zpěváky a zpěvačkami. Poslechu vás zve Tomáš Kačner.
1: Desky, pásky, vzpomínky.

0: dnes opět u mikrofonu vítám našeho hosta Václava Hybše.
1: Dobrý večer.
0: Václave, mně se líbí tvůj obrovský rozsah práce. Kolik nejrůznějších věcí se dělal. Třeba před týdnem jsme poslouchali nejdříve Moravské lidovky a skončili jsme u Jaroslava Ježka. Ale ty jsi zabrousil i do trošku jiných vod. Ty jsi také se pohyboval v operetě. Čím tě tahle muzika zaujala?
1: Tam jsou poklady obrovský v operetě. Jsou šlágry, no úžasný. No a potom přišel muzikál, mm-hmm. Ale ta opereta, to je vlastně předchůdce muzikálu.
0: Tam se říká, že to vlastně psali klasicky vzdělaní skladatelé, kteří ale to jakoby propojovali s pop music.
1: Dá se to takhle říct, ale tam jsou poklady obrovský.
0: Jsou tam nádherné melodie, silné melodie.
1: A teď si vem Oscar Nedbal, no. Polská krev, to je úžas.
0: Tak dobře, pojďme si poslechnout třeba o rozmery Buď mojí, jako orchestrálku.
1: Ano.

0: Rudolf Riml o Rosemary a orchestr Václava Hybše. Indiánskou píseň lásky, to je velmi výrazná skladba píseň, tak ty jsi ji nechal hrát Felixe Slováčkem.
1: No, vlastně tu indiánskou píseň, to je jeden z největších šlágrů od Frimla a tu jsem nahrál mnohokrát, například s Pavlou Břinkovou, s Josefem Sukem, no mnohokrát, ale tentokrát bych doporučil, že bychom si poslechli Felixe Slováčka na soprán saxofon.
0: A třeba když se to připravovalo pro orchestr noty, byly to po každé úplně ty též stejné noty a jenom solista se měnil, nebo jsi tam třeba dělal
1: nějaké? Ne. A to aranžma musí být úplně jiný.
0: Jsem si to myslel, proto se ptám.
1: V jiný tóní je a to jsem musel taky se domluvit s tím Felixem, kam mu to až můžu napsat nahoru a tak dále. Když teda jsme se dostali k indiánské písni, tak tu jsem dělal nejméně 10krát. No.
0: A schválně recept kapelníka, když právě ví, že bude zpívaná, anebo bude právě hraná Felixem, čili instrumentální, jak to upravit? Jako nechat trošku orchestr hrát slaběji, nebo jak postupovat, aby vynikl ten hlavní hlas?
1: No tak tohle to je těžká otázka. No tak,
0: ale kdo jiný by mohl zodpovědět dobře?
1: Ne, tak to jsou věci, které já neumím zodpovědět. No tak, aby to bylo příjemné pro toho posluchače, aby jsme nepotlačili toho solistu. Víš, tak to vždycky vyplyne. No tak uvidíme, jak si s tím Felix poradil.

0: Indiánská píseň lásky a Felix Slováček. Měli jsme teďka dvě instrumentálky, pojďme si poslechnout zase nějaké zpěváky a zpěvačky.
1: Tak já bych doporučil Ivetu Dufkovou a Roberta Šicho v duetu Nikdo v celém světě.
0: A píseň Líbám ženy třeba?
1: Jo, tak to je zase z operety jako ta předchozí z Paganiny a tu nám zaspívá Jan Ježek.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Ty jsi velmi často spolupracoval s Pavlou Břínkovou. Bavili jsme se tady o ní, že si říkal, že je úžasná, je skvělá, moc dobře se s ní spolupracuje. Co by nám zaspívala třeba svatební valčík z již zmiňované Rozmary?
2: No, tak proč ne?
1: Jaká s ní teda byla opravdu spolupráce? Fakt si ji chválil, takže já už posluchačům rovnou
2: no,
1: říkám.
2: Ne, no, tak my, když si telefonujeme, tak ona se hlásí jako tady buchta. No, protože se nám stala taková příhoda. Chceš to slyšet?
1: No, to mě zajímá.
2: To jsme přijeli, počkej, u Žamberka někde do nějakého hotelu. No, ale to je to trošku zamotaný. A tam jsme se museli vystěhovat, protože to nebylo připravený. Tak potom jsme byli tady zase na našem Hradeckém kraji, to bylo do Jaroměře, do hotelu, kde teda kapela jde celou tou chodbou a tam vykukuje z kuchyně taková paní, babka, která tam měla nádoby nebo co. A ty kluci muzikantsky říkali, po koncertě budou nějaký buchty tady. Teď samozřejmě skončil koncert, přišli jsme na hotel a tahle ta babka říkala, tak tady mám ty buchty. A já jí povedám, paní, oni mysleli ty kluci úplně jiný buchty. Mysleli, že tam přijou nějaké holky, protože tam byla nějaká taneční zábava v tom. No takže buchty a teď proto s Pavlou Břínkovou, která tam byla, jsme říkali, co s těma buchtama, no tak je sežerem. Tak s Pavlínkou jsme si nechali udělat čaj, pustili jsme se do toho a tak do dneška na to vzpomínáme. Ono už to bude takových 30-40 let zpátky, tohle to, co se nám stalo.
1: Pavla Břínková, slavná zpěvačka a svatební valčík.

0: No a teď mám překvapení pro tebe, co slyšet takový chlapy, jako je Matuška, Spálený, Laufer, Chladil a Karel Hála.
1: Pohromadě?
0: Pohromadě. Taková směs, kterou jsem nazval U Maxima.
1: Čo je tvoje směs, ty jsi ji dal dohromady.
0: No já jsem jenom...
1: No jasně, ty jsi ji saranžoval.
0: Je to ze známých operet.
1: Ano. Dobře, takže Václav Hybš a jim udělaná směs U Maxima.

0: Tak to byla směs u Maxima, kterou zpívali Valdemar Matuška, Petr Spálený, Josef Laufer, Milan Chladil a Karel Hála. Samozřejmě pod tou směsí je podepsán náš dnešní host.
1: Ty myslíš, abych to prozradil?
0: Ano.
1: Tak tady je Václav Hybš teda.
0: Kterého samozřejmě moc rádi vítáme. Bavili jsme se tady spolu o operetě, ale to je takový, jak jsme sami říkali v úvodu, takový předstupeň před muzikálem, který je dnešní.
1: No, opereta, z toho vlastně vzniknul dnes muzikál. To byl takový předskokan.
0: Předskokan.
1: Muzikálu. No tak si dáme nějaký muzikál.
0: Baví tě muzikály? Sleduješ, co se děje na té muzikálové scéně, no, která je stále živá?
1: Pokud mám čas, tak ano. Jeden zase ze slavných muzikálů je My Fair Lady.
0: Rozhodně.
1: S Pavlou Břinkovou.
0: Pojďme na to.

0: Tak tohle byla My Fair Lady a Pavla Břinková. Koukám, že tady teď si vybral píseň, která se jmenuje Mississippi.
1: No.
0: Byl jsi někdy u Mississippi?
2: No bohužel ne, nebyl. Já jsem byl akorát tady u Labe. Ale Mississippi byla po válce úžasná písnička, kterou zpěla Paul Robeson. S hlubokým hlasem, úžasným. No tak já jsem to nahrál a to je z muzikálu Loď komediantů.
0: A Loď komediantů a zpívat ji bude?
2: Zdeněk Plech.
3: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Ty jsi spolupracoval s celou řadou jmén. Mezi nimi září Lucie Bílá.
2: Ano, no Lucie, to je fenomén.
1: To je fenomén neustálý, ano. Vy jste spolu také pracovali na nějakých muzikálech, je to tak?
2: No, tak přímo na muzikálu ne, ale zpívala se mnou různé věci a já bych doporučil si pustit jednu věc, kterou dělá úžasně s dětským sborem, který se jmenuje Vrabčáci, to je z Jablonce. A to bylo na prvním koncertu Hvězd na Žofíně, teď už si nespomenu, to bylo hned asi rok po sametové revoluci. A když mluvíme o muzikálu, Lucie Bílá pije Jezu, ty víš, jestli to pochází z muzikálu? Víš o tom něco?
1: No já jenom vím, že nevím, jak se správně vůbec to celé vyslovuje. Jestli to je pije Jezu nebo pije Jezu, že už, no už tak, jenom ten název sám o sobě, no, už je pro mě trošku, přiznám
2: ne,
1: se.
2: To víš, tohle to by nám mohl říct, já bych zavolal kamaráda Miloše Skalku,
1: no,
2: který nám řekne o tom všecko a ty se ho zeptáš, anebo já se ho zeptám.
1: Zeptej se ho, zavolej mu, je to tvůj kamarád, no. Zkuste to.
3: Ano, prosím.
2: Ahoj Miloši, tady je Vašek Hybš.
3: Zdravím, Václav.
2: Já ti volám z rádia z Hradce Králové a potřeboval bych jako obvykle něco od tebe vědět.
3: Informace.
2: Skladbu Pije Jezu, kterou jsem nahrál s Lucí Bílou. Co to je vlastně? Někdo tvrdí, že to je z muzikálu a já vím, že to je z Requiem. Můžeš mi o tom něco říct?
3: Víš velmi správně, že to je z Requiem. To je Requiem, které složil Andrew Lloyd Webber, tedy zádušní mši za zesnulé pro svého tatínka, který zemřel v první polovině 80. let, a tohle Requiem premiéroval Andrew Lloyd Webber v roce 1985 a nejznámější částí tohoto Requia je právě skladba nebo ten fragment Pije, jak říkáš, Pije Jezu, oni tomu říkají

0: Ray Superstar, Kočky, Evita nebo Phantom Opery, tak dokonce, když uvádí koncertní kousky nebo jevištní provedení svých nejznámějších muzikálových árií, tak v té nabídce, v té dramaturgii nikdy nechybí ani skladba Pije jazzu. Čili on sám to považuje za součást své muzikálové tvorby.
1: No tak, to je úžasný, já ti děkuju, tím pádem jsem chytřejší. Děkuju. Ahoj, Miloši.
0: Děkuju, přeji hezký den, do Hradce.
2: Takže díky Miloši Skalkovi, to bylo krásné povídání. Pojďme si poslechnout Lucii Bílou a Pije jazzu.

0: Měli jsme tu jednoho slavného autora a nyní tady bude další, Leonard Bernstein a jeho West Side Story, píseň Maria. Co vůbec Leonard Bernstein?
1: No, tak to je světoznámý muzikál a my tu Mariu známe v podání Karla Gotta, ale aby to bylo jiný, já jsem ji nahrál se Zdeňkem Pulcem na trombón.

0: Ta následující melodie to řadě lidem hnedka naskočí chlupy na rukách, protože když Milan Chladil zpíval Já se dnes dopoledne žením, tak já si pamatuju ze svého dětství, že prostě to znělo všude, to si lidé zpívali, to prostě, to byl opravdu hit.
1: No, tak to je Doolittle s My Fair Lady.
0: Mm-hmm. A Milan Chladil to udělal skvěle.
1: No, tak já ti děkuju, že se ti to líbí.

0: Já se dnes dopoledne žením a Milan chladil a tím se dostáváme k závěru dnešních desek, pásek, vzpomínek Václava Hybše. Pojďme si poslechnout ještě minimálně jednu píseň. Co Eva Pilarová? S tou si také spolupracovala.
1: No, samozřejmě. Ta se mnou naspívala, jestli chceme něco z muzikálu. Mm-hmm. Hello Dolly.
0: Hello Dolly, čo je naprostá klasika na závěr. Dobře. A jak se s Evou Pilarovou spolupracovala?
1: No tak přeci nemůžu říct, že špatně. Bezvadně.
0: Její úžasný rozsah, připravenost, nasazení.
1: No jistě, no tak ona měla trošičku smůlu, protože její manžel Milan Pilar, basista, zůstal jaksi venku, takže ta Eva si užila svý taky.
0: A je na tom velmi sympatické, že o tom vůbec nemluví. Že prostě není ten, kdo ze sebe dělá toho, kdo měl problémy, no a naopak prostě jako velká dáma prochází dál. Takže Hello Dolly, nádherný muzikál a krásná píseň na závěr dnešních desek pásek vzpomínek Václava Hybše. Těšíme se na setkání opět za týden.
1: Naschledanou.
2: Slyšeli jste vyprávění Václava Hybše.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Seneca kdysi prohlásil, že dovede-li se člověk zasmát sám sobě, nevyjde ze smíchu po celý život. Tak myslím, že to může potvrdit třeba i Aleš Cibulka, náš dnešní host. Kdy jsi se zasmál naposledy sám sobě? Ahoj.
2: Neustále. Krásné, dobré odpoledne vám všem. My se s Michalem doma hodně smějeme a smějeme se tomu, co se nám stalo. A já si myslím, že to je jedna z šancí, jak se nezbláznit v současnosti vůbec jako ze světa a ze života kolem nás. Takže my se smějeme rádi a velmi často i sobě.
1: Ano, a kdo komu víc?
2: Já myslím, že to je tak 50-50, ale je pravda, že nedávno se mi stalo, a to jsem se spál sám sobě, že jsem jel výtahem. Jel jsem z pátého, byla už tam dáma v šestém a když jsme tak jako jeli dolů, tak jsem říkal, že dlouho stojí řeč, jako že bych měl něco říct. A tak jsem jako rychle přemýšlel, co bych řekl, a asi ve třetím ze mě vypadla inteligentní věta, tak jsem jako nonchalantně pronesl: "Taky jedete dolů?" A to jsem se pak smál hodně sám sobě, protože takovou kravinu, to by si člověk běžně nevymyslel. Takže spějem se.
0: Humoriáda.

0: Hana Zagorová na úvod dnešní humoriády. Naším hostem je Aleš Cibulka. A co vybírá ze seznamu? Co si dáme?
1: No já, když jsem ho probíral, tak jsem narazil na jméno, které jsem tady ještě nezažil, že by byl mezi baviči, a to je pan režisér Jiří Mencl. A pak jsem ještě viděl, že to je v kombinaci s Markem Ebenem. Tak to se mi zalíbilo, tyhle ty dvě osobnosti, jako co by to teda mohlo být.
0: Večery pod lampou pořád a o ženách a o praní se.
1: Ano, praní špinavých peněz, výborně.
0: To no je. To je spíš takové to chlapské pošťuchování.
1: Jo, takhle, aha, tak to neznám.
0: Praní se, ne praní něčeho.
1: Jo, ani prádla, jasně. Mm-hmm.
2: Já jsem chtěl být vrchní topič na parníku. Proč jako malej?
3: Vrchní topič?
2: Protože jsem nechtěl být podřízený. Ale taky jsem chtěl být vrchním, protože se mně líbilo, jak to běhají mezi stolama. A taky jsem chtěl být doktorem na ženský. Mě holky vždycky strašně zajímaly, hlavně na nich to, co my kluci jsme neměli. A takže byl takový můj sen.
4: My trvalo zdapíli, no.
2: Já nevím teda, co na nich hledáte vy, jako jo, ale...
4: Doufám, najdu jednou.
2: Ale co by to vás zapíli, jsem tam nehledal.
3: Vy jste se prál někdy v civilu?
2: No, dostal jsem... Já jsem prchlivý člověk. Já se neperu, já jsem měl brýle vždycky, a takže do rvaček jsem se nepouštěl, ale stalo se mi dvakrát, že kvůli holce mě někdo vyprovokoval a já jsem šel a dostal jsem vždycky strašně přes držku. Protože jsem byl vždycky slabý a to přitahovalo ty frajery, aby se na mě mohli vytahovat.
3: A ošetřovala vás aspoň ta holka?
2: Jo.
3: Byl jsem v takové situaci jednou v životě. To ještě jsme byli s mojí ženou na Kladně v divadle a šli jsme pak do Prahy do hospody po představení k Medvídkům a tam byl jakýsi opilý chasník a ten se do mojí ženy začal montovat a já jsem teda pochopil, že nezbývá nic jiného, než si dát natlouct. Tak bych zachoval čest rodiny a tak jsem k němu přišel. A teď jsem ale nevěděl, jako, jak to říct, jak začít. Tak jsem k němu přišel a povídám mu, kličte se.
2: Marka tak určitě ještě dodal, vy plantážníku.
5: Co se pak na nic nezbude?
3: Ne, on byl tak konsternovaný, že mu vykám. Že tak jako, no, opravdu k ničemu nedošlo.
0: Setkání ve večeru, tedy pod lampou, a Marek Eben, Jiří Mencl jako ty hlavní postavy tohoto povídání, tak pana Mencla tu často nemáme, to je pravda, v těch ukázkách. Ty jsi ho nějak často měl jako hosta? Nebo
1: často ne, ale vzpomínám si, že jsme měli nádherný přímý přenos toboganu, to bylo výročí Bohumila Hrabala a my jsme vysílali přímo z hospody u Tigra, to bylo jeho oblíbené místo.
0: To byl čí nápad?
1: Já nevím, koho to tenkrát napadlo, vycestovali jsme tebe tam. Ne, pan režisér byl úžasný v tom, že vyprávěl, že nikdy nepil pivo, že mu pivo smrdí. Takže i když se setkával s panem Hrabalem a domlouvali ty jeho filmy, vždycky u toho měl neperlivou vodu. Když se chtěl rozšoupnout, dal si perlivou a pana Hrabala to prý velmi štvalo. Takže vysílali jsme z tohohle místa, byla tam Olinka Somerová, která točila dokument o panu Hrabalovi, podávalo se tam to pivko, všichni tam pili, vyprávělo se. No a o hudbu se postaral Pepíček Čečil, to si pamatuju do dneška. To byl taková figurka úžasná ze staré Prahy, který hrál na harmoniku a zpíval. A všichni nám řekli, toho miloval Hrabal, ten bude výborný. Nikdo nám neřekl, že zpívá pouze z prostonárodní písně a už v době toboganu mezi 11. a 12. měl Pepíček Čečil, no podle mě to byl zbytkáč tak 2-3 promile. Bylo to neskutečně komický, protože to byl přímej přenos do toho, ta hrabalovská atmosféra, pan režisér Mencl. A ještě si vzpomínám, že jak jsem nešikovný a vždycky někdy něco vyleju, tak jsem ještě na pana režiséra, který celou dobu říkal, že mu to pivo smrdí, to pivo, který jsem měl před sebou, jsem mu ten půl litr svůj svůj zvrhnul do klína. Takže ano. Na to si vzpomínám, ale to už je taky takových třeba 10-15 let. Prosím tě, to přišlo tak nějak z hůry, ale všimni si, že i já tady u vás tu vodu a kávu mám v bezpečné vzdálenosti, protože pode mnou sedí náš Tobísek, který tady dneska se mnou a nerad bych mu to kafe vrhnul do týla.
0: Jo, vidíš, tak já myslím, že to kvůli technice, a ono je to tak kvůli sobě, navíc úplně
1: na techniku ukryt. Se ti můžu vyprdnout, já nepotřebuju zlejt našeho pejska chudinku. Víš?
0: Techniku potřebujete vy, tu telefonní, pro spojení s námi ve studiu a k výběru další ukázky. Tak ve hře je Marek Eben s Karlem Šípem, ukázka z Všechno párty, anebo Miloslav Šimek, Bratrova svatba, povídka Šimka Grossmana nahrána na suprafonskou desku. Vybíráte si na telefonu 731 800 900, přímé volání do studia, nebo píšete SMSku humor mezera A nebo B a posíláte na číslo 90 011 04. Do toho.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Humoriáda dnes s Alešem Cibulkou, s Patrikem Rozehnalem a s vámi. Jste s námi ve spojení na telefonní lince 731 800 900 a vybíráte si Marek Ebe nebo Miloslav Šimek pro vás. Dobrý den.
3: Dobrý den, pánové.
4: Zdravíme.
3: Oba. A volím pokračování.
2: Dobře, Marek Eben získal bod. Kdo další je na telefonu?
5: Dobrý den, u telefonu Mirka, srdečně vás zdravím do studia a já bych chtěla dát hlas panu Ebenovi.
2: Dobrá, děkujeme za to, za zavolání. Vítejte, vy další, kdo jste se provolali.
6: No, Jana Dolní Němčí opět volá. Patriku, zdravím vás, zdravím vašeho hosta. A já bych si přála pana Šimka.
2: Mm-hmm. Píšeme variantu B v tomto případě.
6: Povídka nebo co bude?
2: Ano, ano, je to bratrova svatba, povídka. Píšeme tedy, děkujeme za to.
4: Děkujeme.
2: Se daří. Ještě další telefon.
7: Dobrý den, zdravím vás, oba hosty a pejska v vás.
4: Vyřídíme, ano, mává ušima.
7: A ráda bych pokračování. Mějte se moc pěkně.
4: Taky.
2: Děkujeme za pomoc všem, myslím, že je rozhodnuto. Prostě 2/3 hlasů byly pro ten výběr Alešův, zabral Marek Eben. Mm-hmm. Je tu jako host u Karla Šípa, povídání o jedné podepsané fotografii ve Všechno party v režii tehdy Viktora Polesného.
8: To se předpokládá, že když jdeš hrát golf, tak jako nevíš, s kým se na tom hřišti potkáš. Jsou to většinou i cizí lidi, že jo? Který tě třeba neznají.
9: Ano, a také je to trapné. To je další trapný moment toho. To byl jeden z mých dalších turnajů. Těšíte se jistě? To bylo na hřišti v Cihelnách. A tam jsem dostal do flightu dva chlapy. Jeden byl Američan, žijící v Německu a byl to marketingový ředitel velké společnosti, která vyrábí golfovou výbavu. A měl handicap asi 6, což je opravdu hodně dobré. Já jsem měl 36. A druhý, který s ním hrál...
8: To on věděl, že ty máš 36? Ne, že si to neříkáte v tom flightu.
9: No, on to věděl.
8: Říkáte si, kolik ty máš 36, já mám 6.
9: Ono se to pozná taky podle toho, jak, v jakém pořadí se odpaluje, protože ten nejhorší hraje jako poslední.
8: Aha. A takže on tušil, že máš vyšší číslo.
9: Ano. No to on věděl.
8: Ano.
9: Ale to ještě nic neznamená. Ano. Může se taková zelená karta třeba nebo někdo zvrště utrhnout a zrovna mu to jde.
8: Ano.
9: A ten druhý v tom našem družstvu byl takový Belgičan, který měl špediterskou firmu, pak všechno prodal a už jenom hrál golf. Ten měl handicap asi 12. No a teď oni odehráli nádherné rány, ty první, a já jsem zahrál tu první ránu. A taková ostuda v golfu je, když se vám první ranou nepodaří dostat se před dámská odpaliště. Tam jsou pánská odpaliště a pár metrů před nimi jsou odpaliště dámská. A když se nedostanete první ranou na ta dámská, před ta dámská odpaliště, tak platíte rundu pro celý ten flight. Tak já jsem se nedostal tou první ranou před ta dámská odpaliště, ale k mému překvapení a hlavně k jejich překvapení jsem se před ně nedostal ani druhou, ani třetí. Takže... A teď to vidíte, protože teď už to znám, samozřejmě, když člověk hraje trošku líp, tak už to zná, co to je. Podíval jsem se na jejich obličeje a v těch obličejích bylo jasný to poznání během té první vteřiny, že tento den je zkažený. To věděli a nemýlili se. A tak jsme teda hráli, oni hráli výborně, já jsem hrál opravdu příšerně a došli jsme do té klubovny, já jsem byl polomrtvý, byl horký den a teď jsme si sedli na terasu té klubovny golfové, tam jsme si kontrolovali ty výsledky, ty moje strašné a ty jejich pěkné. A v tu chvíli došlo k kuriózní situaci, že v těch cihelnách byl u vedlejšího stolu nějaká rodina a ti měli asi tak desetiletého kluka a ten desetiletý kluk za mnou přišel, jestli bych se mu podepsal. A teď já jsem zase viděl ty dva obličeje, který vůbec nechápali, jak po tomhle vemenu může někdo chtít, aby se mu podepsal. Tak to byla první chvíle, kdy jsem udělal dojem.
2: Podpisování fotografií, podepisování, to patří k téhleté práci. Máš ty nějakou historku z toho, když si dával autogram někomu? Nebo?
4: Já jsem se celou dobu děsil, že se zeptáš na golf, ale ty podpisy jsou praktičtější, to je lepší. No těch historek je plno, ale já si vzpomínám na jednu, která se mi vybaví vždycky, když jsme někde na vystoupení, bylo po vystoupení a pod pódiem byla taková malá holčička, evidentně si chtěla jít pro autogram, chtěla se vyfotit, ale styděla se. A její babička nevěděla, že já to slyším, já jsem byl na tom jevišti. Pořád říká, jdi za ním, prosím tě, on se s tebou vyfotí, prosím. To je úplně v pohodě. Říká, ne, já tam nepůjdu. A on říká, jdi, prosím tě, pan Aleš je takový hodnej, on se s tebou vyfotí, to není vůbec problém. A ne, já tam nechci jít, jako tohleto. A ta babička to nevydržela, otočila se na mě, říká, prosím vás, mohl byste si udělat fotku tady s naší malou? A já říkám, jo, samozřejmě. A ona se na ně kouká, říká, vidíš to, pojď se vyfotit s panem Hámou. Tak to bylo i s autogramem.
2: Já jsem čekal, víš, jak si říkám, jestli si můžu vyfotit. Že se vyfotíš na svůj mobil s ní a zůstaneš si to.
4: Ale krásný třeba je, a to byla nádherná historka, ozvala se mi kamarádka Ivana Anderlová. Měli jsme tenkrát v toboganu pana profesora Cyrila Hešla. A ona mi volala a ona říká, prosím tě, já vím, jaký to je, když chtějí lidi podpisy, ale já si ho strašně vážím, mám jeho knížky a tak jako je úžasný. Mohla bych přijít a potom to boganu si ho nechat podepsat. A já jsem říkal, ty slavná herečka, slavná princezna, sbíráš podpisy. A ona říká, já vím, mě to je strašně trapný, ale já bych prostě chtěla ten jeho podpis. Tak Ivanka přijela, bylo potom vysílání, teď ona tam byla a měla z něj takovou trému, což bylo fascinující, jako ona měla z něj takovou hrůzu, že já jsem říkal, pane profesore, tady přišla kamarádka Ivanka Anderlová. A ona byla tak vystresovaná, že za ním přišla, říká, dobrý den, pane profesore, já vás mám strašně ráda, mám všechny vaše knížky, mohla bych se vám podepsat? A my jsme si z ní dělali legraci, že stárnoucí herečka obchází a obtěžuje slavné lékaře a rozdává svoje podpisy, které už nikdo nechce, jo. Ale s těma podpisama je to vždycky radost, no.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Střídá se tedy ta možnost vybírat si ukázky mezi vámi jako posluchači a hostem, který ve studiu. Dnes je to Aleš Cibulka, tak teď je na něm zase řada. Co to
2: můžu
1: bude?
2: Vybírat, ano. Mm-hmm. Tak abych ti vysvětlil svůj výběr, prosím tě, jo?
1: Ano.
2: Tak my plánujeme na 3. října speciální tobogán na počest nedožitých 90 Václava Havla. To bude v Pražské křižovatce. Milí posluchači, vstupenky už jsou v prodeji. A proto jsem si vybral Dagmar Havlovou. A protože na poslední sobotu v letošním roce plánujeme v divadle u hasičů v toboganu oslavu 100 let Miloše Macourka. A to se těším, protože jsem vymyslel setkání všech postav, které vymyslel Miloš Macourek. Takže se sejde dívka na koštěti s létajícím Čestmírem s Arabelou a bude tam samozřejmě i vodník z Arabely Pepa Dvořák. Vstupenky ještě nejsou v prodeji, ale už si to zapište do diářů. A to je důvod,
1: proč je vybíráš tyhle dva?
2: Proč jsem vybral Dagmar Havlovou
1: Josefa
2: Dvořáka? Jsem využil, ano, byla to dost skrytá reklama, takže proto je vybírám. A 6. den je sobota, tam je Luděk Sobota, s tím teď neplánujeme nic.
1: Rozhovor s výhercem. Mm-hmm.
3: Tak, pane Spousta, vy už víte, oč se jedná.
4: No jo.
3: Chceme natočit takový krátký reklamní shot.
4: No.
3: Tedy mini rozhovor. Vy jste projevil zájem, tak si tady sedněte, tohle to je kamera a sem nám budete mluvit.
4: Jo, jo. Je, já bych se ještě...
3: Co pak jste chtěl?
4: Co?
3: No, co pak jste chtěl?
4: Jestli se to bude vysílat. No,
3: samozřejmě.
4: Jo.
3: Jinak bychom to přece netočili, že? Uvidí vás miliony.
4: No.
3: Tak.
4: Jo.
3: Vy nám teď v kostce řeknete, jak se jmenujete.
4: Proč v kostce? Helejte, proč v kostce? Není to nějaký renonc? V kostce prejímá mě. Já bych řekl třeba, jestli by to vás neurazilo, že se jmenuju Spousta František Důchodce.
3: Správně. Dále nám povíte, jak jste vyhrál těch 200 tisíc.
4: No jo, no.
3: Co si za něj koupíte, že a tak dále, pěkně po vašem lidově.
4: No jo.
3: Bez příkras, bez komplikací, tak si to zkusíme jen tak bez kamer.
4: Lidově, to je juchu, ne?
3: No prosím, mluvte.
4: Jo, no. O té koze, že budu kupovat, to bych neměl říkat, že jo? To, když koukaj
3: vás,
4: miliony.
3: Kozy nám sem nepleďte, ano? Ano. Tak jak věc.
4: Kozy odeženem. Tak. Já bych třeba řekl, že bych se jmenuju Spousta František Důchodce.
3: No ale celou větou bych prosila. Ano, jako ve škole, celou větou. Jmenuji se František Spousta, jsem již v důchodu, no tak.
4: Jako ve škole, já ve škole nedal dohromady ani holou větu. Tak. Jmenuji se Spousta František Důchodce a zanedlouho mi bude 66 let. Protože se na mě usmálo štěstí, vyhrál jsem ve sportce 200 tisíc korun. Pojedeme k moři se ženou na starý kolena a s dcerou do Prahy. Nejlépe do Národního divadla. Na podzim bych chtěl nechat vykopat studnu a zvednout domek opatro vejš.
3: Perfektní, to nám stačí. Perfektní.
4: Dobrý.
3: Výborný.
4: Dobrý.
3: Můžem jet?
4: Já jsem byl dobrý.
3: Kamera.
4: Já byl dobrý.
3: Kar. Výherce poprvé.
4: Pozor.
3: Ale no tak, pane Spousta, co nám to děláte? Jako před chvílí, jak je pak lékání, když jsme vyhráli, že?
4: No jo.
3: No tak ještě jedno, pane, kamera.
4: To byla šupa, tohle.
5: Jedu.
3: Výherce po druhé.
5: Stop. Sakra, co to tam děláte?
4: Víš, já nic neudělal.
5: Vy ne, tam někdo něco dělá ze světlem.
4: No.
5: Někdo tam kopnul do štendru.
4: Prosím vás.
5: Prosím vás, na něj pořádně a nesvíďte mi tady na tu kredenc.
4: Nesvíďte mi na kredenc, já tam mám kosti pro psa.
3: U vás to bylo v pořádku. U vás to bylo v pořádku, pane Spousta, perfektní.
4: Je dobrý, jo?
3: Prosím vás, přepudrujte ho, ano, ať se nám nelesk.
4: Jo.
3: Tak bez nervozity, v klidu.
4: Tohle.
3: Lehonce
4: tohle
3: a veselé.
4: Tohle příjemný, sakramente.
3: Tak.
4: Nechte mi to trošku toho tady
3: kamera.
4: Potom.
5: Jedu.
3: Kamera.
5: Jedu.
4: No. Klap.
3: Výherce po třetí.
4: Jmenuji se Spousta František Důchodce.
3: Výborně. Výborně. Stop, stop.
4: Jo.
3: To si zachovejte. Perfektní. Fixovat, fixovat. Kamera.
4: Teď jsem to chytil,
5: jedu.
4: Víte.
5: Klap.
4: Hakrnce, já jsem dobrý.
3: Výherce po čtvrté.
4: Jmenuji se Spousta František a jsem už 66 let v důchodu.
3: Stop!
4: nějaká...
3: Pane Skousto, teď jste to trochu popletl, že?
4: Chyba
3: no,
4: nějaká,
3: hezky,
4: že?
3: Klidu, bez nervozity, jako by to nikdo nebyl.
4: Jo.
3: No, tak nejprve o té výhře, jak se jmenujete, cesta do ciziny, no je přesně, jak jsme si to naskoušeli.
4: No.
3: Tak prosím vás ještě jednou a soustředíme se, ano.
4: No.
3: Kamera.
5: Jedu.
4: Klap.
6: Výherce po páté.
4: Jmenuji se Sportka František a je mi 200 000 let.
3: Stop.
4: Rád bych se...
3: Stop.
4: Stop. Halo.
3: No. Tak, pane Spousta, teď jste to zase popletl. No, jak se jmenujete?
4: Chyba ta.
3: Chyba byla, chyba. Jak se jmenujete?
4: Tak odpovídejte, jak se jmenujete, prosím vás.
3: Vy jak se jmenujete, pane Spousta?
4: Já jak se jmenujete?
3: Pane Spousta.
4: Spousta se jmenujete.
3: No, vidíte, že vy jste řekl Sportka, František.
4: To je nesmysl, jo.
3: Že vám bude co nejdřív 200 000 let, to by vám přece nikdo nevěřil.
4: To by mi nikdo nevěřil.
3: No, tak hezky v klidu.
1: Ukázka, která tady jsme si povídali, že to je vlastně hodně podobné té Anežce Lídlové.
2: No to je Anežka Lídleška a to je předchůdkyně tahle ta scénka, protože tohle je rok 82, takže my to musíme vypátrat, jestli už třeba tohle tenkrát napsal Vladimír Dvořák, nebo jestli to zaslech a řekl si, hele, to napíšu pro Bohdalku a jakoby dáme to do level vejš, zachránila tonoucího spolužáka.
1: Tak tehdy se vyměňovaly i mezi zeměmi ty scénky. My jsme se inspirovali Maďarsku, v Polsku, oni to přebírali do toho televariety, dělali tomu české verze, tak proč v rámci toho tehdejšího Československa takhle. Navíc tohle je podle mě rozhlasová verze a tam to byla televizní.
2: Ale na to přijdeme. Na to přijdeme, to si někdo z nich budeme pamatovat. Kdyby si na to nespomínal Pepa Dvořák ani paní Veškrnová, Bohdalka 100%.
1: Ne, Pepu úplně jako vidím, slon. Jak tu sedí a kroutí hlavu.
2: Jo,
1: ne, nic mi to neříká.
2: To je pravda.
1: Ale pak občas tak jako se ta paměť otevře a zaspomíná si na jiné věci kolem toho a tak nějak jako otevře se mu ta paměť.
2: A nebo použije externí paměť svoji jájinu, ta mu to připomene a on tomu pak dodá ten svůj šarm a dovypráví to, že?
1: Máš tu zkušenost, že já takhle drží statistiku nějakou a že se dopátráš
2: věcí? Všechno. Já, když jsem se někdy ptal třeba Pepi na jejich rodinu, a protože tam ty jeho manželky a první manželka, druhá byla zároveň třetí,
1: ano.
2: Do toho pak přišla čtvrtá a teď oni jsou vzájemně kamarádky, teď tam jsou ty děti, jak přicházeli s těma manželkama a tak podobně. Když jsme jednou dělali fotografii jejich rodiny, tak podle mě se tam vloudili úplně cizí lidi a Pepa byl ochoten přiznat, že jsou to jeho vnuci. Ale to je fascinující rodina, která ale funguje. To je krásný, jak všichni toho Pepu tak milujou, že ty bývalé ženy a budoucí ženy to už asi žádný nebudou. Jak prostě, jak to tam klape, to je hezký.
1: Taky zdravíme.
2: Oba ano, ano.
1: Na dálku, že občas poslouchají. No a vy si musíte vybrat pokračování téhleté scénky, rozhovor s výhercem, nebo uděláme změnu a bude to scénka Takhle by to nešlo, pane Křivánku. S Janem Libíčkem, Stanislavem Fischerem a Zdenou Balounovou. Vybíráte si vy na telefonním čísle 731 800 900 už teď během písničky skupiny Krištof. Můžete posílat také SMSky, když se neprovoláte, pak je to ale číslo 90 011 04 a heslo Humor mezera A ještě jednou opakuju pro Josefa Dvořáka s Dagmar Veškrnovou Havlovou anebo Humor mezera B pro trojici Libíček, Fischer a Balounová. Tak vybírejte, my budeme sčítat hlasy.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: A na téhle stanici pro vás Humoriáda, hodina zábavy a českého humoru z archivů a podle vašich přání. Telefon 731 800 900 je vám k dispozici. Vybíráte mezi dvěma scénkami. Jedna s Josefem Dvořákem a Dagmar Veškrnovou Havlovou, ta druhá s Janem Libíčkem, Stanislavem Fischerem a Zdenou Balounovou. Dobrý den po telefonu.
4: Přeji krásné odpoledne vám do studia, vám Patriku i Alešovi.
5: Zdravíme.
4: Tak Monika z jeho rodného Chodova.
5: A zdravím do Chodova, zdravím vás jako vždycky, ano.
4: A hlasuji pro Bčko a chtěla jsem Patrikovi poděkovat za festivalovou humoriádu, když byla paní Hitnerová minulý čtvrtek, tak to jsem se nedovolala. No a Aleši, vám posílám taky podrbání Tobíhášovi a už jenom chybí k dokonalost, nebo těm všem kompletním hostům už chybí jenom Michal Jagelka a pak by to bylo kompletní.
5: Ano, vidíte, kompletní jsme byli na Silvestra vlastně, ano, to jsme tady byli v kompletní sestavě, ano, tak v běžné dny chodíme jenom ve dvou, ano.
3: Děkujeme moc, Moniko, mějte.
5: Zdravíme do Chodova.
3: Kdo se dovolal teď na telefon 731 800 900?
6: Dobré odpoledne, Honzo z Vlkavy. Zdravím vás, Patriku, i pana Cibulku.
5: Zdravíme.
6: A já bych taky asi zkusil pana Libička.
3: Dobře, píšu mu bod a děkuji za zavolání. Ano, ať se daří a bereme dalšího. Kdo to je?
7: Mí vás zdraví, vás oba pána, jak Aleše, tak vás.
5: Zdravíme.
7: Já jsem už, prosím pěkně, ne Praha 8, ale přeho vidíte, taková výzka a i odsud na dálku si říkám, že to Bčko bude zajímavý, protože ty dva pánové a ta paní, ani nevím,

0: Říct. No nic, já co bych tady pověděl, to je potvora mašina, tohle to vám řeknu. Sakramente, to je, no to vrčí,
1: tak
0: víte.
1: Tak si to vezmeme ještě jednou na zkoušku.
0: Já jsem takový od žaludku najednou.
1: Řekněte nám to bez kamery, buďte takhle. Tak.
0: No bez kamery, co bych říkal, bez kamery já to umím celý, já s kamerou to neumím. Ne.
1: No jenže se vám trošku víte klepou
0: koleno. Koleno mi nadskakuje, já bych mohl louskat ořechy.
1: Nic si z toho nedělejte, pane, no. Spousta, máte tam jenom bednu, takže se soustředíme.
0: Co tam mám, bednu?
1: Bednu.
0: Vy filmujete nějakou bednu?
1: Ne.
0: To tady nemusím být, to já můžu jít pryč teda.
1: Ne, seďte, pane Spousta, máte tady jenom bednu, víte? Ano. Detail hlavičky. A vy nám tady do kamery divákům pěkně povíte, no. Jak to bylo s tou výhrou.
0: Jo. Už tam mám jenom hlavu, to jsem si mohl nechat dole košli, aspoň bych ji ušetřil.
1: Kamera.
0: Ano, klap.
2: Výherce po šesté.
0: Jo. Jmenuji se. Teď jsem to věděl. Jmenuji se František. Po mamince. Spousta. Spousta nás je spousta. Doma nás je spousta. Kam šloupnete, tam je spousta. Nás syn spousta, dcera spousta. A těch 200 tisíc jsme udělali s dcerou, když za mnou přijela do Prahy. Ona, jak vidí peníze, to bych teda doma o korunu nezavadila. My hráli, no, a teď pojedeme, teď máme peněz dost, říkala manželka, pojedeme k moři na starý na kolena se podívat, stále, on vrže jí v kolenou, tak se tam, já taky se jí nemůžu zbavit. Až do Prahy s dcerou, tak na Prašnou bránu věž. No, co tam bude stát, to prohlídneme. A teď bychom na podzim bych chtěl zvednout studnu. Studnu bych zvednul v opatro, vejš?
1: Stop! Víte co, pane Sportka, Spousta.
0: Já jsem zapomněl, že se chystám
1: než
0: k moři.
1: Než abychom tu měli profilovat těch 200 tisíc, tak to já budu radši každému osobně vyprávět, jaký jste měl v životě štěstí. Balíme!
0: Takže ono se nefilmuje?
1: Ne!
0: Je... Tak to už se na mě usmálo štěstí tenhle týden po druhý. Lidi zlatí, to je rázná paní. Jo, oni jdou všichni pryč. A kde je ten hodnej pán, jak mi slíbil těch 40 korun, když to pěkně řeknu?
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Aleši, ty jsi byl někdy takhle nervózní z kamery, se říkali z režiséru.
5: Asi bych řekl ani ne, ale já si vzpomínám, že ta rozsvícená červená, nebo to, když se jako pustí do éteru rozhlasový mikrofon, že to dokáže neskutečný divy. Já si vzpomínám, když jsem dělal Dobré ráno v České televizi, že tam byl pan doktor a to si vzpomínám do dneška. Měli jsme si povídat o klíšťatech, jako klíšťová encefalitida, jak vytáhnout klíště. A my jsme si telefonovali den předem, to jsem byl ve dvojici s Bárou Kouškovou a on nám to všechno velmi pečlivě líčil. My jsme řekli, pane doktore, to nám řeknete až zítra v televizi. Teď jenom voláme, ať se jako rámcově řekneme. On říkal, ne, prosím vás, to je tak. A všechno nám to vyprávěl, ale několikrát. Pak volal zpátky. My jsme to s ním probírali, jsme řekli, no to bude něco neskutečného. Tenhle ten pan profesor přišel, rozsvítila se ta červená a on neřekl, ale já jsem to nikdy v životě nezažil, on neřekl půl slova. Ale díky tomu, že jsme s Bárou byli nabrýfováni z toho předchozího dne, tak jsme řekli, ono se to nesmí vytáčet. Víte, to se dělá takhle a celý jsme to odříkali.
4: On možná
5: tušil. Ano.
4: Už asi někde byla, viděl, jak to s ním dopadá.
5: Přesně, zhasla ta červená, on se oklepal a říkal, já jsem zapomněl říct tu dezinfekci, to jsem jediný neřekl. A my jsme mu říkali, pane profesore, ne, dezinfekci, vy jste neřekl nic. On si toho vůbec nebyl vědomý a potom volal odpoledne. Manželka mu to doma nahrála na video a on se úplně zhroutil, protože on se dostal do úplného tranzu, on to vůbec nevěděl, že nic neříká. Takže tohle dokáže kamera nebo ta rozsvícená červená. Já to teda nemývám, no. Ano, díky
4: tak,
5: Bohu.
4: My tu naši červenou za chviličku pohasneme a vám dáme prostor volat, aby se nám to rozsvícela, naopak zase bílá jako telefonní a vy jste rozhodli o tom, co budeme vysílat jako poslední ukázku. Do hry vrací Miloslava Šimka, Ačko a Bčko, ten Jan Libíček, Stanislav Fischer a Zdena Balounová. Vyberte si 731 800 900, opakuji telefon a ještě jednou dnes SMS-kové číslo 90 011 04. Sbíráme vaše hlasy. Vy rozhodujete v pořadu
3: Humoriáda.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ještě můžete hlasovat. Miloslav Šimek nebo Jan Libíček, Stanislav Fischer, Zdena Balounová. Ptáme se vás, posluchačů, a ptáme se dnes s Alešem Cibulkou. Vy jste na telefonu 731 800 900. Tak kdo teď je slyšet?
2: Dobrý den, tady je Marcela z Ústí nad Labem.
3: Dobrý den.
2: Zdravím vás a Aleše, taky zdravím.
3: Děkuji vám moc.
2: Chtěla bych Ačko a Patriku, vám bych chtěla poděkovat za včerejšek, za ty se Sestrou Borišovou.
1: Hvězdné návraty. Mm-hmm. Dobře, děkujeme.
2: Hvězdné návraty, ano, moc krát děkuju.
1: My děkujem taky za poslech a že se líbilo. Kdo další? Dobrý den.
4: Hezké odpoledne, přeje posluchačka Stanislava vám, Patriku, a statečně zdravím pana Cibulku.
3: Dobrý den.
4: Nebudu zdržovat a vybírám Ačko. Mějte se moc hezky.
3: Děkujem taky, krásný den.
1: A střídáme za další telefonát. S kým to je?
5: Tady je Jaroslav z Brumova Bylnice, přál bych si pana Líbíčka.
3: Mhm, děkujem.
1: A spol tady, není tam sám v té ukázce, ještě jeden telefon určitě stihneme. Dobrý den.
6: Dobrý den, tady posluchačka Lenka z Ústí nad Orlicí. Já zdravím pánové do studia.
3: Děkujem.
6: Prosila bych Ačko a extra pozdravu pana Cibulku, protože to je vždycky zaručená zábava na odpoledne.
3: Děkujem moc, díky.
1: Ať se daří, děkujem. Mějte se pěkně.
6: Naschranou.
1: Ano, i vám. A uzavírá to kdo svým hlasem a pro koho?
7: Dobrý den. Tady je Věra z Českého Meziříčí, oba dva zdravím.
3: Děkujem.
7: A prosila bych Ačko.
1: Dobře, bratrovu svatbu chcete vzpomínat možná i na to, když člověk měl tu svoji vlastní. Tak bratrova svatba, to vyhrála Miloslav Šimek. Část téhleté povídky si teď dáme na závěr dnešního Moriády.
8: Je to už tak na světě zařízeno, že muži krásného zevnějšku mají 100% úspěch u žen. Krasavcům ženy nadbíhají, dává jim peníze, dary, duše i těla. Také můj bratr patřil od malička k pohlednější sortě mužů. Na kterou ženu pohlédl, tu měl. Už kojná mu dávala mnohem více mléka než mě. Později pak na pískovišti byl neustále obklopen holčičkami, které mu nabízeli kyblíček a radili mu, kde je nejčistší písek a v kterém kině promítají nové kreslené filmy. Tak bratr rostl hýčkán ženami. Ani v tramvaji, kde vykonávala službu dáma, nemusel vytahovat drobné. Naopak mu průvodčí uvolnila nejlepší místo a invalida dopadl tvrdě na dlažbu mezi kolejemi. Feminizace školství zajistila pak bratrovi vyznamenání. Učitelky mu odpouštěly úkoly a při zkoušení bratr kladl otázky a oni odpovídali. Pamatuji si, že ruštinářka mu dala jedničku i za takovou odpověď, že Puškin byl carský výrobce zbraní a dobře mu tak, že ho Trocký dal popravit. A tak bratr dospěl. Byl to ženich k pohledání, vždy pečlivě navoněn, knírek uhlazen voskem, pumpky spuštěny svádivě ke kotníkům, rádiovku stočenou koketně nad uši a bosé nohy pravidelně pleskající o asfalt. Matky vystrkovaly dcery z oken a snažily se upoutat pozornost ke svým příbytkům. To by byla partie, vzdychali. Představte si ho v botách. Skutečně takové úspěchy u žen neměl snad ani Casanova. A což teprve na plovárně, když bratr svlékl módní hubertus a obnažil tělo místy vytrénované sportem. Na slunci se teprve zalesklo v plné kráse jeho tetování, malebně rozprostřené po celé horní polovině jeho těla. A Věru měl se čím chlubit. Na levé paži chystal se k výpadu Spartacus, na hrudi pak manifestovali dělníci z Kolben Daněk v počtu 68 figur. Záda obsadili družstevníci z Javorné, jásající nad novým kombajnem. Tak kdy do toho konečně praštíš? Otázal se jednou nevrle otec, když vyhodil ten den 36. žadatelku o bratrovu fotografii. Já už tě odmítám živit. Stačí říct, pravil bratr. Stejně už bych si přál mít děti, abych si měl s kým hrát. Pak vyšel do večerní ulice a za 3 týdny byla svatba. Humoriáda.
1: dokončení téhleté povídky třeba někdy jindy a zase příště. My to dokončíme jednou písničku od Valdemara Matušky za malou chvíli. Mm-hmm. A taky rozloučením, tak hezké léto, Aleši, bylo to fajn.
3: Hezké léto, mimochodem, jak jsi se ptal na začátku, jestli si člověk zasměje sám sobě.
1: Ano.
3: Já jsem se teď pobavil sám nad sebou. Já tady celou tu hodinu točím ten čudlík, že chci dát ty sluchátka víc a nejde mi to. A oni jsou strčený někde úplně jinde. Takže... Ale teď už jsem na to přišel, prosím tě, není pozdě?
1: Nevadí mi ho jinde, zase příště ho strčíme úplně jinam, ten konektor, takže nic se neuč, všechno bude zase jinak.
3: No nic.
1: Mějte se pěkně a vesele i vy, Aleši, zase
3: musíš
1: příště.
3: Musíš mi to celý zopakovat, nic jsem neslyšel.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Krajský soud v Ústí nad Labem se bude zabývat požárem ve Vejprtech z roku 2020. Policie vyšetřuje napadení záchranářů na Českolipsku. Ústecký stavební úřad zatím nerozhodl, zda umožní přesun služeb pro závislé. Čekejte slunečno a postupné oteplování. Teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů. Jsou tu zprávy a Zuzana Zejdová. Dobré ráno. Ústecký krajský soud dostal odvolání v případu tragického požáru v domově pro mentálně postižené ve Vejprtech na Chomutovsku z roku 2020. Sdělila to mluvčí krajského soudu Gabriela Nedělková. Zmocněnec poškozených se odvolal proti loňskému zproštění obžaloby ředitele městské správy sociálních služeb Viktora Koláčka, kterého obžaloba vinila ze zanedbání povinností v oblasti požární ochrany.
2: Při požáru domova ve Vejprtech v lednu 2020 zemřelo 9 klientů a škoda přesáhla 14 milionů korun. Oheň podle policie založil jeden z klientů, kterého kvůli nepříčetnosti nestíhala. Příbuzní obětí se domáhají několika milionového odškodnění. Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
0: Policie vyšetřuje napadení posádky zdravotnické záchranné služby na Českolipsku. V noci ze čtvrtka na pátek vyjela posádka z DOX se sanitkou a samostatně i lékař na pomoc pacientovi. Uvnitř domu zdravotníci bojovali o jeho život. V tu chvíli svědkové napadli dva řidiče z vozů. Pomohli jim až policisté. Záchranáře lidé slovně napadají poměrně často. Fyzické napadení zažívají spíš zřídka, říká jejich mluvčí Michal Georgiev.
3: Náš řidič jeden byl na zemi, druhý byl napaden fyzicky. Na pachatele jsme podali trestní oznámení a v tuto chvíli to šetří policie České republiky. Přímo fyzické napadení se neděje často, a verbální se děje často.
0: Záchranáři se takovým případům snaží předcházet tím, že si domluví doprovod policie. Ústecký stavební úřad zatím nerozhodl o žádosti spolku Drag Out Club o změnu užívání vily ve Staré ulici v Ústí nad Labem. Schválení by spolku umožnilo přesunout do objektu služby pro závislé. Úřad v současné době vede řízení o odstranění nepovolených stavebních úprav. Vlastník domu může do 30 dnů podat žádost o dodatečné povolení. ČTK o tom informoval mluvčí magistrátu Marek Lukinič. Centrum pro závislé teď sídlí v ulici Velká Hradební. Budovu před časem koupilo město a chce tam umístit dětskou skupinu. Spolku vypovědělo smlouvu. Do českých kin zatím letos chodí méně lidí než loni. Vyplývá to z údajů Unie filmových distributorů. Během první poloviny letošního roku zaznamenala kina přes 5 milionů 700 tisíc diváků. Za celý minulý rok to bylo přes 12,5 milionu. Pokud bude trend pokračovat, celková návštěvnost letos bude nižší než loni. Nejvíc diváků tento rok přišlo na americký snímek Ďábel nosí Pradu 2.
1: Počasí.
0: Teď ráno ještě malá oblačnost, přechodně i skoro jasno. Přes den se bude vytvářet kupovitá oblačnost a k večeru se bude opět vyjasňovat. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů, ve Šluknovském výběžku kolem 22, na horách 19 až 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na dálnici D8 se zdržíte v omezení mezi 33. a 40. kilometrem ve směru na Ústí nad Labem. Kvůli opravě je vozovka zúžena. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Dobré úterní ráno, zprávy v 5 od Zuzky Zejdové jste slyšeli a já vám přeju hezké vstávání. O dnešní datu, tedy o 28. červenci, promluvíme za chvilku s Petrem Jungmanem v našem kalendáři. A před 17:30 se podíváme do Liberecké zoo, kde vás čeká při létě spousta novinek, třeba infostánek, ale i několik nových mláďat. A jaká to jsou, to uslyšíte v naší reportáži před 17:30. Teď už ovšem písničky, které nestárnou Ivan Hlas nebo Leona Machálková.
1: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: Tak to byl Ivan Hlas. Teď je 5 hodin a 11 minut a čas na kalendárium. S Petrem Jungmanem projdeme dnešní datum, což je, jak připomínám, 28. červenec.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Úterý 28. července. Svátek má vítěz. Nositelé latinského jména Viktor. A tady je Petr Jungmann. Sir Thomas Herriot přivezl první brambory z Kolumbie do Anglie před 440 lety v roce 1586. Ve Španělsku už v té době erdeple sice byly, ale ještě dlouho trvalo, než se staly součástí evropských jídelníčků. Prvním lidem se pohled na Prahu z 58 metrů a 70 cm vysoké petřínské rozhledny naskytl před 135 lety v roce 1891. Za 4 měsíce stavby byla hrubá stavba hotová. Slavnostně otevřena pro všechny byla pak rozhledna jen o pár týdnů později 20. srpna. Největší letecká havárie československých aerolinií na území Československa se stala před 50 lety v roce 1976. Letadlo IL-18 na lince Praha-Bratislava spadlo do jezera Zlaté Piesky u Bratislavy. Zahynulo 70 cestujících a 6 členů posádky. Pouze 3 cestující nehodu přežili. Jizersko-horské bučiny byly před 5 lety zapsány na seznam světového dědictví UNESCO jako první přírodní památka u nás a na seznamu UNESCO se staly v pořadí 16. českým zápisem. Štvanická lávka pro pěší a cyklisty v Praze přes Vltavu, která propojila Holešovice a Karlín přes ostrov Štvanici, byla otevřena před 3 lety. 300 metrů dlouhá lávka stála 352 milionů korun. Prostě co metr, to mega a kousek. Dramatik, spisovatel, pedagog, publicista, politik, bývalý ministr kultury i bývalý předseda poslanecké sněmovny Milan Uhde má dnes kulatých 90. Tak všechno nejlepší a vám všem pěkný den.
3: Český rozhlas Sever,

0: počasí.
1: 5:16 počasí na severu Čech. Tak aktuální teploty 13-14 stupňů Celsia, takže se dá docela hezky vyvětrat. Zatím tuhle chvíli nevidíme na severu žádné srážky. A ono to tak vypadá, že ani během dnešního dne se žádných nedočkáme. Přechodně může být i skoro jasno, přes den se bude vytvářet oblačnost, tak večeru a večer se opět vyjasní. Nejvyšší denní teploty se dostanou na 25 až 28 stupňů.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Divokej byl nabídl lahůdky, teď je 5 hodin a 20 minut a my naopak nabízíme procházku po liberecké zoologické zahradě. Protože v létě ten teď můžete vidět hned několik novinek. Pro lepší orientaci třeba pomůže infostánek, zaměstnanci i dobrovolníci připravili speciální komentovaná setkání nebo lekce jógy na podporu pand červených.
1: Když návštěvník přijde do zoologické zahrady v Liberci, tak jako první uvidí hlavní novinku za hlavním vchodem a tím je infostánek. Mm-hmm. Tak k čemu slouží?
2: Na všem infostánku sedí naši lektoři a brigádníci a jeho cílem je, aby informovali návštěvníky, co zajímavého se v zoo děje a kde se třeba vyplatí zastavit. Návštěvníci se mohou zeptat, v kolik probíhají komentovaná setkání nebo třeba v jakých výbezích je možné spatřit mláďata.
3: Vysvětluje mluvčí zoologické zahrady v Liberci Barbara Tesařová.
2: Komentovaná setkání pořádáme téměř pravidelně každé léto, ale letos to máme o něco bohatší. Probíhají každou půl hodinu od 10 do 15 hodin. Lektor poví zájemcům zajímavosti nejen o chovu toho druhu, ale třeba i o jednotlivých jedincích.
4: Lektorka je tady samička, je sedí nahoře na stromě. Samička je naše odchovaná. Kráci jsou neskutečně zvídaví, průzkumníci.
1: Novinkou v zoologické zahradě bývají i mláďata.
2: Stejně jako ve volné přírodě, taky u nás se nejvíc mláďat opravdu rodí na jaře nebo před začátkem léta. Máme nové přírůstky například u horských kopytníků, jako jsou Uriali bucharský, Nahuři modří nebo kozorožci dagestánský. Máme tady mláďata u pavijánů pláštíkových a nebo náš nejčerstvější přírůstek je sameček zebry Chapmanovy.
1: Na konci léta se návštěvníci rozloučí se slonicí Balou.
2: V průběhu celého léta každý den v 9 hodin ráno v pavilonu slonů naši chovatelé s Balou pracují, koupají a vlastně můžeme návštěvníkům ukázat, jak probíhá každodenní péče o slony. Ve 14 hodin před výběhem už budou připraveni naši brigádníci, kteří popovídají o Bale, v čem je specifická a o tom, jak ji připravujeme na tu plánovanou cestu do nového domova ve Velké Británii.
3: I proto návštěvníci ve sloním výběhu uvidí lodní kontejner. Bala by se s ním podle chovatelů měla seznámit a její převoz by tak měl být snadnější. Z Liberce Karolína Lašáková, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Liberecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

se v rock'n'rollu zhlídla, auta měla ploutve a všechny písně křídla.

Petr Spálený na Českém rozhlasu Sever za 4 minuty, bude 17:30 a pokud s námi vstáváte, tak je to ještě pozvánka k našemu dalšímu zpravodajství, protože za malou chvíli tu bude porce novinek a informací ze severu Čech. A co se dozvíte? To, co vám prozradí Zuzka Zejdová, už za malou chvíli. Počkejte si po písničce.

0: půl šesté.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Celkem 82 nemocničních lůžek darovala nemocnice v Kadani nemocnicím na Ukrajině. Podle vedení se tak stalo po červnové obměně postelí na některých odděleních. Poslouží ve zdravotnických zařízeních v blízkosti frontové linie. Zemědělci v Ústeckém kraji pokračují ve sklizni. Téměř sklizený už mají ječmen. Podle údajů, které v pondělí zveřejnilo ministerstvo zemědělství, jsou výnosy na severu Čech pod celostátním průměrem. Farmáři už letos sklidili téměř 70% obilovin a přes 85% řepky. Řidiče čeká v noci z pátku na sobotu omezení na rychlostní silnici číslo 35 na Liberecku. Ředitelství silnic a dálnic uzavře jízdní pruh z Turnova na Liberec. Důvodem je stavba nového silničního mostu v Hodkovicích na Mohelkou. Energetické firmy v Česku zvyšují investice do distribučních sítí. Reagují hlavně na rychlý růst domácích fotovoltaických elektráren a rostoucí spotřebu elektřiny. Například ČES letos plánuje investovat do rozvoje sítě téměř 19 miliard korun. To je skoro dvojnásobek oproti době před 5 lety. Lékaři loni v Česku provedli téměř 580 transplantací ledvin, meziročně o 55 víc. Ledviny jsou dlouhodobě nejčastěji transplantovaným orgánem. Podle odborníků ale transplantovaná ledvina nevydrží fungovat na pořád a někteří pacienti operaci podstupují opakovaně. Teď ráno ještě čekejte malou oblačnost, přechodně i skoro jasno. Přes den se bude vytvářet kupovitá oblačnost a k večeru se bude opět vyjasňovat. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů, ve Šluknovském výběžku kolem 22.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Pozor na dálnici D8 na 75. kilometru ve směru na Ústí nad Labem, to je před sjezdem na Úžín, viděli řidiči zvěř. Jeďte tam opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Zprávy se Zuzkou Zejdovou po půl šesté jste slyšeli. Za chvilku nás čeká na Českém rozhlasu Sever pozvánka k odpolednímu vysílání. Po 13. hodině čeká Alex Minářová opět zajímavého hosta a my si prozradíme, kdo to bude. A pak Babské rady, tentokrát o čipsech, které rozhodně nemusí vznikat jenom z brambor. A tak si poradíme, co všechno se dá ještě použít. Počkejte si před šestou. Teď ale písničky, které nestárnou, Václav Neckář nebo Olga Lounová.

0: Český rozhlas Sever, písničky, které nestárnou.
1: Když jsme všichni tak jako vlastně statovali nebo hráli velice malé role, tak já jsem tam hrál, ano, hrál jsem tam i se svojí profesorkou Reginou Rázlovou. Dnes ještě zapadá slunce nad Atlantidou, Nezvalův text, který se už dneska moc nehraje. No a byl jsem natřenej celý nahnědo, měl jsem jen takový suspenzor a jakože jsem hodně opálený, tak jsem byl natřenej nahnědo a skoro díl trvalo to ze sebe umejt, než tu roli odehrát. No, tak na začátku. Ale bylo to Národní divadlo. Bylo.
2: A že byste se tam nějak upíchnul, zůstal tam, o to jste se nesnažil, neusiloval?
1: Ani ne. To jako já jsem ta generace, co ještě k tomu vzhlížela, jako takové té metě, kde byli mistři a tehdy to, se to nosilo trochu jinak než dneska.
3: Ano, tak to byla pozvánka k odpolednímu vysílání po 13. hodině. Alex Minářová přivístá, možná jste podle hlasu poznali, herce Miroslava Hanuše, tak se můžete těšit po 13. hodině.

0: počasí.
1: Za 6:15 aktuální teploty venku od 12 do 14 stupňů. Na radaru žádné srážky a i dneska můžete přes den čekat nejdřív skoro jasno, pak oblačno a k večeru a večer se zase vyjasní. Ještě docela snesitelné teploty 25 až 28 stupňů, ve Šluknovském výběžku jen 22 stupňů Celsia.
0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

vymyslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den, nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání.

0: Za 10 minut bude 6 hodin a vy posloucháte Český rozhlas Sever. Máte rádi chipsy? Pokud ano, tak vězte, že nemusí být jenom z brambor. A naše babské rady vám dneska nabídnou alternativu, která je stejně dobrá, chutná a dokonce možná i o nějaký ten kousek zdravější.
1: Babské rady.
2: Objevte kouzlo pizza chipsů. Je to rychlé a chutná to božsky. Potřebovat budete 200 gramů strouhané mozzarelli, 50 gramů strouhaného parmezánu, špetku sušeného oregana a bazalky. Troubu si předehřejte na 200 stupňů. Na plech vyložený pečícím papírem vytvořte malé hromádky sýra. Mezi nimi nechte dostatek místa, protože se během pečení roztečou. Pečte přibližně 12 minut, dokud okraje nezezlátnou. Zajímavá je i varianta cibulovo-sýrových chipsů. Potřebovat budete 3 velké cibule, 150 gramů tvrdého sýru, olivový olej, sůl, pepř a uzenou papriku. Tenká cibulová kulečka vyskládejte na pečící papír, sýr nastrouhejte najemno a každé kolečko zasypte sýrovou hromádkou smíchanou s kořením a vše zakápněte olivovým olejem. Vždy platí, že po vytažení z trouby nechte chipsy několik minut vychladnout. Teprve poté získají tu správnou křehkost a křupavost.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Za 5 minut už tu bude 6. hodina a to znamená, že si počkáme na další zprávy, které pro vás chystá Zuzka Zejdová i dnes při úterku. A co se dozvíte? No tak zajímavé je třeba to, že dneska je Světový den hepatity, o tom uslyšíte podrobnosti, ale podíváme se i na sever Čech. Půjčovna Pramic na Rybníku v Teplické zámecké zahradě má nové přístavní molo s altánem. I víc ve zprávách v 6 hodin od Zuzky Zejdové.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Ve svém venkovském sídle je zavražděný lovec. Případ vyšetřuje inspektorka Candice Renoirová. ČT2. Nepolapitelný tygr z Mompračemu se pro krásnou Marianu nechá zajmout nepřáteli. Dva díly kultovního seriálu Sandokan a ČT Art. Miroslav Donutil jako loupežník Nikola Šuhaj v proslulém filmovém muzikálu podle divadelní hry Milana Uhdeho Balada pro banditu. Úterní večer s Českou televizí.
2: Šest hodin.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Dnes je světový den hepatitid. Nejčastější chronickou žloutenkou v Česku je typ C. Půjčovna Pramic na Rybníku v Teplické zámecké zahradě má nové přístavní molo s altánem. Dnes zahajuje provoz. Liberecký kraj chce využít příznivých cen energií pro roky 2028 a 2029. Máme přechodně i skoro jasno, přes den se vytvoří oblačnost a k večeru se zase vyjasní. Teploty 25 až 28 stupňů. Zprávy a Zuzana Zejdová. Dobré ráno. U 950 lidí v Česku odhalili za první půlrok letošního roku krevní testy hepatitidu typu C. Vypovídají o tom data Státního zdravotního ústavu. Nejčastější chronická žloutenka o sobě nedává po léta nijak vědět. Lékaři u příležitosti Světového dne hepatitid vysvětlují, že v případě Cčka mají k dispozici velmi účinnou léčbu.
4: Kdyby se to nezjistilo, tak nevím, jak bych asi dopadla.
5: Uvědomuje si čtyřicátnice Hanka, u které se na žloutenku typu C přišlo náhodně díky předoperačnímu vyšetření. Podle hepatoložky Soni Fraňkové z pražského IKEMu se tato nemoc přenáší většinou krví.
6: Do roku 1992, kdy neexistovalo testování dárců krve, kdy jsme ten virus vlastně neznali, většina pacientů se nakazila krevní transfuzí. V dnešní době tím dominantním způsobem přenosu je sdílení injekčního instrumentária při aplikaci drog.
5: Nakazit se dá i při tetování anebo piercingu za nesterilních podmínek. Andrea Skalická, Český rozhlas.
2: Na horní rybník v zámecké zahradě v Teplicích se po třech letech vrátily pramice. Město nechalo u břehu postavit nové přístavní molo s altánem. Investice přesáhla 10 milionů korun. Půjčovna nabízí 4 loďky a s výjimkou pondělí je v provozu celý týden. Pokračuje její provozovatelka Lucie Vasilková.
7: To předchozí molo vlastně bylo samotné jenom molo, žádná střížka, žádné zastřešení, žádné zázemí. Teď máme jak to zázemí, kde máme sezení, tak máme pak takový jakoby úložný prostor, že nemusíme vlastně všechno odnášet, takže si tady můžeme uschovat pádla, sedačky z lodiček, bez ty záchranné.
2: Liberecký kraj chce elektřinu a zemní plyn pro roky 2028 a 2029 nakoupit už teď. To by mu mohlo přinést úsporu zhruba 23 milionů korun oproti běžným nákladům. Ročně stojí kraj energie pro jeho příspěvkové organizace okolo 200 milionů korun. Podle jednatele krajské společnosti energie LK Zbyňka Miklíka jsou ceny pro roky 2028 a 2029 teď na burzách příznivé. Francii zasáhla další vlna veder, která může zkomplikovat hašení obřího požáru na jihozápadě země. Teploty se podle meteorologů místy vyšplhají až ke 40 stupňům. Oheň už spálil přes 40 tisíc hektarů a vyhnal z domovů zhruba 220 tisíc lidí.
3: Počasí.
2: Na severu Čech máme ještě malou oblačnost, přechodně i skoro jasno. Přes den se bude vytvářet kupovitá oblačnost a k večeru se opět vyjasní. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů, ve Šluknovském výběžku kolem 22, na horách 19 až 22 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na dálnici D8 mezi 26. a 27. kilometrem ve směru na Ústí nad Labem, to je před Roudnicí, se jezdí jen jedním pruhem. A pozor na Českolipsku, silnice 268 mezi Ralskem a Mimoní je uzavřená. Hrozí tam pád sloupu elektrického vedení.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Zprávy v 6 od Zuzky Zejdové. Dobré ráno, ráno úterní. Už za chvilku otevřeme učebnice a s Martinem Písaříkem si necháme vysvětlit, co v učebnicích nebylo. A tentokrát si povíme, kde se u nás můžeme setkat se zemětřesením a také, jak to vlastně vypadá. Pak se podíváme do srdce Českého středohoří a projdeme si s naším výletem křížem krajem trasu z Milešova do Litochovic. Ale teď už písničky, které nestárnou, Olympik nebo Lucie Vondráčková.
3: Dobré ráno s Petrem.

0: Olympik hrál na Českém rozhlasu Sever v 6 hodin a 12 minut. A teď něco, co v učebnicích nebylo. Jestli pak už jste někdy zažili zemětřesení, budete se možná divit, ale i u nás se s ním setkat můžete. Kde nejčastěji, to nám řekne Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, kde se u nás nejčastěji třese země? Zemětřesení v České republice není vnímáno jako častý nebo výrazně nebezpečný jev. Česko se nenachází na styku litosférických desek či v tektonicky aktivních oblastech. Přesto však naše země není zcela seismicky klidná. Nejaktivnější oblastí je západní část Čech, především okolí Karlových Varů a Chebu. Právě zde se země na našem území chvěje nejčastěji. Typické jsou zde takzvané zemětřesné roje, které tvoří velké množství slabších, rychle po sobě následujících otřesů. Tyto roje mohou trvat několik dní až několik měsíců. Z historického hlediska patří mezi nejsilnější zaznamenané otřesy v této oblasti zemětřesení z 21. prosince 1985, které dosáhlo síly 4,6 stupně Richterovy škály. Tehdy praskaly domovní zdi, padala omítka, slabší komíny se řítily. Událost ukázala, že zemská kůra v této oblasti je skutečně aktivní. Podobně silné zemětřesení bylo zaznamenáno na Chebsku také v roce 2014. Lidé cítili otřesy až 150 kilometrů daleko. Zemětřesení v západních Čechách jsou proto důležitým předmětem dlouhodobého výzkumu. Vědci pomocí sítí seismografů sledují jejich výskyt, intenzitu i průběh.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: počasí.
1: Čtvrt na sedm, vlastně minuta po čtvrt, abychom byli úplně přesní na Českém rozhlasu Sever. Tak pojďme, aktuální teploty většinou okolo 14 až 16 někde stupňů Celsia, ale třeba na hřebenech hory je jenom 8. Je to tím, že je zatím skoro jasno, je malá oblačnost, ale přes den se nějaká ta kupovitá oblačnost vytvářet bude. K večeru se opět vyjasní, nejvyšší denní teploty 25 až 28, ve Šluknovském výběžku jen 22.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude herec Miroslav Hanuš.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: všem krajem.
1: I dneska si uděláme s Českým rozhlasem Sever výlet a projdeme si velmi zajímavou trasu v srdci českého středohoří z Milešova do Litochovic. Slovo má Eva Bucharová.
2: Výlet dlouhý 14 kilometrů začíná přímo pod horou Milešovkou v obci Milešov, kam jezdí autobus z Lovosic. Trasa vede převážně po zelené značce. Prochází tudy i slavná zlatá stezka zemí hradů. Jeden z nich taky navštívíme. Zámek v Milešově stojí na skále v místě původního gotického hradu. Protože zámek slouží od roku 2001 jako domov pro seniory, vstup je jenom omezený. Z Milešova vede naše trasa silničkou do Velemína. Přitom po pravé straně míjíme zříceninu Hrádku Ostrý. Za Velemínem přijdeme podél trati k nádraží v Chotiměři. To je už dlouhou řadu let konečnou stanicí Opárenského expresu. Jakmile projdeme pod dálničním mostem, ocitneme se u Opárenského mlýna v Opárenském údolí, kudy protéká Milešovský potok. Kousek za mlýnem vystoupáme po zelené značce ke zřícenině hradu Opárno. Z hradu Opárno bylo už jen obvodové zdivo hradního paláce a kousek sklepení. Od hradu vystoupáme na Lovoš po naučné stezce Lovoš. Chatu na Lovoši provozuje klub českých turistů z Lovosic a je možné tady zakoupit občerstvení. Za dobré viditelnosti jsou odtud fantastické výhledy do oblasti Polabské nížiny, Dolního Poohří a na okolní vrcholy, jako je Milešovka, Kletečná, Varhošť, Radobíl, Házemburg, Lipská hora a mnohé další. Zpátky do Opárenského údolí sejdeme po Žluté. Opárenským údolím projdeme po naučné stezce až do Malých Žernosek, kde se napojíme na další naučnou stezku s názvem Brána Čech. Záhy se ocitneme na lesní pěšině, která se klikatí nad skalnatým údolím Labského kaňonu. To je slavná Porta Bohemica. Z vyhlídkového místa se nabízají výhledy na řeku a protější srázy kaňonu s ostrohem Tři kříže. Ke svému konci stezka klesá k zastávce v Litochovicích, odkud jezdí pravidelné vlakové spoje ve směru na Lovosice nebo Ústí nad Labem.
0: Jsme s vámi i v Českém středohoří. Český rozhlas Sever. Žijeme tu s vámi.

Tanečnice z Lučnice a skupina Elán, tak jsme tu měli trochu folkloru. Za 5 minut už ovšem uslyšíte další aktuální zprávy, protože se blíží 6:30. A co vám řekne Zuzka Zejdová? Třeba to, že v litoměřickém hospicu svatého Štěpána vznikne nové centrum pro dětské pacienty se závažným onemocněním. Víc tedy v našich zprávách už za malou chvíli.

0: půl sedmé.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Vedení Vykantic na Šumpersku stále nezná nový termín odstranění kadmiových kalů z obce. Původně je měli odborníci odvést loni. Likvidace chemikálií je naplánovaná v Ústeckém kraji. Úředníci teď rozhodli, že je nadpřed třeba takzvaná velká EIA. Kdy bude hotová, nelze podle mluvčího hejtmanství Jana Nového odhadnout. Víc ve zprávách v 7. V litoměřickém hospicu svatého Štěpána vznikne nové centrum Štěpánka pro dětské pacienty se závažným onemocněním. Informovala o tom manažerka centra Jana Bezděková. Podobu nového centra určí architektonická soutěž. Výsledek má být v Římu. 5 let po modernizaci dálnice D1 pokračují kolem silnice náhradní výsadby stromů. Ředitelství silnic a dálnic je vysazuje jako náhradu za zeleně, které bylo nutné při stavbě pokácet. Celkem už kolem modernizované dálnice přibyly tisíce nových stromů a keřů. Pražská koalice se dohodla na společném postupu po korupční kauze na odboru pozemních komunikací a drah. Chce prověřit problematické dopravní zakázky i zpřísnit protikorupční pravidla na magistrátu. Přesně před 50 lety zahynulo při zemětřesení v čínském Tchajšanu víc než 240 tisíc lidí. Dalších téměř 170 tisíc osob při něm utrpělo zranění. Podle počtu obětí se událost z roku 1976 stala vůbec největším zemětřesením ve 20. století. Máme ještě malou oblačnost, přechodně i skoro jasno. Přes den se bude vytvářet kupovitá oblačnost a k večeru se bude opět vyjasňovat. Nejvyšší teploty 25 až 28. Stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Velmi opatrně na Teplicku, na silnici 1/63 Urtyně, máme tam hlášenou nehodu se zvěří, přechází v pravém jízdním pruhu ve sjezdu z kopce, vybočuje se do levého, buďte tam velmi opatrní.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Zprávy v půl sedmé jste slyšeli, za chvilku si řekneme, co přinese dnešní den, tedy úterý 28. července. A před 7 hodinou se podíváme do Chabařovic. Máme tu další díl našeho seriálu Příběhy měst a obcí, které nás tentokrát zavedou do města, které už možná nemuselo ani existovat kvůli těžbě hnědého uhlí. Ale víc už slyšíte před 7 hodinou. Teď písničky, které nestárnou, takže vám zaspívají Lenka Filipová nebo právě teď Pavel Bobek.

0: Zpívala Lenka Filipová, připomínám, že máme úterý 28. července. A co přinese dnešní den na severu? V Chomutově je zve Atrium městské knihovny na dopoledne s názvem Hrajeme si v každém věku, takže jestli máte volné děti od 9 do 12, budou připravené venkovní i deskové hry, nejenom pro malé, ale i pro velké návštěvníky. V regionálním muzeu v Teplicích pokračují prázdninová dopoledne. Od 9:30 do 12:30 je na programu Tajemství bylin, při kterém se děti seznámí s bylinami používanými našimi předky i životem dávných lékárníků. No a v Děčíně, tam v Jižní zámecké zahradě, vystoupí Žalman a spol. Koncert začne v 7 večer a bude součástí série vystoupení, kterými Pavel Žalman Lohonka připomíná své letošní 80. narozeniny.
1: Český rozhlas Sever, rádio.

0: Za minutu bude 6:45 a na Českém rozhlasu Sever. Teď budeme mluvit o počasí s Klárou Bubnovou z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem Kočkově. Dobré ráno také vám.
1: Pěkné ráno.
0: Pojďme k aktuální situaci. Jak to vypadá na severu?
1: Tak v severní polovině kraje máme oblačnosti více, v té jižní naopak méně, fouká spíše slabší proměnlivý vítr, no a teploty se pohybují mezi 12 a 14 stupni, na horách potom okolo 11.
0: Úterý nám ale nabídne přeci jen začátek nějaké fáze oteplování podle té předpovědi. Co nám slibujete pro dnešek?
1: Tak dnes tedy se potom během těch odpoledních hodin bude vytvářet kupovitá oblačnost. Čekáme tedy polojasno nebo oblačno na celém území, které během těch odpoledních hodin, později odpoledne a potom k večeru se ale bude vyjasňovat. No a dnešní teploty už mezi 25 a 28 stupni, chladněji bude ve Šluknovském výběžku, tam mezi 23 a 26, na horách potom nejčastěji okolo 22 a přes den bude foukat mírný vítr od severozápadu.
0: Dá se, že nás čekají tropické dny v té další části týdne. Můžete udělat takový malý výhled, jak to bude vypadat v Ústeckém kraji?
1: Tak bude se nadále oteplovat. Zatím to vypadá, že nejvyšší teploty čekáme během čtvrtečního dne, již zítra by měly většinou vystoupat nad 30 stupňů. Během toho čtvrtka to může být mezi 34 a 38 stupni. V tom dalším výhledu už to potom vypadá, že přece jenom možná bude té oblačnosti více a také nějaké ty přeháníky, tak tam ty teploty by se přechodně mohly opět snížit.
0: Říká Klára Bubnová z Českého hydrometeorologického ústavu a já děkuji za předpověď. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Také naslyšenou.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: I teď nás čeká další díl seriálu o městech a obcích v Ústeckém kraji a dneska přišla řada na malý výlet do Chabařovic. Pokud je neznáte, tak je dobře, že jste to stihli, protože tohle městečko mohlo už dávno zmizet díky těžbě hnědého uhlí. Víc vám řekne Alena Škraňková.
1: Příběhy severočeských měst a obcí.
2: Město Chabařovice na Ústecku leží kousek od místa, kde se v roce 1426 odehrála slavná husitská bitva na Běhání. V 11. století byly Chabařovice osadou na srbské obchodní stezce do Saska. V roce 1520 se už o nich mluvilo jako o městečku správy vaření piva a výroby sladu. Od září roku 1609 přešlo vlastnictví Chabařovic pod Chlumec. V 18. století se město potkalo se svým osudem. V roce 1774 byla v okolí Chabařovic objevena naleziště hnědého uhlí. Po příchodu nového majitele chlumeckého panství v roce 1830 se naplno rozjela těžba. Po únoru 1948 byl centrem těžby velkolom Chabařovice. V průběhu let se lom rozšiřoval a v jednu dobu to už vypadalo, že celé Chabařovice ustoupí těžbě stejně jako Hrbovice, Viklice, Otovice nebo Zalužany. Ve druhé polovině 80. let začalo docházet k demolicím. V roce 1987 padl k zemi také evangelický kostel, který stával na Husově náměstí. Události v listopadu 1989 znamenaly pro město doslova záchranu života a budoucnosti. Byl to začátek konce těžby uhlí u Chabařovic. Zatopením velkolomu Chabařovice po ukončení těžby v roce 1997 vzniklo jezero Milada, které je dnes oblíbeným rekreačním místem Ústečanů.
1: Příběhy severočeských měst a obcí na Českém rozhlase Sever.
3: Byla jsi mi loučí, světlem pochodní a teď nesnesu tvůj žár.

Sol. Za 5 minut už tady bude 7. hodina a to znamená, že posloucháte Český rozhlas Sever a to znamená, že se také dozvíte další porci novinek a informací, protože nás čekají další zprávy. Ústecký stavební úřad zatím nerozhodl, jestli umožní přesun služeb pro závislé. I o tom bude mluvit v 7 Zuzka Zejdová.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Sedm hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Odvoz nebezpečných kadmiových kalů z Vykantic na Šumpersku do Ústeckého kraje nabírá zpoždění. Ústecký stavební úřad zatím nerozhodl, zda umožní přesun služeb pro závislé. Ve Stráži pod Ralskem skončila oprava jednoho z nejvyšších domů ve městě. Dnes čekejte oblačno a k večeru se opět vyjasní. Teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů. U zpráv vás vítá Zuzana Zejdová. Dobré ráno. Vedení Vykantic na Šumpersku stále nezná nový termín odstranění kadmiových kalů z obce. Původně je měli odborníci odvést loni. Likvidace chemikálií je naplánovaná v Ústeckém kraji. Úředníci nyní rozhodli, že celou záležitost je potřeba komplexně vyhodnotit z hlediska dopadu na životní prostředí. Kdy bude takzvaná velká EIA hotová, nelze podle mluvčího hejtmanství Jana Nového odhadnout.
3: Záměr může mít významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a proto bude posuzován podle zákona o posuzování vlivu na životní prostředí. Termín nelze v současné době odhadnout. Závisí především na rychlosti zpracování dokumentace EIA ze strany oznamovatele, průběhu jejího projednání a vypořádání všech připomínek v zákonném procesu.
2: Ústecký stavební úřad zatím nerozhodl o žádosti spolku Drag Out Club o změnu užívání vily ve Staré ulici v Ústí nad Labem. Schválení spolku umožnilo přesunout do objektu služby pro závislé. Úřad v současné době vede řízení o odstranění nepovolených stavebních úprav. Vlastník domu může do 30 dnů podat žádost o dodatečné povolení. Informoval o tom mluvčí magistrátu Marek Lukinič. Skončila rekonstrukce jednoho z nejvyšších domů ve Stráži pod Ralskem. Takzvaný věžák má zateplenou fasádu, střechu a nový okapový chodník kolem budovy. Investice vyšla na víc než 13 milionů korun. Přes 5 milionů město získalo ze Státního fondu životního prostředí. Šlo o poslední nezateplený bytový dům ve městě. Dramatika bývalý politik Milan Uhde dnes slaví devadesátiny. Narodil se 28. července 1936. V 70. letech patřil k zakázaným autorům, přesto pod cizím jménem napsal například slavný muzikál Balada pro banditu. Po revoluci vstoupil do politiky. Dnes se věnuje výhradně divadlu.
4: Vidím před sebou další hru, já nevím, jestli ji napíšu, protože, jak praví velký básník, ze skici dál k dílu jde se po kolenou. Že? Já nevím, jestli moje kolena stačí na takovou štreku. Sport.
2: Nejhezčí gól letošního mistrovství světa ve fotbale dal Sydney Cabral z Kapverd. Výsledek ankety zveřejnila Mezinárodní fotbalová federace FIFA na svém webu. Cabral se trefil v úvodním kole play-off proti Argentíně. Přesnou střelou do levého horního rohu branky vyrovnal na 2-2.
1: Počasí.
2: Máme ještě malou oblačnost, přechodně i jasno. Přes den se bude vytvářet kupovitá oblačnost a k večeru se opět vyjasní. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů, ve Šluknovském výběžku kolem 22, na horách 19 až 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na dálnici D8 na 54. kilometru ve směru na Prahu, to je před Velemínem, překáží porouchané osobní auto, projíždějte tam opatrně a opatrně také na Teplicku na silnici 1/63 Urtyně, máme tam hlášenou nehodu se zvěří, překáží v pravém jízdním pruhu ve sjezdu z kopce.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: To byly zprávy v 7 od Zuzky Zejdové. Dobré úterní ráno, a když už mluvíme o úterku, dnešní datum určitě nevynecháme, je 28. července a právě o tom bude mluvit Petr Jungmann ve svém kalendáři. Pak vyrazíme do Teplic na fotbal, myslím, že všichni fanoušci museli mít radost, hned 3 góly na začátek sezóny a také možná změna herního stylu. O tom uslyšíte před 7:30 v naší reportáži. Teď písničky, které nestárnou, Dalibor Janda nebo opět a Radeček.
1: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: Dobré ráno, 10 minut po 7 hodině je čas podívat se do kalendáře na dnešní datum. Máme 28. července a tak Petr Jungmann prozradí spoustu zajímavého právě o dnešním dni.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Úterý 28. července. Svátek má vítěz, nositelé latinského jména Viktor. A tady je Petr Jungmann. Sir Thomas Herriot přivezl první brambory z Kolumbie do Anglie před 440 lety, v roce 1586. Ve Španělsku už v té době erdeple sice byly, ale ještě dlouho trvalo, než se staly součástí evropských jídelníčků. Prvním lidem se pohled na Prahu z 58 metrů a 70 cm vysoké Petřínské rozhledny naskytl před 135 lety v roce 1891. Za 4 měsíce stavby byla hrubá stavba hotová. Slavnostně otevřena pro všechny byla pak rozhledna jen o pár týdnů později 20. srpna. Největší letecká havárie československých aerolinií na území Československa se stala před 50 lety v roce 1976. Letadlo IL-18 na lince Praha-Bratislava spadlo do jezera Zlaté Piesky u Bratislavy. Zahynulo 70 cestujících a 6 členů posádky. Pouze 3 cestující nehodu přežili. Jizersko-horské bučiny byly před 5 lety zapsány na seznam světového dědictví UNESCO jako první přírodní památka u nás a na seznamu UNESCO se staly v pořadí 16. českým zápisem. Štvanická lávka pro pěší a cyklisty v Praze přes Vltavu, která propojila Holešovice a Karlín přes ostrov Štvanici, byla otevřena před 3 lety. 300 metrů dlouhá lávka stála 352 milionů korun. Prostě co metr, to mega a kousek. Dramatik, spisovatel, pedagog, publicista, politik, bývalý ministr kultury i bývalý předseda poslanecké sněmovny Milan Uhde má dnes kulatých 90. Tak všechno nejlepší a vám všem pěkný den.
3: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Je 7:45, jaké nás dnes čeká počasí při úterku. Začneme aktuálními teplotami, ty se většinou pohybují od 13 do 16 stupňů Celsia. Na radaru žádné srážky, je jen malá oblačnost, někde může být i skoro jasno. Přes den ale té oblačnosti přibude, aby večer zase bylo. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 25 a 28 stupňů Celsia. Ve Šluknovském výběžku může být jen 22.
0: Český rozhlas Sever, rád.

0: 7 hodin 19 minut. Určitě, pokud patříte mezi fanoušky fotbalových Teplic, jste měli radost z toho, jak začala sezona. Hned 3 góly na začátek a premiérová výhra nad Bohemians 3-1. No ale hlavně mnohem atraktivnější herní projev než před několika měsíci. Fotbalisté Teplic potěšili při vstupu do nového ročníku šance ligy fanoušky nejenom výsledkem, ale právě i předvedeným výkonem.
1: Líbivější hře podle teplického trenéra Zdenka Frťaly pomohly letní nákupy tvořivého záložníka Marcela Čermáka a lotyšského stopera Oskara Vintýse.
2: Ta odvaha, kterou jsme po hráčích chtěli už v té přípravě, tak byla přenesena i do utkání. To, že chceme změnit nějak jakoby obraz naší hry, tak o tom jsme se bavili už v průběhu přípravy před sezonou, ale pořád je to jenom jedno utkání, které nám vyšlo.
1: Proti Bohemians nastoupil v základní sestavě také Jan Fortelný, který na jaře odehrál jen 5 zápasů.
3: Hraje ve skvělý pohodě. Měli jsme tam Lukáše Marečka, který fotbal vidí, to všichni víme, že je to skvělý fotbalista, jak si dokáže zpracovat balony a dokáže zachovat klid. A trenér nám to stloukal během přípravy do hlavy, my jsme si ověřili v těch přátelácích, i když třeba někdo může nabídnout, že ty soupeři nás třeba úplně v tomto neprověřili, tak jsme viděli, že když takhle budeme hrát, tak z toho jsou krásné akce a pak z toho vyplývá, že to všechny baví a to se pak hraje líp.
1: Pochvaloval si dvougólový střelec Matěj Pulkrab. Teplickou snahu o přeměnu z velmi defenzivního týmu na ofenzivní ocenil také trenér Bohemians Jaroslav Veselý.
4: Teplice teďka tuším asi s náma 11 zápasů v řadě v podstatě vyhráli. Jako oni vyhráli všechno v přípravě, vyhráli posledních 5 zápasů v lize. Takže určitě tady Zdeňko Frťala odvádí jako velmi dobrou práci a ten kádr taky nemá úplně světoborný, tak já si myslím, že už tady byli taky předtím jiný trenéři a myslím si, že Frťo jako je potřeba než kritizovat a spíš jako pochválit, jak si tady vede. Takže není to vždycky jenom o těch trenérech, který je strašně jednoduchý dneska kritizovat napříč ligou, ale je to taky o tom, jaký vytváří servis to vedení, jaký se přivádí hráči a jestli vůbec ty hráči na to mají. Jo, je strašně jednoduchý tady říkat, že se tady má hrát nějaký fotbal, ale taky na to je potřeba určitě ty hráčů, aby se takovýhle fotbal, který by si všichni asi představovali, mohl hrát.
1: Teplice chtějí být pro diváky atraktivnější. Kouč Frťala má podporu svých šéfů.
5: Když samozřejmě budeme hrát atraktivní fotbal, nebo se o něj budeme snažit, přestože třeba to nevyjde po každý, tak my tady na Snídadle chceme mít fanoušky. Jo, a chceme, aby fandili hezkým akcím, hezkým gólům. A jestli jich dáme samozřejmě víc, než dostaneme, tak to bude skvělé, ale určitě nebudeme panikařit ve chvíli, kdy se to prostě nepodaří. Je jasný, že ty porodní bolesti můžou být.
1: Řekl teplický ředitel Rudolf Řepka. Nejbližší zápasy Severočechy pořádně prověří. Pojedou do Liberce, doma nastoupí proti Plzni a pak se představí na Spartě. David Kalvas, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Tak to byla Věra Martinová, 4 minuty chybí do 7:30 a to znamená také pozvánku ke zprávám, které vám přinese Zuzka Zejdová. Celkem 82 nemocničních lůžek darovala nemocnice v Kadani nemocnicím na Ukrajině. Víc uslyšíte v 7:30.

0: půl osmé.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Energetické firmy v Česku zvyšují investice do distribučních sítí, reagují hlavně na rychlý růst domácích fotovoltaických elektráren a rostoucí spotřebu elektřiny. Například ČES letos plánuje investovat do rozvoje sítě téměř 19 miliard korun, to je skoro dvojnásobek oproti době před 5 lety. Lékaři loni v Česku provedli téměř 580 transplantací ledvin, meziročně o 55 víc. Ledviny jsou dlouhodobě nejčastěji transplantovaným orgánem. Podle odborníků ale transplantovaná ledvina nevydrží fungovat na pořád a někteří pacienti operaci podstupují opakovaně. Celkem 82 nemocničních lůžek darovala nemocnice v Kadani nemocnicím na Ukrajině. Podle vedení nemocnice se tak stalo po červnové obměně postelí na některých odděleních. Poslouží ve zdravotnických zařízeních v blízkosti frontové linie. Zemědělci v Ústeckém kraji pokračují ve sklizni. Farmáři už letos sklidili téměř 70% obilovin a přes 85% řepky. Podle údajů, které v pondělí zveřejnilo ministerstvo zemědělství, jsou výnosy na severu Čech pod celostátním průměrem. Řidiče čeká v noci zpátku na sobotu omezení na rychlostní silnici číslo 35 na Liberecku. Ředitelství silnic a dálnic uzavře jízdní pruh z Turnova na Liberec. Důvodem je stavba nového silničního mostu v Hodkovicích nad Mohelkou. Na jihu kraje máme aktuálně málo oblačnosti, v severní polovině a zejména na horách očekáváme polojasno až oblačno. Přes den se bude vytvářet kupovitá oblačnost na celém území kraje, později odpoledne se bude vyjasňovat. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Nehoda dvou osobních aut překáží na Chomutovsku v zatáčce u Pesvic a na dálnici D8 mezi 77. a 76. kilometrem a 81. a 82. kilometrem od tunelu směrem na Ústí nad Labem máme hlášený silný provoz.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Pěkné ráno na severu, tak to byly aktuální zprávy, které vám přinesla Zuzka Zejdová. My se za chvilku vrátíme ke včerejšímu tématu Dáme řeč. S kolegyní Renatou Filipy jsme si povídali o zoologických zahradách. A pak aktuálně nečekaný nález překvapil členy Spolku pro záchranu kostela v Bořislavi na Teplicku. Podrobnosti uslyšíte v naší reportáži před 8 hodinou. Teď už ovšem písničky, které nestárnou, zaspívají Brontosauři nebo právě teď Karel Gott.

0: Brontosauři a oblázek a na Českém rozhlasu Sever se vracíme ke včerejšímu tématu Dáme řeč, zoologické zahrady, to bylo naše téma. A ptali jsme se na to, když jste byli naposled, do studia se dovolal i Jarda ze Štětí.
1: Já chci jenom říct, už jsem dostatečně starý, přes 70, takže zoologické zahrad jsem absolvoval mnoho tady v Čechách, v Maďarsku. Nebudu to vyprávět. Jednoduše mě uchvátila teďka na poslední chvíli dvě takové zoli. V loni jsme byli s malejma vnoučatama v Chomutově. Vyrazili jsme si tam do zoologické zahrady. Já už jsem nemohl chodit, takže jsme si vzali ten vláček. Jeli jsme vám s tím vláčkem a ten osmiletý vnuk, kdy jsme seděli na první sedačce, tak měl hrozný zážitek, když ten zubr napadl to naše auto. To jsou takové věci. Ale co mě ještě uchvátilo, s druhou partou těch vnoučat jsme jeli na Slovensko do Lázní a tam jsme se zastavili ve starém městě na Moravě a tam já jsem zůstal zadkem úplně sedět. Víte, co tam je? Ve starém městě je přes 2000 asi 400 zvířat, ale zeděle zadělaný. A já jsem zámečník, jo, já to ocením. To je taková procházka, taková vize o tom, jak ty lidi musí přemýšlet a pracovat, že jsem tam strávil 4,5 hodiny, babička, děti nadávali, už byli otráveny a já vždycky stoupnu třeba u ty krávy, u toho zubra, toho tygra, rozumíte, nebo u toho medvěda. Opravdu, když by někdo měl cestu kolem starého města, ať počítá, že v ty zoologické strávy minimálně 2,5 až 3 hodiny určitě. Já tam byl 4,5 hodiny, musel mě otáhnout. To je něco překrásného.
0: No vidíte, zajímavý tip. A dneska si budeme povídat o partnerských vztazích. Co myslíte, že víc platí? Vrána k vráně se dá, anebo protiklady se přitahují? No, tak to bude zajímavá diskuze. Po deváté určitě dáme řeč.

0: Za minutu bude 7:45, posloucháte Český rozhlas Sever. Informace o počasí nesmí při úterku chybět.
1: Počasí.
0: Aktuální teploty většinou okolo 14 až 17 stupňů Celsia. Většinou je také skoro jasno, malá oblačnost, ale přes den se jí bude vytvářet kvíc, k večeru a večer se bude opět vyjasňovat. Nejvyšší denní teploty pak 25 až 28 ve Šluknovském výběžku kolem 22 stupňů Celsia.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
1: a Petr Kostka. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: dokola.
1: Dospíval Tomáš Klus a my teď míříme do Bořislavy. Ano, právě na Teplicku, Bořislavy, Spolek pro záchranu kostela, dělá vlastně obnovu kostela už čtvrtým rokem. Tou prioritou jsou opravy, aby kostel dál nechátral. Jenže došlo i na nečekaná překvapení, třeba nález ukrytého božího hrobu, o kterém nikdo neměl ani tušení. A teď se při opravě kostelní báně objevily i historické stříbrňáky.
2: O to větší překvapení bylo, když jsem s ní doma začal manipulovat, že se s ní sypaly mince jak z porcelánového prasátka.
3: Jiří Kolman si tehdy makovici kostelní věže přivezl domů, aby ji vyspravil.
4: Jak jsem ji otočil vlastně nohama zhůru, tak z toho otvoru, kde je vsazený kříž potom, tak se začaly sypat mince. S tím smetím, co tam za ty léta jakoby vzniklo odpadem nějakého dřeva, suky tam byly ze dřeva, ocelový kroužek z konce toho kůlu.
3: Spolek pro záchranu Bořislavského kostela, jehož členem je taky Petr Folberger, předal mince restaurátorům regionálního muzea v Teplicích.
5: Snažili se uvést do původního stavu, udělali nám kolem toho nějaký zápis, kde popsali všechny ty postupy, ty kroky, které na tom proběhly na těch mincích. Potom je zakonzervovali, pak po vzájemné dohodě s panem farářem a s muzeem jsme došli k tomu výsledku, že se to vrátí zpátky pro ty další generace.
3: Zájemci si je můžou prohlédnout na fotografiích vystavených v kostele. Podívat se jdeme s Jiřím Kolmanem.
4: Každá mince má svoji takhle složku udělanou.
6: Která teda byla nejstarší?
4: Nejstarší byla tady ta, 1533, Karel V. na tom je tištěný. Tahle byla hodně tenká, ta měla 102 mm v průměru.
6: Takže se lišily i velikostí na pohled.
4: Tyhle ty vlastně byly zhruba stejně veliký, ty měly kolem 2,5 cm.
6: Tak poměrně velký.
4: No.
6: To znamená...
4: Velký
6: větší než 50 korun.
4: No, to byly, no. A tato byla malinká, tak asi naše 10 koruna, ta s tím Karlem V. Tady je Leopold, to vlastně za jeho vlády se tady kostel stavěl, typicky Habsburská brada.
6: Ano.
4: Avers.
6: Co tam bylo?
4: A panenka Maria s Ježíškem v náručí. Tato provedení to razila mincovna v Kremnici.
3: Nález v kostele svaté Kateřiny obsahoval 7 stříbrných mincí z rozmezí let 1533 až 1702. Z Bořislavy na Teplicku Jana Vitásková, Český rozhlas.
0: Jsme s vámi i na Teplicku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

6 minut chybí do 8 hodiny a v 8 hodin uslyšíte také další zprávy. Zuzka Sejdová vám řekne třeba to, že stavební úřad v Ústí zatím nerozhodl o přestěhování centra pro závislé. Více dozvíte ve zprávách 8.

0: 8 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Stavební úřad v Ústí nad Labem zatím nerozhodl o přestěhování centra pro závislé do Staré ulice. Hotel a vysílač Ještěd se začal budovat v červenci 1966, právě před 60 lety. Američané začali s přezkumem své vojenské přítomnosti v Evropě. Přes den se bude vytvářet kupovitá oblačnost na celém území kraje, později odpoledne se bude vyjasňovat. Teploty 25 až 28 stupňů. Jsou tu zprávy a Zuzana Zejdová. Dobré ráno. Ústecký stavební úřad zatím nerozhodl, jestli povolí Drag Out klubu přestěhovat služby pro závislé do vily ve Staré ulici. Podle mluvčího magistrátu Marka Lukiniče zároveň řeší stavební úpravy domu bez potřebného povolení. Majitelka může do 30 dnů požádat o jejich dodatečné schválení.
2: Spolek nyní působí v městské budově ve Velké Hradební. Radnice ale objekt koupila pro dětskou skupinu a Drag Out klubu vypověděla nájem. Městský úřad už jednou změnu užívání nového sídla zamítl kvůli územnímu plánu. Kraj ale kvůli procesním chybám rozhodnutí zrušil a případ mu vrátil. Z Ústí nad Labem Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
0: Hotel a vysílač Ještěd, česká stavba století, se začal budovat v červenci 1966. Patří mezi nejoriginálnější architektonická díla v Česku. Hyperboloid vysoký 94 metry s kruhovým půdorysem o průměru 33 metrů unikátním způsobem slučuje funkci vysílače, hotelu a restaurace. Odborníky i laiky dodnes upoutává způsob, jakým budova dotváří siluetu hory. Základní kámen stavby hotelu a vysílače na Ještědu byl slavnostně položen 30. července 1966. V provozu je od roku 1973. Mezi další Hubáčkovi realizované stavby patří už zbourané obchodní středisko Ještěd v Liberci, městské kino v Doxech nebo kulturní dům s koncertní síní v Teplicích. Spojené státy zahájily analýzu své vojenské přítomnosti v Evropě. Jejím cílem je podle amerického ministra obrany Petea Hexeta zajistit, aby evropské země převzaly hlavní odpovědnost za svou konvenční obranu. Prezident Trump evropské spojence opakovaně kritizuje za nedostatečné investice do armád. O plánovaném přeskupu vojenské přítomnosti Američany své partnery v Evropě informovali už v červnu.
1: Sport.
0: 21-letý liberecký motocyklový závodník Štěpán Zuda má za sebou první polovinu závodu evropského šampionátu. Aktuálně vévodí celkovému pořadí a popisuje dosavadní průběh sezóny.
3: Startuju v evropském šampionátu Euromoto v kategorii Sportbike. Zatím máme za sebou 3 závodní víkendy, přesněji 5 závodů. Z těch 5 závodů jsem dokázal 3 vyhrát, jednou být třetí, jednou čtvrtý.
1: Počasí.
0: Na jihu kraje máme aktuálně málo oblačnosti, v severní polovině a zejména na horách očekáváme polojasno až oblačno. Přes den se bude vytvářet kupovitá oblačnost na celém území kraje, později odpoledne se bude vyjasňovat. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů, ve Šluknovském výběžku kolem 23, na horách 19 až 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Pozor na dálnici D8 na téměř 30. kilometru ve směru na Ústí nad Labem, to je za Roudnicí, leží na silnici Kužel. Raději tam zpomalte.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Právě v 8 od Zuzky Zejdové jste slyšeli a já přeju pěkné úterní ráno. Už za chvilku otevřeme učebnice a zeptáme se Martina Písaříka na něco, co v nich asi nenajdete. Zeptáme se, jestli už jste někdy zažili zemětřesení a kde se s ním u nás můžete nejčastěji setkat. Možná se budete divit, opravdu to jde. Před 8:30 pak připomeneme kariéru a život dnešního oslavence, dramatik, ale také člen a předseda České poslanecké sněmovny Milan Uhde, dneska slaví 90. Víc si o něm řekněme před 8:30. Teď písničky, které nestárnou, Hana Zagorová, Petr Rezek nebo Martin Maxa.
1: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: Hana Zagorová a Petr Rezek. Věřili byste tomu, že i u nás můžete zažít zemětřesení? No možná to v učebnicích nebylo, ale Martin Písařík nás přesvědčí o opaku.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, kde se u nás nejčastěji třese země? Zemětřesení v České republice není vnímáno jako častý nebo výrazně nebezpečný jev. Česko se nenachází na styku litosférických desek či v tektonicky aktivních oblastech. Přesto však naše země není zcela seismicky klidná. Nejaktivnější oblastí je západní část Čech, především okolí Karlových Varů a Chebu. Právě zde se země na našem území chvěje nejčastěji. Typické jsou zde takzvané zemětřesné roje, které tvoří velké množství slabších, rychle po sobě následujících otřesů. Tyto roje mohou trvat několik dní až několik měsíců. Z historického hlediska patří mezi nejsilnější zaznamenané otřesy v této oblasti zemětřesení z 21. prosince 1985, které dosáhlo síly 4,6 stupně Richterovy škály. Tehdy praskaly domovní zdi, padala omítka, slabší komíny se řítily. Událost ukázala, že zemská kůra v této oblasti je skutečně aktivní. Podobně silné zemětřesení bylo zaznamenáno na Chebsku také v roce 2014. Lidé cítili otřesy až 150 kilometrů daleko. Zemětřesení v západních Čechách jsou proto důležitým předmětem dlouhodobého výzkumu. Vědci pomocí sítí seismografů sledují jejich výskyt, intenzitu i průběh.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: počasí.
1: V 8 hodin a 16 minut něco o počasí, tak aktuální teploty, které už pomalu ale jistě stoupají, někde už je dokonce 19 stupňů Celsia, jako třeba v Kadani, ale 11 na Milešovce nebo ve Šluknovském výběžku. Předpověď o tom mluví, malá oblačnost, přechodně i skoro jasno, přes den té oblačnosti bude víc, aby k večeru opět ubyla. A nejvyšší denní teploty 25 až 28 ve Šluknovském výběžku kolem 22.
0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz. Český rozhlas Sever, rádio.

0: Za 10 minut bude 8:30, to byla Marta Kubišová. A my teď popřejeme k narozeninám a zároveň si připomeneme kariéru člověka, který vlastně složil muzikál Baladu pro banditu. V 70. letech si ho zpívalo celé Československo. I když se skutečný autor musel schovat za jiné jméno. Jde o muže s typicky hlubokým hlasem, významného dramatika a také prvního předsedu České poslanecké sněmovny. Milan Uhde dneska slaví 90. Narodil se 28. července 1936.
1: Já jsem nesměl jít na premiéru, protože já jsem měl ten zvyk, že si to tiše odříkávám z herci. A to Zdeněk povídá, milý, tam nemůžeš. Protože tam bude výjimečně nějaký chytrej fízl, který si řekne, co ten Uhde, že on v tom má nějaký prsty.
2: Vzpomíná Milan Uhde, který od 70. let patřil k zakázaným autorům. Jeho nejslavnějšímu muzikálu proto tehdy propůjčil jméno režisér Zdeněk Pospíšil.
1: Já jsem věděl, že budu zakázaný, ale nevěděl jsem, jak si zakázaný autor počíná. Já jsem v 60. letech patřil mezi rozmazlené debitanty. Já jsem měl s první hrou, s tou satirou Král Vávra, jsem měl pronikavý až nezvyklý úspěch.
2: Utajení napsal i další divadelní hry. Většinu času tehdy trávil doma péčí o děti.
1: Já jsem teď musel dbát, aby vyměšoval, abych vyskoumal, kdy se musí přebalit. A to byl zážitek, který mě pomohl v literatuře. Vidět člověka ještě jinak, než jako nositele ideí. Takže ti komunisté se domnívali, že mě strašně uškodí. Ale já nakonec všechno, co jsem napsat chtěl a uměl, já jsem napsal.
3: Česká republiko, dobrý den.
2: V první den nově samostatné České republiky přednesl jako předseda poslanecké sněmovny tento známý projev. V politice pak zůstal aktivní několik dalších let.
1: Jsem byl dvakrát šťastný. Jednou, když jsem do té politiky vstoupil a snil, co já tam jako ministr kultury všechno dokážu. A když jsem po 8 letech pochopil, že mám jít domů.
2: Společenské dění komentuje dodnes. Letos na jaře například v Brně podpořil sjezd sudeckých Němců, proti kterému část lidí i politiků protestovala.
4: Zlo, které se prohnalo střední Evropou, Československou republikou a našimi životy, není dědičné.
1: Měli jít do odsunu jako řada jiných lidí, jejich vina byla jenom v tom, že se strašně báli. A já vím, co je to strach. A domnívám se, že když je ten strach dán pudem sebezáchovy, že nemá být důvodem k potrestání.
2: Roli dramatika stále neopustil. Svoji novou hru Obhájce tradičně tvořil se skladatelem Milošem Štědroněm.
5: S Milanem samozřejmě se spolupracuje báječně. Vesměs mu to zpívám po telefonu. Teď on tím svým biblickým prorockým hlasem řekne: Miloši, je to zdařilé, ale mohlo by to být ještě také jinak? Já jsem mu napsal písničku a napasoval jsem to na písničku z Balady pro banditu Tam u řeky na kraji, to je takový western valčík.
6: Díky za vše, Milane, díky za vše, Milane.
1: Vidím před sebou další hru, já nevím, jestli ji napíšu, protože jak praví velký básník, ze skici dál k dílu jde se po kolenou, že? Čili já nevím, jestli moje kolena stačí na takovou štreku.
2: Dnešní narozeniny Milan Uhde stráví s rodinou. Veřejně jubileum oslavil už v červnu v divadle Husa na provázku. Kristýna Sedláčková, Český rozhlas.

Za 4 minuty bude 9:30 a to znamená, že uslyšíte také další zprávy na Českém rozhlasu Sever, které pro vás připravuje Zuzka Zejdová. A co vám prozradíme? Třeba to, že v litoměřickém hospicu svatého Štěpána vznikne nové centrum pro dětské pacienty. Více ve zprávách 8:30.

0: Když chcete vědět, co se děje na Ústecku, Teplicku, Litoměřicku a v celém kraji, pak je to pro vás Žít, síť regionálních časopisů a webů s 12-letou tradicí. Zkuste Žít online.cz. Když máte co říci lidem o sobě, o firmě či produktu, pak jsou tu Žít Ústí, Žít Teplice, Žít Litoměřicko, Žít kraj a Seniorské listy. Časopisy do domácností s nejlepším zásahem na trhu a weby s velkou sledovaností. Zkuste Žít, stojí to za to.
1: Půl deváté.
2: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Vedení Vykantic na Šumpersku stále nezná nový termín odstranění kadmiových kalů z obce. Původně je měli odborníci odvést loni. Likvidace chemikálií je naplánovaná v Ústeckém kraji. Úředníci teď rozhodli, že je napřed třeba takzvaná velká EIA. Kdy bude hotová, nelze podle mluvčího hejtmanství Jana Nového odhadnout. V litoměřickém hospicu svatého Štěpána vznikne nové centrum Štěpánka pro dětské pacienty se závažným onemocněním. Informovala o tom manažerka centra Jana Bezděková. Podobu nového centra určí architektonická soutěž. Chomutovský zoopark nabízí návštěvníkům nově připravenou výstavu o kudlankách. V opravené budově u Pratura uvidí zájemci podle mluvčího parku Matěje Mrštíka na 50 druhů kudlanek. Výstava bude ke zhlédnutí do poloviny srpna. 5 let po modernizaci dálnice D1 pokračují kolem silnice náhradní výsadby stromů. Ředitelství silnice dálnic je vysazuje jako náhradu za zeleň, kterou bylo nutné při stavbě pokácet. Celkem už kolem modernizované dálnice přibyly tisíce nových stromů a keřů. Pražská koalice se dohodla na společném postupu po korupční kauze na odboru pozemních komunikací a drah. Chce prověřit problematické dopravní zakázky i zpřísnit protikorupční pravidla na magistrátu. V severní polovině a zejména na horách očekáváme polojasno až oblačno. Přes den se bude vytvářet kupovitá oblačnost na celém území kraje. Později odpoledne se bude vyjasňovat. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Opatrně na Liberecku v Pobřežní ulici v Chrastavě překáží nehoda 2 osobních aut. Už by tam měla být policie. Jezděte opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Zprávy o 8:30 a Zuzka Zejdová. Za chvilku si společně prozradíme, co přinese dnešní den tady u nás na severu Čech a pak před 9:00 se podíváme do Libochovic, kde plánují obnovu náměstí 5. května. A my o tom budeme mluvit s naší zpravodajkou Lucí Hejzlovou. Teď už ovšem písničky, které nestárnou. Před námi jsou Rangers nebo právě teď Ilona Čáková.

0: Tak to byly Rangers a na Českém rozhlasu Sever si připomeneme dnešní datum. Máme 28. července. Pojďme si říct, co zajímavého dneska můžete najít na severu Čech. V Chomutově zve Atrium městské knihovny na dopoledne s názvem Hrajeme si v každém věku. Takže už za chvíli, tedy od 9 do 12 hodin, budou připravené venkovní i deskové hry. Nejenom pro malé, ale i pro velké návštěvníky. V regionálním muzeu v Teplicích pokračují prázdninová dopoledne v muzeu, takže od 10. do 12. je na programu Tajemství bylin a děti se tam můžou seznámit s bylinami používanými našimi předky i životem dávných lékárníků. Ještě jedna pozvánka na koncert do Děčína, v Jižní zámecké zahradě vystoupí Žalman a spol. V 7 hodin večer součást série vystoupení, kterými Pavel Žalman Lohonka připomíná své letošní osmdesátiny.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Pověď mluví o tom, že teď ráno je tu malá oblačnost, přechodně i skoro jasno. Přes den se ale bude vytvářet oblačnost kupovitá, která k večeru a večer zase bude ubývat. Nejvyšší denní teploty 25 až 28.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Pavel Vítek a jeho modlitba na Českém rozhlasu Sever. My teď zamíříme do Libochovic. Náměstí 5. května, tam totiž čekají zásadní změny, radnice plánuje obnovu celého prostranství. Bude se to týkat parkovacích míst, ale třeba taky umístění zeleně. A podrobnosti zjišťovala naše redaktorka Lucie Hejzlová. Lucko, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Jak se tedy to náměstí promění?
1: Náměstí 5. května bude fungovat jako taková společná zóna. Kdo Libochovice zná, ví, že náměstí se dá autem kolem dokola objet. To se má částečně změnit. V té severní části prostranství vznikne pěší klidová část. Auta budou moci jezdit na náměstí jen po té jižní silnici, která se zároveň rozšíří, aby byla obousměrná. A přemístí se i stromy z obvodu náměstí do té centrální části. Tam mají být vysazené dvě řady stromů a částečně se promění i parkování. Zatímco na náměstí bude těch míst méně, v ulicích, okolních ulicích přibydou, jde o ulice Doktora Vacka, Purkyňová, Rígrova. Tam vzniknou před ordinací praktického lékaře, kde dnes žádná parkovací místa třeba nejsou. Na náměstí vzniknou také dvě větší společné plochy na pořádání trhů a kulturních akcí města.
0: Hezká revitalizace, hezký záměr. Kdyby to všechno mělo začít?
1: To je otázka na budoucí vedení města. Současný starosta Miroslav Zuna za TOP 09 mi řekl, že opravy by měly navázat na revitalizaci sídliště v ulici Revoluční. Sám odhaduje začátek prací nejdříve za 5 až 10 let.

0: let. Do té projektové dokumentace by se měly promítnout také některé připomínky tamních obyvatel. Starosta současně vyjádřil obavy i z toho, co by se mohlo pod náměstím skrývat. Z historických pramenů je totiž známé, že v Libuchovicích bývalo hodně sklepů.
1: Říká Lucie Hejzlová a my se budeme těšit, jak to všechno dopadne. Díky za informace, Lucko, a naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na Litoměřicku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Zpíval Petr Novák o dívce z krásných začátků. Já tady oproti tomu mám moji kolegyni, která vás dnes bude po 9. hodině provázet naším pořadem Dáme řeč. Dobré ráno.
1: Pěkné ráno, dobré dopoledne. Čekala jsem, jak navážeš na dívku z krásných začátků.
0: Já myslím, že
1: jak to
0: vyšlo...
1: spojíš se mnou, no nevím.
0: Vyšlo to pěkně. Já myslím, že se to týká i dnešního tématu.
1: Ano, mohl jsi se zasnažit mnohem víc, ale chápu, proč jsi to udělal, protože v mnohem jsme si dost podobní.
0: Ajajaj.
1: A právě o tom vlastně bude dnešní pořad Dáme řeč. O tom, jestli by spolu měli žít ti, co jsou si opravdu hodně podobní.
0: Takže partnerské téma to bude.
1: Tak. A nebo jestli platí to, že protiklady se přitahují a jestli milé lichocení by náhodou nebylo lepší než lehký sarkazmus.
0: Tak to si trefila na kosa, já jsem vyhlášený empatik, chvilku jsem přemýšlel o tom, že bych si otevřel nějakou soukromou poradničku pro partnerské vztahy, takže já se k tomu radši vyjadřovat nebudu.
1: Jak to máte vy doma? Jste spíš vrána kráně a nebo jste každý jiný?
0: Já vůbec
1: netuším. A co to funguje? I to je cesta.
0: Vůbec netuším, ale možná by stálo za to pohovořit si s mojí manželkou, ta by to jistě dokázala vysvětlit mnohem lépe než já. Tak přátelé, cítím, že dnešní téma bude hodně zajímavé. Po 9. dejte řeč, tentokrát s Lenkou Šobovou. Loučí se Petr Beran a zítra naslyšenou.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Energetické společnosti v posledních letech zvýšily investice do distribuční sítě. V areálu hospice svatého Štěpána v Litoměřicích vznikne centrum pro těžce nemocné děti. Žně v Ústeckém kraji pokračují, zemědělci už téměř sklidili ječmen. Přes den čekejte na deby kupovitou oblačnost, později odpoledne se vyjasní. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů. Zprávy a Zuzana Zejdová. Dobré ráno. Investice do elektrických sítí v Česku rostou. Například ČES letos na modernizaci distribuční soustavy vydá skoro 19 miliard korun. To je dvakrát víc než před 5 lety. Do sítě se totiž v posledních letech připojuje čím dál víc domácích fotovoltaických elektráren. Přibývá ale i tepelných čerpadel. Dodavatelé energií tak musí investovat třeba do nových trafostanic, říká Jan Bílek z tiskového oddělení společnosti PRE.
2: Investice míří i do dálkového řízení jednotlivých prvků distribuční sítě, které dává dispečerům možnost velmi výrazného zkrácení času případného bezproudí v důsledku eventuální poruchy.
0: V litoměřickém hospicu svatého Štěpána vznikne nové centrum Štěpánka pro dětské pacienty se závažným onemocněním, informovala o tom manažerka centra Jana Bezděková. V současnosti začalo bourání původní budovy a podobu nového centra určí architektonická soutěž.
3: Výsledek architektonické soutěže bude známý letos v říjnu. V centru pak vznikne 6 nových lůžek, ambulance paliativní medicíny, psychoterapeutická poradna a také zázemí pro psychickou, sociální a vzdělávací podporu. Celkové náklady jsou 60 milionů korun. Z Litoměřic Lucie Hýzlová, Český rozhlas.
0: Zemědělci v Ústeckém kraji pokračují ve sklizni. Téměř sklizený už mají ječmen. Podle údajů, které v pondělí zveřejnilo ministerstvo zemědělství, jsou výnosy na severu Čech pod celostátním průměrem. Zemědělci v Ústeckém kraji v průměru sklízí necelých 5 tun obilí z hektaru a řepky přes 2,3 tuny. Farmáři už letos sklidili téměř 70% obilovin a přes 85% řepky. Významní američtí i světoví státníci dnes ve Washingtonu uctí památku republikánského senátora Lindseyho Grahama. Ten náhle zemřel 11. července ve věku 71 let. Dvoudenní pohřební obřad jednoho z nejvlivnějších amerických zákonodárců začne dnes ve Washingtonu. Zítra pak bude pokračovat v Grahamově rodné Jižní Karolíně, kterou v kongresu zastupoval více než 3 desetiletí.
1: Počasí.

0: Na jihu kraje máme aktuálně málo oblačnosti, v severní polovině a zejména na horách očekáváme polojasno až oblačno. Přes den se bude vytvářet kupovitá oblačnost na celém území kraje, později odpoledne se bude vyjasňovat. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů, ve Šluknovském výběžku kolem 23. Stav řeky Labe byl dnes v 7 hodin ráno v Ústí nad Labem 144 cm, průtok 102 metry krychlové za sekundu, předpověď 115 cm. Tendence setrvalý stav, zajištěný vodní stav v Ústí nad Labem dnes 115 cm.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Pozor u Libochovic, mezi Poplzemi a Brníkovem se v zatáčce střetly osobní auto a traktor. Průjezd se zvýšenou opatrností.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Dobrý den s Českým rozhlasem Sever. Partnerské vztahy budou dnes tématem pořadu Dáme řeč. Klape to spíš dvěma podobným povahám, anebo platí, že protiklady se přitahují? Co podle vás zaručuje partnerský soulad? Jak to máte vy? Právě o tom si dnes spolu budeme povídat a já už se teď těším na vaše příběhy.
1: Dáme řeč na Českém rozhlase Sever.

0: Pěkně zvesela v úvodu téhle hodiny Václav Neckář ve vysílání Českého rozhlasu Sever. Posloucháte pořad Dáme řeč, dnes na téma partnerské vztahy. Jak vybudovat spokojený a šťastný vztah dvou lidí? To je otázka, kterou spousta z nás řeší celý život. Odpověď na tuhle otázku hledáme a možná ji stále ne a ne najít. Jestli má návod na fungující vztah dvou osobností, se ptala Renáta Filipy psychoterapeutky Zuzany Hrochové.
1: Já si myslím, že je důležité se na tom domluvit, protože pokud budeme jenom spolu, tak pak tam není prostor pro to být sám se sebou a se svými přáteli a ne každému vyhovuje něco jiného. Tak je důležité se domluvit na to, ano, chcem to dělat spolu, anebo já bych tohle dělal sám a tohle by bylo dobrý dělat spolu.
2: Proč je důležitá právě ta domluva?
1: Nejde to tak, jako ty pojď jenom za mnou, ale vlastně musí to být zase o rozhovoru, co můžeme dělat spolu a co může každý dělat sám a mělo by to vyhovovat obou. Jo, ne, že ty budeš dělat jenom to, co mě baví, ale už to, co tebe baví, já dělat nebudu. Jo, že to je důležité vlastně to skloubit na tom, aby byly spokojený obě dvě strany.
2: A co je podle vás nejdůležitější, aby manželství a nebo partnerství bylo šťastné?
1: Já si myslím, že měli společný zájem. Je tam nějaká ta trpělivost, tolerance, umět ty věci vyřešit. Tak jo, tak jsme se pohádali, ale to je prostě hádka, to je jako není celý náš vztah. A to si myslím, že je, co já bych dodala, umět si všímat toho, co ten druhej. Tak to si myslím, že to je hodně důležitý zajímat se o toho druhýho.
0: Říká psychoterapeutka Zuzana Hrochová, jaký je váš recept na šťastné partnerství? Našli jste ho, funguje vám to? Je podle vás lepší, když jsou si ti dva hodně podobní a mají hodně těch společných zájmů a věcí, které je spojují? A nebo funguje lépe, když se potkají dvě úplně rozdílné povahy a vlastně si ve spoustě věcí nerozumí, přesto jim to dohromady klape. Určitě to znáte. Věci, které vás na začátku vztahu přitahují a připadají vám sympatické, přitažlivé, ba až imponující, tak postupem času začínají být otravné a k nepřežití. Jak funguje váš vztah? Jaké jsou vaše životní zkušenosti? Právě to nás dnes zajímá. Zavolejte do pořadu Dáme řeč na číslo 475 212 212.

0: písnička, která se vyloženě hodí k dnešnímu tématu. Tohle byly Bee Gees a jejich How Deep Is Your Love, tedy jak hluboká je tvá láska, a právě o lásce a hlavně o vztazích, které už nějakou dobu trvají a my se snažíme, aby fungovaly. Si dnes spolu s vámi povídáme v pořadu Dáme řeč. No a jako první se do studia Českého rozhlasu Sever dovolala Vlasta. Dobrý den.
1: Dobrý den. Tak my jsme s manželem 55 let. Teď jsme teda v domově důchodců a jak bych to řekla, nemůžu říct, že to manželství bylo v jednom kuse šťastný, že jo, 55 let to ani nejde.
0: Jasně.
1: Ale prostě ty různorodý zájmy, různorodý povahy, to nás naopak jako trošku stmelilo.
0: Aha, takže za vás funguje to, když každý má něco svého, nějaký svůj koníček, svůj zájem a nemusí se v něm nutně ti dva potkávat. Přesto to funguje.
1: No, ale zase jsme měli nějaký zájmy, kde jsme se potkávali.
0: Aha.
1: Jezdili jsme spolu na kole, dělali jsme na zahrádce, jo, a teda třeba můj muž chodil do hospody a já ne, jo, tak to. A jinak, nevím, nehádali jsme se moc, jen tak trochu jsem tam.
0: Já myslím, že jen tak trochu jsem tam je přesně to, co vztah potřebuje, protože neustále si rozumět v podstatě ani není lidské a ta občasná hádka vyčistí vzduch. Tak já jsem moc ráda, že vám to takhle krásně funguje už 55 let. Za mě
1: jo,
0: něco.
1: Jo, ještě jsem vám jako chtěla říct,
0: ano,
1: že můj muž mi dělá obětavého pečovatele.
0: To je od něj moc pěkné.
1: Tak no, protože než bych se dočkala třeba někdy tý pečovatelky tady v domově, tak to radši udělá lidský vol.
0: Jasně. No, jak říkám, gratuluju k té výdrži, gratuluju k tomu, že vám to tak neuvěřitelně dlouhou dobu takhle báječně funguje a přeju, ať spolu prožijete ještě spoustu pěkných dní. Mějte se moc hezky.
1: Já doufám.
0: Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Naším dnešním hostem bude herec Miroslav Hanuš.
2: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
4: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu.

0: Spousta písniček je o partnerských vztazích, taky aby ne, je to něco, co řešíme každý den, a tak si právě na tohle téma dnes povídáme v pořadu Dáme řeč. No a do našeho povídání se zapojí další posluchačka. Dobrý den, kdo se dovolal?
1: Děčína.
0: Tak já se omlouvám, neslyšeli jsme jméno, byla to moje chyba, tak ještě jednou. Dobrý den, kdo se nám dovolal?
1: Urbanová Jana z Děčína.
0: Jani, já vás zdravím, a vy jste říkala, že pokud jde o partnerské vztahy, tak věříte horoskopům.
1: Na horoskopy. A hlavně na paní Dagmar Kluckou, která tvrdí, že štír a bík se nikdy nemají dávat dohromady. Že to jsou tak zvláštní znamení, které se prostě nesnesou. A já s mužem právě takovýhle znamení máme. Muž měl byl štír a já bík. A seznámili jsme se hrozně v roce 1962. A vzali jsme se, když mě bylo 17 a jemu 18, mě museli splnoletit. A když šel na vojnu v roce 1962, tak už jsme měli malou Janičku. A tyhle ty dvě znamení nás provázely, ty povahy, celý život, protože štír, ten je takovej rejpavej, a bík vydrží hrozně dlouho klidnej, ale pak, když už to nemůže vydržet, tak prostě vypukne bouře. A my jsme to vydrželi celý život, až muž teprve teďka v roce 2022 zemřel po chybě v děčínské nemocnici. A jinak bychom spolu byli až do teďka a oslavili bychom diamantovou svatbu a já nevím, co se všechno oslavuje.
0: Jani, počkejte, já si v tom potřebuji udělat pořádek. Vy říkáte, že věříte na horoskopy, a podle horoskopů i podle paní Klucké, která je v tomhle oboru velkou autoritou, byste si rozumět neměli. Vám by to jako nemělo fungovat, ale... Ale vám to fungovalo.
1: Nám to právě fungovalo. A vždycky to tak jako osvěžilo ten vztah, tyhle ty momenty. On byl šífák, totiž jako pomalu každý muž v Děčíně. A tohle to nám vždycky zpříjemňovalo, protože nebyly mobily tenkrát a bylo to závislé jenom na přímém telefonu. Tak vždycky, když přijel, tak to byly takový krásný okamžiky, pak měsíc byl pokoj a zase odjel, takže tohle to nám asi v tom horoskopu velice pomáhalo.
0: Je to možný, že tenhle čas na oddych, který jste měli jeden od druhého, pomohl tomu, aby ten vztah vydržel tak dlouho, jak vydržel. Já obdivuju všechny dlouhodobé vztahy. V tomhle směru nejsem příliš dobrá, je potřeba to přiznat. Nejsem partnerský rekordman, a tak to všem těm, kteří to spolu dokázali vydržet celý život a zvládli i ty nelehké věci, které potkávají každý vztah, upřímně závidím.
1: Samozřejmě, že vždycky přijdou těžké okamžiky v životě, ale musí člověk mít tu vůli, a to asi ty bejci dokážou. To jsou takový odolný zvířata.
0: Jani, já moc děkuju,
1: že... A vydrželo to opravdu, v pohodě jsme byli celý život.
0: Já moc děkuji, Jani, že jste zavolala, že jste nám odvyprávěla váš partnerský příběh. Mějte se moc hezky a zůstaňte i dál s námi. Naslyšenou.
1: Já vám taky, moc se mi váš pořad líbí, a opravdu je to zajímavý, některé ty příběhy, které se odehrávají přes vás, jako když se člověk poslouchá někde i večer. A přeju vám taky, abyste měli hezký den, a všem posluchačům, aby měli příjemný den, přesto jak to počasí vypadá. Mějte se tam moc hezky všichni a naschledanou.

0: Posloucháte Český rozhlas Sever, v pořadu Dáme řeč si dnes povídáme o partnerských vztazích a do toho povídání se teď zapojí taky Milan Drobný. Milane, pěkný den.
1: Dobrý den.
0: Já se našich posluchačů dneska ptám, jestli podle nich líp funguje, když jsou dva, kteří jsou spolu ve vztahu nebo v manželství stejní, nebo když jsou rozdílní. Co je podle vás lepší, vrána k vrádě, anebo platí, že protiklady se přitahují?
1: No to je od těch jedinců, jak jste řekla na začátku správně, jo, to jste se dovolali ke mně, protože já mám načina napsáno manželská poradna. A myslím, že jako partneři, aby si rozuměli, a jak to, co může být u sebe, jako to dva.
0: Nějak se nám ztrácí signál.
1: No my tady máme takovou blbou, no, domluva tady někdy se to ztrácí, no, ten signál. Tak už je to lepší.
0: Teď to vypadá dobře, tak pojďme k té manželské poradně. Co byste radil?
1: No tak, hejte, já jsem kdysi měl takový slogan, že jsou dvě zbytečné věci na světě pro nás, a to, že je komunismus a manželství, jo, ale jsem z toho samozřejmě vybruslil v tom druhém směru. Protože je důležitý, no nemusí být jako třeba dva umělci u sebe, dva sportovci, může to kapat a nemusí. Zrovna tak jako ty opaky se přitahují. Důležitý je, aby v tom byla nějaká forma, aby se vážili sebe, aby ten jeden třeba, ať už je to v něčem je výborný, překvapil doma, tě to truhlář, zedník, herec, zpěvák, sportovec, to je jedno. A ta druhá strana, aby taky nezůstala pozadu, blbý je to, říkám ze zkušeností samozřejmě, co jsem prožil já. Velmi špatně jsem se choval třeba k rodině, kdy jsem byl furt na zájezdech, neměl jsem čas ani na děti. A tak ta žena by taky měla něco, jako třeba produkovat, ukázat se, co umí. Tam já jsem tomu v první nedal možnost. Je to zvláštní, že prostě po tý celý životní pouti ke stáří najdete třeba někoho, s kým si už třeba 10 let rozumíte. A je to dobrý, že musí tam být souhra. Říkám, nemusí být to zrovna manželé, můžou to být jenom partneři, žít jako spolu, ale musí se poznat, vážit si sebe, druhý mít něco, aby ho obdivoval. No prostě, aby tam byla sranda, aby tam byla tolerance, aby bylo něco prostě, kulturu nebo různý body, ve kterých se třeba shodnou a na který budou měřit to další svoje počínání. No.
0: Říká Milan Drobný, který byl dnes naším takzvaně VIP hostem v pořadu Dáme řeč. Já myslím, že tam od vás zaznělo všechno důležité, to jest humor, vzájemná úcta, taky to, že toho druhého za něco obdivujeme, za něco si ho vážíme a máme pro něj pochopení. Tak,
1: ano, to je ono, to je ono.
0: No, ať vám to v partneřině funguje líp než v telefonování, protože ten váš signál tedy opravdu trochu zlobí. Díky, že jste i přesto byl s námi a pěkný den.
1: Já za ten signál nemůžu, to je auto, který jsme, no tak co to děláme, no tak teď jsem si stoupnul z okna, tak snad je to lepší.
0: Tak se zase schovejte, ať nám z toho okna nevypadnete. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Zdravím posluchače, mějte se hezky taky a v nedělním retru, co jste si vybrali, bude repríza a v září budou zase premiéry. Naschledanou, ahoj.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Zámecké léto.
1: Krásný den ze zámeckého léta, z našeho pořadu, prázdninového pořadu vás zdraví Pavel Kudrna. No, rád bych řekl, že vás rád slyším, což není technicky možné, ale klidně reagujte, pavel.kudrna@rozhlas.cz, co se vám líbí, nelíbí. Ale já doufám, že nás rádi posloucháte, rádi si berete nové tipy do svého zápisníku na letní cesty a samozřejmě i rádi soutěžíte. Jestli jste tedy připraveni, můžeme začít. Jedna mimo soutěžní otázka. Víte, který zámek byl nejnavštěvovanější v loňském roce, tak asi žádné překvapení. Lednice, 330 tisíc návštěvníků, obrovské číslo, pak Český Krumlov a Hluboká, ale pozor, skokanem roku se stal zámek Zákupy. Tam se návštěvnost zdvojnásobila, takže gratulujeme. My vás pozveme teď na zámek, řekněme, s menší návštěvností, ale je krásný a za návštěvu rozhodně stojí. František Kinský nás tam zve.
0: Zámecké léto.
2: Míříme na západ Čech, kde na okraji Doupovských hor stojí zámek Valeč. Patří k nejpůsobivějším barokním krajinám v Čechách. Architektura se tu přirozeně propojuje s přírodou a sochařským uměním Matyáše Bernarda Brauna. Na místo vás vezme Jana Strejčková.
3: Kastelánem státního zámku Valeč, Milošem Bělohlávkem, se blížíme k hlavnímu vstupu do zámku.
4: Valeč není úplně běžný zámek. Když člověk přichází na zámek, tak očekává, že uvidí nějaké, řekněme, standardní vybavení. To znamená lovecké trofeje, obrazy, co se na vás všude dívají, interzovaný nábytek, benátská zrcadla. A jenom když vejdeme do průjezdu, tak vidíme, že Valeč je jiná. Protože Valeč je vlastně reprezentantem památek, které ve 20. století neměly to štěstí, že zůstaly zachovány. Valečský zámek po roce 1945 byl zestátněn, stejně jako všechny hrady a zámky v Čechách. Nejprve tady byla ozdravovna, pak tady byly sirotci ze Severní Koreji, pak dětský domov a to až do roku 76, kdy zámek v podstatě do základů vyhořel. Během jedné dubnové noci před 50 lety zámku schořily střechy, propadlo se celé druhé patro a v některých částech se zámek zřítil až do suterénu. Takže my tady všude kolem nás vidíme zdivo otlučené až na cihlu, pobořené klenby, poničené průchody. To všechno jsou ještě právě stopy ať už toho požáru, anebo toho, že pak dalších 20 let ten zámek v podstatě zůstal svému osudu.
3: No ale my jsme teď vstoupili do sálu, který je krásný a reprezentativní.
4: Je to tak, tohle je takzvaný Braunův sál, historicky velká jídelna, což je největší historický prostor zámku. Vidíme nádherné štuky, barokní fresky, původní parkety z konce 19. století. Je to jediná místnost, která prošla ve své podstatě kompletní renovací a rekonstrukcí a my vidíme víceméně v podobě, jakou mohla mít na konci 19. století. My teď stojíme před budovou zámku a před náma vidíme ohromnou zelenou plochu našeho anglického parku. Vidíme tam kopie Brownových soch, originály uvidíme za chvilku. Máme tam trosky největší nebo jedné z největších vodních kaskád ve střední Evropě. Máme tam nádherný letohrádek, úžasné barokní divadlo, takzvaný teatron, kde se v baroku odehrávaly barokní opery a veliké slavnosti, ohromné iluzivní brány, které ohraničovaly konec parku.
3: No a pokud jsme před chvílí měli možnost vidět kopie soch, teď vcházíme do lapidária.
4: To lapidárium, stejně jako zámek, je jiné.

0: Protože běžné lapidárium, což je ve své podstatě domov důchodců pro sochy, tak to je místo, kde většinou sochy vidíte v bílém světle na bílém pozadí. Tady ne, tady slyšíte hrát hudbu, vidíte barevné světlo a je to právě pro navození barokní atmosféry. Protože ty sochy kolem nás, je tady 28 soch z dílny Matyáše Bernarda Brauna, vidíme spoustu emocí, pohybu, Perseus s hlavou Medúzy a Andromedou, boha Dionýza, boha vína, Deméter, bohyni úrody, Afroditu, boha času, Chrona, a to všechno kolem nás se různě kroutí a prohýbá a ta hudba, ta světla tomu dávají tu barokní atmosféru, protože baroko je především o emoci, o tom, co ve vás socha vyvolává. Je celkem jedno, kdo na ní je, je jedno, kdo ji vysochal, ale záleží, jakou emoci si odnášíte, takže to naše lapidárium je určené úplně pro kohokoliv. Stačí tady být, užít si ty sochy a kochat se, protože takhle velikou sbírku barokních soch, navíc z dílny Braunovy, tak to je jedna z největších sbírek tohoto typu v Čechách.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Valeč si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.
3: Tak barokní atmosféru opustíme, ale ty emoce si necháme, to k soutěži patří, taky napětí, kdo se dovolá. Zatím nevím, protože vy voláte, vytáčíte naše číslo, ale kdo bude třetí, to je záhada zatím i pro mě. Soutěž začíná, hrajeme o zámecký cestovatelský balíček, hrajeme také o návštěvu, soukromou návštěvu na zámku Františka Kinského i o pobyty, o víkendové zámecké pobyty. Já vám držím palce, jestli se teď dovoláte.
1: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: už Heleně Vondráčkové trošku vezmu ten konec písničky, to proto, abychom si mohli případně popovídat s našimi soutěžícími. No říkám s našimi, protože máme vždycky toho, kdo se dovolá jako třetí, pak pokud by se jaksi nedařilo, tak nastupuje náhradník jednou, zatím za celý měsíc, vlastně ono už je to měsíc, my jsme začínali v červnu dva dny a teď vlastně už srpen je na dohled. Pan Martin z Lomničky bude soutěžit. Pane Martine, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pane Martine, udělejte mi radost. Já jsem takový zmetek. Řekněte vaše příjmení.
1: Neřeknu.
0: Řekněte. Pane Martine, nechcete.
1: Ne.
0: Dobře, tak já vás... Ale stejně, jestli v pátek vás vylosu, tak já to příjmení budu muset říct. Teď vyvoláváte napětí mezi posluchači. Tak to necháme v tom napětí, ale já musím říct, zpívá o vás i pan Jahelka. Takže...
1: O mě to není.
0: No není to o vás, ale je to...
1: Není,
0: dobře,
1: není.
0: Já už vás nebudu trápit. Promiňte mi, že si z vás dělám trošku legraci.
1: Úplně v pohodě.
0: No teď už zvážním. V jakém roce došlo k ničivému požáru na zámku Valeč? Za A. 1896, za B. 1912, za C. 1976.
1: Je to Cčko.
0: Pane Martine, gratuluju, vyhráváte ten náš zámecký cestovatelský balíček, takže bude se hodit na cesty?
1: Bude se hodit 100%.
0: Cestujete rád?
1: Cestujeme rádi.
0: Už máte podovolené?
1: Nemáme, máme předvolenou.
0: Kam vyrážíte, jestli se můžu zeptat?
1: Uvidíme někde po Čechách, až se vždycky vrátí z dovolení.
0: A nějaký zámek bude,
1: pardon,
0: doufám.
1: Tábora.
0: Nějaký zámek bude, ne?
1: Prosím?
0: Zámek nějaký bude?
1: Určitě jo.
0: Tak to je dobře. No tak já vás zdravím, pane Martine, do Lomničky. Mějte se moc krásně, ať se daří.
1: Naschledanou.
0: Tak tolik pan Martin. Nezlobte se, já někdy prostě tak to trochu přeženu v tom soutěžení, ale pobavil jsem se, ale pan Martin to vzal naprosto skvěle a vy teď nevíte proč. Tak třeba vám to v pátek nenápadně prozradím. No my se zítra vydáme na zámek, který byl totálně zdevastovaný československou armádou, sovětskou armádou, mezi tím taky Wehrmachtem. Nejvíce na tom podepsala sovětská armáda, tam zdevastovali, co se dal. Vydáme se na zámek Děčín. Vzkvétá a my se tam podíváme a za návštěvu rozhodně stojí. Mějte se krásně, zdraví vás Pavel Kudrna.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Odvoz nebezpečných kadmiových kalů z Vikantic na Šumpersku do Ústeckého kraje nabírá zpoždění. Liberecký kraj chce využít příznivých cen energií pro roky 2028 a 2029. Slovensko si připomene výročí jedné z nejhorších leteckých katastrof, pádu letadla do jezera Zlaté písky. Přes den se zatáhne kupovitou oblačností, později odpoledne se vyjasní. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů. U zpráv vás vítá Zuzana Zejdová. Dobré dopoledne. Vedení Vikantic na Šumpersku stále nezná nový termín odstranění kadmiových kalů z obce. Původně je měli odborníci odvést loni. Likvidace chemikálií je naplánovaná v Ústeckém kraji. Úředníci nyní rozhodli, že celou záležitost je potřeba komplexně vyhodnotit z hlediska dopadu na životní prostředí. Kdy bude takzvaná velká EIA hotová, nelze podle mluvčího hejtmanství Jana Nového odhadnout.
2: Záměr může mít významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a proto bude posuzován podle zákona o posuzování vlivu na životní prostředí. Termín nelze v současné době odhadnout. Závisí především na rychlosti zpracování dokumentace EIA ze strany oznamovatele, průběhu jejího projednání a vypořádání všech připomínek v zákonném procesu.
0: Liberecký kraj chce elektřinu a zemní plyn pro roky 2028 a 2029 nakoupit už teď. To by mu mohlo přinést úsporu zhruba 23 milionů korun oproti běžným nákladům. Ročně stojí kraj energie pro jeho příspěvkové organizace okolo 200 milionů korun. Podle jednatele krajské společnosti energie LK Zbyňka Miklíka jsou ceny pro roky 2028 a 2029 teď na burzách příznivé. Schodek státního rozpočtu v příštím roce bude podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO výrazně pod 400 miliardami korun. Řekl to před jednáním s ministryní financí Alenou Schillerovou z ANO. Na schůzce mají řešit právě sestavování rozpočtu. Babiš taky řekl, že chce příští rok tlačit ministry k provozním úsporám, zároveň očekává růst investic. Letos plánuje stát hospodařit se schodkem 310 miliard. Přesně před 50 lety se u Bratislavy stala jedna z nejtragičtějších leteckých nehod v historii Československa. Letadlo na lince z Prahy se zřítilo do jezera Zlaté písky. Ze 79 lidí na palubě přežili jen 3. Oběti neštěstí si dnes připomenou pietním setkáním přímo u místa havárie.
3: Vyšetřování ukázalo, že katastrofu z 28. července 1976 způsobila souhra lidských chyb. Po nesprávném navedení letadla dispečerem posádka nezvládla přistávací manévr a stroj se zřítil do jezera Zlaté písky. Letní den tam tehdy trávily stovky rekreantů. Velká část cestujících zemřela na následky těžkých zranění po nárazu, další se utopili. Z trojice zachráněných dnes žije už pouze jeden cestující. Nehoda zůstává nejhorší leteckou katastrofou československých aerolinií na domácím území. Z Bratislavy Bára Vránová, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Přes den se bude vytvářet kupovitá oblačnost na celém území kraje. Později odpoledne se bude vyjasňovat. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů, ve Šluknovském výběžku kolem 23.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Pozor na Českolipsku, v ulici Nádražní v Kravařích překáží dvě osobní auta po nehodě. Měla by u toho být policie. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Dobrý den s Českým rozhlasem Sever, 4 minuty po deváté, po desáté, tak je to správně, 4 minuty po desáté začíná dopolední Express, ve kterém si dnes připravíme výtečný desert z rebarbory. Naučíme se taky dělat chipsy z něčeho jiného než z obligátních brambor. Náš turistický tip nás zavede do Českého středohoří, o kterém konec konců budeme dnes velmi podrobně mluvit i s naším hostem, to ale až po 11. hodině. Do té doby stihneme nejen spoustu informací, ale taky spoustu muziky. Písničky, které nestárnou, zaspívají Pavel Bobek a Karel Zich, nebo už za chvíli Michal Tučný. Začneme ale duetem Ivety Bartošové a Karla Černocha.
1: Dopolední Express s Lenkou Šobovou.

0: 11 minut po desáté, posloucháte dopolední Express Českého rozhlasu Sever a já vám v něm teď představím dalšího slavného Severočecha. Tedy vlastně neudělám to já, udělá to Milan Knotek a nebude to Severočech, ale Severočeška. Žena, která se věnovala sportu v našich zeměpisných šířkách, ne tak úplně ženskému, hrála fotbal. Co taky měla jiného dělat, když její tatínek byl slavným fotbalovým trenérem?
1: Slavní Severočeši.
2: Už jako malou jí bral táta místo školky na Bohemku. Právě tady možná začal sportovní příběh zřejmě nejúspěšnější české fotbalistky všech dob Pavlíny Šťastné. Nejdříve chodila na gymnastiku a atletiku. Fotbal ale nakonec zvítězil. Když její otec, známý trenér Zdeněk Šťastný, působil na Kypru, s bratrem si chodili kopat na hřiště, které měli hned za domem. Co jiného také na Kypru dělat? Už ve 14 letech přešla Pavlína Šťastná rovnou do A týmu žen pražské Sparty. Získala tu 5 ligových titulů. Když jí bylo 15, debutovala v reprezentaci proti Skotsku. Za národní tým odehrála 51 zápasů a vstřelila 24 gólů. Na začátku roku 2001 přestoupila do Bayernu Mnichov. Hned v první sezóně se stala nejlepší střelkyní klubu. Krátce si potom vyzkoušela angažmá v americké profesionální lize. Po krachu celé soutěže se do Bayernu vrátila a nosila zde dokonce kapitánskou pásku. V letech 2006 a 2007 oblékala dres švédského klubu Örebro. Při svém dalším angažmá v Malmö vyhrála národní titul a nastupovala i v evropských pohárech. Kariéru ukončila na jaře 2011. Tentýž rok se vdala a porodila dceru. Podle dostupných informací dnes působí ve sportovním managementu a marketingu.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Křížem krajem.
1: Dnešní turistický tip Českého rozhlasu Sever obstará klub českých turistů Litoměřice. Právě litoměřičtí turisté vás totiž zvou do srdce českého Středohoří. Jejich tip na výlet vám popíše Eva Bucharová.
2: Výlet dlouhý 14 kilometrů začíná přímo pod horou Milešovkou v obci Milešov, kam jezdí autobus z Lovosic. Trasa vede převážně po zelené značce. Prochází tudy i slavná zlatá stezka zemí hradů. Jeden z nich taky navštívíme. Zámek v Milešově stojí na skále v místě původního gotického hradu. Protože zámek slouží od roku 2001 jako domov pro seniory, vstup je jenom omezený. Z Milešova vede naše trasa silničkou do Velemína. Přitom po pravé straně míjíme zříceninu Hrádku Ostrý. Za Velemínem přijdeme podél trati k nádraží v Chotiměři. To je už dlouhou řadu let konečnou stanicí Opárenského expresu. Jakmile projdeme pod dálničním mostem, ocitneme se u Opárenského mlýna v Opárenském údolí, kudy protéká Milešovský potok. Kousek za mlýnem vystoupáme po zelené značce ke zřícenině hradu Opárno. Z hradu Opárno bylo už jen obvodové zdivo hradního paláce a kousek sklepení. Od hradu vystoupáme na Lovoš po naučné stezce Lovoš. Chatu na Lovoši provozuje klub českých turistů z Lovosic a je možné tady zakoupit občerstvení. Za dobré viditelnosti jsou odtud fantastické výhledy do oblasti Polabské nížiny, Dolního Poohří a na okolní vrcholy, jako je Milešovka, Kletečná, Varhošť, Radobíl, Házemburg, Lipská hora a mnohé další. Zpátky do Opárenského údolí sejdeme po Žluté. Opárenským údolím projdeme po naučné stezce až do Malých Žernosek, kde se napojíme na další naučnou stezku s názvem Brána Čech. Záhy se ocitneme na lesní pěšině, která se klikatí nad skalnatým údolím Labského kaňonu. To je slavná Porta Bohemica. Z vyhlídkového místa se nabízejí výhledy na řeku a protější srázy kaňonu s ostrohem Tři kříže. Ke svému konci stezka klesá k zastávce v Litochovicích, odkud jezdí pravidelné vlakové spoje ve směru na Lovosice nebo Ústí nad Labem.
0: Jsme s vámi i v Českém Středohoří. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Smolík a písnička, která mě v podstatě vždycky tak nějak rozčilovala. Já mám totiž pocit, že láska není soutěž. Naopak, pochoutkový rok to soutěž je. A letos jedeme už 10. tedy jubilejní ročník pochoutkového roku. V neděli vám Patrik Rozehnal připomněl vítězný recept roku 2023. Šlo o recept ze třetího místa a konkrétně se jedná o piškotový zákusek s rebarborou a sněhovou čepicí. Původně je od Jiřího Pospíšila z Rudy nad Moravou. My se ho ale tentokrát naučíme dělat s cukrářem Vojtěchem Vrtiškou, protože v tom jubilejním ročníku všechny úspěšné recepty připravují právě naši profesionální kolegové a členové poroty pochoutkového roku. Takže teď za Vojtou Vrtiškou, který si ten recept vylepšil, no a Patrik Rozehnal zjistil jak?
1: Takže na piškot budeme potřebovat 3 vejce, 3 lžíce cukru krupice, 3 lžíce hladké mouky, 2 lžíce pistáciové mouky a nějakou špetku soli. Na máslový krém budeme potřebovat 375 gramů plnotučného mléka, 60 gramů kukuřičného škrobu, 5 žloutků, 300 gramů másla, 45 gramů cukru krupice, 85 gramů pistáciové pasty. Pak 300 gramů rebarbory, vanilkový lusk, 75 gramů cukru krupice, takovou větší hrst. A na sněhový krém 90 gramů bílku a 180 gramů cukru krupice.
2: Pochoutkový rok.
1: Já začnu krémem. Tak můžete buď zahřát mléko spolu s cukrem, bokem si rozmíchat žloutky spolu se škrobem a pak částí toho mléka si přelejete ty žloutky. My to uděláme tak, že si všechno hodíme do jednoho hrnce, provaříme, protože máme malou gramáž, tam to úplně v pohodě jde. A pak si tam hopneme tu pastu, promícháme, vylejeme si to na nějakou podložku do plochy, zachladíme.
3: Ten studený krém dáme do mísy od robota. To znamená, teď tam dáme rovnou i to máslo. Vyšleháme to?
1: Je to tak.
3: A mezi tím si připravíme náplň z rebarbory. Tu nakrájíme na drobné kousky, nasypeme do pekáčku, zasypeme cukrem, přidáme vanilkový lusk a pečeme při takových 160 stupních 20-30 minut do měka. Teď asi něco, na co to usadíme, ne?
1: Uděláme si korpus. Bude to vlastně základní piškot, kdy si vyšleháme bílky spolu s cukrem. Rychle tam vyšleháme žloutky. Nechceme šlehat ty žloutky společně s tím sněhem už. Mohli bychom si pak delším šleháním ten sníh schodit. Teď přidávám hladkou mouku, pistáciovou mouku nebo mleté pistáce nebo mleté jakékoliv ořechy a trošku soli.
3: A zase jenom promíchat medlou v ruce.
1: Přesně tak.
3: A teď to půjde na co? Na plech s pečícím papírem?
1: Vezmu si plech, na něj si dám pečící papír, udělám si nějaké kolo okolo třeba 23 cm, protože budeme vykrajovat z něho kruh. My si to dáme na nějakých 180. Když to dáte na 200, taky se nic nestane.
3: Ten náš piškot pistáciový.
1: Teď si ho stáhnu z pečícího papíru a vykrojím si kolečko o velikosti rávku na můj dort. Teď si vezmu nějaký podnos, na kterým budu servírovat ten dort, využiju ten náš ráfek, ten si vyložím acetátovou folií. Klidně si můžete ustřihnout pruh pečícího papíru, ten efekt bude stejný.
3: Tím vyložíme tedy stěny toho ráfku dortového.
1: A posadíme si tam náš piškot.
3: Ten krém naneseš na ten piškot pomocí cukrářského sáčku, jenom prostě to vytlačíš, na to naneseš tu rebarboru nějak?
1: Ještě se to roztáhnu trošku do krajů té formy. Mám tady vychladlou rebarboru, tak ji tam celou takhle mrsknu.
3: Myslím vás, mrsknu znamená opatrně položíme, jo?
1: Opatrně mrsknu. Máme naplněno, dáme do ledničky zachladit, ideálně přes noc a na to pak pohačáme sněhovou čepici.
3: Na plotnu rendlík, do rendlíku pak ještě takový kotlík, tam je voda v rendlíku?
1: Děláme si vodní lázeň. Dáme si tam bílky a cukr, zahřejeme to na nějakých 63-65 stupňů Celsia a pak to dáme do robota, vyšleháme. Máme zachlazený tady náš základ s piškotem, krémem, rebarborou. Máme i vyšlehaný sníh, tak ten si navršíme nahoru a oflambujeme ho pomocí pistole.
3: Já se omlouvám za ten výraz, jo, ale pan Pospíšil bude čumět. Opravdu?
1: Já jsem na výsost spokojen.
3: Krásná práce.
0: Krásná práce, to odvojit ty vrtišky je vždycky. On dokáže i ze zdánlivě obyčejné věci udělat něco velmi nobl. Tak můžete zkusit ten jeho upgrade na úžasný piškotový zákusek s pistáciovým krémem, rebarborou a sněhovou čepicí. Recept najdete na stránce www.pochoutkovýrok.cz. Je tam samozřejmě i ten původní recept od Jiřího Pospíšila z Rudy nad Moravou. No a v neděli nás čeká další recept. Tentokrát to bude ten, který se v roce 2023 umístil na druhé, tedy stříbrné pozici. A nebude to sladká záležitost. Tentokrát půjde o záhorácké závitky s chlupatými knedlíky, které nám hezky se svým vylepšením připraví šéfkuchař Jaroslav Sapík.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

Za minutku a půl bude 10:45. Pěkné úterní dopoledne s Českým rozhlasem Sever. Před námi jsou dnešní babské rady a v nich tak oblíbené brambůrky.

0: Potřebovat budete 3 velké cibule, 150 gramů tvrdého sýru, olivový olej, sůl, pepř a uzenou papriku. Tenká cibulová kolečka vyskládejte na pečící papír, sýr nastrouhejte najemno a každé kolečko zasypte sýrovou hromádkou smíchanou s kořením a vše zakápněte olivovým olejem. Vždy platí, že po vytažení z trouby nechte čipsy několik minut vychladnout. Teprve poté získají tu správnou křehkost a křupavost.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

Krásný den s Českým rozhlasem Sever. Máme 10 hodin a téměř 53 minut. A teď se společně podíváme na nabídku zajímavých kulturních akcí na dnešní den. A začneme u legendy českého folku. Pavel Žalman Lohonka slaví letos neuvěřitelné 80. narozeniny. A při téhle příležitosti odehraje sérii speciálních koncertů, na kterých představí to nejlepší ze své tvorby. No a právě tuhle folkovou událost dnes hostí jižní zahrada Děčínského zámku. Žalmanův koncert tady začíná v 19.00. Hudbu z úplně jiného žánru nabídne dnes teplická šanovská mušle. V rámci letních lázeňských koncertů tady od 16:30 vystoupí Galiany Gypsy Jazz. No a do třetice muzika, tentokrát menší a skromnější, Bistro Park v Ústí nad Labem od 17:30 pozvalo Sáru Pavlíkovou. V jejím podání uslyšíte takové popové fláky, popové pecky a velké hity. Sára Pavlíková je mladá zpěvačka z Děčína, tak jestli jste zvědaví, zajděte se podívat. No a aby v nabídce nechybělo i něco jiného než hudba, zveme vás do letního kina v Podbořanech. Od 22 hodin tu dnes promítají film Když se zhasne. Thank you.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Ve svém venkovském sídle je zavražděný lovec. Případ vyšetřuje inspektorka Candice Renoirová. ČT 2. Nepolapitelný tygr z Mompračemu se pro krásnou Marianu nechá zajmout nepřáteli. Dva díly kultovního seriálu Sandokan. A ČT Art. Miroslav Donutil jako loupežník Nikola Šuhaj v proslulém filmovém muzikálu podle divadelní hry Milana Údeho Balada pro banditu. Úterní večer s Českou televizí.
2: Jedenáct hodin.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Kvůli nízké hladině vody je zakázaný rybolov v nádrži na Teplicku. Návštěvnost Libereckého muzea i přes opravu parku neklesá. Návštěvníků je víc než loni. O představení pod širým nebem mají lidé rekordní zájem. Na obloze se vytváří kupovitá oblačnost. Později odpoledne se bude vyjasňovat. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů. Jsou tu zprávy a Zuzana Zejdová. Dobré dopoledne. Kvůli nízké hladině vody je dočasně zakázaný rybolov na nádrži pod 1. májem na Teplicku. ČTK o tom informoval mluvčí severočeských rybářů Jan Skalský. Pokles hladiny na nádrži pod 1. májem způsobilo sucho i čerpání vody. V rybníce zbývá necelý metr vody. Rybáři na Teplicku zároveň umístili přístroje do modlanské nádrže, aby vodu provzdušňovali. Loni v rybníku uhynuli 4 tuny ryb. Zhoršený přístup je letos do budovy Severočeského muzea v Liberci. Řemeslníci totiž pracují v parku i na náměstíčku před hlavním vchodem. Vzniknout tam má klidová zóna. I přes náročnou přístupnost muzeum navštěvuje více lidí než loni v létě, pokračuje ředitel muzea Jiří Křížek.
4: Vůbec jako návštěvnost neklesá, probíhá ta finální úprava povrchů. Musíme počkat do podzima, aby tady probíhaly ty výsadby. Na přelomu listopadu, prosince letošního roku bychom měli být hotovi.
2: Lidé mají rekordní zájem o divadla pod širým nebem. Vyprodaná představení hlásí například Pražské studio 2, Muzeum Kampa i letník Shakespeareovské slavnosti.
5: O představení komedie Omylů je na letních shakespeareovských slavnostech enormní zájem.
6: Čtyři zájezdy, Brno, Ostravu, vrací se do Prahy na konci srpna a začátku září a tyto termíny už jsou v tento okamžik prakticky vyprodány.
5: Říká umělecký ředitel festivalu Libor Gross. Na Biskupský dvůr v Brně už dorazilo přes 17 000 lidí a spokojenost hlásí i letní scéna muzea Kampa. Největší úspěch zaznamenal muzikál Klan Baťa. Desítky tisíc lidí navštívili také představení Studia 2, které vystupuje na čtyřech místech v Praze i regionech. Tereza Cedidlová a Filip Svoboda, Český rozhlas.
2: Španělé očekávají vlnu veder, která zřejmě zkomplikuje hašení rozsáhlých lesních požárů. Hasiči v centrální části země zaznamenali v uplynulých hodinách v boji s ohněm pokrok. Teploty v Madridu a okolí mají ale dnes i v příštích dnech překročit 35 stupňů Celsia. Na extrémní úrovni je proto i riziko vzniku dalších požárů. Ty současné už spálily 77 000 hektarů plochy. Kromě středního Španělska hoří taky na jeho východě poblíž města Valencie. Národní stav nouze už v zemi platí 6. dnem.
0: Počasí.
2: Na severu se přes den bude vytvářet kupovitá oblačnost na celém území kraje. Později odpoledne se bude vyjasňovat. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů, ve Šluknovském výběžku kolem 23, na horách 19 až 22 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Čerstvou nehodu máme hlášenou ze silnici 1/13 u Kadaně na křižovatce k Prunéřovu a další nehoda na 13, a to v Klášterci nad Ohří. Střetly se tam nákladní a osobní auto, průjezd se zvýšenou opatrností.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Po zprávách pokračuje dopolední Express Českého rozhlasu Sever. My jsme vám v něm už dnes nabídli jeden tip na výlet do Českého středohoří, ale buďme upřímní, jeden tip prostě nestačí. Středohoří je krásná krajina plná míst, která stojí za návštěvu, a o jejich popularizaci se snaží destinační společnost, jejíž zástupce bude dnes naším hostem. S Václavem Novákem o Českém středohoří už po písničce skupiny Buty.
0: Dopolední Express s Lenkou Šobovou.

0: Sponzorem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: K létu, k dovoleným a k prázdninám patří nejen výjezdy za hranice všedních dní, ale také toulání se po místech, která máme na dosah. A my máme to štěstí, že na dosah máme třeba malebné kopce Českého středohoří. A tak ho dnes budeme objevovat s Václavem Novákem z destinační společnosti České středohoří. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu Sever.
1: O Českém středohoří se docela často říká, že je to vůbec nejmalebnější krajina v Česku. Čím je podle vás výjimečné?
2: Tak České středohoří je výjimečné tím, že je sopečného původu. Je to velmi rozmanitá krajina, poměrně rozsáhlá vlastně. Na jeho západě je ohraničena městem Louny a potom se táhne v takovém protáhlém tvaru až na severovýchod vlastně k městům Nový Bor a Česká Lípa. A je to teda velmi malebné pohoří s krásnými výhledy.
1: Je to velmi malebné a velmi různorodé, protože vy už jste řekl, odkud kam sahá. A pro mě osobně to bylo docela nedávno velké překvapení, jak dlouhé středohoří je a že sahá až za Labe. Já jsem původem litvínovská, takže cestou do Prahy a z Prahy jsme potkávali tu lounskou část, ty nádherné kopečky, které vyrůstají z té jinak rovné krajiny, takové ty sopečné vřídky, a byl to pohled, který mě jako středoškoláka, tedy vysokoškoláka, cestou z Prahy domů vždycky dojímal. Musím říct, že to jako bylo silné. A pak jsem zjistila, že existuje takzvaná Wernerická část Českého středohoří a ta vypadá úplně jinak.
2: Ano, je to tak. České středohoří je vlastně rozdělené na dva podcelky, rozdělené řekou Labe, konkrétně vlastně tím údolím Porty Bohemiky, kdy ta západní část se nazývá Melešovské středohoří. To jsou takové ty klasické, charakteristické kuželovité hory typu Melešovka, Lovoš, jo, Oblík. A potom vlastně i Wernerická část Českého středohoří, která je to spíš taková zvlněná náhorní plošina, charakteristická právě pastvinami a vyšší nadmořskou výškou.
1: Tam to trochu vypadá jako na Šumavě, prostě všude kopečky, žádná rovinka. Jedna terénní nerovnost se přelévá do druhé. Kdybyste měl před sebou člověka, který České středohoří nikdy nenavštívil, jak byste mu vysvětlil, že to má změnit?
2: Tak je to právě tou různorodostí a rozmanitostí, kterou vlastně už někdy od 18. a 19. století začali objevovat první turisté. Jsou to neskutečné výhledy třeba z vrcholu Melešovky, kdy na jedné straně za dobré viditelnosti můžete vidět až pohoří Šumavy a vlastně potom na tu východní stranu i Krkonoše. Vlastně Alexander von Humboldt již obdivoval výhled z Melešovky. Dále potom vlastně na té Wernerické straně středohoří jsou to zase krásné pastviny, jo, kde se vám prolínají takové ty remízky, charakteristické právě pro Šumavu třeba, a kdy vlastně jsou tam krásné třeba soutěsky, bobří soutěska, krásné místo, stojí za návštěvu.
1: Tam jsem nebyla.
2: A nebo Tefritový vrch Sedlo, který stojí za to přejít. Je to krásný hřeben.
1: Sedlo mám v plánu, já miluju Kalich, ten skalnatý ostroh s tou monumentální zříceninou Žižkova hradu.
2: Ano, a hrad Kalich, ono tomu nebylo vždy, ten výhled takový nebyl, ale vlastně díky činnosti spolku Hrady Českého středohoří pana Hinka Veselého, tak došlo k tomu, že vlastně se obnovil ten hrad, odprostil se o náletových dřevin a poskytuje nádherné výhledy, a pro mě to je vlastně jedno z takových těch srdečních míst, kam třeba chodím rád s rodinou, s mými dětmi, Majdou a Vítkem, a opravdu hrad Kalich stojí za návštěvu.
1: Máme to stejně, já tam vláčím každou návštěvu, která za mnou přijede.
3: Český rozhlas Sever

0: Partnerem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Dnešním hostem v dopoledním expresu Českého rozhlasu Sever je Václav Novák z destinační společnosti České Středohoří a tak si povídáme právě o Českém Středohoří. A probrali jsme v tom úvodním vstupu jak místa notoricky známá, tedy Milešovku, tak místa možná zatím ještě ne tak úplně objevená, jako je Kalich, u kterého jsme se shodli, že je to místo, které by člověk prostě měl navštívit, protože to má neuvěřitelné kouzlo a je dobré tam vyrazit dřív, než se tam začnou hrnout ty davy lidí, které se možná hrnou na Milešovku. Existuje o Českém Středohoří nějaký mýtus, nějaká chyba, nějaký obecně oblíbený omyl, který se traduje?
2: Co mě napadá, tak možná třeba kopec s hradem Házenburg geomorfologicky vlastně nepatří do Českého Středohoří, aha, když se mu přezdívá Král Českého Středohoří, ale vlastně spadá do oblasti Dolnoharské tabule. Aha, no, stejně tak jako hora Říp, vlastně naše náš národní symbol.
1: Jasně, takže tyhle dva velikáni se sice tváří, že by mohli, ale už nejsou.
2: Ono se vlastně toho čedičového složení, ale opravdu nepatří tedy geomorfologicky do Českého Středohoří, jsou tam zahrnutí. Ovšem my jako destinace je do toho zahrnujeme a jsou to pro nás významné turistické cíle.
1: Jasně, byla by škoda se o ně připravit, protože jsou to místa, která mají své jméno, podobně jako třeba Lovoš. Ale když už jsme narazili na ten Kalich, jsou ve Středohoří místa, která na to objevení pořád ještě čekají, která mají potenciál, ale turisté ten potenciál zatím neobjevili?
2: Tak za mě to, jak už jsem zmiňoval, ten tefritový hřeben hory Sedlo, vlastně to národní přírodní rezervace.
1: Dobře, zůstaňme na Sedle, budeme-li ho chtít poznat a objevit, tak kam máme vyrazit a jakým směrem vykročit?
2: Za mě ideálně teda nechat automobil doma a využít veřejné dopravy s tím, že bych jel vlakem například do Liběšic, kde bych potom vystoupil a po značené turistické cestě bych se vydal vlastně na vrchol Sedla, které bych vlastně prošel severním směrem celý ten hřeben až vlastně do obce Lovečkovice, odkud je zase navazující dobré spojení a autobusovou dopravou směr Ústí nad Labem nebo Litoměřice.
1: Jednou z nevýhod Českého Středohoří je, že jsou to kopce, takže člověk prostě musí jít do kopce. Jak náročný je právě výstup na Sedlo? Je to hodně prudké, je to hodně dlouhé? Kolik času nám to zabere?
2: Z vlastní zkušenosti, kdy můj dobrý kamarád tam pořádal závody, takzvaný Lovečkovický kros, kde to byl teda závod v běhu, tak vím, že ten kopec je opravdu prudký a vyžaduje tedy už značnou fyzickou kondici. A kromě toho pak jsou zasloužené samozřejmě výhledy.
1: Takže nic pro opravdu rekreační turisty, kteří obujou turistické boty jednou za rok a chtějí se pokochat. Chce to kondičku.
2: Chce to kondičku a vybrat si asi lepší počasí, protože ty cesty dokážou být hodně bahnité a tou strmostí toho terénu i hodně, hodně kluzké. Mm-hmm. Pokud by vlastně turista nebyl až tak fyzicky zdatný, tak potom vlastně v oblasti Úštěku je také krásné jedno místo. Je to Kalvárie u obce Ostré, takzvané kostelíčky, kde je teda opravdu také krásný výhled.
1: Když už jsme u Úštěka, tam je taky Helfenburg, což je nádherné místo, ovšem taky s velikánským kopcem. Jestli najdeme nějaký cíl, který je vhodný pro lidi, kteří to s pohybem třeba nemají tak úplně jednoduché, nebo pro rodiny s dětmi, tak to se dozvíte, pokud s námi zůstanete i po písničce skupiny Queen.
3: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Partnerem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Posloucháte Český rozhlas Sever, hostem dopoledního expresu je dnes Václav Novák z destinační společnosti České Středohoří a já jsem slibovala, že vymyslíme nějaký typ na výlet pro turisty velmi rekreační nebo pro ty, kteří mají nějaké pohybové omezení anebo mají děti, které není úplně jednoduché dostat do kopce. Tak kam byste pozval tuhle turistickou skupinu?
2: Tak typu na výlet pro turisty, kteří nejsou tak zdatní nebo mají malé děti, je velmi mnoho v Českém Středohoří. Například jako typ mě napadá Opárenské údolí, kam se dá vlastně dojet taky vláčkem přímo do obce Opárno. A dá se krásně podél Milešovského potoka vlastně projít celým údolím až do Malých Žernosek, anebo naopak na druhou stranu směr Velemín. Ti více zdatní potom můžou z Velemína si naplánovat prodloužení trasy třeba až na Melešovku.
1: Jasně, a to už jsme zase na kopci. Opárenské údolí, máme tam ještě jiné místo, které by mohlo potěšit turisty, kteří se nechtějí příliš spotit?
2: Dále mě napadá potom Skanzen, muzeum v přírodě v Zubrnicích, kde se dá jít zase podél Lučního potoka. Je tam několik mlýnů, dále podstávkové domy, studna, vlastně myslím, že ze 17. století, takže to takovým charakterem procházky se dá potom taky vidět spoustu zajímavostí z té lidové architektury.
1: A ještě navíc můžete dětem říct, že tohle stavení znají z pohádky, protože třeba Dešťová víla se natáčela právě v jednom z těch mlýnů, který je cestou.
2: Ano, ano, Zubrnice jsou vlastně vděčným pohádkovým motivem. Ano,
1: je to tak. Nejenom pěšky se cyklisté, se turisté dopravují po krajině. Chtěla jsem se dostat k těm cyklistům. Má České Středohoří něco i pro ně?
2: Ano, určitě. V Českém Středohoří se nachází tři páteřní cyklostezky. Vlastně ta hlavní je podél Labe číslo 2. Potom je číslo 6 Ohře a cyklostezka číslo 15 podél řeky Ploučnice. To je spíš pro ty nenáročné cyklisty, je to rovina až zvlněná rovina, potom ale vlastně na to navazují takové vlásečnicové cyklotrasy, které vedou potom do Českého Středohoří, kde už je to převýšení opravdu značné, protože když si vezmete, že někde od hladiny Labe, které je ve výšce 150 až 200 metrů nad mořem, vystoupáte až k 600 metrům, tak to převýšení je opravdu značné a je to už pro ty zdatnější cyklisty.
1: A nebo pro majitele elektrokol, kterých je čím dál tím víc a jejich obrovským benefitem je, že vás právě na tyhle ty kopce dovezou bez toho, abyste měli jazyk na vestě.
2: Ano, je pravda, že díky elektrokolům jsou pak i ty vrcholové partie Českého Středohoří přístupné i těm méně zdatným cyklistům.
1: Václav Novák je dnes hostem dopoledního expresu Českého rozhlasu Sever.

zmizel, zmizela jako laň u lesa v nízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, ach pícho marnivá.

0: pořadu host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Dnes je hostem dopoledního expresu Českého rozhlasu Sever Václav Novák z destinační společnosti České středohoří a lákáme vás společně k tomu, abyste právě do Českého středohoří vyrazili, protože je to krajina půvabná a taky rozmanitá. A stejně jako jiné části České republiky je protkána turistickými stezkami, které jsou pečlivě značeny a turista si vybere přesně podle svého gusta. Ale zajímá mě, jestli v Českém středohoří je na turisty pamatováno i stran takových těch příjemných věcí, jako jsou restaurace nebo noclehárny, ve kterých lze strávit večer nebo dokonce noc ve chvíli, kdy to nepojmete jako jednorázový výlet, ale chtěli byste tu krajinu poznávat třeba několik dní v kuse.
2: Tak co se týká ubytování, ta nabídka není v Českém středohoří zatím až tak široká. Ještě to středohoří vlastně čeká na to své objevení a ten příliv těch turistů. Potom věříme, je to i prací naší destinační společnosti na to upozornit, a aby vznikly takové ty podnikatelské nové záměry a rozšířila se ta nabídka pro ty turisty. Co se týká těch restaurací nebo stravovacích zařízení, tak jsou spíše v těch velkých městech, typu Litoměřice, Ústí nad Labem, ale samozřejmě dají se najít i v těch menších obcích, jako je například Homole, Lovečkovice, krásná hospůdka je na Hliné, napadá mě farma Kletečná, Bílka, Kocourov vlastně. Jsou tam, jako ty zařízení jsou, ale není jich až tolik, tudíž doporučuji na výlet do Českého středohoří svačinu sebou.
1: Se svačinou můžeme vyrazit i na některou z akcí, která se v Českém středohoří koná. A my teď budeme zvát naše posluchače na akce, které jsou před námi. Vy už jste zmínil Hlinou a právě ta v září ožije. Čím?
2: Ano, 5. září se vlastně konají takzvané slavnosti pastvin na Hliné. Spolupořádá to obec Hlina společně s Agenturou ochrany přírody a krajiny Českého středohoří. Je to krásná akce, kdy se jde vlastně, by se dalo říct, po stopách středohoře. Jsou tam jednotlivá stanoviště. Je to zaměřené hlavně na děti, kdy plní jednotlivé úkoly na těch stanovištích vlastně a pak jsou za to nějakým způsobem odměněny.
1: Kde přesně se nachází Hlina? Možná ne všichni vědí, kde ji hledat. Mm-hmm.
2: Je to tedy obec mezi Ústím nad Labem a Litoměřicemi, zhruba 3 kilometry severně od Litoměřic, a mezi místními se ví, že když se jede s takzvanou zkratkou přes kopečky ze Svůzína do Litoměřic, tak potom vlastně jedete přes Tlučeň a míjíte Hlinou po levé straně, takže...
1: Takže sem zamířit 5. září. Ano. Vy máte ale i další typ do místa, které je mnohem známější, to je do Terezína.
2: Ano, a potom pevnost Terezín, a tam jsou takzvané josefínské slavnosti, což je taky hezká kulturní akce. Je to zážitek, vlastně kdy je tam ukázka vlastně z toho vojenského života, který byl vlastně někdy v tom 18. století v té pevnosti.
1: No a když už zveme na zajímavé akce, tak já přihodím svůj soukromý tip, a to je levínský jarmark. Levín, známý keramikou, ožije už příští sobotu. 8. se tady zase bude konat cosi zajímavého. Je to sice taky do kopce, ale stojí to za to. Tak tolik můj osobní tip, jinak tady od nich dneska byl především náš host a tím hostem byl Václav Novák z destinační společnosti České středohoří. Tak ať se daří.
2: Děkuji a přeji hezký zbytek dne. Naschledanou.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Viděli jste někdy v přírodě hada? Žilinský meandr u Kadaně je lokalitou, kde se poměrně často objevují hned tři druhy užovek. Dnes se tam vydali děti z příměstského tábora Chomutovského reptil klubu a s nimi se tam vydal i náš severočeský stopař Robin Rerich. Robine, pěkné dopoledne.
2: Pěkné dopoledne.
1: Tak objevili jste nějaké druhy plazů?
2: S dětmi jsem na břeh řeky Ohře vyrazil herpetolog Jaroslav Forejt. Než jsem se ke skupině přidal, objevili děti ještěrku zelenou. Na cestě pak našli bohužel také jednu přejetou úžovku stromovou a chvíli poté, co jsme se potkali, se u cesty plazila březí samička slepíše. Takže částečně úspěšná výprava už to byla. Do lokality, kde odborník na plazy hojnější výskyt úžovek očekává, dorazí skupinka až po obědové pauze, kterou teď na břehu řeky mají.
1: Kdy je vlastně největší šance, že se člověk s hadem ve volné přírodě u nás setká?
2: Hadi a ještěři začínají být aktivní na jaře, probouzí se po zimě a začíná jejich reprodukční cyklus. Vyhledávají taková místa, kde se mohou vyhřívat, jako je třeba tady Žilinský meandr, jsou tu zbytky kamenných opěrných zdí, ve kterých jsou skuliny, kde se můžou ukrýt. Je tu trochu vlhko od řeky a je tu několik takových suchých teplých mítin, kde se můžou vyhřívat. V takových místech jsou pak hlavně právě na jaře často vidět.
1: Hadi mají rádi teplo, ale co s nimi dělají taková vedra, jaká byla třeba na konci června a jaká jsou pravděpodobně taky před námi?
2: Jak mi řekl Jaroslav Forejt, tak i lidé mají rádi teplo, ale horko přes 30 stupňů už bývá až moc, je to podobné u hadu. Navíc v létě už hadi nejsou tak aktivní, vajíčka už nakladly, reprodukční období je tedy pryč a zhruba jednou za 3 týdny

0: Adam Jurica a Emma Drobná v dopoledním expresu Českého rozhlasu Sever 8 minut před úterním polednem. Před námi je dnešní recept Slávky Brádlové a bude to zase rychlé a já věřím, že to bude i dobré. Slávka ten svůj dnešní recept nazvala balkánský závin.
1: Vaříme se Slávkou.
2: A znovu se mi chce zvolat, listové těsto budiš pochváleno. Podstatně nám urychluje přípravu jakýchkoliv koláčů, ať už slaných nebo sladkých. Tak dnes si to dáme na slano, bude to závin balkánský. Potřebovat budeme jedno listové těsto, už rozválené na pečícím papíru, o váze 275 gramů, k tomu takových 150 gramů balkánského sýra, takového toho bílého, slaného. Také budeme potřebovat trochu kečupu a pár zelených oliv. Těsto rozbalíme, potřeme kečupem, rovnoměrně posypeme strouhaným balkánským sýrem a na delší stranu narovnáme řádku oliv. Zavineme, povrch propícháme špejlí, aby mohla unikat pára při pečení, no v troubě předehřáté na 200 stupňů upečeme.
1: Vaříme se Slávkou.

0: Když chcete vědět, co se děje na Ústecku, Teplicku, Litoměřicku a v celém kraji, pak je to pro vás Žít, síť regionálních časopisů a webů s 12-letou tradicí. Zkuste žitonline.cz. Když máte co říci lidem o sobě, o firmě či produktu, pak jsou tu Žít Ústí, Žít Teplice, Žít Litoměřicko, Žít kraj a Seniorské listy. Časopisy do domácností s nejlepším zásahem na trhu a weby s velkou sledovaností. Zkuste Žít, stojí to za to.
1: Bylo 12 hodin.
2: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Investice do elektrické sítě v Česku rostou, připojuje se více solárů a dodavatelé digitalizují síť. Město Žatec chystá výběr stavební firmy na přestavbu bývalého posádkového domu armády za 130 milionů korun. Ocelová svodidla na průtahu Libercem nahradí beton. Do večera bude polojasno až oblačno, teploty do 28 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré poledne. Dodavatelé energií zvyšují investice do svých distribučních sítí. Například ČES letos plánuje na rozvoj přenosové soustavy vyčlenit necelých 19 miliard korun. Ještě před 5 lety to přitom bylo 10 miliard. Důvodem je hlavně vyšší počet zapojených domácích fotovoltaických elektráren. Společnost EGD investuje letos do distribuční sítě 9 miliard. To je oproti roku 2023 také nárůst o 3 miliardy, říká mluvčí EGD Lubomír Budný.
3: Důvodem jsou jak potřeby do obnovy a modernizace sítí, tak příprava na zásadní změny v energetice spojené s rozvojem obnovitelných zdrojů, akumulací, elektromobilitou a například elektrifikací vytápění.
1: Vyšší investice o stovky milionů korun oproti předchozím rokům plánuje také PRE. Letos je to přes 3 miliardy korun. A třeba státní společnost ČEPS loni do páteřní přenosové soustavy investovala rekordních 10 miliard a 800 milionů. Letos bude částka ještě vyšší. Žatec chystá přestavbu bývalého posádkového domu armády na multifunkční objekt s byty, s kavárnou a kinem. Na rekonstrukci první části budovy získalo město dotaci 100 milionů korun. Celkové náklady dosáhnou zhruba 130 milionů. Informoval o tom starosta Radim Leibl z Hnutí ANO s tím, že práce by měly začít na přelomu roku a první etapa má být dokončena do konce roku 2028. Město už má platné stavební povolení a výběrové řízení na zhotovitelnost vypíše radnice na konci srpna nebo v září. Součástí projektu bude také bezbariérová pasáž spojující Masarykovu ulici a náměstí Prokopa Velkého. Ředitelství silnic a dálnic připravuje výměnu svodidel na průtahu Libercem. Půjde o zhruba 3 kilometry zádržného systému od křižovatky s ulicí České mládeže směrem na Turnov. Místo stávajících ocelových svodidel budou nová betonová. Hotovo by mělo být do konce roku. Více řekl ředitel libereckého závodu ředitelství silnic a dálnic Jan Volmut.
4: Odstraníme středové mostrůvku veškerou zeleň a to betonové svodidlo nejenom, že má zádržnou schopnost, ale má i funkci clonění, že řidiči se vzájemně protijedoucí neoslňují.
1: Mladá Boleslav má světový rekord. Věž z říceniny hradu Michalovice je nejšikmější neúmyslně nakloněnou stavbou na světě. Geodetická měření potvrdila její náklon 7,315 stupně. Českému rozhlasu to řekl mladoboleslavský radní Robin Povšík z Hlasu pro Boleslav. Město zvažuje zápis do Guinnessovy knihy rekordů. Radní o tom budou jednat příští týden.
2: Počasí.
1: Do večera polojasno až oblačno, později odpoledne a k večeru se bude vyjasňovat. Teploty do 28 stupňů, na horách dnes mezi 20 až 23 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Na dálnici D8 je ve směru na Německo kvůli detekci nadrozměrného vozidla uzavřený tunel Libouchec. Na silnici 246 pozor mezi Křesínem a Dubany na Litoměřicku. Srazila se tam dvě osobní auta. Jeďte opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Písničky na přání.

Vávra, jeho citronová holka, písničky, které nestárnou na Českém rozhlase Sever, 11 minut po 12. hodině. No a u nás právě teď začaly také vaše oblíbené písničky na přání. A tak připomenu linku, pokud snad někdo z vás neví, 475 212 212. Celou tuto hodinu můžete volat právě na tuto linku, psát můžete e-mailem také na adresu zahrajte@rozhlas.cz, anebo nám můžete posílat SMS-kové vzkazy a ty musí být ve tvaru zahrajte, mezera, váš vzkaz, bez háčku a bez čárek a to celé pošlete na číslo 91104 a službu SMS provozuje ATS Praha, cena jedné SMS-kové zprávy jsou 4 koruny. Teď už víte úplně všechno, my se jdeme podívat na první vzkaz, který k nám dorazil e-mailem Viktorům k svátku všem dnešním narozeninovým oslavencům a vám do rádia a všem posluchačům posílá a přeje Sylvie z Prahy a posílá Eda Šírena a já čekám na první telefonát 475 212 212.

0: Začaly nám písničky na přání na Českém rozhlase Sever, ty první polední. Další vás čekají ještě po 17. hodině a já teď na telefonní lince přivítám první posluchačku. Měla by tam být paní Marie, odkud voláte? Dobrý den.
1: Dobrý den, volám z Ústí nad Labem a zdravím všechny posluchače i vás a prosila bych zahrát písničku Kukuru kuku pro mě a pro moji maminku do nebíčka. Děkuju vám.
0: Tak jo, kučerovci jsou tady připraveni. Mějte hezký den a hezké léto. Někdy příště naslyšenou.
1: Děkuji, nashledanou.
0: A já doplním tento vzkaz ještě také o jeden e-mail a ten je jednoduchý. Zahrajte mi Ivetu Bartošovou Měsíční řeka. Chce si ji poslechnout Petra Skralup, tak za malou chvíli tady bude také.

0: host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude herec Miroslav Hanuš.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
2: Český rozhlas Sever.

0: Slavná měsíční řeka tentokrát v podání Ivety Bartošové v písničkách na přání na Českém rozhlase Sever. I v názvu té další skladby je slovo řeka, ale ještě předtím přivítáme na telefonní lince paní posluchačku Jarku Skladenska. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Já vás zdravím. Tak pro koho zahrajeme?
1: Hezké odpoledne pro všechny posluchače a přála bych si zahrát písničku pro manžela, který to hrával na kytaru, když mládí, takže řeka hučí a komu se to bude líbit. Mně se písnička líbila moc a ostatním se bude taky líbit.
0: Dobře, tak jo, tady jsou Mustangové, řeka hučí, teď už známe celý název a nikdy příště opět naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Uvolním linku 475 212 212 a ještě připomenu také možnost poslat nám vzkaz e-mailem na adresu zahrajte@rozhlas.cz anebo SMS-kou ve tvaru zahrajte mezera váš vzkaz bez háčku a bez čárek, pozor, to je důležité, na číslo 911 04.

0: Trošku změníme teď hudební styl za 2:30. Posloucháte písničky na přání na Českém rozhlase Sever a vítám další posluchačku Martinu. Martino, odkud voláte? Dobrý den.
1: Dobrý den. Já bych chtěl nechat zahrát o tebe Farný. Já jsem mě vůbec rád. Bylo by to pro mýho přítele, pro mý kamarádku, pro naší asistentku, pro všechny. I vám do rádia.
0: Tak jo, my děkujeme, Eva Farná je přichystaná. Mějte se krásně, hezký den a nikdy příště naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: 475 212 212. Linka je opět volná.

0: A teď zase trochu změna, tentokrát v rychlosti v písničkách na přání na Českém rozhlase Sever a naše další posluchačka. Kdo a odkud volá? Hezký den.
1: No, dobrý den, já bych vás, tady Jarka z Děčína, já bych vás velice prosila o Nebeský lístek, ale ten cizej.
0: Ten cizej od kapely Dire Straits. Ano, a pro koho to budeme hrát?
1: No, jen tak pro sebe.
0: Aha, chcete si prostě poslechnout písničku.
1: A i pro vás, když se vám bude líbit.
0: Tak jo, ta se mi líbí, já děkuji, Ticket to Heaven jsou tady, Dire Straits a někdy příště opět naslyšenou.
1: Děkuju moc, nashledanou.
0: 475 212 212.

0: 12 hodin 36 minut posloucháte Český rozhlas Sever, dnešní polední písničky na vaše přání. Telefonní linka teď přichystaná pro další posluchačku. Kdo a odkud volá, hezký den?
1: Dobrý den, tady je Jarmila Praha a prosila bych písničku Michal Penk o bláznech.
0: Dobře, a to si chcete jenom poslechnout, nebo to máte připravené i pro někoho k nějakému výročí, svátku, narozeninám a tak dále?
1: No, tak pro mě, pro manžela a tak dále.
0: Dobře.
1: Komu se bude líbit.
0: Tak jo, Michal Penk je tady připravený. Vy se mějte krásně, někdy příště opět naslyšenou.
1: Děkuji.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Na pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, písničky, které nestárnou.

0: Českém rozhlase Severa, žádná jiná. Teď už máme 1:45 k tomu. Pokračujeme dál, na telefonní lince je další posluchačka. Kdo a odkud se k nám dovolal? Hezký den.
1: Tady Dáša ze Žadce. Já bych prosila písničku od Lucie Bílé a Karla Gotta Krása, pane redaktore.
0: Dobře.
1: Chtěla bych to pro sebe a pro všechny, komu se ta písnička líbí.
0: Tak jo, já posílám je tady, vy se mějte hezky a někdy příště opět naslyšenou.
1: Děkuju, nashledanou.
0: Připomenu linku 475 212 212. Můžete opět volat?

Za necelých 10 minut tady máme 1 hodinu odpolední, posloucháte Český rozhlas Sever, pokračují polední písničky na vaše přání. A já bych teď rád přivítal na telefonní lince další posluchačku, ale bohužel posluchačka z nějakého důvodu nevydržela na telefonní lince. Nedá se nic dělat, podíváme se na vzkazy, které sem přišly písemně a mám tady jeden, zahrajte prosím Josefa Wagnera pro paní Květu z Vysoký, pro paní Marcelku z Neštěmic

Josef Wagner dospíval a zároveň nám také končí dnešní polední písničky na vaše přání. Nebuďte smutní, po 17. hodině začínají další na přání, tedy pardon, po 18. opravuji se, po 18. hodině začínají další dnes s kolegyní Evou Bucharovou. Já tady mám úplně poslední vzkaz, který dorazil SMS-kou. Zahrajte prosím mé lásce Viktorovi k dnešnímu svátku, že mu přeji vše nejlepší. Já se budu těšit po 14. hodině opět na slyšenou u pohodového odpoledne.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Bylo 13 hodin.
3: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Nemocnice v Kadani darovala desítky lůžek nemocnicím na Ukrajině. Ve Stráži pod Ralskem skončila oprava jednoho z nejvyšších domů ve městě. Schodek státního rozpočtu by podle předsedy vlády Babiše měl být v příštím roce významně pod 400 miliardami. Do večera polojasno až oblačno, teploty dnes do 28 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré odpoledne. Celkem 82 nemocničních lůžek darovala nemocnice v Kadani na Chomutovsku nemocnicím na Ukrajině. Podle vedení nemocnice se tak stalo po červnové obměně postelí na některých odděleních. Původní lůžka nemocnice nechala převést do Národního vojenského zdravotnického klinického centra hlavní vojenské klinické nemocnice Ministerstva obrany Ukrajiny v Kyjevě. Odtud budou postupně rozváženy do zdravotnických zařízení v blízkosti frontové linie. Skončila rekonstrukce jednoho z nejvyšších domů ve Stráži pod Ralskem na Českolipsku. Takzvaný věžák má zateplenou fasádu, střechu a nový chodník kolem budovy. Investice vyšla na více než 13 milionů korun.
4: Přes 5 milionů korun město získalo ze Státního fondu životního prostředí. Dát 12 podlažní budovy nový plášť trvalo zhruba 3/4 roku. Šlo o poslední nezateplený bytový dům ve městě. Jak uvedla vedoucí odboru správy majetku Michala Študlarová, výsledkem je nejen modernější vzhled, ale hlavně výrazná úspora energií pro obyvatele budov. Ze Stráže pod Ralskem Jiří Jelínek, Český rozhlas.
2: Schodek státního rozpočtu bude v příštím roce podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO výrazně pod 400 miliardami korun. Řekl to České televizi a ČTK před schůzkou s ministryní financí a stranickou kolegyní Alenou Schillerovou. Babiš chce v příštím roce tlačit vládu k úsporám.
5: Každý ministr dostal za úkol předložit tabulku, kde je rozpočet 26, návrh ministerstva financí na 27 a jeho představa. S tím, že samozřejmě zvlášť investice a zvlášť jsem si vyžádal top 20 výdajů.
2: V příštím roce Andrej Babiš očekává investice do zdravotnických zařízení a pokračovat podle něho bude i stavba dálnic a obchvatů měst. Babiš také potvrdil, že by výdaje na obranu měly dosáhnout 2% hrubého domácího projektu. Hladina Dunaje v Bratislavě je nejnižší za posledních 30 let. Slovenští vodohospodáři začali šetřit vodou při proplouvání lodí plavebními komorami na vodním díle Gabčíkovo. Pokud bude voda dál klesat, hrozí podle slovenské televize a rozhlasu úplné zastavení lodní plavby. Dunaj kvůli suchu také vyplavuje desítky let staré vraky, nevybuchlou munici a nebo starší archeologické nálezy. Hladina řek klesá i v Česku.
3: Počasí.
2: Do večera polojasno až oblačno, později odpoledne a k večeru se bude vyjasňovat. Teploty stále i do 28 stupňů Celsia ve stínu. Na horách dnes do 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na silnici 246 mezi Křesínem a Dubany na Litoměřicku policie stále řeší v úseku podél železniční trati nehodu dvou osobních aut. Na obchvatu Nového Boru na Českou Lípu po silnici 1/9 dnes čekejte částečnou uzavírku na novém silničním mostě v Okrouhlé. Vozovka je tam zúžená na jeden jízdní pruh. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu. Alex a host.
6: Televizní diváci si ho oblíbili díky seriálovým rolím Majora Korejse či Starosty Hložánka. Je také divadelním režisérem, v prosinci ho čeká premiéra a občas si střihne roli moderátora. Nedávno diváky provedl předáváním Centálie. Miroslav Hanuš, vítám vás. Dobrý den.
1: Alex a host.

0: Herec a divadelní režisér známý co by major Korejs z případu prvního oddělení nebo jako starosta Hložánek ze seriálu Ulice Miroslav Hanuš má za sebou výjimečný večer. Vy jste se nedávno ujal moderování Centálie.
1: Ano, byl jsem lapen, není to, občas se tomu věnuju, ale ty Tálie, to je vždycky takový trochu problém. Když to dělají herci, tak takhle, já jsem jim dopředu řekl, to nevíde, jo, Ondřejovi Kapkovi, prezidentovi, já se, to nemůže vyjít, Ondřej, ale to jsem mu řekl už ve chvíli, kdy jsme se dohodli, jo, protože vždycky budu pro někoho moc starý, moc mladý, moc chlap, moc ženská, moc vtipnej, málo vtipnej, že jo? Když to dělají novináři, tak lidi nadávají, že oni umějí moderovat a takovým tím suchým způsobem. Někdo je zas moc na ně komunální, no tak jsem si říkal, tak ještě než půjdu do důchodu, takže bych si stihnul ještě tohle to zkusit, protože přece jenom je to adrenalin, je to z národního a je to přímý, že ano. A pod rukama se vám to sype časově, což se mi přesně dělo celou dobu.
0: Tak, ale ono to není první vaše moderování, vy čas od času moderujete, tak jak dlouho jste zvažoval tu nabídku, zda Tálie moderovat? Bylo to vlastně jakoby radost, nebo měl jste radost toho, že jste tu nabídku dostal?
1: No, radost jsem měl a současně to je takový to, a tím vzniká otázka, že jo, tak máte radost a starost. No a pak jsem si řekl, já to ještě zkusím, už jsem se chystal, že budu tak v klidu, jak si se blíží k tomu důchodu, budu dělat ty věci, co umím. A tohle jsem si řekl, no to je zajímavá výzva, to zkusím, jestli pak ztroskotám nebo ne. No.
0: A jak jste se hodnotil zpětně? Jaký jste měl pocit po skončení Tálie?
1: Já jsem byl úplně v pohodě. A vlastně jsem měl takové hezký ohlasy, jo, mimo pár fakt komických takových těch, jak ty lidi musí se vyjádřit, tak já nemám žádný sítě, nic, ale žena mi to vyzobává, ty nejlepší kousky dostávám, takhle přijdu domů, lehnu si a podívej, co o tobě píšou, že tak tam jsou nějaký jakový, že to se nedá ani reprodukovat, že je to tak asi jasný, co tam tyhle týpci píšou.
0: Není na světě člověk ten, který by se zavděčil lidem
1: ano,
0: všem.
1: Ano, tak Mirek ten, který by se zavděčil lidem všem.
0: Jak probíhala příprava?
1: Já jsem si psal i scénář k tomu, samozřejmě ten sižet základní je daný, pořadí těch, no a pak jsem, mně se ty věci často jako zdají v noci, já si napíšu jako ten scénář, ale pak se mi třeba zdá, jakým způsobem to interpretovat, jo? Nebo jak to rozšířit. To jsem to postavil na některých prostě postřezích, historkách a pak jsem tam ještě citoval z Ladislava Vančury z Rozmarného leta, který mám hrozně rád a tam byly takový skutečně jako vhodný místa, tak jsem je použil. No a dost jsem se připravil pečlivě, bych řekl, že být připraven toť vše, Hamlet. No tak jsem říkal, než se to začne hroutit, tak abych věděl, co přijde, tak jsem si vypracoval dost jako propracovaný scénář, z kterého jsem hned asi po 12. 13. minutě a mělo to, že má to skoro 2 hodiny, jsem začal slevovat, protože z těch boků na vás mávají ty asistenti a říkají, už seš minus 5 minut, už seš prostě 10, 15, jo, a je to přímý, no.
0: Jste ale to mohl roztrhat rovnou potom ten scénář.
1: No, a tak já jsem vybíral ty nejlepší kousky a skákal jsem, že jo, vynechával jsem otázky na ty předávající, protože já jsem chtěl nechat co nejvíc prostoru těm, co děkují, že jo, což je problém, protože ty vždycky dostanou citovou závrat, že ztratí pojem času a děkují. Mladí se dojímají a děkují prostě 3x díl a staří se dojímají, protože už je to třeba naposled a děkují taky 3x díl, no takže vám to nevíde, ale jenom o 15 minut, takže řekl bych, nebylo to tak špatný na to, že jsem nikomu, jo, když tam byl třeba Václav Moravec, který je zvyklý dělat s politikama, že jo, tak ten prostě ten jedinej snad dodržel ten čas, protože ten prostě to vypnul toho člověka, úplně mu to jako sebral ten mikrofon a nedělal mu to problém. Ale to jsou moji přátelé, kolegové, no tak to jsem já nedělal.
0: Miroslav Hanuš je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Posloucháte reprízu pořadu. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
4: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

čaj už.

0: ní ve dveřích cizích lávek stál, tak jsem řekl jenom s Bohem láskou, já jedu dál. S Bohem láskou, já jedu dál.
1: Herec a divadelní režisér Miroslav Hanuš je naším hostem. V minulém vstupu jste popisoval nebo přiblížil svou akci, nebyla to vaše akce, ale akci, kterou jste moderoval, předávání Centálie v Národním divadle. Vy jste ale v Národním divadle nepůsobil, respektive hostoval jste tam nějak ze začátku své kariéry.
2: No, na škole
1: ještě?
2: Když jsme všichni tak jako vlastně statovali nebo hráli velice malé role, tak já jsem tam hrál, ano, hrál jsem tam i se svojí profesorkou Regínou Rázlovou. Dnes ještě zapadá slunce nad Atlantidou. Nezvalův text, který se už dneska moc nehraje. No a byl jsem natřenej celý na hnědo, měl jsem jen takový suspenzor a jakože jsem hodně opálený, tak jsem byl natřenej na hnědo a skoro díl trvalo to ze sebe umejt, než tu roli odehrát. No tak na začátku. Ale bylo to Národní divadlo, bylo.
1: A že byste se tam nějak upíchnul, zůstal tam, o to jste se nesnažil, neusiloval?
2: Ani ne. To jako já jsem ta generace, co ještě k tomu vzhlížela, jako takové té metě, kde byli mistři a tehdy to, se to nosilo trochu jinak než dneska. A tak jsem se na to necítil. Ale je pravda, že z mého ročníku tam prakticky rovnou šla Simona Postlerová a Bára Hrzánová a ty šly jako rovnou tam. Řada lidí tam šla jako rovnou, ale pak nevydrželi třeba. Že rozptýlili se do jiných ústavů.
1: Tak no. Vy jste těch ústavů také prošel celou řadu, ale když ještě zůstanu v Národním divadle, kde jste tedy byl krátce během svých studií, jaké bardy jste tam stihnul zažít? Jako rád vzpomínáte?
2: Byl tam pan Vrabec, pan Ráš, Blanka Bohdanová třeba, tu jsem hrozně jako obdivoval. Paní Holišová třeba, nebyla tak známá, ale výborná herečka podle mě. A byl tam pan Kemr ještě, pan Hrušínský, pan Růžek, že to prostě byly skutečně ty kapacity nejvyšší, který jsem s úctou pozoroval.
1: Měl nějakou svoji speciální šatnu, do které, řekněme, obyčejní herci neměli
2: tak
1: přístup?
2: Tam je šaten řada, že? A oni se teda o ty šatny musí dělit, protože je to třísouborové divadlo, takže co se hraje ten večer, tak mám tu šatnu, ale každý tam měl asi svoji skříňku, no. A pak jsem ještě hostoval na Nové scéně, to byly Nezralé maliny, se jmenuje ta instance televizní, to je pan Hubač a tam právě hrál pan Růžek s panem Hrušinským mimo jiný teda a já jsem vždycky koukal, jak oni se budou soustředit, protože šli na takovou hodně jako nadupanou scénu a oni se soustředili tak, že stáli v těch šálách těsně jako krok před tím jevištěm a bavili se o fotbale. Jo? Ale s tím krokem šli a rovnou, prostě silná emoce, rovnou to tam jako zapíchli. A já jsem si říkal, no takhle se dělá to soustředění. A pak jsem to pochopil, já to dělám dneska taky vlastně, že já si oblíknu ten kostým a už se blížím, už vím, co budu hrát, už jsem v tom pocitu, ale vedle toho dokážu vést keci, mě teda fotbal nezajímá, takže jsem o něčem jiným, ale vlastně to je takový jako ulehčování toho nadupaného kotle a tam vejdu a můžu rovnou. Takže později jsem to pochopil, tenkrát mě to udivovalo, o čem se tak vášnivě baví, o fotbale prostě.
1: No to, že vy se nebavíte o fotbale, to mě vůbec nepřekvapuje. Vy jste někde řekl, že sport neuznáváte.
2: Ano,
1: i o tom budeme mluvit.
2: No, takhle, já se sportem nesouhlasím.
1: Jo, ano, že se sportem nesouhlasíte, to je přesné. To je přesné, ano. Tak i k tomu se dostaneme. Miroslav Hanuš je naším hostem.
3: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do pořadu Alex a host přijal Miroslav Hanuš, herec a divadelní režisér, dobře známý ze seriálu Ulice či Případy prvního oddělení. Ulice nedávno slavila 20 let od svého vzniku. Jak vy jste dlouho v Ulici? Byl jste u jejich začátku?
1: Ne.
0: Vy jste přišel během...
1: Já myslím, že jsem asi 12 nebo 15 let, nevím, a já jsem měl vždycky vlastně nějakou menší roli, akorát, že ona časem vznikla jako velice výrazná, takže...
0: Čím to? No, přikládáte nějaké zásluhy sobě?
1: Především sobě. Kdy jsem si jako vypracoval, ostatně Korejce jsem si taky vypracoval. Jednu chvíli úplně na začátku se uvažoval, že Korejc tam bude třeba 6 dílů a přijde někdo jiný, ale Korejc se tam tak zaryl, že ho nebylo lze odstranit a zůstala mi ta role. No, tak snad to jako dělám dobře a teď je to taková role zábavná trochu invalidního důchodce už, tak, který plácá blbosti. Jo. Předtím to byl takový politik, který byl na ženský a na pití.
0: Teď mluvíte o panu Hlažánkovi, starostovi.
1: O Hlažánkovi, jo. Vypadalo to, že narážím na někoho, nebo...
0: Ne. Říkal jsem si Korejs, jestli se nám někam nevyvinul.
1: Korejs je vzorňák, jo.
0: Tak.
1: No. Ale Hlažánek, ten si odžil svý, jako... Takže dneska se tam už tak jako zmateně potuluje a plete se do politiky, ačkoliv je v invalidním důchodu, ale pořád má dojem, že by jako měl co říct. No, tak, ale jsem tam už jenom tak občas, ale pořád, teď mi zase nabízeli smlouvu na další rok, takže pořád občas jsem povolán, abych trochu pobavil, protože těch linek humorných tam není jako mnoho, ale ta moje postava toho popleteného politika bývalého je vtipná.
0: Tak 20 let Ulice, jak ještě dlouho to odhadujete, že Ulice bude žít?
1: Já myslím, že tak ten vzor, protože to je remake, nebo jak se to jmenuje, není to úplně remake, že? Je to britský seriál původně a ten se točil 50 let. A skutečně tam někteří, kteří tam nastoupili jako děti, což bylo tady u nás taky, že dospěli, dneska jsou velký herci, tak tam byli celý život. Oni teda odskakovali, dělali i jiné věci, ale ten, kdo hrál tam velký role, tak tam skutečně prošel až jako do smrti tím seriálem.
0: Takže nejste ještě ani v polovině.
1: No,
0: podle toho.
1: Já už asi jo.
0: No a když se dostaneme k té druhé vaší výrazné seriálové roli, majora Korejse, tak on byl velmi neoblíbený, arrogantní, teď dělal ty své podrazy a ta role se vyvinula, překvapivě, byť to byl kriminální seriál.
1: No, to je taková atypická věc a pro herce řekl bych velmi šťastná, protože obvykle u těchto seriálů se žádá, aby se prostě ten typ pořád opakoval, jo, ten tým je sestavený nějak, jo, třeba teď frčej, že jo, ženy, jo, teď je asi 5 seriálů, kde ta hlavní vyšetřovatelka je žena, takže tam je žena většinou rozvedená s milostnými problémy, že jo? V některém díle dorazí její bývalý manžel či milenec, také policista, že zase tak opakuje. No a pak je tam jeden starý, jeden mladý fešák, mladá popletená, no to je taková klasická sestava, to se tak jako pořád opakuje dokola, divák si toho žádá. Není zvědavej na vývoj těch postav, ale Korejs se překvapivě vyvíjel. A tak on odešel na konci té druhé série, kdy se předpokládal, že už se nebude točit dál, a ještě se točila třetí a kluci vymysleli, aby ho dostali zpátky, protože on se povýšil na to ředitelství nějaký policejní, tak mezi tím dostal 2 infarkty a umřela mu žena. A on prostě, člověk se úplně nezmění, ale jako to, co by ho zajímalo, já jsem říkal, chlapi, to jste udělali dobře, protože já vám celou dobu říkám, že Korejs je vynikající policista. Jo, možná je trochu vůl, ale je to dobrý policajt a je to srdcem policajt. A ve chvíli, kdy zůstal sám a děti někam se rozprchly, tak já jsem viděl toho Korejsa, jak tam dřepí v tom Berouně, v tom prázdném baráku. A i za cenu, že půjde s penězma vhodně níž, jo, tam se to funkčně prostě snižuje, tak se snaží vrátit k té praktické práci toho policajta, protože ta ho jediná jako vlastně bavila. No, ale vrací se už jako trochu zdevastovaný a změněný člověk, což je atyp. A pro herce je to velice jako příjemný. A ještě se stává outsiderem na tom vlastním oddělení a outsideri jsou vůbec dobří hrdinové ke hraní. Jo.
0: Proč? Zrovna outsideri.
1: No, protože buď záporáci, že to je jasný, ale ty chudáci jsou prostě dojemní a teď se tam tak motají, snaží se prosadit. Podaří se jim to, nepodaří, že jo. Zatímco, když tam prostě hraje, já nevím, Filip Blažek drsnýho bouchače a samozřejmě má nějaký problémy, ale jde to dopředu. A říká, vyhoděj to, korej se, nebo se tam chytne, nebo dřív umře, zhroutí se někde v bufetu. Takže ten chudák, a navíc já mám k těmhle lidem blízko, jo. Já když jdu po ulici a teď potkám bezdomovce či prodejce nového prostoru, že jo, čím se živějí, tak já třeba mám 3 ty nový prostory, jo. A tuhle mi někdo říkal, tak proč si kupuješ ty 3? Tak jim dej rovnou peníze. Já jsem říkal, to se mi nezdá dobrý, protože ty lidi se snaží se prostě nějak jako snaží se pracovat, ty příběhy jsou někdy, to je raz, dva. A raz, dva se vám to může stát a jste na ulici. Mm-hmm. Člověk by to neřekl, ale jo. A já jsem říkal, ale já nechci, aby oni jako žebrali u mě ty peníze. Já jim dám něco navíc, ale to je něco jiného, než když si ten nový prostor koupím a pak ho třeba nechám, když jdu k doktorovi, tak ho nechám v čekárně, jo, ať se ho tam přečtou i jiný lidi. No. Takže já mám tuhleto slabost pro ty lidi a taky je rád hraju.
0: Já budu teď Václav Moravec, přeruším vás, ano. No. Miroslav Hanuš zůstává naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je stále herec Miroslav Hanuš. Už jste v minulém vstupu připomněl svoji výraznou roli majora Korejse, který se, jak jste říkal, vyvíjel, stal se z něj nakonec takový outsider. Možná u někoho mohl vzbudit i soucit.
1: No to doufám.
0: I když si člověk připomněl to všechno, co dělal předtím Kozákovi a dalším.
1: No, tak jasně, ale jsou situace, kdy prostě nikdo není jenom vůl, jo. My ho známe třeba jenom z práce, kdy ona nás zve a tohle, ale on má přece nějaký další život a tak. A pak, když člověk otevře tu knihu celou, tak se k tomu staví jinak, jo. A když teda někdo měl dva infarkty a umřela mu žena na rakovinu a děti někam zmizly a on zůstal sám, no tak hned každej si myslím, že řekne, no tak ten tomu se zrovna nedaří dobře. Jako. Tak já doufám, tam je záběr v tom prvním dílu té druhé, třetí série, kdy o Korejcovi, Korejc tam není, protože je jako ještě pryč a je tam jenom, jak se dívá na televizi, a Ondra Vetchý tam má nějakou diskovku a něco řeší, že jako to. A tam sedí, spousta lidí mi říkala, já si to tak pamatuju. A on je, já jsem jenom seděl a čuměl jsem jako v televizi na tu tiskovku, úplně nevoholený a jedl jsem lečo z konzervy. A jenom jsem koukal a spousta lidí mi říkala, že si ten záběr strašně pamatuju. Ten jediný záběr v tom dílu, jak ten zoufalý chlap tam najednou visí. A že jim bylo líto.
0: Takže přeci jenom ten soucit.
1: Jsem snad vydojil.
0: Jste vydojil. Tak, ale vy jste překvapivě, byť jste už jednou uvedl, že se sportem nesouhlasíte,
1: ano,
0: tak jste
1: nesouhlasím.
0: Se stal místopředsedou fotbalového svazu ve snímku Vyšehrad. Tak no. Nejprve mi řekněte, proč se sportem nesouhlasíte?
1: No,
0: a co s tím chcete dělat?
1: No nic, já s tím nebudu nic dělat, a když je to ty lidi baví, ať to dělají. Jo, já myslím, že to je jako pokažený, jo, že to je pokažený. Především, jak se do toho míchají prachy a všichni chtějí vyhrát, tak já jsem od sportu očekával nějaký ideály, jo, než kvůli olympijské, a takové to fair play. Ale já kam se podívám, tak to je zkažený, to nikdo nemůže popřít. Půlka se, je potřeba zavřít těch lidí, až to rozkrádají, jo, nebo tam fixlujou s těma výsledkama, a nebo prostě ty lidi se ženou do takových výkonů, že si úplně zhuntujou tělo. Takže to není prostě prospěšný. Když jsem se ptal nějakých sportovců, říkal, to není jako prospěšný tělo. Říkal, no to vůbec ne.
0: Vrcholový sport určitě.
1: To je prostě úplně, jo, na to musí vznikat celý nemocnice, aby opravovali ty polorozbitý sportovce, aby ještě chvíli mohli, než se začnou kůlhat do konce života. No tak na tom nevidím nic obdivného. A navíc já nejsem vůbec soutěživý typ, tak mě vůbec nezajímá, kdo vyhraje. Jo. Ne, naopak.
0: Vám je líto toho, co prohraje?
1: No, mě je líto toho, co prohraje. Takže já jsem vždycky říkal, hlejte, mě kdyby dali do brány, jo, tak já tam budu v té bráně, ale vidím, někdo strašně usiluje, útočí na mou bránu, tak já bych řekl, no, jestli vám na tom tolik záleží, tak prosím, račte si vsítit do mé brány, protože mě na tom nezáleží. No, tak mě do brány nedáte, že jo, v tomhle tom.
0: Ano, takže byste uhnul střele.
1: No. A potom ty prachy, kdy se to prostě mění v amorální věc, opravdu, kdy jsou věci tak zmatený, že nějaký hráči stojí prostě desítky milionů nebo co, aby si je přeprodávali nějaký kluby, a jiní lidi nemají co jíst na světě, no přijde mi to zmatený, no.
0: Tak za malou chvíli se vrátíme k vaší roli, tedy místopředsedy fotbalového svazu ve snímku Vyšehrad. Naším hostem je Miroslav Hanuš.
2: Posloucháte reprízu pořadu Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

Povídám si s Miroslavem Hanušem alias Korejsem či starostou Hložánkem a překvapivě i místopředsedou fotbalového svazu. Ve filmu Vyšehrad překvapivě, to už jsme vysvětlili v minulém vstupu, protože vy prostě se sportem nesouhlasíte, ale do čela fotbalového svazu, nebo co by místopředseda, jste se postavil, tu roli jste si střihl.

0: skutečně jako nemám rád, jo? A já jsem to neměl hrát, měl to hrát někdo jiný, ale to stočilo ten první díl.
1: Jiří Dvořák.
0: Jirka to měl, Jiří to měl hrát, ale měl covid, takže mě zavolali v noci, jestli bych ráno mohl tady, to nebyla rozsáhlá role, to se natočilo za dopoledne, ale když jsem zjistil, že se můžu vyjádřit k otázce sportu, respektive těchto debilů v tom sportu, no tak jsem s chutí se toho ujal a pomstil jsem se svým herectvím tomu člověku skutečnému. Já bych ho jmenoval, ale já nevím, jak on se jmenuje. No a pak se točil druhý díl a tam už on je zavřený, ale tak tam jsem jako s chutí pokračoval. No a možná bude i třetí film, ten byl rozdělaný, takže když budou peníze, tak se asi natočí a tam by měl mít zase jako větší nějaký prostor. No. Ale díval jsem
1: pokud
0: se,
1: nebude sedět ještě.
0: No teď já jsem taky seděl v tom druhém díle. Seděl jsem, tam jsem měl celu, v ní jsem měl zlatý záchod.
1: Ano, ano, jo, vlastně. Jo. Jsem viděl tu fotku.
0: A všecko, jako, všecko na světě jsem tam mohl mít. Takže a o tam tuď usiluje o ten post toho šéfa zase zpátky, že z toho vězení. Všecko je postavený na hlavu, tak já mám rád ten humor, když je trošku ostřejší a nekorektní, protože tyhle ty tlačiči příliš korektní mě jako rozčilujou, jo. Rysují mě hodně, protože tuhle jsem si uvědomil, že prostě oni ve mně vypěstovali autocenzuru a tu jsem naposledy pozoroval za komunistů, jsem říkal, nesmíš něco říct a teď si říkám, nesmíš něco říct, protože ty číhači tam číhají, aby mě napadli, že jsem řekl něco proti ženám nebo proti komukoliv, jo, a já prostě jsem hrozně za ženy. Mně to přijde strašně nespravedlivý, jo? Že někdo mi tohle to řekne. No, tím jsem se nějak vzdálil předmětu našeho hovoru.
1: Vzdál jste se předmětu našeho hovoru, ale přiblížil jste se k tomu datu, které jsme nedávno slavili, a to je tedy 17. listopad. Když jste zmínil to, že máte autocenzuru, tak
0: jo.
1: Dáváte pozor tak na to, co řeknete.
0: No, ale za to ty lidi nemám rád a snažím se nemít autocenzuru. Já se snažím být slušný člověk, otevřený. Přehnaná korektnost podle mě vede vlastně k mínusu, protože na ty věci se moc tlačí, lidi to pak nemají rádi vlastně. Takže ano, závan svobody 17. listopadu proběhl, trval asi 3 dny, bych řekl, a pak se to šlo zase rojit jiným směrem, což je asi normální.
1: Miroslav Hanuš je naším hostem.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu je herec a také divadelní režisér Miroslav Hanuš. A teď pojďme právě k tomu vašemu režírování, protože vás čeká jedna premiéra ve vaší režii a pak vlastně ještě druhá.
1: Ano, ano. Teď bude v prosinci, tuším 11. bude Harold a Maud, velmi známá hra, která je ve Studiu 2 nasazená pro Elišku Balcerovou. Prostě to je vždycky, to hraje nějaká hvězda. Že jo? A Dan Krejčík hraje toho chlapíka. A potom budu dělat věc, kterou jsem už jednou dělal. Pan Kaplan má Třídu rád, kterou jsem dělal to už jako mnoho let. A tentokrát jsem se do ní sám obsadil, protože mám tu roli toho Kaplana tak rád. To bude v divadle Na Fidlovačce. A už jsem to jednou dělal, tak v tomhle případě si dovolím režírovat hru a současně hrát. Dělám to velice výjimečně a když se dělá něco od začátku, tak je to fakt schizofrení. Jsou lidi, kteří to umějí. Martin Huba třeba běžně režíruje věci, v kterých hraje a dokáže to. Mě to uvádí trošku jako, že mi ty kolečka přeskakují v té hlavě. Jo, ale tady jsem si to tak naplánoval.
0: A co vás přimělo po těch 15-17 letech znova režírovat hru Pan Kaplan má Třídu rád a ještě se obsadit tady.
1: A ještě se obsadit. No, hledal jsem prostě titul, který by byl komediální, ale trošku by se hodil do té doby, aby to nebyla čirá komedie. A tam ta moje dramatizace spočívá v tom, že prostě v určitém pohledu na uprchlíky, který jsou vyhnaný za války, že jo, a přijíždějí v 30. letech do Ameriky a tam se ty nebohý lidi, kterým je 80 nebo něco, přijeli z úplných vesnic, zpravidla je to teda židovská populace, ale jsou tam i jiní lidi, který přijedou do Ameriky a teď, aby tam mohli existovat, musí chodit do toho kurzu angličtiny, což je oblíbený, že Marečku, podejte mi pero, dospělí lidi ve škole je to. A mně to přijde současně veselý a současně hodně dojemný, jak ten jejich boj s tou angličtinou je hrozně marnej, jo. Jak tam jsou ty samý lapsusy. No a ten svět se tak hodně pohybuje, tak podívat se i na to téma, který je jako vážný tím humorným pohledem, to je jako důležitý, protože humor je, jak říkám, jediný způsob, jak přežít tenhle ten život. A ten text to umožňuje. Já jsem se vlastně snažil najít něco jiného, ale vlastně jsem nenašel lepší text. Je to i s písničkama, jsou tam tak po těch národnostech, jsou tam vlastně lidovky nebo šlágery té doby, který sami jako hrajem, herci na nástroje a zpívá se. To je to život té třídy. No a nenašel jsem jako titul, který by mě umožnil dělat nejen veselou věc, ale i s nějakou náplní. A ta kombinace, tu mám nejradši, tragikomedii mám nejradši, to je ostatně i Harold a Maud. Tak jsem si řekl, tak já to ještě jednou dám, už je to vlastně dávno, co jsem to dělal. A když už to budu dělat, tak všichni herci jsou jiný, než byli v té původní inscenaci. Upravil jsem to, je to trošku jinak, ale nemoc. A já sebe jsem obsadil, nechci říct, že jsem nikoho jiného nenašel, asi by se našel i nějaký jiný herec, ale já tu roli mám tak rád, protože to je to, co jsem mu říkal, to je trošku ten outsider, to jsou ty samý outsideri, co to vždycky odskáčou, že jo, který nemají prachy na nic, který ty dějiny někam ženou a tam se pak učí anglicky v 90. kde je úplně jasný a když já vím, že tohle je 38. potom jako 41. že těm lidem je 80 a ta válka bude trvat ještě do 45. tak já divák vím, že oni z toho už nevyváznou, že oni asi dřív umřou, než se naučí anglicky, jo. Tak je to, umožňuje mi to ten tragikomický pohled, laskavej a humornej, tak jsem to prostě měl velikou chuť to udělat, jsem si říkal, když máš chuť, tak si nabídni. Prostě.
0: Tak dobrou chuť. Ať se vám to povede, držím palce a hlavně ať se vám daří. Miroslav Hanuš.
1: Napodobně.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Propad vozovky omezil dopravu v ulici 8. května v Lovosicích. Řidiči teď projedou jenom jedním směrem. Hotel a vysílač Ještěd se začal budovat v červenci roku 1966, právě před 60 lety. Policie odložila případ rasistických a nenávistných příspěvků na sítích poslance Turka. Do večera polojasno až oblačno, teploty do 28 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré odpoledne. V ulici 8. května v Lovosicích se poblíž kruhového objezdu propadla vozovka. Příčinu havárie město zatím zjišťuje. Řidiči neprojedou ze směru od kruhového objezdu, v opačném směru provoz funguje bez omezení. Změny ve veřejné dopravě nám přiblížil vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství Vladimír Krupička.
2: Autobusová doprava je vedena jinudy, vyloučila se jedna zastávka, která není obsluhovaná, kulturní středisko Lovoš, je to u firmy Mondelez, tak ta se obsluhovat nebude po dobu téhle uzavírky a jinak autobus pojede ve své trase, jak MHD, tak veřejné linky.
0: Silnice by měla být uvedena do provozu do konce tohoto týdne. Hotel a vysílač Ještěd se začal stavět v červenci roku 1966. Patří mezi nejoriginálnější architektonická díla v Česku. Hyperboloid vysoký 94 metrů s kruhovým půdorysem o průměru 33 metrů unikátním způsobem sloučil funkci vysílače, hotelu a restaurace. Odborníky i laiky dodnes upoutává i způsob, jakým budova dotváří siluetu hory. Základní kámen stavby hotelu na Ještědu byl slavnostně položen 30. července 1966. Provozuje hotel od roku 1973. Mezi další realizace oceněného architekta Karla Hubáčka patří také už třeba městské kino v Doxech nebo kulturní dům s koncertní síní v Teplicích. Policie neobviní poslance za motoristy Filipa Turka kvůli nenávistným výrokům na sociálních sítích. Vedoucí obvodního státního zastupitelství pro Prahu 4 Jan Vychyta řekl i rozhlasu, že vyšetřovatelé případ odložili, uplynula promlčecí lhůta. Kriminalisté Turka prověřovali třeba pro podezření ze schvalování trestného činu. Stíhat nebudou ani Deník N, který loni na desítky rasistických nebo sexistických výroků poslance upozornil. V tomto případě policie prověřování ukončila s tím, že ani deník se nedopustil trestného činu. Rozhodnutí není pravomocné, přezkoumá ho ještě dozorový státní zástupce. Kvůli obřímu požáru na jihozápadě Francie evakuují další 4 tisíce lidí. Celkem už úřady nařídili přesun více než 220 tisíc obyvatel. Francii zasáhla další vlna veder. Teploty mají místy vyšplhaty ke 40 stupňům Celsia. To by mohlo zkomplikovat hašení požáru.
3: Lesníci, hasiči i obyvatelé řežou stromy, aby vytvořili hradby a zabránili rozšíření požáru.
4: Má tady být znovu 40 stupňů. Když se otočí vítr, plameny se sem můžou vrátit. Snažíme se zachránit tohle místo, kde jsme vyrůstali, stejně jako naši prarodiče.
3: Popsal francouzskému rozhlasu obyvatel poloostrova Cap Ferret, který odmítl odjet do bezpečí. Úřady nařídili evakuace dalších 4 tisíc lidí z oblasti Lacano, která je vyhledávaná surfaři a je tam hodně kempů. Obyvatelé, kteří utíkají před požárem, popisují, že z nebe padá velké množství popelu a není možné vycházet ven bez roušek a respirátorů. Z Francie Martin Balucha, Český rozhlas. Počasí.
0: V noci jasno až skoro jasno, teploty ale klesnou k 15 nebo i 10 stupňům. Zítra, tedy ve středu, bude jasno nebo polojasno, jen po ránu a dopoledne čekejte přechodně více vysoké průsvitné oblačnosti. Teploty zítra od 28 do 33 stupňů Celsia ve stínu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na průtahu obcí Doxany na Litoměřicku po silnici 608 je kvůli opravám zavedený střídavý jednosměrný provoz. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Odpoledne na Českém rozhlase Sever. Teď pokračuje, máme
4: skoro 5 minut po 14. hodině a nás čeká za malou chvíli zámecké léto, kde se tentokrát přesuneme na západ Čech, a to na zámek Valeč. Novou knihu o labských mostech pokřtili včera zástupci Ústeckého muzea přímo pod rekonstruovaným mostem Edvarda Beneše. Místo šampaňského ji ale pronýtovali. Podrobnosti za čtvrt hodiny v typech třeba Pavel Honka Žalman a slavnou severočeškou bude dnes fotbalistka Pavlína Šťastná. A opět nebudou chybět písničky, které nestárnou. Třeba od Hany Zagorové nebo Jiřího Korna, teď už ale Helena Vondráčková.
1: Pohodové odpoledne s Milanem.

0: Ano, to je ona, Hana Zagorová, písničky, které nestárnou na Českém rozhlase Sever. Skoro 13 minut po 14. hodině, pohodové odpoledne opět začne zámeckým létem, připravený už je František Kinský, aby nám a kolegové představili další zámek.
1: Zámecké léto.
2: Míříme na západ Čech, kde na okraji Doupovských hor stojí zámek Valeč. Patří k nejpůsobivějším barokním krajinám v Čechách. Architektura se tu přirozeně propojuje s přírodou a sochařským uměním Matyáše Bernarda Brauna. Na místo vás vezme Jana Strejčková.
3: S kastelánem státního zámku Valeč Milošem Bělohlávkem se blížíme k hlavnímu vstupu do zámku.
4: Valeč není úplně běžný zámek. Když člověk přichází na zámek, tak očekává, že uvidí nějaké, řekněme, standardní vybavení. To znamená lovecké trofeje, obrazy, co se na vás všude dívají, interzovaný nábytek, benátská zrcadla. A jenom když vejdeme do průjezdu, tak vidíme, že Valeč je jiná. Protože Valeč je vlastně reprezentantem památek, které ve 20. století neměly to štěstí, že zůstaly zachovány. Valečský zámek po roce 1945 byl zestátněn, stejně jako všechny hrady a zámky v Čechách. Nejprve tady byla ozdravovna, pak tady byly sirotci Severní Koreji, pak dětský domov, a to až do roku 76, kdy zámek v podstatě do základů vyhořel. Během jedné dubnové noci před 50 lety zámku schořily střechy, propadlo se celé druhé patro a v některých částech se zámek zřítil až do suterénu. Takže my tady všude kolem nás vidíme zdivo otlučené až na cihlu, pobořené klenby, poničené průchody. To všechno jsou ještě právě stopy ať už toho požáru, anebo toho, že pak dalších 20 let ten zámek v podstatě zůstal svému osudu.
3: No ale my jsme teď vstoupili do sálu, který je krásný a reprezentativní.
4: Je to tak, tohle je takzvaný Braunův sál, historicky velká jídelna, což je největší historický prostor zámku. Vidíme nádherné štuky, barokní fresky, původní parkety z konce 19. století. Je to jediná místnost, která prošla ve své podstatě kompletní renovací a rekonstrukcí, a my vidíme víceméně v podobě, jakou mohla mít na konci 19. století. My teď stojíme před budovou zámku a před náma vidíme ohromnou zelenou plochu našeho anglického parku. Vidíme tam kopie Braunových soch, originály uvidíme za chvilku. Máme tam trosky největší nebo jedné z největších vodních kaskád ve střední Evropě. Máme tam nádherný letohrádek, úžasné barokní divadlo, takzvaný teatron, kde se v baroku odehrávaly barokní opery a veliké slavnosti, ohromné iluzivní brány, které ohraničovaly konec parku.
3: No a pokud jsme před chvílí měli možnost vidět kopie soch, teď vcházíme do lapidária.
4: To lapidárium, stejně jako zámek, je jiné, protože běžné lapidárium, což je ve své podstatě domov důchodců pro sochy, tak to je místo, kde většinou sochy vidíte v bílém světle na bílém pozadí. Tady ne, tady slyšíte hrát hudbu, vidíte barevné světlo a je to právě pro navození barokní atmosféry, protože ty sochy kolem nás, je tady 28 soch z dílny Matyáše Bernarda Brauna, vidíme spoustu emocí, pohybu, Perseus s hlavou Medúzy a Andromedou, boha Dionýza, boha vína, Deméter, bohyni úrody, Afroditu, boha času, Chrona, a to všechno kolem nás se různě kroutí a prohýbá, a ta hudba, ta světla tomu dávají tu barokní atmosféru, protože baroko je především o emoci, o tom, co ve vás socha vyvolává. Je celkem jedno, kdo na ní je, je jedno, kdo ji vysochal, ale záleží, jakou emoci si odnášíte, takže to naše lapidárium je určené úplně pro kohokoliv. Stačí tady být, užít si ty sochy a kochat se, protože takhle velikou sbírku barokních soch, navíc z dílny Braunovy, tak to je jedna z největších sbírek tohoto typu v Čechách.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Valeč si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Thank you.

0: Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Petr Muxny zůstanou za 5 minut, 2:30 pokračuje pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever. Ústecké muzeum včera pokřtilo dvojjazyčnou knihu s názvem Mosty Bryken. Provede vás více než 150 lety historie labských mostů. Můžete v ní nahlédnout do stavebních dokumentů i do vzpomínek pamětníků. Křest knížky se konal přímo pod rekonstruovaným Benešovým mostem, který byl velkou součástí stejnojmenné výstavy. Místo šampaňského si ale muzejníci přinesli nýtovací kleště.
1: Ta specifikum těch historických mostních konstrukcí, které v Ústí nad Labem překonávají Labe, je právě nýtování. Takže i obal knihy je vlastně jako graficky pokrytý nýtováním. A teď jsme teda ještě do toho dodali 3D efekt. Tedy ty nýty jsme skutečně některé nahradili nýty kovovými.
2: Popisuje autor knihy, historik a senátor za SEN 21 Martin Krsek. Kniha vznikala během stejnojmenné výstavy. Obsahuje i příběhy a vzpomínky pamětníků spojené s Ústeckými mosty.
1: Máme třeba dramatický příběh právě takového ústeckého typického zvyku přecházet Benešův most vrchem přes oblouk. Konkrétní příběh člověka, který na ten most vylezl proto, aby v roce 68 přesně 21. srpna vlastně dal najevo svůj odpor proti okupaci a schodil tedy z toho oblouku velkou komunistickou hvězdu do Labe.
2: Doplnil do porivu větru Martin Krsek přímo na Benešově mostě. Kniha zachycuje také jeho současnou opravu. Muzejníci při přípravě výstavy získali části rozebrané konstrukce a z řeky vytáhli i pozůstatky původního Ústeckého mostu z roku 1874. Jak pokračují stavební práce, přibližuje stavby vedoucí Jan Eckert.
3: Nyní jsme dokončili výměnu ocelové konstrukce a v současnosti probíhá betonáž mostovky. V současnosti s investorem nějak dojednáváme změnu harmonogramu, protože byly tady nějaké práce, které probíhaly nestandardně a trošku se na ten termín posunulo.
2: Na mostě denně pracuje přibližně 50 až 60 dělníků. Z původního mostu zůstaly jen oblouky a nosné stojky. Most měl být hotový koncem tohoto roku, teď podle stavby vedoucího Jana Eckerta by se měl most za 630 milionů korun otevřít až na jaře. Z Ústí nad Labem Jáchym Zvoníček, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Ústecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Formace OMD, 14:30, k tomu skoro jedna minuta v pohodovém odpolední Českého rozhlasu Sever jsou teď přichystány pravidelné tipy. Sokolnické úterky pokračují v děčínské zoologické zahradě, dravé ptáky, jejich chovatele tam potkáte mezi 12. až 17. hodinou a to nejzajímavější, tedy letové ukázky, tak ta začíná za hodinu, tedy v 15 hodin a 30 minut. Teplickou botanickou zahradu můžete navštívit celé prázdniny v běžné otevírací době, dnes je tu ale pro vás připravena akce s názvem Z lázní do džungle, což je od 16 hodin komentovaná prohlídka se spoustou zajímavostí. Stačí přijít ve 4 odpoledne do teplické botanky. V Teplicích mám pro vás ještě kousek od zahrady v Šanovské mušli další letní koncert. Začíná v 16:30 a přijít poslechnout si můžete Galiany Gypsy Jazz. Živá hudba Obystra Park v Ústí nad Labem, to je skoro pravidelné odpoledne v městských sadech. Dnes se v 17 hodin a 30 minut představí Sára Pavlíková, popové pecky v podání mladé zpěvačky z Děčína. Legenda českého folku Pavel Žalman Lohonka slaví letos své 80. narozeniny. Při té příležitosti odehraje sérii speciálních koncertů, kde představí to nejlepší ze své tvorby. Dnes ho tak i s kapelou potkáte v Děčíně v zámecké zahradě v 19 hodin. Kinematograf Bratří Čadíku najdete nově u nás na severu v obci Lipčeves. V lokalitě u Rybníka se po setmění promítá dnes komedie Nejen pro mladé, bláznivý marsupilami. Do letního kina můžete zajít také v Podbořanech. Na koupališti se bude ve 22 hodin promítat česká komedie Když se zhasne.
1: Pořádáte kulturní, společenskou nebo sportovní akci? Napište nám o tom na e-mail produkce@sever.rozhlas.cz.

0: Jiří Korn, ještě tě mám plnou ráhrč písničky, které nestárnou na Českém rozhlase Sever. 14 hodin 41 minut pokračuje pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever. Když se vás zeptám na nějaké slavné fotbalové jméno, třeba na jméno nějakého českého fotbalisty, tak jich určitě z rukávu vysypete hned několik. Když se vás ale zeptám na nějakou slavnou českou fotbalistku, tak s tím možná budete mít problém. Jednu nám teď v seriálu Slavní Severočeši představí Milan Knotek a u ní navíc také platí, že jablko nepadá daleko od stromu.
1: Slavní Severočeši.
2: Už jako malou jí bral táta místo školky na Bohemku. Právě tady možná začal sportovní příběh zřejmě nejúspěšnější české fotbalistky všech dob, Pavlíny Šťastné. Nejdříve chodila na gymnastiku a atletiku. Fotbal ale nakonec zvítězil. Když její otec, známý trenér Zdeněk Šťastný, působil na Kypru, s bratrem si chodili kopat na hřiště, které měli hned za domem. Co jiného také na Kypru dělat? Už ve 14 letech přišla Pavlína Šťastná rovnou do A týmu žen pražské Sparty. Získala tu 5 ligových titulů. Když jí bylo 15, debutovala v reprezentaci proti Skotsku. Za národní tým odehrála 51 zápasů a vstřelila 24 gólů. Na začátku roku 2001 přestoupila do Bayernu Mnichov. Hned v první sezóně se stala nejlepší střelkyní klubu. Krátce si potom vyzkoušela angažmá v americké profesionální lize. Po krachu celé soutěže se do Bayernu vrátila a nosila zde dokonce kapitánskou pásku. V letech 2006 a 2007 oblékala dres švédského klubu Örebro. Při svém dalším angažmá v Malmö vyhrála národní titul a nastupovala i v evropských pohárech. Kariéru ukončila na jaře 2011. Tentýž rok se vdala a porodila dceru. Podle dostupných informací dnes působí ve sportovním managementu a marketingu.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Šumecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Josef Wagner, Lucie Vondráčková a písnička S láskou nám je líp. 14 hodin skoro 52 minut, s vámi je stále Český rozhlas Sever, pohodové odpoledne. Neproplacený spožděný let, nedodané zboží nebo například problematické smlouvy na energie. To jsou jen některé případy, které mají desítky nebo i stovky poškozených. K jejich řešení mají sloužit v Česku hromadné žaloby. Za dva roky, kdy je možné je podávat, soudy rozhodly jen o jediné.
1: Truhlářství postýlkov desítkám zákazníků nedodalo objednané dětské postýlky na míru. Některým přišly jen jejich části. Takhle o rozsudku v první hromadné žalobě v Česku informoval na začátku loňského července Radiožurnál.
2: Padl rozsudek v historicky první hromadné žalobě. Soud rozhodl, že firma postýlkov musí většině zákazníků vyplatit přes 1 000 000 korun za nedodání dětského nápadu.

0: bytku.
1: Poškozené zastupoval online mediátor CZ. Žaloby totiž v Česku můžou podávat jen neziskové organizace s oprávněním Ministerstva průmyslu a obchodu. I druhou žalobu podávala stejná organizace, a to letos v únoru, kvůli neproplaceným kompenzacím za zpožděný let. Za 2 roky účinnosti zákona, který hromadné žaloby zavedl, tak byly podány jen 2. Pokračuje právnička z organizace online mediátor Tereza Borkovcová.
2: Neseme náklady toho řízení, toho soudního sporu. Nějaké ty možnosti, jak to můžeme financovat, jsou velmi omezené.
1: Problém s financováním vidí i společnost D-Test, která je taky jednou z celkem 4 oprávněných organizací. Podle právníka D-Testu Jana Šůry zatím žádnou hromadnou žalobu nepodali právě z tohoto důvodu.
3: Ale problém je i v tom, že ta odměna je formulována na maximální výši 16%, s tím, že soud ji může ještě snížit.
1: Problém podle něj není to, že se organizaci musí poškození spotřebitelé sami přihlásit. Přesto by podle něj mohl být proces jednodušší. Hromadných žalob by šlo podávat více, například u nevýhodných smluv za energie, pojištění nebo u zrušených letů či zájezdů, pokračuje Šůra.
3: Potom jsme se často setkávali také s automaticky obnovovanými předplatnými či neoprávněně opakovanými platbami.
1: Původně přitom stát počítal v konzervativních odhadech se zhruba 5 až 10 žalobami ročně. Potenciál, který si ministerstvo od novinky slibovalo, se tedy nenaplnil. Na hodnocení je ale podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za ANO brzy.
4: Úspěšnost a efektivitu zákona tohoto typu dává smysl relevantně hodnotit s odstupem alespoň 4 nebo 5 let ode dne, kdy bylo možné podat první hromadnou žalobu.
1: Počet hromadných žalob se podle ministerstva spravedlnosti bude navyšovat postupně, a to i s ohledem na to, kolik organizací bude mít o oprávnění zájem. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Bylo 15 hodin.
3: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: V areálu hospice svatého Štěpána v Litoměřicích bude centrum pro těžce nemocné děti. Liberecký kraj chce využít příznivých cen energií pro roky 2028 a 2029. Stavební úřad v Ústí nad Labem zatím nerozhodl o přestěhování centra pro závislé do ulice Stará. Do večera polojasno až oblačno, teploty stále ve stínu do 28 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré odpoledne. V litoměřickém hospicu svatého Štěpána bude nové centrum Štěpánka pro dětské pacienty se závažným onemocněním. Informovala o tom manažerka centra Jana Bezděková. V současnosti začalo bourání původní budovy a podobu nového centra určí architektonická soutěž.
4: Výsledek architektonické soutěže bude známý letos v říjnu. V centru pak vznikne 6 nových lůžek, ambulance paliativní medicíny, psychoterapeutická poradna a také zázemí pro psychickou, sociální a vzdělávací podporu. Celkové náklady jsou 60 milionů korun. Z Litoměřic Lucie Hýzlová, Český rozhlas.
2: Liberecký kraj chce elektřinu a zemní plyn pro roky 2028 a 2029 nakoupit už teď. To by mu mohlo přinést úsporu přibližně 23 milionů korun oproti běžným nákladům. Ročně stojí kraj energie pro jeho příspěvkové organizace okolo 200 milionů. Ceny pro roky 2028 a 2029 jsou už ale teď na burzách příznivé, říká to jedna krajské společnosti Energie LK Zbyněk Miklík.
5: Takže se přikláním k tomu, abychom nakupovali, protože pokud nakupujete s dostatečným předstihem, tak ty ceny prostě na tom trhu jsou nízké a ti dodavatelé už předpokládají, že ta krize cen energií mírně klesne a ty ceny na burzách už jsou pro rok 28 a 29 nižší. Je to tam vidět na těch trzích.
2: Ústecký stavební úřad zatím nerozhodl, jestli povolí Drag Out klubu přestěhovat služby pro závislé do vily v ulici Stará. Podle mluvčího magistrátu Marka Lukyniče zároveň řeší stavební úpravy domů bez potřebného povolení. Majitelka může do 30 dnů požádat o jejich dodatečné schválení. Spolek nyní a stále působí v městské budově v ulici Velká Hradební. Radnice ale tento objekt u knihovny koupila pro dětskou skupinu a Drag Out klubu vypověděla nájem. Městský úřad už jednou změnu užívání nového sídla v ulici Stará zamítl kvůli územnímu plánu. Kraj ale kvůli procesním chybám rozhodnutí zrušil a případ vrátil. Ve francouzském Toulouse dnes po více než 24 hodinách letu z australského Melbourne dosedl letoun Airbus A350. Bez mezipřistání urazil více než 23 tisíc kilometrů. Stroj ve speciální verzi s přídavnou palivovou nádrží evropský výrobce Airbus testuje pro aerolinky Qantas. Australský dopravce má v plánu od roku 2027 zahájit přímé pravidelné lety mezi Sydney a britským Londýnem. Platforma pro sledování letů Flight Radar 24 na síti X uvedl, že nynější let z Melbourne do Toulouse byl druhý nejsledovanější v jeho historii. Zajímalo se od něj více než 3,5 milionu lidí. Prvenství v zájmu drží let, který v roce 2024 převážel rakev bývalé britské královny Alžběty II.
3: Počasí.
2: V noci jasno až skoro jasno, teploty klesnou na 15 nebo i 10 stupňů. Zítra tedy ve středu jasno nebo polojasno, po ránu a dopoledne čekejte přechodně více vysoké průsvitné oblačnosti. Teploty přes den zítra čekáme od 28 do tropických 33 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Průjezd Českou Kamenicí přibližně u obchodu Penny omezuje vyšetřování dopravní nehody. Pozor na obchvatu nového boru na Českou Lípu po silnici 1/9. Je tam částečná uzavírka na novém silničním mostě v Okrouhlé. Vozovka je až do večera zúžená na jeden jízdní pruh. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: S vámi stále Český rozhlas Sever, také úterní pohodové odpoledne a my se za malou chvíli vydáme do Žatce. Na příměstském táboře v kapucínském klášteře se tam děti učí základy robotiky a programování. Zkoušejí si vytvořit vlastní hru nebo programovat robota. Podrobnosti už za pár minut v seriálu Příběhy severočeských měst a obcí navštívíme Chabařovice a připomeneme také dnešní světový den hepatitid a k tomu přidáme i písničky, které nestárnou. Tak zvonky štěstí od Karla Gotta a Darinky Rolecové velmi dobře znáte, zaspívá nám také Olga Blechová s Valdemarem Matuškou. Teď už ale činasky a dáme si víno.
1: Pohodové odpoledne s Milanem Králem.

0: Karel Gott, Dara Rollins, nebo tehda ještě Darinka Rollinsová, Zvonky štěstí, písničky, které nestárnou, na Českém rozhlase Sever, teď už 3 hodiny a k tomu 12 minut. V kapucínském klášteře v Žatci se tento týden koná příměstský tábor sporku Baltík Žatec Budík, jak zaměřený na robotiku a programování. Děti se pomocí hry Záhada města duchů učí stavět a programovat roboty i vytvářet počítačovou hru. Na závěr pak odhalí, proč se ve městě objevili duchové a zabrání propojení světa lidí a duchů.
1: Takže teďka klikneš doprostřed.
2: Teďka kliknu doprostřed a on pojede slalom.
1: 7letý Filip mi ukazuje, jak se učí s robotem VEX 1, 2, 3. Na něm si děti procvičují především orientaci, říká vedoucí pro robotiku Martina Moravcová.
3: Musí tady splnit nějakou dráhu.
1: Jak vlastně Vexík funguje? Já vidím, že děti s ním jako třesou.
3: Vexík, když potřebuje zapnout, tak se musí rozjet jako autíčko. Pak, když chce jezdit, tak vlastně děti musí namačkat správný směr a tím, jak s ním třesou, tak on vlastně všechno zapomene.
1: Následně jsem se s vedoucím pro Lego robotiku Tomášem Kaselem přesunula ke stolu se staršími dětmi. Ty už sestavovali vlastní roboty.
4: My vzhledem k tomu tématu našeho tábora, to město duchů, tak si stavíme vlastně takový autíčko, který následně naprogramujeme jako strážce toho města duchů. Jak vidíte, tak některé děti teďko teprve dostavují vlastně to autíčko, zapojují ty poslední senzory. Někteří rychlejší vlastně, co už to mají, tak se snaží teďko sami vlastně v takové té trošku badatelské části přijít na to, jak tam připojit ty jednotlivé senzory, motory.
1: Poté následovalo už jenom poslední stanoviště, na kterém si děti vytvářejí vlastní počítačovou hru, říká hlavní vedoucí Lukáš Moravec.
5: Za prvý si musíme nakreslit jako první to město a ty postavičky a potom teprve můžeme začít dělat tady toho ducha, třeba kterýho tady vidíte. Toho budu potom ovládat nějak pomocí šipek na klávesnici.
1: Takže je to v podstatě taková 2D hra.
5: Ano, přesně tak.
1: Jak dlouho to bude dětem trvat, než si to takhle připraví a uvidí pak nějaký výsledek?
5: Řekněme, že já si myslím, to kreslení trvá tak nějak nejdýl. Ne každý dítě kreslilo na počítači, ale potom to programování taky řekněme tak třeba hodinka.
1: Svojí hru mi ukázal 8letý Vilém.
6: Tady jsou třeba sbírání peněz, musím vzít, aby se mohl jít do dalšího levelu. Tenhle klíč vezmu, aby jsem šel tady. Tohle jsou dva portály, které šly těžce programovat.
1: Z Žatce Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i na Žatecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: země.
1: Aneta Langerová v pohodovém odpolední Českého rozhlasu Sever, 15 hodin skoro 23 minut a my už práme pro vás opět příběhy severočeských měst a obcí. A s Alenou Škraňkovou dnes navštívíme město u nás na severu, které už mělo na mále.
2: Příběhy severočeských měst a obcí.
3: Město Chabařovice na Ústecku leží kousek od místa, kde se v roce 1426 odehrála slavná husitská bitva na Běhání. V 11. století byly Chabařovice osadou na srbské obchodní stezce do Saska. V roce 1520 se už o nich mluvilo jako o městečku správy vaření piva a výroby sladu. Od září roku 1609 přešlo vlastnictví Chabařovic pod Chlumec. V 18. století se město potkalo se svým osudem. V roce 1774 byla v okolí Chabařovic objevena naleziště hnědého uhlí. Po příchodu nového majitele chlumeckého panství v roce 1830 se naplno rozjela těžba. Po únoru 1948 byl centrem těžby velkolom Chabařovice. V průběhu let se lom rozšiřoval a v jednu dobu to už vypadalo, že celé Chabařovice ustoupí těžbě stejně jako Hrbovice, Viklice, Otovice nebo Zalužany. Ve druhé polovině 80. let začalo docházet k demolicím. V roce 1987 padl k zemi také evangelický kostel, který stával na Husově náměstí. Události v listopadu 1989 znamenaly pro město doslova záchranu života a budoucnosti. Byl to začátek konce těžby uhlí u Chabařovic. Zatopením velkolomu Chabařovice po ukončení těžby v roce 1997 vzniklo jezero Milada, které je dnes oblíbeným rekreačním místem Ústečanů.
2: Příběhy severočeských měst a obcí na Českém rozhlase Sever.

0: Iveta Bartošová, jak ji možná neznáte, písnička s názvem Můžeš lhát v pohodovém odpoledni Českého rozhlasu Sever, 2:30. Dnes je světový den hepatitid. S nejčastější chronickou žloutenkou typu C žije v Česku podle odhadu lékařů až 60 tisíc lidí. Většina z nich o své nemoci ale nic netuší. I když postupně ničí játra, většinou se nijak neprojevuje. Riziko nákazy je největší u lidí, kteří užívají nitrožilně drogy nebo podstoupili tetování a piercing za nesterilních podmínek.
1: Jsem vlastně měla jít na podzim na operaci žil. Týden předtím volal pan doktor, říkal mi, jste pozitivní.
2: Vypráví 40. Hana. Na to, že má žloutenku C, se u ní přišlo díky krevním testům při předoperačním vyšetření.
1: Mám zhruba 3 takový jako podezření, no.
2: Není si pacientka jistá, kde k nákaze přišla. Už měsíc bere jednou denně přímo působící antivirotika.
3: Dobrý den.
1: Zdravíčko, dobrý den.
2: Zve svou pacientku do ordinace Soňa Fraňková z kliniky hepatogastroenterologie pražského IKEMu.
3: Už po měsíci nemáte žádné viry, to je skvělá zpráva.
2: Čte z monitoru výsledky Hančiných krevních testů lékařka. Přelomová léčba přišla do praxe před 10 lety a znamenala obrovský pokrok. Její účinnost je totiž takřka 100%. Léčba trvá 3 měsíce a pacienti ji snášejí velmi dobře.
3: Tím, že vzniká v játrech zánět, se ta játra zánětlivě změněná hojí vazivem. Problém je ten, že neléčená hepatitida C v průběhu 20-30 let může vést k jaterní cirhóze.
2: Jak játra pacientky po měsíci léčby vypadají, si proto lékařka ještě ověřuje pomocí takzvané elastografie. Zjistí tak, jak moc jsou tuhá a tučná.
3: Dejte si pravou ruku dlaní pod hlavu.
4: Takže máte v ruce takovou sondu, která svítí.
3: Na monitoru potom vidíme, jak jsou ta játra tuhá. To vazivatění je naprosto minimální, stejně tak jako to stučení.
2: Podle údajů Státního zdravotního ústavu přibylo za prvních 6 měsíců letošního roku 950 případů žloutenky typu C. Loni jich ve stejném období bylo přes 700. Podle lékařky Soni Fraňkové je to tím, že praktici na tuto nemoc u rizikových pacientů častěji myslí.
3: Hepatitida C se přenáší zejména krví, v menší míře pohlavním stykem a při porodu z matky na dítě. Do roku 1992, kdy neexistovalo testování dárců krve, kdy jsme ten virus vlastně neznali, většina pacientů se nakazila krevní transfuzí. V dnešní době dominantním způsobem přenosu je sdílení injekčního instrumentária při aplikaci drog.
2: V riziku jsou i lidé, kteří podstoupili tetování nebo piercing za nesterilních podmínek. Přestože se hepatitida C běžně označuje jako žloutenka, téměř žádný pacient při ní nezažloutne. Z pražského IKEMu Andrea Skalická, Český rozhlas.
5: Pohodové odpoledne s Českým rozhlasem Sever.

0: Valdemar Matuška, jeho boty toulaví, u nás písničky, které nestárnou na Českém rozhlase Sever. Dopoledne si s vámi Lenka Šobová povídala o partnerských vztazích. Samozřejmě v pořadu dáme řeč, je lepší, když jsou ti dva podobní nebo naopak úplně rozdílní. Volala i posluchačka Vlasta.
1: My jsme s manželem 55 let. Teď jsme teda v domově důchodců a jak bych to řekla, nemůžu říct, že to manželství bylo v jednom kuse šťastný, že jo, 55 let to ani nejde. Ale prostě ty různorodý zájmy, různorodý povahy, to nás naopak jako trošku stmelilo. Ale zase jsme měli nějaký zájmy, kde jsme se potkávali. Jezdili jsme spolu na kole, dělali jsme na zahrádce, jo, a třeba můj muž chodil do hospody a já ne, jo. A jinak nehádali jsme se moc, jen tak trochu jsem tam.
0: Zítra po 9. hodině se vás Lenka Šobová bude ptát, jak se domluvíte v zahraničí. Jakým cizím jazykem se domlouváte? Jde vám učení snadno, kde všude jste se potřebovali domluvit? Máte nějaké třeba i veselé příhody, které vzešly z nedorozumění, nepochopení? Volejte zítra po 9. hodině přímo do vysílání na naši známou linku 475 212 212 a nebo pište už teď na e-mail damerec@rozhlas.cz a nebo také na Facebook Českého rozhlasu Sever. Těšíme se na vaše vyprávění a zkušenosti. U nás teď už pokračuje dvojice Rager.

0: Skupina Jelen ještě jednu noc za necelých 9 minut, je tady 16. hodina, pokračuje pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever. Pokud se v létě vypravíte z zoologické zahrady v Liberci, můžete vidět hned několik novinek. Tak například pro lepší orientaci vám při vstupu do areálu pomůže infostánek a zaměstnanci i dobrovolníci připravili pro návštěvníky speciální komentovaná setkání nebo lekce jógy na podporu pandy červené.
1: Když návštěvník přijde do zoologické zahrady v Liberci, tak jako první uvidí hlavní novinku za hlavním vchodem a tím je infostánek. Mm-hmm. Tak k čemu slouží?
2: Na všem infostánku sedí naši lektoři a brigádníci a jeho cílem je, aby informovali návštěvníky, co zajímavého se v zoo děje a kde se třeba vyplatí zastavit. Návštěvníci se mohou zeptat, v kolik probíhají komentovaná setkání nebo třeba v jakých výbězích je možné spatřit mláďata.
3: Vysvětluje mluvčí zoologické zahrady v Liberci Barbara Tesařová.
2: Komentovaná setkání pořádáme téměř pravidelně každé léto, ale letos to máme o něco bohatší. Probíhají každou půl hodinu od 10 do 15 hodin. Lektor poví zájemcům zajímavosti nejen o chovu toho druhu, ale třeba i o jednotlivých jedincích.
4: Nestorky, já je tady samička, je sedí nahoře na stromě. Samička je naše odchovaná. Kráci jsou neskutečně zvídaví, průzkumníci.
1: Novinkou v zoologické zahradě bývají i mláďata.
2: Stejně jako ve volné přírodě, taky u nás se nejvíc mláďat opravdu rodí na jaře nebo před začátkem léta. Máme nové přírůstky například u horských kopytníků, jako jsou Uriali bucharský, Nahuři modří nebo kozorožci dagestánský. Máme tady mláďata u pavijánů pláštíkových a nebo náš nejčerstvější přírůstek je sameček zebry Chapmanovy.
1: Na konci léta se návštěvníci rozloučí se slonicí Balou.
2: V průběhu celého léta každý den v 9 hodin ráno v pavilonu slonů naši chovatelé s Balou pracují, koupají a vlastně můžeme návštěvníkům ukázat, jak probíhá každodenní péče o slony. Ve 14 hodin před výběhem už budou připraveni naši brigádníci, kteří popovídají o Bale, v čem je specifický.

0: specifická a o tom, jak ji připravujeme na tu plánovanou cestu do nového domova ve Velké Británii.
1: I proto návštěvníci ve Sloním výběhu uvidí lodní kontejner. Bala by se s ním podle chovatelů měla seznámit a její převoz by tak měl být snadnější. Z Liberce Karolína Lašáková, Český rozhlas.
2: Jsme s vámi i na Liberecku. Český rozhlas Sever,

0: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Kvůli nízké hladině vody je zakázaný rybolov v nádrži pod 1. májem na Teplicku. S protipovodňovými opatřeními ve Višňové na Frýdlansku pomáhají odsouzení vězni. Premiér Babiš jednal s ministry financí i s ministryní financí o schodku státního rozpočtu. Do večera polojasno až oblačno, teploty stále i do 28 stupňů ve stínu. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré odpoledne. Kvůli nízké hladině vody je dočasně zakázaný rybolov na nádrži pod 1. májem mezi hájem u Duchcova a odbočkou na Jeníkov na Teplicku. Informoval o tom mluvčí severočeských rybářů Jan Skalský. Pokles hladiny na nádrži pod 1. májem způsobilo sucho a také odčerpávání vody. V rybníce zbývá necelý metr. Rybáři na Teplicku současně umístili přístroje do modlanské nádrže, aby provzdušňovali vodu. Loni v rybníku uhynuly 4 tuny ryb. Desítka odsouzených z liberecké věznice pomáhá v těchto dnech ve Višňové ve Frýdlanském výběžku s protipovodňovými opatřeními. Vězni tam čistí koryto potoka od nánosů bahna a rostlin. Podobné manuální práce dělají vězni několikrát do roka. Ušetří tak obcím peníze, pomůžou s doplněním personálních kapacit při těžkých pracech a navíc si to i užívají, říká to jejich vychovatelka Štěpánka Frélichová.
3: Prostě vypadnou ze čtyř stěn, dostanou se ven. A dostanou se na sluníčko, jako kde oni se dostanou na sluníčko. Pracuje se s nima ve věznici a protože ty terapie jsou hodně náročné, tak vlastně tady to pro ně pak je jakoby relax.
2: Schodek státního rozpočtu na příští rok bude premiér Andrej Babiš z hnutí ANO řešit i s dalšími ministerstvy. Řekl to po dnešním jednání s šéfkou rezortu financí Alenou Schillerovou z ANO. Ministry chce příští rok tlačit k provozním úsporám, zároveň očekává růst investic. Přesnou výši schodku Babiš nezmínil dopoledne, ale řekl, že by to mělo být významně pod 400 miliardami korun. Tento týden by měl premiér o rozpočtu jednat i s ministry obrany a vnitra. V jednáních bude podle něho pokračovat i ministryně Schillerová.
4: Paní ministryně vlastně po vládních prázdninách začne vyjednávat s jednotlivými ministry, zatím šéf rozpočtu pan Thiel bude vyjednávat na svoji úrovni, takže já jako vám teď asi neřeknu nic konkrétního.
2: Podle ministryně Schillerové bude možné udělat přesnější odhad deficitu až po zpracování makroekonomické prognózy za srpen.
1: Sport.
2: Tenista Jakub Menšík nastoupí k prvnímu utkání po Wimbledonu. Po necelém měsíci bez soutěžního zápasu vyzve Američana Svajdu, a to v úvodním kole turnaje ve Washingtonu. Ve Wimbledonu skončil semifinalista letošního Roland Garros už ve druhém kole.
1: Počasí.
2: V noci jasno až skoro jasno, teploty klesnou i k 10 stupňům. Zítra, tedy ve středu, bude jasno nebo polojasno, teploty ale vystoupí i k 33 stupňům Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Nehoda dvou osobních aut se zraněním uzavřela u Dobkovic v obou směrech silnici 1/62. Na silnici číslo 13 se u kruhového objezdu u motoristů v Přestanově na Teplicku srazila dvě osobní auta. A pozor, v Děčíně v ulici Kamenická, tam policie řeší také srážku dvou osobních aut. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
5: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Antonín Procházka. Dobrý den, vítejte.
6: Dobrý den.
5: S humoriádníkem Antonínem zatočíme s vaším splínem.
1: Humoriáda.

0: Děkujem, že si, tak to byla písnička od skupiny No Name. Antonín Procházka se směje, protože jsem mu dal úkol, že čím víc toho prozradí o sobě posluchačům, tím budou šťastnější.
1: No tak třeba, tak boty mám 42, nebo jak to myslíte, co chcete prozradit? Jako?
0: To byl předstupeň k tomu rozhovoru, jo. Který bude. To nemusíte sám vyplňovat dotazník teď. Aha. 42 jste říkal.
1: 42.
0: To je osmička.
1: Jo.
0: Jo, dobře. Ještě něco osobního chcete teď sdělit, než se zeptám?
1: No košile mám taky tak nějak 39 asi, jo. A teď možná už víc. Člověk už je trošku vypasenější, než byl před 40 lety.
0: No tak že? Máte se dobře, že? Co si budeme říkat?
1: No tak všichni se máme dobře, co já, jo. Všichni se máme báječně.
0: Dobře. Tak, prosím vás, letní rozhovor. Co provádíte v létě nejčastěji?
1: Tak co
0: něco veselého.
1: Cože?
0: Něco veselého.
1: V létě provádím vlastně úplně podobné věci, jako třeba v zimě. Jo, normálně pracuju, protože práce je pro mě zábavou, že jo, takovým. No, takže já teďka zkouším v divadle, no, a to zkouším klidně i na podzim a tak, no. Já si jako dovolenou si děláme se ženou až posléze, až v září, v říjnu, kdy u moře už nejsou tolik lidi a není tam 45, no.
0: Mm-hmm, tak já navážu místa, kde to máte v létě rád?
1: Jezdíme často do Řecka, no, do Itálie a tak, no.
0: Mm-hmm. Zážitek z dětských prázdnin letních?
1: My jsme jezdili pravidelně na tábory, to jsem miloval, no. Byli jsme tam 3 týdny, no a pak jsem trávil většinou kromě říži na Bajdě, to bylo koupaliště, já jsem chodil do plaveckého takového oddílu, no tam jsme byli celý prázdniny, že od rána do večera.
0: Proč ne? To k létu patří. A propo, jak řešíte vedra? Ptám se před tím, co přijde.
1: Jo, takhle. No, tak tady v Praze máme klimatizaci. Tak jako mě moc, já mám teplo rád, ale co je moc, to je moc. Už potom, už je člověk takovej chcíplej, no.
0: Já jsem se neptal, jak je to moc, ale jak to řešíte? Teď jsem byl jako v politické debatě. Odpovězte mi na otázku.
1: No, přetrpím to, no.
0: Výborně, děkujeme za recept pro naše posluchače.
1: Ano,
0: a teď přežít, s kým začneme, čím osvěžíme z našeho archivu?
1: No tak, víte co, začneme člověkem, který měl rád taky jich, teplo, Miroslav Horníček.
0: Mm-hmm. Bude to syn lovce medvědů, nebo o tom bude to jeho vyprávění?
2: Tam byl takový souboj indiánský mezi náčelníkem Šošonu a Old Shatterhandem, takový indiánský souboj, že každý ho přivážou za jednu ruku ke stromu a do druhý mu dají zbraň. A můžou si vybrat tomahawk, dýku, nebo to. Sečnou zbraň tedy, jo, ne revolver. A teď po sobě jdou. A Shatterhand zahodí tu svou zbraň, odhodí, a jde na ně jenom tou svou slavnou pěstí, jo. Shatterhand, bouřlivá ruka, jak pravý překlad. A my to hráli pod tímhle překladem. Takže on ho tou pěstí lupne do šišky, ten zvadne, vysí na tom řemenu, že to hrál Karel Fort, který už se mnou hrál v tom, v té tragédii. Probudí se a říká, bílá tvář mě porazila. Jsem znehodnocen, potupen, zahanben, musím zemřít. Dovolte, abych zaspíval své pohřební písně a zemřel. A oni mu řeknou, ne, to nebyla potupa. Ty jsi to nevěděl, ale to je Old Shatterhand. A teď on úžasný, protože být poražený Old Shatterhandem, to je sláva. A on říká, ne, tak žádná potupa, to ne. Old Shatterhand, ještě jednu do huby, prosím. Prostě tyhle májovský keci takový tam byli. No my jsme to už hráli asi po 15. Ten můj ubalil, ten zůstal vyset, probudí se, jsem zahanben, potupen, dovolte, aby zemřel, zaspíval své pohřební písně a tak. A oni, kolegové, místo, aby mu řekli, nejsi potupen, nejsi zahanben, to je Old Shatterhand, který tě porazil, tak mu řekli, no dobrá, zaspívej své pohřební písně. No a teď nastala nepopsatelná scéna, kdy to hrál Štěpán Zemánek, kluk z Moravy, chasník takový, hrál nádherně Franska v Mariše. Prosím, tam to šlo, ale tady on hrál toho Šošona. A on propojil moravský folklor s indiánským, takže tančil takový tanec. Tančil, mával rukama. No, vyklidili jsme jeviště, on tam zůstal sám. Měl 10-minutový tanec, protože nikdo tam... My jsme nemohli na jeviště, nemohli prostě, že? Takže od té doby se o tomhle představení vypravou legendy. Jenomže potom nás jeden plzeňský kritik strašně sepsul v novinách. Vyšla kritika na nás a napsal: páni herci, jak jste ubozí. Dětičky si střádají korunku ke korunce, aby mohli vidět divadlo, a vy na ně těmahle rošťárnama jste chudáci. A no, hrozně nám vynadal. Strašně.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik syn lovce medvědů, známá to Majovka. Zažil jste něco podobného na divadle? Zažíváte stále?
1: No, takhle. Já jsem, když jsem nastoupil do Plzně, jsem si vzpomněl, když Miroslav Horníček mluvil o Plzně, tak jsme hráli Vraždu na faře od Agáty Christy a pan Neužil, dědeček tady dneska...
0: Václava Neužila.
1: Václava Vaška Neužila, taky se jmenoval Václav, tak hrál faráře a já jsem tam hrál první roli v Plzni, tak ještě jsem byl takový ucho Kandras. A měli jsme spolu scénu a já jsem jako s pánem Bohem a měl jsem odejít tomu faráři. A pan Neužil mě chytnul za flígr a říkal: počkej, neodcházej ještě. A držel mě tam. A já už jsem neměl co mluvit, jo. Tak jsem tam tečel a pan: no, já budu muset odejít s pánem Bohem. A říkal: ne, ne, posečkej ještě, mladý muži.
0: Přidával.
1: A držel mě tam. A já jsem říkal: co teď? Tak mi napadla taková spásná myšlenka. Já jsem sebou sekl a jakože jsem vomdel a zůstal jsem tam ležet. A teď zase on byl v úzkých, protože nevěděl, co se mnou najednou. No, tak jsem tak jako, trošku jsem jako udělal maturitu z recese, protože pak už si na mě dával pozor.
0: No, zase nevyplácí dělat si neschvály takhle. No, ale zážitky máte určitě. Budeme mít další zážitky s Miroslavem Horníčkem anebo s Petrem Nárožným. Tak to je dotaz na naše posluchače. Pište SMS, hlasujte Humor mezera A, Humor mezera B. V tomto tvaru posílejte SMS na 90 011 04. Telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
3: Tady je Humoriáda, dnešní posádka Antonín Procházka a Pavel Kučera. Antonín si nasadil sluchátka, ne, šňůra není kolem krku, dobře, je v pořádku, můžeme začít telefonovat s našimi posluchači a přidávat hlasy pro Miroslava Horníčka a nebo Petra Nárožného. Tak pro koho to bude od vás? Dobrý den.
4: Halo. Krásné odpoledne, ano. Petra 7, zdravím všechny posluchače, vás Pavle, pana Procházku.
5: Dobrý den.
4: Zdravíme. A prosil bych Ačko,
3: ano.
4: Horníčka, protože to byl génius ve vyprávění českého humoru.
3: Že ano.
4: Prostě génius.
5: Správně, děkuji.
3: Souhlasíme. Děkuji. A děkujeme, hezký den. Vy jste chtěl, pane Procházko, ještě něco k panu Nárožnému, když už ho máme v tomto souboji s panem Horníčkem?
5: Jo, no, abych nezdržel. Já jsem s panem Nárožným jezdil asi 20 let, jsme jezdili a vždycky to bylo strašná zábava. Jednou jsme takhle opouštěli Ostravu a on tam chodili takový hezký holky kolem, pane Nárožný, to jsou kočky, co? A on říkal, Toníku, já už se na mladý holky dívám jako bezdomovec na Mercedes.
3: Hezké, děkujeme. Hezké. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne. Standa Řezník, vás zdraví, Pavle Kučero.
3: Dobrý den.
6: S dovolenou, že jo?
3: Cože? Ještě jednou? S dovolenou?
6: Jestli jste neměl dovolenou.
3: Já mám dovolenou celý život a mezi tím chodím do rádia.
6: Tak to jo, zdravím i pana Procházku.
5: Dobrý den.
6: Alias Špacíra, protože my jsme měli ve třídě na základní škole Petra Procházku a tomu jsme říkali Špacír. Mm. A chtěl bych pokračovat Ačkem a moc vám děkuju za vysílání, pěkný, a pana Horníčka.
3: Děkujeme, máme zapsáno, Stando, mějte se hezky a zveme dalšího, kdo pak je s námi. Dobrý den.
7: Ano, dobrý den. Zdravím pana Procházku.
5: Dobrý den.
7: Pana moderátora Pavla.
3: Dobrý den.
7: A chtěla jsem se zeptat pana Procházky.
5: Prosím.
7: Jestli je pravda, že máte střední ekonomickou školu.
5: Ano, prosím, je to pravda.
7: A souhlasí. Jak se vám učilo na těch všemi deseti na spaměť, když nám to všechno zatřeli a nic tam nebylo vidět?
5: No, já jsem viděl hned, že tam nepatřím na tu školu, no, takže...
7: Jo,
5: jsem
7: jo.
5: To proles, pak si to přáli rodiče.
7: Takové škole, ale jak jste zase mohli jít na herce, kde se učí a čtverky milion papíru pořád na nový vystoupení.
3: Hodně textu. No.
7: Ano, hodně textu.
5: Jako, že jsem se musel učit texty?
7: Moc učit a pořád, neustále.
5: No, tak ale to mě bylo příjemnější než ty čísla, víte?
3: To se líp pamatoval.
5: Ano.
7: A to já bych se celé život nechtěla učit. Já to odučím se a hotovo.
3: Dobře, kam s vaším hlasem? Děkujeme pěkně, naslyšenou. Dobré odpoledne.
8: Dobré odpoledne, zdravím jednoho i druhého.
3: A my
8: a
3: vás?
8: Prosím, zapojte s mým smíchem, třeba v rytmu čača. A prosila bych Bečko.
3: Děkujeme pěkně. Historka možná ovlivnila posluchačku. Uvidíme, kdo je s námi dál. Dobrý den.
9: Dobrý den, zdravím všechny humoriádníky a humoriádnice. Zdravím vás, Pavle, i vašeho hosta, pana Antonína Procházku. Dobrý den, pane Procházka.
5: Dobrý den, mlestivá paní.
9: Přeju vám vše dobré, ať jste šťastný a zdravý. A hlasuj Pavle pro Ačko, ano. A všem posluchačům a vám oběma přeju krásný tropický večer či příjemné tropické středeční ráno s příjemným probouzením do nového dne všem posluchačům.
5: Pane, vy to máte hezky nastudované.
3: A čtyřka textu, jak říkala posluchačka předtím asi. Tak, přátelé, Miroslav Horníček, tentokrát s Milanem Lasicou a Juliem Satinským na téma zralost.
10: Uplynulo 20 let, my jsme dozráli, někteří přezráli. Už jako neděláme tyhle ty absurdní klaunské dialogy, že jo? Dneska už se pouštíme i do vážného umění, do vážné tvorby dramatické.
11: Prepáč, že prvším, ale v podstatě jsme se nezmenili. Vstaň.
10: No, trošku schudnu. Po vašem.
12: No. Já jsem byl na materské.
10: Já myslím, že půjdeš teprve. Ale opřeli jsme se do takových vážnějších dramatických úkolů, že jo? Já čtu takové věci jako odborné, tak a dočetl jsem se, Milane, že ty hraješ třeba Moliérova Dona Juana.
11: Ano, ano, ano.
10: No, to mě ne šokovalo.
11: A i mě.
10: Mě to překvapilo, říkal jsem si, krucifix, kam se toho jako žene, že jo? Ale četl jsem tolik chvály na to, že jenom lituju, že jsem to neviděl. Prosím tě, Moliérův Don Juan, tak každý to zná, že jo? I když nezná Moliérova Don Juana, tak zná, kdo to je Don Juan, že jo? Co jsi pro tu roli měl ve svém životě jako předpoklad, jako zkušenost?
11: Tak to nevím, ale snažil jsem se, keď už ma osud dovedl k tomu, že jsem tu rolu mal hrať a sám jsem byl, jako jsem už podal, najviac prekvapený, tak jsem se snažil postupovat tak, jako jsem počul, že mají postupovat velký dramatický umelci podle Stanislavského metody. Vtedy se vyučovala Stanislavského metoda, takže herec, který hrál nějakou postavu, tak najprv musel si napísať životopis tej postavy, aby potom mohol na javisku pokračovať.
10: Ja dúfam, že si tam nenapsal všetko.
11: No nie, práve to chcem povedať, že ja som si napísal životopis toho Dona Juana a vyšli mi z toho, ako sa po česky hovorí, také prasárny, že som sa z toho radšej vzdal. A pristúpil som k tomu úplne opačne, teda hral som...
10: Prakticky.
11: Hral som toho Dona Juana ako človeka, ktorý už len spomína na tie svoje milostné výboje. A ešte má celkom dobrú pamäť, yeah. Ale to je asi všetko.
12: Don Juan, ktorý je trochu yeti, hovorí sa počas. U nás sa to píše s Y-om na začiatku.
10: Yeti. Snežný muž. Ešte to nebyl smiešný muž. Ale i Julo prešiel na veľké postavy svietové dramatiky a svietových dejín vlastne. Ty prihraješ Stalina.
12: Josefa Vysarionoviča. Ano, oni ma presvedčili, ja sa podobám. Ale to bola moja stará túžba, pretože ja sa rútim do 50-ky a stále som strašný dobrák. Každý so mnou vybabre. Ja som si povedal, že zahrám toho uzurpátora, toho ukrutného vládcu. Ja. Stalina, aj som to začal skúšať, nacvičoval som to.
11: Ale som... vyšiel mu z toho strašný dobrák. No,
12: každý deň po skúške som sa pýtal kolegov, tak čo je, bali ste sa ma trošku? Nikto sa nebál. Tak ja som potom skúsil ešte poslednú možnosť, lebo vedel som o Stalinovi, že on si mrmlal v gruzinčine. On nevedel dobre po rusky, bol gruzin, a on si, aby mýlil ľudí, tak sám pre seba si mrmlal po gruzinsky. A vraj strašne škaredo hovoril po slovensky. Teda po gruzinsky. Ja som sa musel naučiť trošku po gruzinsky. Ja som bral lekcie, takže tak som potom dosiahol ten úspech, že sa pohybujem po javisku a občas niečo poviem po gruzinsky a ľudia sa trošku zlaknú.
5: A jak sa řekne gruzinsky, ja sa ti dostanú na kobylku.
12: Šenidená Gamačova. A čajce ešte.
11: To pripomína trochu tu...
10: To nemecký čajce.
12: Aj to, áno.
11: Tá dačtina vôbec má mnoho spoločného s tými východnými jazykmi. Ja som napríklad svojho času bol niekoľko týždňov... Vtedy sa to ešte volalo Kampučia a teraz sa to volá Kambodža.
12: Áno. On bol jeden z posledných, čo bol ešte v Kampučia.
10: No, čo zmienili?
11: Tam som sa naučil niektoré veľmi zaujímavé slova, ktoré sa tak obtierajú aj o tú češtinu a slovenčinu. Napríklad po kmérsky, lebo tam žijú kméry v Kambodži, sa povie súdruh Samrt a súdružka Mamrt.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Tak nám zahráli společně skupina Opět a Radeček a Moravská filharmonie Olomouc a zpěvák té kapely bude na podzim tancovat ve Stardance, abychom věděli, s Adrianou Maškovou. Vy jste nebyl ve Stardance, to bylo, nebo byl? Vy jste nebyl ve Stardance?
2: Ne, nebyl.
1: A budete někdy? Chtěl byste?
2: No, nechtěl. Takže nebudu.
1: Spousta lidí tohle to říkala a pak
2: přišel tam
1: čas.
2: Já nemám tolik času vlastně, jo, abych tam tomu věnoval.
1: To se tak až v důchodu potom.
2: Trénuje. No já už dávno jsem v penzi, že jo.
1: To byl vtip. Dobře, pojďme se pobavit s dalším z našich humorníků z archivu. Co to bude?
2: No tak, že bychom si dali Františka Nepila.
1: Tak jo, Anglie.
3: Královna Astrid je členkou flotily plující pod belgickou vlajkou mezi Ostende a Douvrem. Všechny lodě této flotily mají jména princů a princezen, jen Astrid je jméno královny, asi proto, že je největší. Kdyby zakotvila na stadionu Evžena Rošického na Strahově, spotřebovala by celou rovinku před hlavní tribunou, včetně doběžiště. Má tři paluby, vybavené kromě jiného i kavárnou, restaurací, obchodem i barem, a do podpalubí se jí vejde 450 osobních automobilů nebo 70 autokarů či tiráků. Královna Astrid a ostatní lodě této flotily nezajišťují ovšem jediné spojení do Anglie. Z francouzského Calais přefičela Emma Bornová kanál La Manche vznášedlem za pouhou hodinu, jenomže na takové vznášedlo by nevzali náš autobus, takže jsme pluli z Ostende 4 hodiny, ale už po 2 hodinách jsme měli dojem, že obeplouváme celou Anglii kolem dokola. První půl hodinu po vyplutí obchází zvědavě veškeré paluby a veškerá schodiště všech 1850 cestujících, takže nikdo nevidí nic. Vrátí se tedy do restaurace, do kavárny a vůbec do tepla a oddají se za hálce. Paluby zůstanou volné pro pár romantiků, kteří vychutnávají atmosféru plavby a nemohou se nasytit pohledu na moře. Poznáte je snadno, i když se zajdou zahřát do společenských hal. Všichni totiž chrchlají, kašlou, popotahují a troubí do kapesníků, protože jsou nastydlí z té psí zimy, mlhy a z toho mžení. Přibližně každou hodinu se všech 1850 cestujících znovu zvedne a dá se na pochod po lodi ve víře, že se na palubách děje něco zajímavého. Neděje se ovšem nic, dokonce nejsou vidět ani břehy Albionu, ačkoliv nás ve škole učili, že vidět jsou.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik. František Nepil, téma Anglie. Byl jste v Anglii, Tondo?
2: Byl, no. Byl
1: jo. Několikrát. A jaké to bylo? Co jste zažil?
2: No, bylo to fajn. Byl jsem několikrát v Londýně. Na tom obyčejně jdu se podívat na West End, na nějaké představení.
1: Ano.
2: Pracovně. No a pak jsme si udělali takový hezký výlet ve Skotsku, jsme byli, no.
1: Aha, tak proto ta představení u nás děláte tak dobře, když se inspirujete u klasiku v Londýně. No, už to chápu.
2: To nevím, jestli...
1: Tak ještě na Broadway a je to.
2: No, tam jsem také několikrát viděl.
1: No, všude byl, všechno zná.
2: Kousku.
1: Dobře, tak počkáme na posluchače, jestli budou pokračovat rádi s Františkem Nepilem, anebo si dají raději Zdeňka Izera a Nemocnici na kraji vesnice. Hlasujte SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 01 04, telefon 731 800 900. A k tomu vám zpívá Marcela Holanová.

0: Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
3: Humoriáda pokračuje aktuální výběr pro naše posluchače František Nepel nebo Zdeněk Izer, na který humor máte náladu. Dobrý den.
4: Miroslav z Karviny. Dobrý den, pane Procházko.
5: Dobrý den.
4: Dobrý den i vám, Pavle.
3: Dobrý
4: a
3: den.
4: A vám vlast Zdeňkovi Izerovi.
3: Máme zapsáno, děkujeme pěkně, Miroslave, naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
6: Dobré odpoledne, tady Josef Praha.
3: Zdravíme.
6: A já bych velmi vehementně hlasoval pro pana Izera.
3: Máme to vehementně zapsáno.
5: Vehementně.
3: Mějte se, naslyšenou, hezký den. I vám, dobrý den.
6: No, dobrý den, tady Vojta z Plzně.
3: No.
6: Já bych prosil pana Izera, zdravím moderátora i hosta, jo?
3: Jo.
6: Tak, že no, přeju vám hodně zdraví a pana Izera, no.
3: Nápodobně, mějte se, Vojto, dobré odpoledne, kdo je dál s námi?
7: Dobré odpoledne, Pavle Pavlíčku, já vás zdravím, pozdravím pana Procházku, velitele, a chtěla bych Ačko, ale na Sněževce, mějte se,
3: děkujeme, Aleno.
5: Alenko.
3: Další, dobrý den.
8: Dobrý den, tady posluchačka Jitka z Brna a chtěla bych Ačko.
3: Píšeme
8: a zdravím
3: si
8: vás všechny, bavím se, je to paráda.
3: Je to paráda.
5: Lehnout si na záda a číst si?
3: Ne, a poslouchat humoriáda.
8: Tak vy teď nemůžete, ale potom můžete.
3: Tak děkujeme krásně, mějte se hezky.
8: Naslyšenou,
3: dobré odpoledne. Haló?
9: Dobrý den, Kroměří zdraví Toníčka a přejeme mu hodně zdravíčka.
5: Děkujeme.
9: A chtěli bychom Bčko, děkujeme.
3: Tak to byla hezká básnička, děkujeme pěkně. Naslyšenou. Tak přátelé, sečítáme všechny dorazivší hlasy a výsledek zní. No, typujeme, Tondo?
5: Asi Zdeněk, Izer?
3: No, je to tak. František Nepil zůstává v Anglii a my se přesuneme do nemocnice na kraji vesnice.
10: Pejška mám. Ne, pejška nemám. Jo, kočičku mám. Ne, kočičku taky nemám.
11: Sestří, kdo je ten pomatený stařík?
12: Toto je pan Novák.
11: Tak ho uložte na pokoj, prosím.
10: Sestří, kůzlátko mám. Ne, taky nemám.
12: Vy máte ráka, pan Novák.
10: Aha.
11: Ježišmária.
12: A čo s tým popáleným pacientom na štvorke? Má zle popálené brucho.
11: Uložte ho prosím na záda a dejte mu Viagru, aby se mu na tu popálenou kůži nepřilepila peřina.
13: Pane Procházka, nikam mi neutíkejte. Máme v těch vašich testech ještě nějaké nesrovnalosti. Bylo by docela dobré, kdybyste přišel v pondělí v 7 ráno ještě jednou a budu znovu potřebovat vzorek moči, stolice a semene.
14: Ježíš, ale v 7 v pondělí to už něco mám, pane primáři, znáte to podnikatel. Nestačilo by, kdybych vám poslal slipy?
13: Výborný nápad, pane Procházka, na zhledanou. Sestří, tak za půl hodiny otevřu ambulanci. Pošlete mi pacienty a tu vizitu odložíme na zítra. Naopak zítra vyvězte na ambulanci ceduli, že z důvodu blahobytu neordinujeme.
10: Pane primáři, můžu na slovíčko?
13: Jistě, jak si žijete na patologii?
10: No to jsou fóry, ale teď vážně, včera byl u mě ten pan Jánský.
13: Aha, prý jste měli nějaký konflikt, dokonce mi přišla nějaká stížnost poštou, ale já většinu poštu házím do koše, takže nevím, o co jde.
10: No, seděl vám takhle na chodbě ten pan Jánský, úplně vyřízený, a co prej se děje? Já mu povídám, pane Jánský, radši si sedněte, já mám jenom špatný zprávy. Vaše dcery měly auto nehodu. A on, no a co se jako stalo? Já mu říkám, ta nejstarší, ta, co řídila, ta, co dělala ten balet, tak nejen, že přišla o ruku v zápěstí, ale i o celou nohu. Ta prostřední, taková ta bystrá, jak loni vyhrála tu matematickou olympiádu, ta má zhmožděný mozek a s tím bude debil až na dosmrti. No a ta nejmladší, taková ta princeznička krásná, tak ta má pořezaný obličej od střepů a plechů, tu vůbec nepoznáte.
13: Pro Krista pana, co ten pan Janský?
10: No ten se zhroutil a pořád opakoval, to snad ne, to snad ne. Tak jsem ho uklidnil a říkám, dělal jsem si srandu, pane Janský, všechny jsou mrtví.
13: Ach, ten váš humor, kolego, že vás to baví? Kam na to chodíte, pro boha?
10: No na pracovišti.
13: Vy už jiný nebudete, vidíte, běžte zase k vašim mrtvým a já ty vaše vtipky vysvětlím těm živým.
10: No vy jste poklad, pane primáři. A probo, co ten mládenec? 27 let, AIDS, kapavka, syfilis, filcký. Ještě žije?
13: Tak samozřejmě, snažíme se, aby žil.
10: No a co mu na to dáváte?
13: Tak palačinky, bramboráky, pizzu.
10: To jako pomáhá?
13: To ne, to je jediné, co vleze pod dveřmi.
10: Jo, taky hezký for. Tak já letím, pane doktore.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Poněkud drsné metody v nemocnici na kraji vesnice a jeden pacient se jmenoval jako náš host, ale ano. Určitě to nebyl Antonín.
2: To byl jiný, Procházka běžný.
3: No, já vím.
2: A zde nějaký zrovna tuši, že tady dneska budu, že jo?
3: Tak třeba jo, třeba předběhnul dobu. Ne? Svým humorem určitě. Hmm. Tak přátelé, bude tu medicine man Michal Tučný a po něm se dozvíme, koho si odhlasujete do finále, jestli bude Zdeněk Izer pokračovat tentokrát ve scénce Autobusák na záchytce, anebo o rybaření bude vyprávět smutný muž Jaroslav Málek. Tak si vyberte SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04 telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda, finální souboj probíhá právě teď. Zdeněk Izer nebo Jaroslav Válek alias Smutný muž. Dobré odpoledne, kdo pak volá a hlasuje? Dobrý den.
2: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle,
1: zdravíme.
2: I pana Procházku.
3: Dobrý den.
2: A chlapi, já bych určitě hlasoval pro autobusáka na záchyce.
1: Dobře, máme to.
2: Hezký zbytek, Ačko. Na skle.
1: Děkujeme, naslyšenou. Dobré odpoledne.
4: Dobrý odpoledne, Karel z Krakován, takovou malinkou glosu. Zabývělo jezere Krakovany, dva kiláky je týnet nad Labem a my jsme tam měli opravnu aut a tam byla naše Tejnice, nebo nemocnice na kraji Tejnice a přeju si Ačko.
1: Dobře, díky, rozumíme, krásně jste si to spojil se vzpomínkami osobními, výborně, dobré odpoledne, kdo je dál na telefonu?
5: Dobrý odpoledne, zdravím vašeho hosta.
3: Dobrý den.
5: Zdravím ze Světlé hory.
1: Ano.
5: A přál bych si Ačko.
1: A vaše křestní jméno jenom ještě?
5: David ze Světlé
1: David,
5: hory.
1: Davide, mějte se hezky, děkujeme. Naslyšenou. Naslyšenou. Tak, ještě někdo přidá své hlasy, poslední šance. Na telefonu 731 800 900 ještě můžete chvilku hlasovat, i když já už tuším, kam se nasměrujeme a kam se pohneme dál. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, Pavlíčku, tady je Božena ze Žatel. Já vám srdečně zdravím a i pana Procházku a byla bych samozřejmě pro Ačko a přeju vám krásný zbytek dne a vůbec celý týden a hezké léto.
1: Děkujeme. Mějte pěkně, nápodobně, přejeme.
6: Děkuji.
1: Díky moc. Tak, autobusák na záchyce bude z pořadu Telebazar Zdeněk Izer a Tina Pletánková.
7: Teda, ještě já vám řeknu ta jízda, jak probíhala, jo, hele. Měli jsme z Milníka, jo. Jedu. Nic, dobrý. Jenom, pane Říši, já se chci čůrat. Ujedu pár metrů. Pane Říši, čůrat. Pane Říši, kakat. Pane Říši, já jsem nestih vystoupit s těch kakáním. Navíc, jak vylezli z auta, začali dělat řidičům kontroly okolo. Rozumíte? Požrali, stavěli auto, říkal, ten má asi ty gumy, ten nemá lékárničku, zastřel ho ve škarpě. To byla ostuda. A náčelník mi na autobus, na ty zadní tupláky, obul botičky. Že prý mám blbý zimní obutí a v botičkách, dobrý. A kluci, aby teda, oni neskazili žádnou stranu. Tak si postavili k silnici radar a zkoušeli, kdo ožrali rychlejc poběží, jo.
8: Jak vás to vůbec může napadnout?
7: Já nevím, kde se to v nich bere. Oni už jsou takový, no.
8: A víte co?
7: Nevím.
8: Já mám návrh.
7: Povídejte.
8: Tak z toho nebudeme dělat aféru.
7: No, nebudeme z toho dělat aféru.
8: Když je to soutěž, jak tady říkáte, no víte co, můžete mi ukázat doklady?
7: Nemůžu.
8: Proč ne?
7: Já mám Mělníku v hospodě.
8: Já jsem si je nevzal z té hospody.
7: Já jsem si šel vyčůrat, abych se nepochcel. A ty doklady jsem si dal na umyvadlo. A chtěl jsem se pro ně vrátit, jenomže ty blbci ožralí udělali v

0: Mělníku takových uzavírek ze srandy, že týden nevede nikdo do Mělníka ani ven.
1: Tak nějak to uděláme, aby jsme se nedělali...
0: No, nějak to uděláme.
1: Nebudeme se dělat zlou krev, to rozumíte? Jde,
0: a tohle je zlá krev nebo hodná?
1: To je opilá krev pro vás.
0: Opilá krev.
1: No, tak vyřešíme to tím způsobem.
0: Kterým?
1: No, nebudeme se dělat zlou krev.
0: Nebudeme, to víte, že ne.
1: No, tak podívejte.
0: To víte, že nebudeme.
1: Helejte, tak tady jsou napsané 4 promile.
0: No.
1: Já tu desetinou čárku napíšu. Před to 0,4, no zachráním vám pěkných pár bodů a vy budete pozdravovat na inspektorátu.
0: Víte, co já na vaše body kašlu, rozumíte, jo? Napište mi tam těch mých poctivých 4 promile.
1: Tak já to
0: já nebudu rozumím. Před klukama za blbce. Koukejte si tam napsat.
1: No, jak myslíte, já to teda napíšu, dobře.
0: Hezky to tam napište černý na bílým a hlavně dělejte, protože já jdu ještě do Mikulova na jednu akci. A kdybych to nestihl, tak mi může klidně za večer utíct nějakých 450 bodů.
2: A jsme v závěru dnešní humoriády. Děkujeme Antonínu Procházkovi, že si mezi zkoušením na divadle na nás udělal čas.
3: No prosím, rádo se stalo.
2: A co zkoušíte? Obyčejnou holku?
3: Obyčejnou holku v divadle Lucie Bílé, ano, muzikálek.
2: Kdy bude premiéra?
3: V září bude premiéra.
2: Takže celé léto se zkouší.
3: No tak celé léto teprve zkouším 2 dny, takže...
2: No to ještě léto nekončí.
3: No, já vím, no. Mě to nevadí, ale já...
2: Máte svou práci.
3: Já, tak, je to pro mě zábava.
2: A my jsme rádi i za naše posluchače, že jste uspěl v dnešní humoriádě jako bezvadný host.
3: Jo.
2: No, máte jedničku, děkujeme.
3: Od koho od vás, jo?
2: Loučí se i Pavel Kučera, hezký den.
3: Tak mi to napište do Žáka ID.
2: No, tak jsem s ní. Naschle.
3: Naschle, jdu na pivo.

0: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Bylo 17 hodin.
3: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Ústecký kraj i město Lovosice nechtějí ukládat kadmiový odpad ze Šumperska na skládku u Lukavce. Dnes je světový den hepatitid. Nejčastější chronickou žloutenkou v Česku je typ C. Oprava silnice z Litic do Holan na Českolipsku vyjde na 20 milionů korun. Do večera stále polojasno až oblačno, teploty se drží i do 28 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré odpoledne. Záměr likvidace jedovatých kadmiových kalů ze Šumperska na skládce v Lukavci na Litoměřicku čeká posouzení vlivu na životní prostředí. Rozhodl o tom krajský úřad Ústeckého kraje, podle kterého může mít záměr významný dopad na životní prostředí v regionu. Proti projektu mají výhrady jak krajští radní, tak i město Lovosice. Požadují podrobné posouzení rizik spojených s přepravou, zpracováním a také uložením nebezpečného odpadu. Hejtman Richard Brabec z hnutí ANO už dříve uvedl, že ekologická zátěž by se měla odstraňovat přednostně v místě svého vzniku. Záměr počítá s úpravou a stabilizací 1250 tun odpadu uloženého ve 180 ocelových kontejnerech. Odpad pochází z výroby elektrotechnického kadmia v letech 1974 až 89. U 950 lidí v Česku odhalili za první pololetí letošního roku krevní testy hepatitidu typu C, vypovídají o tom data Státního zdravotního ústavu. Nejčastější chronická žloutenka o sobě nedává po léta nijak vědět, zjistit se přitom dá jednoduchým testem z krve. Lékaři u příležitosti Světového dne hepatitid vysvětlují, že v případě Cčka mají k dispozici velmi účinnou léčbu.
4: Kdyby se to nezjistilo, tak nevím, jak bych asi dopadla.
5: Uvědomuje si čtyřicátnice Hanka, které se na žloutenku typu C přišlo náhodně díky předoperačnímu vyšetření. Podle hepatoložky Soni Frankové z pražského IKEMu se tato nemoc přenáší většinou krví.
6: Do roku 1992, kdy neexistovalo testování dárců krve, kdy jsme ten virus vlastně neznali, většina pacientů se nakazila krevní transfuzí. V dnešní době tím dominantním způsobem přenosu je sdílení injekčního instrumentária při aplikaci drog.
5: Nakazit se dá i při tetování anebo piercingu za nesterilních podmínek. Andreas Skalická, Český rozhlas.
2: Přes 20 milionů korun bude stát oprava silnice z Litic do Holan na Českolipsku. Vysoutěžená cena je o 9 milionů korun nižší než původní předpoklad. Do výběrového řízení se přihlásilo 5 firem, vyhrála ho společnost Kolas.cz. S úpravou více než 3 kilometry dlouhého úseku přitom kraj letos nepočítal. Říká to náměstek hejtmana Daniel David ze Starostů pro Liberecký kraj.
7: Komunikace Litice Holany původně v rozpočtu nebyla. Tu soutěžíme, protože se nám podařilo v jiných soutěžích ušetřit peníze, takže jsme mohli zařadit i tuto důležitou komunikaci do opravy. Klasická oprava odfrézováním, vyčištěním příkopu, propustky a podobně, klasická velkoplošná oprava.
2: Mladá Boleslav má světový rekord. Věž zříceniny hradu Michalovice je nejšikmější neúmyslně nakloněnou stavbou na světě. Geodetická zaměření potvrdila její náklon 7,315 stupně. Českému rozhlasu to řekl mladoboleslavský radní Robin Povšík z Hlasu pro Boleslav. Město teď zvažuje zápis do Guinnessovy knihy rekordů. Radní o tom budou jednat příští týden.
1: Počasí.
2: V noci čekejte jasno až skoro jasno s teplotami, které klesnou k 15 nebo i 10 stupňům. Zítra čekáme jasno nebo polojasno s teplotami, které překročí tropických 30 stupňů Celsia a mohou vystoupit i ke 33 stupňům.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Z Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Nehoda dvou osobních aut se zraněním stále komplikuje provoz u Dobkovic v obou směrech na silnici 1/62.
8: Mezi Dobkovicem a Roztokama tam je nějaká bouračka, vždycky to tam je každý půl roku, takže nás už u povodu vraceli zpátky.
2: Tuto chvíli už by ale silnice měla být průjezdná kyvadlově. Na silnici 1/13 se u kruhového objezdu u motoristů v Přestanově na Teplicku srazila dvě osobní auta a na stejné silnici, ale u výjezdu z čerpací stanice Ono u Chlumce je další nehoda. Opět se jedná o srážku dvou osobních aut. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Den v kraji.
9: Odpoledne s Českým rozhlasem Sever pokračuje, před námi je opět hodina plná informací, hlavně od nás ze severu Čech. Začíná Den v kraji.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Ústeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Ústeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Souhrn regionálních aktuálních informací má teď pro nás v pořadu Den v kraji František Janačí.
2: V ulici 8. května v Lovosicích se poblíž kruhového objezdu propadla vozovka. Řidiči neprojedou ve směru od kruhového objezdu k recepci firmy Mondelez. V opačném směru provoz funguje bez omezení. Změny v autobusové dopravě popsal vedoucí městského odboru dopravy Vladimír Krupička.
3: Vyloučila se jedna zastávka, která není obsluhovaná, kulturní středisko Lovoš. Je to u firmy Mondelez, tak ta se obsluhovat nebude a jinak autobus pojede ve své trase.
2: Opravy silnice by podle Krupičky měly trvat přibližně jeden týden. Horké počasí trápí rybáře na Teplicku. Kvůli nízké hladině je dočasně zakázaný rybolov na nádrži pod 1. májem mezi hájem u Duchcova a odbočkou na Jeníkov. Informoval o tom mluvčí severočeských rybářů Jan Skalský. Hladina v rybníce dosahuje kvůli suchu a také odběrům vody necelého 1 metru. O prokysličení vody se rybáři z Teplicka snaží také v Modlanské nádrži. V tomto rybníku loni uhynuly 4 tuny ryb. Město Žatec už má stavební povolení na přestavbu bývalého posádkového domu armády na multifunkční objekt, kde budou byty, kino a také kavárna. Práce mají vyjít na 130 milionů korun a první etapa oprav má být podle starosty Radima Lajbla z hnutí ANO dokončena do konce roku 2028. Na přelomu srpna a září chce město vyhlásit výběrové řízení na zhotovitelské firmy. Sypající se stříbrňáky překvapili členy spolku pro záchranu kostela v Bořislavi na Teplicku. Spolek se záchraně kostela věnuje už 4. rokem a jak také uslyšíte v této hodině, už se jim podařilo odhalit ukrytý boží hrob, o něm nikdo neměl tušení. Cinkot historických mincí sypajících se z opravované kostelní báně jako první slyšel Jiří Kolman.
4: Jak jsem ji otočil vlastně nohama zhůru, tak z toho otvoru, kde je vsazený kříž potom, tak se začaly sypat mince jak z porcelánového prasátka.
2: Na domském pahorku v Litoměřicích našli archeologové hrob z doby neolitu. Podle Milana Sýkory z Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech je zhruba 6000 let starý z období kultury s vypíchanou keramikou. Součástí nálezu byla i bohatá pohřební výbava, třeba broušená kamenná sekera nebo 12 hliněných nádob uložených u těla.
1: Informace ze severu Čech si připravil František Janačík.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Teď už máme 5 hodin odpoledne, k tomu skoro 16 minut. Rozjel se nám pravidelný den v kraji, posloucháte Český rozhlas Sever. Náměstí 5. května v Libochovicích na Litoměřicku čekají zásadní změny. Tamní radnice totiž plánuje obnovu celého prostranství. Změny se budou týkat nejen parkovacích míst, ale také třeba umístění zeleně. Podrobnosti zjišťovala redaktorka Lucie Hejzlová.
1: Náměstí 5. května bude fungovat jako taková společná zóna. Kdo Libochovice zná, ví, že náměstí se dá autem kolem dokola objet. To se má částečně změnit. V té severní části prostranství vznikne pěší klidová část. Auta budou moci jezdit na náměstí jen po té jižní silnici, která se zároveň rozšíří, aby byla obousměrná. A přemístí se i stromy z obvodu náměstí do té centrální části. Tam mají být vysazené dvě řady stromů a částečně se promění i parkování, zatímco na náměstí bude těch míst méně, v ulicích, okolních ulicích přibydou, jde o ulice Doktora Vacka, Purkyňová, Rígrova, tam vzniknou před ordinací praktického lékaře, kde dnes žádná parkovací místa třeba nejsou. Na náměstí vzniknou také dvě větší společné plochy na pořádání trhů a kulturních akcí města.
2: Hezká revitalizace, hezký záměr, kdyby to všechno mělo začít?
1: To je otázka na budoucí vedení města. Současný starosta Miroslav Zuna za TOP 09 mi řekl, že opravy by měly navázat na revitalizaci sídliště v ulici Revoluční. Sám odhaduje začátek prací nejdříve za 5 až 10 let. Do té projektové dokumentace by se měly promítnout také některé připomínky tamních obyvatel. Starosta současně vyjádřil obavy i z toho, co by se mohlo pod náměstím skrývat. Z historických pramenů je totiž známé, že v Libochovicích bývalo hodně sklepů.
0: Prozradila v dobrém ránu Petru Beranovi kolegyně Lucie Hejzlová.
3: Český rozhlas Sever, den v kraji.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Na pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vaše.

0: Vašo Patejdl, voňavky děvčata, v dnešním pořadu Den v kraji na Českém rozhlase Sever. Přesně za 5 minut tady máme 5:30, jdeme se podívat na počasí.
1: Počasí.
0: A na telefonní lince teď a vítáme meteorologičku Kláru Bubnovou z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem. Kočkovi, hezké odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
0: A my se podíváme tedy nejdřív na ten dnešní den, co nás ještě čeká.
2: Tak ještě máme místy polojasnoté oblačnosti, ale postupně ubývá, postupně se tedy vyjasní. V noci čekáme potom většinou jasno, no a teploty se teď pohybují mezi 25 a 28 stupni v nižších polohách. Ve Šluknovském výběžku jsou teploty o něco nižší, tam kolem 23 a na horách kolem 21 stupňů a fouká slabší vítr od severozápadu.
0: Takže krásné letní počasí, co nás čeká přes noc?
2: Tak v noci tady většinou jasno nebo skoro jasno, jen k ránu tady může částečně přibývat vysoké oblačnosti, a to hlavně v severní polovině kraje. Teploty ráno potom klesnou mezi 15 až 12 stupňů, v údolích až k 10, na horách potom se budou pohybovat teploty mezi 13 a 10 stupňů.
0: A zajímat nás bude samozřejmě také středa 29. července.
2: Tak středa bude slunečná, jen během rána a dopoledne může být přechodně více právě té vysoké oblačnosti, maximálně, ale to bude tvořit takové polojasno, odpoledne už by mělo být většinou jasno. No, zítřejší teploty už vyšší než dnes, čekáme maxima mezi 30 a 33 stupni ve Šluknovském výběžku, mezi 28 a 31 a na horách potom mezi 25 a 28 a přes den se slabým jihovýchodním větrem.
0: Takže opět pozor, varování před vysokými teplotami. My moc děkujeme za předpověď a někdy příště opět naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: Vzpomínka na hit skupiny Alphaville Dance With Me v dnešním pořadu Den v kraji na Českém rozhlase Sever, 17:30 a k tomu 4 minuty. Spolek pro záchranu kostela v Bořislavi na Teplicku se své činnosti věnuje čtvrtým rokem. Prioritou jsou opravy, aby kostel dál nechátral, ale došlo i na nečekaná překvapení. Třeba nález ukrytého božího hrobu, o kterém nikdo neměl tušení, a teď se při opravě kostelní báně objevily historické stříbrňáky.
1: O to větší překvapení bylo, když jsem s ní doma začal manipulovat, že se s ní sypaly mince jak z porcelánového prasátka.
2: Jiří Kolman si tehdy makovici kostelní věže přivezl domů, aby ji vyspravil.
3: Jak jsem ji otočil vlastně nohama zhůru, tak z toho otvoru, kde je vsazený kříž potom, tak se začaly sypat mince. S tím smetím, co tam za ty léta jakoby vzniklo odpadem nějakého dřeva, suky tam byly ze dřeva, ocelový kroužek z konce toho kůlu.
2: Spolek pro záchranu bořislavského kostela, jehož členem je taky Petr Folberger, předal mince restaurátorům regionálního muzea v Teplicích.
4: Snažili se uvést do původního stavu, udělali nám kolem toho nějaký zápis, kde popsali všechny ty postupy, ty kroky, které na tom proběhly na těch mincích. Potom je zakonzervovali, pak po vzájemné dohodě s panem farářem a s muzeem jsme došli k tomu výsledku, že se to vrátí zpátky pro ty další generace.
2: Zájemci si je můžou prohlédnout na fotografiích vystavených v kostele. Podívat se jdeme s Jiřím Kolmanem.
3: Každá mince má svoji takhle složku udělanou.
5: Která teda byla nejstarší?
3: Nejstarší byla tady ta, 1533, Karel V. na tom je tištěný. Tahle byla hodně tenká, ta měla 102 mm v průměru.
5: Takže se lišily i velikosti na pohled.
3: Tyhle ty vlastně byly zhruba stejně veliký, ty měly kolem 2,5 cm.
5: Tak poměrně velký.
3: No. To znamená velký mince.
5: Větší než 50 korun.
3: No, to byly, no. A tahle ta byla malinká, tak asi naše 10 koruna, tahle ta s tím Karlem V. Tady je Leopold, to vlastně za jeho vlády se tady kostel stavěl, typicky Habsburská brada.
5: Ano.
3: Avers.
5: Co tam bylo?
3: Panenka Maria s Ježíškem v náručí. Tohleto provedení to razila mincovna v Kremnici.
2: Nález v kostele svaté Kateřiny obsahoval 7 stříbrných mincí z rozmezí let 1533 až 1702. Z Bořislavy na Teplicku Jana Vitásková, Český rozhlas. Den v kraji.

0: Meteor lásky, Věry Špinarové. Za malou chvíli skupina Mandraže, 17:40.
1: Regionální stopař.
0: Viděli jste někdy v přírodě hada? Žilinský meandr u Kadaně je lokalitou, kde se tři druhy úžovek poměrně často objevují. Dnes se tam vydali děti z příměstského tábora Chomutovského reptiklubu a spolu s nimi i náš severočeský stopař Robin Rerich.
2: Dětmi jsem na břeh řeky Ohře vyrazil herpetolog Jaroslav Forejt. Než jsem se ke skupině přidal, objevili děti ještěrku zelenou. Na cestě pak našli bohužel také jednu přejetou úžovku stromovou a chvíli poté, co jsme se potkali, se u cesty plazila březí samička slepíše. Takže částečně úspěšná výprava už to byla. Do lokality, kde odborník na plazy hojnější výskyt úžovek očekává, dorazí skupinka až po obědové pauze, kterou teď na břehu řeky mají.
3: Kdy je vlastně největší šance, že se člověk s hadem ve volné přírodě u nás setká?
2: Hadi a ještěři začínají být aktivní na jaře, probouzí se po zimě a začíná jejich reprodukční cyklus. Vyhledávají taková místa, kde se mohou vyhřívat, jako je třeba tady Žilinský meandr, jsou tu zbytky kamenných opěrných zdí, ve kterých jsou skuliny, kde se můžou ukrýt. Je tu trochu vlhko od řeky a je tu několik takových suchých teplých mítin, kde se můžou vyhřívat. V takových místech jsou pak hlavně právě na jaře často vidět.
3: Hadi mají rádi teplo, ale co s nimi dělají taková vedra, jaká byla třeba na konci června a jaká jsou pravděpodobně taky před námi?
2: Jak mi řekl Jaroslav Forejt, tak i lidé mají rádi teplo, ale horko přes 30 stupňů už bývá až moc, je to podobné u hadu. Navíc v létě už hadi nejsou tak aktivní, vajíčka už nakladly, reprodukční období je tedy pryč a zhruba jednou za 3 týdny se tak potřebují najíst. Před vedrem se tak určitě někam schovají. Nejlépe třeba právě do chladných dutin stromů nebo do skulin ve skalách. Ta možnost, že se člověk s hadem potká, je opravdu malá. Žijí skrytým způsobem života a navíc jsou všechny druhy zákonem chráněné a v naší přírodě vlastně ohrožené.
0: Říká náš regionální stopař Robin Rerich.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Dvojice Boni Bianco, Pierre Kozo, Stay za necelých 10 minut, tady máme 18. hodinu, pokračuje Den v kraji, posloucháte Český rozhlas Sever. Plody rakitníků se můžou pochlubit vysokým obsahem vitamínu C. I proto je oblíbený jako ovocný keř. Dnes už je běžně v našich zahradách, ale dříve ho znali jen odborníci, kteří využívali jeho krásu a nenáročnost při rekultivacích. Veronika Jaklová si o pěstování rakitníku povídala s pěstitelkou biorakitníku z Černěvsi na Roudnicku Renatou Rokůskovou.
1: Kromě toho, že posiluje imunitu, podporuje činnost srdce, činnost jater, pomáhá upravovat správný poměr cholesterolu, je výborný na hojení. Pokud si denně dáte malinkou dávku třeba rakitníkové šťávy, tak můžete pro svý zdraví udělat opravdu velmi hodně.
2: Jaké podmínky rakitník pro ten svůj dobrý růst a bohatou úrodu potřebuje?
1: Rakitník je velmi nenáročný. Snáší sucho, může růst v neúrodných písčitých půdách, potřebuje teda dostatek světla, je velmi mrazovzdorný, takže nemusíme mít obavy, že by nám zmrznul. Jediné, na co bych asi upozornila, dokud rostlinky jsou mladé a pořádně nezakoření, tak je potřeba skutečně dbát na zálivku.
2: Je pravda, že pro plody je potřeba vysadit samčí i samičí rostlinu?
1: Ano, je to potřeba. Dneska už existují i samosprašné odrůdy, protože rakitník se teď intenzivně šlechtí, ale stejně bych asi doporučila, je lepší toho samce přeci jenom tam mít.
2: Jaký ten poměr těch samčích a samičích rostlin odborníci doporučují?
1: Stačí jeden samec na 10 samičích rostlin.
2: Jaké vzdálenosti by měly tak zhruba být?
1: Záleží na tom, jakou máte odrůdu, jak vzrůstné jsou, ale běžně se vysazují tak zhruba 1,5–2 metry od sebe.
2: Kdy je nejlepší doba na výsadbu rakitníku?
1: Tak tam je to stejný jako u většiny dřevin, ideálně na podzim.
2: Takže na podzim zasadíme a kdy se můžeme těšit už na první plody?
1: Tak chviličku to potrvá, ale obvykle tak třetím rokem už ty první plody můžete sklízet.
2: Musíme ho nějakým způsobem upravovat nebo je bezúdržbový?
1: Rakitník nepotřebuje nějaký zásadní řez, jde tam třeba potom těch starších keřů jenom o nějaké prosvětlování nebo odstraňování poškozených větví. To, co je zajímavé, řada odrůd se může sklízet tím, že se odstřihávají celé větvičky, nemusí se trhat jednotlivé plody a vlastně tím dochází ke zmlazení toho keře.
2: Jaké chyby pěstitelé při pěstování rakitníku nejčastěji dělají?
1: Tak ta první asi je, že opravdu si někdo koupí jednu sazenici rakitníků a předpokládá, že bude mít bohatou sklizeň. A dál je to ta zálivka v prvních letech a někdy se setkávám s tím, že si lidé chtějí na malou zahrádku pořídit rakitník. Obvykle se jedná o keř, který vyroste třeba 3–4 metry, existují i menší odrůdy, takže případně je potřeba se v zahradnictví poradit, jak velký ten keř bude.
0: Radí pěstitelka biorakitníku z Černěvsi na Roudnicku Renata Rokůsková.
3: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: to, lásko, vážně, relí poslední.
1: Poslední relí Věra Martinová a Jan Kaniza a předposlední písnička v pořadu Den v kraji na Českém rozhlase Sever. Já se s vámi rozloučím, popřeji krásný zbytek dnešního dne Viktorům, všechno nejlepší k dnešnímu svátku. Vás čekají písničky na přání po 18. hodině dnes s Evou Bucharovou, tak hezké odpoledne.
2: Český rozhlas Sever, Den v kraji.

0: Bylo 18 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Město Ústí nad Labem dostalo nabídku na odkup pozemků bývalé železniční tratě mezi Trmicemi a jezerem Milada. Stavební úřad v Ústí nad Labem zatím nerozhodl o přestěhování centra pro závislé do ulice Stará. Pondělí bylo letos zatím nejtragičtějším dnem na českých silnicích. Při nehodách zemřelo 6 lidí. V noci jasno až skoro jasno, teploty klesnou i k 10 stupňům. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobrý podvečer. Ústí nad Labem dostalo nabídku na odkoupení pozemků u jezera Milada od polské společnosti za zhruba 20 milionů korun. Radní ale doporučili zastupitelům jednat o ceně necelých 8 milionů, která odpovídá znaleckému posudku. Informoval o tom dnes primátor města Petr Nedvědický z hnutí ANO. Jedná se o pozemky kopírující trasu bývalé železniční tratě, tvořící pás podél příjezdové komunikace v katastru Trmic a zasahující až k jezeru. Město už loni schválilo bezúplatný převod okolních pozemků od státního podniku Diamo. Ty by měl získat dobrovolný svazek obcí Milada. Jeho členy jsou Ústí nad Labem, také Chabařovice, Trmice a Řehlovice. O tomto převodu má ještě rozhodovat vláda. Ústecký stavební úřad zatím nerozhodl, jestli povolí Drag Out klubu přestěhovat služby pro závislé do vily v ulici Stará nad poliklinikou. Podle mluvčího magistrátu Marka Lukyniče zároveň řeší stavební úpravy domu bez potřebného povolení. Majitelka může do 30 dnů požádat o jejich dodatečné schválení.
2: Spolek nyní působí v městské budově ve Velké Hradební. Radnice ale objekt koupila pro dětskou skupinu a Drag Out klubu vypověděla nájem. Městský úřad už jednou změnu užívání nového sídla zamítl kvůli územnímu plánu. Kraj ale kvůli procesním chybám rozhodnutí zrušil a případ mu vrátil. Z Ústí nad Labem Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
0: Při nehodách na českých silnicích včera zemřelo zatím nejvíc lidí za celý letošní rok. Policisté podle předběžných statistik evidují celkem 6 obětí. Dalších 5 lidí bylo zraněno těžce. Tragicky skončily mimo jiné nehody u Litomyšle na Svitavsku a u Holovous na Jičínsku, kde se v obou případech srazilo osobní auto a nákladní. Dosud nejtragičtější byl v tomto roce poslední školní den, kdy nehody nepřežilo 5 lidí. Od začátku tohoto měsíce na českých silnicích zemřelo 33 lidí, loni bylo takových případů, za celý první prázdninový měsíc 35. Francouzské úřady předběžně zadrželi a obvinili 23-letého muže, kterého podezírají ze založení série požárů v departmánu Var na jihovýchodě země. Oheň tam od poloviny července zasáhl zhruba 4,5 tisíce hektarů plochy. Evakuovat se kvůli němu museli stovky obyvatel. Muže se podařilo dopadnout především díky vyhodnocení kamerových záznamů. Francouzské úřady zadrželi v červenci kvůli podezření ze žářství už přes 160 lidí.
1: Počasí.
0: V noci jasno až skoro jasno, teploty klesnou na 15 nebo i 10 stupňů. Zítra očekáváme jasno nebo polojasno. Ráno a dopoledne může být přechodně více průsvitné vysoké oblačnosti. Teploty zítra od 28 do 33 stupňů, na horách do 28 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na silnici 1/13 řeší policie na Liberecku mezi Stráží a Mníškem nehodu dvou osobních aut. Na silnici 1/15 připomínáme mezi Liběšicemi a Úštěkem u Zimoře zúžení kvůli opravám. Projíždíte stále Kivadlově jedním pruhem. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Písničky na přání.
3: Mám prostě od

0: Písničky na přání s Evou Bucharovou.
1: Já vám přeju z Českého rozhlasu Sever krásný letní podvečer. Pojďme si připomenout kontakty do písniček na přání. Telefonní linka 475 212 212 anebo e-mailová adresa zahrajte@rozhlas.cz. No a první e-mail už dorazil. Dobrý den, chtěla bych nechat zahrát písničku od skupiny Krištof Život je krásný pro svoji skvělou sestřenici a velkou milovnici zvířat paní Ivetu Slánkovou ze Chřibské. Se vzkazem Neměň se, jsi skvělá, tvá sestřenice Jitka z Bělé.

0: O tom, že život je krásný, zpívala kapela Kryštof v písničkách na přání Českého rozhlasu Sever. No a co budeme hrát dále, to už je vlastně rozhodnuté, protože jako další se dovolal František, kterému přeju hezký večer do Lomu.
1: Děkuji.
0: Tak a komu zahrajeme, Františku?
1: Písnička bude do Věcní paní Jitce, do Litvínova paní vedoucí cukrárny u Horáků, do Německa panu Herbertovi a jeho paní Gerlinde.
0: Ano.
1: A jestli ještě můžu paní Čmerdový do Litvínova. A písnička je i pro vás a děkuji vám mnohokrát za vyhledání.
0: A já vám děkuji za zavolání. Příště se těším na slyšenou. Františku, mějte se hezky.
1: Mějte se krásně.
0: A František vybral Oči čokoládové od Ondřeje Havelky a vy zase můžete volat do písniček na přání Českého rozhlasu Sever. Telefonní číslo je stále stejné 475 212 212.

poslouchám vás zde, dámy, a musím říci pěkné a zajímavý názor. Škoda jen, že mu vůbec nerozumím, ale to nevadí. Důležitější jsou vaše oči. Víte?

0: A teď budeme v písničkách na přání Českého rozhlasu Sever snít sen kovbojů s Karlem Černochem a s Vaškem. Zdravím do Rumburku, hezký večer.
1: Zdravím ze Šouknovského výběžku, zdravím samozřejmě vás, protože to je zázrak, já jsem se dovolal 1. března.
0: A zázraky se dějí, jak slyšíme.
1: Zdravím všechny. Moje manželka Alenka měla 24. narozeniny, tuhle tu písničku má strašně ráda. A shodou okolností dneska by měla narozeniny moje matka 28. července 28, už není mezi náma, taky jí to posílám. Mami, ahoj. A Kajovi do Prisku a všem věrným posluchačům Rádia Sever. Krásný večer a hezký týden.
0: A i vám přeju hezký večer a hezký poslech.
2: Každý kluk

0: Do písniček na přání Českého rozhlasu Sever nám občas volají Pepové ze Štětí. Jsou dva, jeden si říká jednička, druhý si říká dvojka, aby jsme je rozeznali. Tak dneska je to jednička. Hezký večer
1: dvojka
0: do Štětí.
1: Dvojka byla včera.
0: Ano, ano.
1: Já jsem se nechytal.
0: Ano, dvojka byla včera, pravda, pravda. No. Tak co si zahrajeme? No.
1: Ale je to hrozně stará písnička, já to nechám na tom jevičku, aby si ji ohlásila. Já jenom teda upřesním, že bude pro celý ansábl Rádia Sever, potom pro všechny posluchače tohoto nejlepšího rádia v éteru, ale přednostně pro paní Andělku, pak pro dvě Haničky do Kralup nad Vltavou, pro kámoše Bradleyho domšeného lásní a pro Pepu ze Štětí dvojku. A nedá to, nebudu zdržovat.
0: Dobrá, a je to písnička Suliko a zpívá Richard Adam.

0: 3 minutky před 6:30 pokračují večerní písničky na přání Českého rozhlasu Sever. Teď už s Milanem, s myslivcem, zdravím na Křivoklád, hezký večer.
1: Hezký podvečer vám všem, hezky si užívejte a abyste měli ještě lepší náladu a trošku si rozproudili krev a taky si vzpomněli na nostalgii nějakou, tak vám nechám zahrát všem písničku od Valdemara Matušky Ďáblovo stádo. Tak si dobře, užívejte.
0: Dobře, vy si užívejte taky, děkuji za zavolání, příště naslyšenou, mějte se.
1: Naschle.

0: My jsme se teď s Maruškou z Chomutova zapovídali o zmrzlině, ale písničky na přání, ty pokračují samozřejmě dál na Českém rozhlase Sever. Tak teď to nebude o zmrzlině, bude to o zdraví, protože Maruška potřebuje nějaké povzbuzovadlo na své zdravotní problémy. Tak co si zahrajeme?
1: No, to řeknete, Evičko, potom, dobře, abych nejdřív to poslala.
0: Dobře.
1: Tak já bych dnes nebo potěšila, poděkovala, nevím co všechno, jinak vás zdravím, jste výborná moderátorka.
0: Děkuju.
1: A i človíček ještě
0: děkuju,
1: dodám.
0: Ano,
1: no díky. A jinak zdravím všechny posluchače a písničku bych poslala Marcelce s Radkem do Neštěmic, Květušce s Romanem, Milence do Českého ráje, Ivice Jarmilce do Nusí, do Jirkova Božence a Marušky pozdravím do Děčína a Šestajovic a ještě bych to poslala do Německa a spojila bych tam, připojila bych Litvínov, Janičku a Helenku. No a jinak moc děkuji a poprosím vás o písničku, no protože je to pro mě opravdu
0: je to
1: zajímavý.
0: Je to boj, život ano. Je boj. Ano, tak jsme to prozradili, život je boj. Tak určitě ano. Si můžete zlepšit náladu v Chomutově, běžte do parku, ano. Dejte si zmrzlinu
1: ano,
0: a zase zavolejte. Naschledanou.
1: Jestli tam dojdu, tak ano, Evičko, děkuji.
0: Je to porovince, určitě dojdete.

Do písniček na přání Českého rozhlasu Sever dorazil taky další e-mail. Zahrajte prosím paní Zuzce do Lipové. Má dovolenou, zahrajte písničku od Nazaretu. Posílá ji to Jiřík a děkuje za zahrání.

0: Dál pokračují písničky na přání na Českém rozhlase Sever a dál se točí svět. To už jsem prozradila písničku, kterou budeme hrát a kterou vybral Pepa. Hezký večer, Pepo.
1: Hezký večer.
0: Tak povídejte, komu zahrajeme.
1: Tak bude to pro vás.
0: Díky.
1: Bude to pro... dneska slaví moje teta.
0: Ano,
1: narozeniny,
0: všechno nejlepší přejeme.
1: Tak bude to pro moji kamarádku Martinu, do Zavonoc.
0: Ano.
1: A pro moji tetu, taky do Zavonoc. No a bude to pro moji mamku. A to je všechno.
0: No. Tak dobře, dál tady točí se svět od Jiřího Zmoška, tak jak si to přál Pepa. A vy můžete zase volat o tu svoji písničku. Telefonní linku znáte 475 212 212.

0: krásný letní večer taky přeju na Děčínsko paní Marii, naší posluchačce. Jak se máte? Dobrý večer.
1: Dobrý večer, zdravím vás, děkuji za optání. Přiměřeně.
0: Veselá tak. Marie, tak co si zahrajeme ano. Veselého, Marie?
1: Tak, prosila bych od Aťky Janouškové, zázračného doktora, a bylo by to pro vás, ano. A celé vaše Bezva rádio,
0: díky.
1: A pro všechny posluchače.
0: Děkujeme, vy se mějte krásně, zavolejte příště, naslyšenou.
1: Naslyšenou, děkuji.
2: Jednou prý v Kentucky pán k doktorovi šel, měl nervy na cucky a vyléčit je chtěl. Doktor ho proklepal

0: A já už se zdravím v písničkách na přání Českého rozhlasu Sever z další, kdo se dovolal, a je to Anděla. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, paní Renat, teda...
0: Já jsem Eva, stačí Eva, stačí Eva.
1: Evička, no. Já bych chtěla písničku Oranžový express.
0: A je připravená, ano. Povídejte dál.
1: Poslala bych to Pepovi do Štětí, potom Hanice do Touchovic, Božence do Jirkova a do Žatce, vám do rádia a Kajovi do Ústí a vám do rádia pro všechny posluchače.
0: Takže
1: děkuju moc krát.
0: My děkujeme všichni, které jste jmenovala, já vám taky přeju krásný poslech. Vy jste vybrala Oranžový express, protože je to vaše oblíbená písnička, nebo jaký byl ten výběr?
1: Ne, já tak... jsem si na ní vzpomněla. Tak.
0: Vzpomněla jste si dobře. Tak jo, takže Oranžový express, Mirek Hofman, já vám děkuju, Andělo, za zavolání. Příště naslyšenou, mějte se krásně.
1: Naslyšenou, děkuju.

0: Bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Na bezpečnost návštěvníků Evropského festivalu Let It Roll u jezera Most dohlédnou kromě policistů také psovodi nebo poříční policie. Žně v Ústeckém kraji pokračují, zemědělci už téměř sklidili ječmen. Opozice kritizuje vyjádření premiéra ohledně plánovaného schodku státního rozpočtu, varuje před větším zadlužením země. V noci jasno nebo skoro jasno, teploty klesnou i k 10 stupňům. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobrý večer. Mostečtí policisté od zítřka dohlédnou u jezera Most na bezpečnost během festivalu Let It Roll, jehož hudební program začíná ve čtvrtek. Podle mluvčího mostecké policie Václava Krígra se do opatření zapojí také poříční policie, psovodi, městští strážníci, celníci a policisté z Německa. Hlídky se zaměří na bezpečnost v dopravě, také kontroly řidičů kvůli alkoholu a drogám, na veřejný pořádek a dohled nad vodní plochou. Pořadatelé očekávají kolem 20 000 návštěvníků. Jezero bude festival hostit od 29. července do 2. srpna. Pláž u jezera ale zůstane přístupná veřejnosti. Zemědělci v Ústeckém kraji pokračují ve sklizni. Téměř sklizený už mají ječmen. Podle údajů, které v pondělí zveřejnilo ministerstvo zemědělství, jsou výnosy na severu Čech pod celostátním průměrem. Zemědělci v regionu v průměru sklízí necelých 5 tun obilí z hektaru a řepky přes 2,3 desetiny tuny. Farmáři už letos sklidili téměř 70% obilovin a přes 85% řepky. Parlamentní opozice kritizuje premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO za slova o plánovaném schodku státního rozpočtu. Ten má podle něho výrazně být pod 400 miliardami korun. Podle předsedy ODS Martina Kupky ale vláda pokračuje v zadlužování země a účet za její rozhodnutí budou splácet další generace. Předseda STANu Vít Rakušan upozorňuje, že bez reform nebude možné veřejné finance dlouhodobě stabilizovat.
2: Jediným řešením jsou reformy, ale těch se populisté jako Andrej Babiš bojí jako čert kříže. Prostě přestat rozdávat dárečky například v podobě poplatků za POZE a logicky změnit strukturu daní.
0: Letos stát počítá se schodkem 310 miliard korun. Hladina Dunaje v Bratislavě je nejnižší za posledních 30 let. Slovenští vodohospodáři začali šetřit vodou při proplouvání lodí plavebními komorami na vodním díle Gabčíkovo. Pokud bude voda klesat dál, hrozí podle slovenské televize a rozhlasu úplné zastavení lodní dopravy. Dunaj kvůli suchu také vyplavuje desítky let staré vraky, nevybuchlou munici nebo starší archeologické nálezy. Hladina řek klesá i v Česku. Sucho hlásí už téměř polovina ze všech měřících meteorologických stanic. Nic.
1: Počasí.
0: V noci jasno až skoro jasno, teploty klesnou i k 10 stupňům. Zítra čekáme jasno nebo polojasno, teploty zítra vystoupí nad 33 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na silnici číslo 13 řeší policie na Liberecku mezi Stráží a Mníškem stále nehodu dvou osobních aut. Pozor na silnici 118 z Budyně nad Ohří k Doksanům. Je tam nehoda dvou osobních aut, jedno skončilo v příkopu. Záchranáři už jsou na místě. Jeďte opatrně, dobře dojeďte.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by

nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak šeptám potají.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Paní magistro, nedávno jsem slyšel v televizi takovou větu, kde se říkalo, že platy budou zvýšeny 400 tisícům státních zaměstnanců. A hned jsem si řekl, jestli to nemělo být 400 tisícům.
2: Nebo 400 tisíců.
1: Tak, no jak je to se skloňováním? Napsala nám paní Majka totiž, že slyšela, stalo se to víc než 200krát.
2: A že se jí ten tvar zdá nespisovný, nebo že je přesvědčena, že to není spisovné. Já bych začala u toho 200krát od paní posluchačky. To slovo je, tak jak je napsáno i v tom tvaru, v jakém je, je zcela správně, spisovně, jde o násobnou číslovku příslovečnou. Takže tvar má jenom jeden, příslovce nijak neohýbáme a nevím, jestli jí vadilo na tom spíš to psaní dohromady jako jedno slovo, ale to je u tohoto typu číslovek také jediná možná spisovná varianta. Řadové číslovky například píšeme zvlášť, když jsou složené 200, jsou dvě slova, ale 200krát už je jedno slovo z přeška. Ale teď bychom se mohli vrátit tedy k tomu, jak skloňovat ty číslovky.
1: No, já vím, že je to na dlouhou přednášku, tak jen velmi krátce. Takže platy budou zvýšeny. Jak to tedy, jak to vyskloňovat tohle?
2: No, máme skutečně víc možností, protože u tohoto typu číslovek buď skloňujeme všechny části toho číselného výrazu, takže jak to bylo 400 tisícům, zaměstnanců, nebo máme druhou možnost skloňovat jenom jednu část toho počítaného předmětu a skloňovat ten počítaný předmět a část toho číselného číslovkového výrazu.
1: Takže příklad?
2: A příklad je lepší, když tam máme i ty jednotky, ne pouze 100 a tisíce a podobně, takže například před 365 lety. A nebo
1: před 365 lety.
2: No, to byl ten první způsob.
1: Můžeme si prostě
2: vybrat. Když jsme říkali 365, nebo můžeme říct 365, až to poslední část skloňovat. No a v některých situacích pravidla uvádějí, nebo příručka českého jazyka uvádí, že zpravidla v mluvené řeči anebo při nějakých speciálních případech vlastně nemusíme skloňovat nic, že můžeme říkat k 1722 korunám.
1: No to je hrozné, ale.
2: Ale je to přípustné.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, kde se u nás nejčastěji třese země? Zemětřesení v České republice není vnímáno jako častý nebo výrazně nebezpečný jev. Česko se nenachází na styku litosférických desek či v tektonicky aktivních oblastech. Přesto však naše země není zcela seismicky klidná. Nejaktivnější oblastí je západní část Čech, především okolí Karlových Varů a Chebu. Právě zde se země na našem území chvěje nejčastěji. Typické jsou zde takzvané zemětřesné roje, které tvoří velké množství slabších, rychle po sobě následujících otřesů. Tyto roje mohou trvat několik dní až několik měsíců. Z historického hlediska patří mezi nejsilnější zaznamenané otřesy v této oblasti zemětřesení z 21. prosince 1985, které dosáhlo síly 4,6 stupně Richterovy škály. Tehdy praskaly domovní zdi, padala omítka, slabší komíny se řítily. Událost ukázala, že zemská kůra v této oblasti je skutečně aktivní. Podobně silné zemětřesení bylo zaznamenáno na Chebsku také v roce 2014. Lidé cítili otřesy až 150 kilometrů daleko. Zemětřesení v západních Čechách jsou proto důležitým předmětem dlouhodobého výzkumu. Vědci pomocí sítí seismografů sledují jejich výskyt, intenzitu i průběh.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Aroma Vakeren.

0: Dobrý večer, lačerate šukaršu neben. Připomeneme si památný den romského holokaustu. V noci z 2. na 3. srpna roku 1944 nacisté v koncentračním a vyhlazovacím táboře Auschwitz-Birkenau zlikvidovali tzv. Cikánský rodinný tábor. Řeč bude také o vězeňských orchestrech v nacistických koncentračních a vyhlazovacích táborech.
1: Bez tebe nové dny, já už dávno nepočítám.

0: Poslech o Roma Vakeren zpříjemnili Gejza Horvát a Roman z Pardubice. V některých nacistických koncentračních a vyhlazovacích táborech působily vězeňské orchestry. Některé vznikly z iniciativy samotných vězňů, jiné byly zřízeny na rozkaz SS-áckého vedení. Jakou roli hrála hudba v těchto extrémních podmínkách a jak fungovaly orchestry přímo v táboře Auschwitz-Birkenau? O tom nám poví sociální antropolog a romista Zbyněk Andrš z Univerzity Pardubice.
1: Několik orchestrů bylo i v Osvětimi, nebo v tom velkém táborovém komplexu Osvětim-Birkenau.
2: Pane Andrši, jak to měli ti muzikanti s hudebními nástroji? Oni si je přivezli sebou? Nechali jim je?
1: No a to je zajímavá věc. Pravděpodobně to tak bylo. Já jsem se nikde nedozvěděl nebo nedočetl vlastně jakou cestou se tam ty nástroje dostaly, protože jsou zmínky v literatuře nebo ve vzpomínkách pamětníků, například lékařů, kteří působili

0: byli v Osvětimi a přežili celé to období, tak jeden z těch lékařů, který pocházel z Čech a byl tedy původem Žid, zmiňuje, že tam slyšeli i cymbál. Čili musel tam být i cymbalista, cymbál. A je to pro mě trošku jakoby záhada. No patrně při příjezdu těch prvních transportů ještě před rokem 1943, kdy ty podmínky byly velice tvrdé, ale to zpřísňování těch poměrů v těch koncentračních a vyhlazovacích táborech, jako byla Osvětim, probíhalo postupně. A v těch počátcích zřejmě bylo možné, aby ti muzikanti si sebou vzali ty nástroje.
1: To je hodně zajímavé, protože i kdyby tam měli ty nástroje potom nelegálně, tak při těch kontrolách by se ty nástroje našly. A nebo když by měli jít hrát těm Němcům, ti Němci jim poskytli ty hudební nástroje.
0: No, v případě té Osvětimi nebo Auschwitz-Birkenau, ku příkladu ta, řeknu, cikánská kapela v dobovém jaksi pojetí, byla zřízena na popud jednoho SSáka, který se jmenoval Broad. Fungovala příležitostně při různých akcích, ale zejména při těch třeba nástupech, ale i při popravách, mučeních a tak dále. Ale pak tam bylo ještě dalších 4 až 5 kapel, které byly v těch jiných přilehlých táborech a byla tam kapela taková jakoby oficiální, která hrála právě při těch nástupech do práce. No, to byly asi, předpokládám, spíš dechové kapely.
1: Já se samozřejmě ještě vrátím k Osvětimi, odkud pochází známá romská píseň Auschwitz a te Hinkerbárov. Jak to bylo s těmi muzikanty právě tam?
0: Tak přímo v tom takzvaném cikánském táboře, který měl označení B2E, ti muzikanti převážně to byli tedy houslisti, možná primáši někteří z nich, nebo kontráši a harmonikáři. No a ti hráli z počátku toho pobytu v tom roce 42, ještě v první polovině roku 1943, tak kdy to bylo volnější ten režim, tak mohli chodit i po blocích, samozřejmě ne v případě, když byli v práci a tak dále, ale třeba večer. Takhle je znám případ Františka, nevím, jak se jmenoval druhým jménem, ale byl to Rom, který pocházel z Oslavan. Byl to harmonikář, který už před válkou se svou ženou vlastně provozoval hudbu jako živnost, chodil po trzích a zpíval za peníze. No a ten v tom táboře navštěvoval zejména své příbuzné, obcházel ty baráky a tam hrál.
2: Vysvětluje sociální antropolog a romista Zbyněk Andrš. Adagives Imar Savoro, Manga Vlačerat. Děkuji, že jste dnes byli s námi. Klidný večer a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: Český rozhlas zprávy.
1: Opozice kritizuje vyjádření premiéra ohledně plánovaného schodku státního rozpočtu. Krnov vypracuje studii na protipovodňová opatření v okolí toku řeky Opavice. Zítra bude jasno až polojasno, teploty překročí 30. Zprávy a Žofie Nováčková, hezký večer. Opozice kritizuje slova premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO o plánovaném schodku státního rozpočtu. Ten má být podle Babiše příští rok výrazně pod 400 miliard korun. Podle předsedy ODS Martina Kupky ale vláda pokračuje v zadlužování země a účet za její rozhodnutí tak budou splácet další generace. Předseda STAN Vít Rakušan pak upozorňuje, že bez reforem nebude možné veřejné finance dlouhodobě stabilizovat.
2: Jediným řešením jsou reformy, ale těch se populisté jako Andrej Babiš bojí jako čert kříže. Prostě přestat rozdávat dárečky například v podobě poplatků za POZE a logicky změnit strukturu daní.
1: Babiš taky řekl, že chce v příštím roce tlačit ministry k provozním úsporám a zároveň očekává růst investic. Letos stát počítá se schodkem 310 miliard korun. Řeka Opavice bude mít vlastní protipovodňová opatření. Tok při povodních v roce 2024 například zaplavil město Albrechtice a okolí. Krnov teď začal chystat novou studii. Ta bude řešit celý tok od pramene v Heřmanovicích až po soutok Opavice s Opavou v Krnově, říká mluvčí krnovské radnice Dita Círová.
3: Studie se zaměří především na zadržení vody v krajině, zpomalení odtoku vody do vodních toků a návrh přírodě blízkých retenčních, protierozních a protipovodňových opatření. Záměr jsme předjednali s dotčenými obcemi a správci vodních toků, ti nám deklarovali součinnost při jeho přípravě.
1: Město Police nad Metují na Náchodsku bude na parkovišti nedaleko poutního místa Hvězda nové zázemí pro turisty. Za zhruba 4 miliony korun vznikne do konce letních prázdnin přístřešek a inovativní WC. Jeho výhodou je podle starosty Jiřího Škopa z ODS prakticky bezobslužný provoz.
4: Podobnou technologii jsme tady v našem regionu zatím nezaznamenali. Je to vlastně ostrovní systém WC, který není napojen na žádné přípojky. Funguje sám o sobě na principu solárních panelů. Dole má pod sebou dvě nádrže na vodu a samozřejmě na odpad. A je to řízené dálkově, takže my na dálku budeme vidět, kdy je potřeba vodu doplnit nebo naopak vyvést. Sport.
1: Tenista Jakub Menšík nastoupí k prvnímu utkání po Wimbledonu. Po necelém měsíci bez soutěžního zápasu vyzve Američana Svajdu, a to v úvodním kole turnaje ve Washingtonu. Ve Wimbledonu skončil semifinalista letošního Roland Garros Menšík už ve druhém kole. Počasí. Zítra bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty 29 až 34 stupňů. Na severovýchodě území kolem 27 stupňů a na horách 23 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velké Meziříčí na kilometru 147 odstranili poslední zbytek dopravního omezení z levého pruhu. Už se jede dvěma pruhy, brzdí se na kilometru 141. Na D6 z Karlových Varů do Prahy za sjezdem na Janeč na 5. kilometru vyšetřují nehodu, jede se jen odstavným pruhem a krátce zpomalíte. A na D48 z Nového Jičína do Českého Těšína za sjezdem na Příbory na 31. a 5. kilometru uzavřený pravý pruh. Auto se tam převrátilo přes střechu, téměř se ale nezdržíte. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Následuje repríza pořadu Alex a host.
0: Alex a host.
5: Televizní diváci si ho oblíbili díky seriálovým rolím Majora Korejse či Starosty Hložánka. Je také divadelním režisérem, v prosinci ho čeká premiéra a občas si střihne roli moderátora. Nedávno diváky provedl předáváním Centálie. Miroslav Hanuš, vítám vás. Dobrý den.
0: Alex a host.

0: Herec a divadelní režisér známý co by major Korejs z případů prvního oddělení nebo jako starosta Hložánek ze seriálu Ulice Miroslav Hanuš má za sebou výjimečný večer. Vy jste se nedávno ujal moderování Centálie.
1: Ano, byl jsem lapen, není to, občas se tomu věnuju, ale Itálie, to je vždycky takový trochu problém. Když to dělají herci, tak takhle. Já jsem jim dopředu řekl, to nevíde, jo? Ondřejovi Kapkovi, prezidentovi. To nemůže vyjít, Ondřej, ale to jsem mu řekl už ve chvíli, kdy jsme se dohodli. Jo? Protože vždycky budu pro někoho moc starý, moc mladý, moc chlap, moc ženská, moc vtipnej, málo vtipnej, že jo? Když to dělají novináři, tak lidi nadávají, že oni umějí moderovat a takovým tím suchým způsobem. Někdo je zas moc na ně komunální. No tak jsem si říkal, tak ještě než půjdu do důchodu, takže bych si stihnul ještě tohle to zkusit, protože přece jenom je to adrenalin, je to z národního a je to přímý, že ano. A pod rukama se vám to sype časově, což se mi přesně dělo celou dobu.
0: Tak, ale ono to není první vaše moderování, vy čas od času moderujete, tak jak dlouho jste zvažoval tu nabídku, zda Itálie moderovat? Bylo to vlastně jakoby radost, nebo měl jste radost toho, že jste tu nabídku dostal?
1: No, radost jsem měl a současně to je takový to, a tím vzniká otázka, že jo, tak máte radost a starost. No a pak jsem si řekl, já to ještě zkusím, už jsem se chystal, že budu tak v klidu, jak se blíží k tomu důchodu, budu dělat ty věci, co umím. A tohle jsem si řekl, no to je zajímavá výzva, to zkusím, jestli pak ztroskotám nebo ne. No.
0: A jak jste se hodnotil zpětně? Jak byste měl pocit po skončení Itálie?
1: Já jsem byl úplně v pohodě. A vlastně jsem měl takové hezký ohlasy, jo, mimo pár fakt komických takových těch, jak ty lidi musí se vyjádřit, tak já nemám žádný sítě, nic, ale žena mi to vyzobává, ty nejlepší kousky dostávám, takhle přijdu domů, lehnu si a podívej, co o tobě píšou, že? Tak tam jsou nějaký jakový, že to se nedá ani reprodukovat, že? Je to tak asi jasný, co tam tyhle týpci píšou.
0: Není na světě člověk ten, který by se zavděčil lidem všem.
1: Ano, tak Mirek asi tak. Ten, který by se zavděčil lidem všem.
0: Jak probíhala příprava?
1: Já jsem si psal i scénář k tomu, samozřejmě ten sižet základní je daný, pořadí těch. No a pak jsem, mně se ty věci často jako zdají v noci, já si napíšu jako ten scénář, ale pak se mi třeba zdá, jakým způsobem to interpretovat, jo? Nebo jak to rozšířit. To jsem to postavil na některých prostě postřezích, historkách a pak jsem tam ještě citoval z Ladislava Vančury z Rozmarného leta, který mám hrozně rád a tam byly takový skutečně jako vhodný místa, tak jsem je použil. No a dost jsem se připravil pečlivě, bych řekl, být připraven toť vše, Hamlet. No tak jsem říkal, než se to začne hroutit, tak abych věděl, co přijde, tak jsem si vypracoval dost jako propracovaný scénář, z kterého jsem hned asi po 12. 13. minutě a mělo to, že má to skoro 2 hodiny, jsem začal slevovat, protože z těch boků na vás mávají ty asistenti a říkají, už seš minus 5 minut, už seš prostě 10, 15, jo, a je to přímý, no.
0: Jste to mohl roztrhat rovnou potom ten scénář.
1: No, a tak já jsem vybíral ty nejlepší kousky a skákal jsem, že jo, vynechával jsem otázky na ty předávající, protože jsem chtěl nechat co nejvíc prostoru těm, co děkují, že jo, což je problém, protože ty vždycky dostanou citovou závrat, že ztratí pojem času a děkují. Mladí se dojímají a děkují prostě 3x díl a staří se dojímají, protože už je to třeba naposled a děkují taky 3x díl, no takže vám to nevíde, ale jenom o 15 minut, takže řekl bych, nebylo to tak špatný na to, že jsem nikomu, jo, když tam byl třeba Václav Moravec, který je zvyklý dělat s politikama, že jo, tak ten prostě ten jedinej snad dodržel ten čas, protože ten prostě to vypnul toho člověka, úplně mu to jako sebral ten mikrofon a nedělal mu to problém. Ale to jsou moji přátelé, kolegové, no tak to jsem já nedělal.
0: Miroslav Hanuš je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

čaj už ten vypil a tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst.

záchody bral. A věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích lápek stál, tak jsem řekl jenom svoje lásku.

0: Herec a divadelní režisér Miroslav Hanuš je naším hostem. V minulém vstupu jste popisoval nebo přiblížil svou akci, nebyla to vaše akce, ale akci, kterou jste moderoval, předávání Centálie v Národním divadle. Vy jste ale v Národním divadle nepůsobil, respektive hostoval jste tam nějak ze začátku své kariéry.
1: No, na škole
0: ještě?
1: Když jsme všichni tak jako vlastně statovali nebo hráli velice malé role, tak já jsem tam hrál, ano, hrál jsem tam i se svojí profesorkou Regínou Rázlovou. Dnes ještě zapadá slunce nad Atlantidou. Nezvalův text, který se už dneska moc nehraje. No a byl jsem natřenej celý na hnědo, měl jsem jen takový suspenzor a jakože jsem hodně opálený, tak jsem byl natřenej na hnědo a skoro díl trvalo to ze sebe umejt, než tu roli odehrát. No tak na začátku. Ale bylo to Národní divadlo, bylo.
0: A že byste se tam nějak upíchnul, zůstal tam, o to jste se nesnažil, neusiloval?
1: Ani ne. To jako já jsem ta generace, co ještě k tomu vzhlížela, jako takové té metě, kde byli mistři a tehdy to, se to nosilo trochu jinak než dneska. A tak jsem se na to necítil. Ale je pravda, že z mého ročníku tam prakticky rovnou šla Simona Postlerová a Bára Hrzánová a ty šly jako rovnou tam. Řada lidí tam šla jako rovnou, ale pak nevydrželi třeba. Že rozptýlili se do jiných ústavů.
0: Tak vy jste těch ústavů také prošel celou řadu, ale když ještě zůstanu v Národním divadle, kde jste tedy byl krátce během svých studií, jaké bardy jste tam stihnul zažít? No, jako rád vzpomínáte?
1: Byl tam pan Vrabec, pan Ráš, Blanka Bohdanová třeba, tu jsem hrozně jako obdivoval. Paní Holišová třeba, nebyla tak známá, ale výborná herečka podle mě. Byl tam pan Kemmer ještě, pan Hrušínský, pan Růžek, že to prostě byly skutečně ty kapacity nejvyšší, který jsem s úctou pozoroval.
0: Měl nějakou svoji speciální šatnu, do které, řekněme, obyčejní herci neměli
1: tak
0: přístup?
1: Tam je šaten řada, že? A než se teda o ty šatny musí dělit, protože je to třísouborové divadlo, takže co se hraje ten večer, tak mám tu šatnu, ale každý tam měl asi svoji skříňku, no. A pak jsem ještě hostoval na Nové scéně, to byly Nezralé maliny se jmenuje ta instance televizní, to je pan Hubač a tam právě hrál pan Růžek s panem Hrušinským mimo jiný teda a já jsem vždycky koukal, jak oni se budou soustředit, protože šli na takovou hodně jako nadupanou scénu a oni se soustředili tak, že stáli v těch šálách těsně jako krok před tím jevištěm a bavili se o fotbale. Jo? Ale s tím krokem šli a rovnou prostě silná emoce, rovnou to tam jako zapíchli. A já jsem si říkal, no takhle se dělá to soustředění. A pak jsem to pochopil, já to dělám dneska taky vlastně, že já si oblíknu ten kostým a už se blížím, už vím, co budu hrát, už jsem v tom pocitu, ale vedle toho dokážu vést keci, mě teda fotbal nezajímá, takže jsem o něčem jiným, ale vlastně to je takový jako ulehčování toho nadupaného kotle a tam vejdu a můžu rovnou. Takže později jsem to pochopil, tenkrát mě to udivovalo, o čem se tak vášnivě baví, o fotbale prostě.
0: No to, že vy se nebavíte o fotbale, to mě vůbec nepřekvapuje. Vy jste někde řekl, že sport neuznáváte.
1: Ano,
0: i o tom budeme mluvit.
1: No, takhle, já se sportem nesouhlasím.
0: Jo, ano, že se sportem nesouhlasíte, to je přesné. To je přesné, ano. Tak i k tomu se dostaneme. Miroslav Hanuš je naším hostem.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Franceskem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Pozvání do pořadu Alex a host přijal Miroslav Hanuš, herec a divadelní režisér, dobře známý ze seriálu Ulice či Případy prvního oddělení. Ulice nedávno slavila 20 let od svého vzniku. Jak vy jste dlouho v Ulici? Byl jste u jejich začátku?
1: Ne.
0: Vy jste přišel během...
1: Já myslím, že jsem asi 12 nebo 15 let, nevím, a já jsem měl vždycky vlastně nějakou menší roli, akorát, že ona časem vznikla jako velice výrazná, takže...
0: Čím to? No, přikládáte nějaké zásluhy sobě?
1: Především sobě. Kdy jsem si jako vypracoval, ostatně Korejce jsem si taky vypracoval. Jednu chvíli úplně na začátku se uvažoval, že Korejc tam bude třeba 6 dílů a přijde někdo jiný, ale Korejc se tam tak zaryl, že ho nebylo lze odstranit a zůstala mi ta role. No, tak snad to jako dělám dobře a teď je to taková role zábavná trochu invalidního důchodce už, tak, který plácá blbosti. Jo. Předtím to byl takový politik, který byl na ženský a na pití.
0: Teď mluvíte o panu Hlažánkovi, starostovi.
1: O Hlažánkovi, jo. Vypadalo to, že narážím na někoho, nebo...
0: Ne. Říkal jsem si Korejs, jestli se nám někam nevyvinul.
1: Korejs je vzorňák, jo.
0: Tak.
1: No. Ale Hlažánek, ten si odžil svý, jako... Takže dneska se tam už tak jako zmateně potuluje a plete se do politiky, ačkoliv je v invalidním důchodu, ale pořád má dojem, že by jako měl co říct. No, tak, ale jsem tam už jenom tak občas, ale pořád, teď mi zase nabízeli smlouvu na další rok, takže pořád občas jsem povolán, abych trochu pobavil, protože těch linek humorných tam není jako mnoho, ale ta moje postava toho popleteného politika bývalého je vtipná.
0: Tak 20 let Ulice, jak ještě dlouho to odhadujete, že Ulice bude žít?
1: Já myslím, že tak ten vzor, protože to je remake, nebo jak se to jmenuje, není to úplně remake, že jo? Je to britský seriál původně a ten se točil 50 let. A skutečně tam někteří, kteří tam nastoupili jako děti, což bylo tady u nás taky, že jo, dospělí, dneska jsou velký herci, tak tam byli celý život. Oni teda odskakovali, dělali i jiné věci, ale ten, kdo hrál tam velký role, tak tam skutečně prošel až jako do smrti tím seriálem.
0: Takže nejste ještě ani v polovině.
1: No,
0: podle toho.
1: Já už asi jo.
0: No a když se dostaneme k té druhé vaší výrazné seriálové roli, majora Korejse, tak on byl velmi neoblíbený, arrogantní, teď dělal ty své podrazy a ta role se vyvinula, no, překvapivě, byť to byl kriminální seriál.
1: No, to je taková atypická věc a pro herce řekl bych velmi šťastná, protože obvykle u těchto seriálů se žádá, aby se prostě ten typ pořád opakoval, jo, ten tým je sestavený nějak, jo, třeba teď frčej, že jo, ženy, jo, teď je asi 5 seriálů, kde ta hlavní vyšetřovatelka je žena, takže tam je žena většinou rozvedená s milostnými problémy, že jo? V některém díle dorazí její bývalý manžel či milenec, také policista, že zase tak opakuje. No a pak je tam jeden starý, jeden mladý fešák, mladá popletená, no to je taková klasická sestava, to se tak jako pořád opakuje dokola, divák si to žádá. Není zvědavej na vývoj těch postav, ale Korejs se překvapivě vyvíjel. A tak on odešel na konci té druhé série, kdy se předpokládal, že už se nebude točit dál, a ještě se točila třetí a kluci vymysleli, aby ho dostali zpátky, protože on se povýšil na to ředitelství nějaký policejní, tak mezi tím dostal 2 infarkty a umřela mu žena. A on prostě, člověk se úplně nezmění, ale jako to, co by ho zajímalo, já jsem říkal, chlapi, to jste udělali dobře, protože já vám celou dobu říkám, že Korejs je vynikající policista. Jo, možná je trochu vůl, ale je to dobrý policajt a je to srdcem policajt. A ve chvíli, když zůstal sám a děti někam se rozprchly, tak já jsem viděl toho Korejsa, jak tam dřepí v tom Berouně, v tom prázdném baráku. A i za cenu, že půjde s penězma vhodně níž, jo, tam se to funkčně prostě snižuje, tak se snaží vrátit k té praktické práci toho policajta, protože ta ho jediná jako vlastně bavila. No, ale vrací se už jako trochu zdevastovaný a změněný člověk, což je atyp. A pro herce je to velice jako příjemný. A ještě se stává outsiderem na tom vlastním oddělení a outsideri jsou vůbec dobří hrdinové ke hraní. Jo.
0: Proč? Zrovna outsideri.
1: No, protože buď záporáci, že to je jasný, ale ty chudáci jsou prostě dojemní a teď se tam tak motají, snaží se prosadit. Podaří se jim to, nepodaří, že jo. Zatímco, když tam prostě hraje, já nevím, Filip Blažek drsnýho bouchače a samozřejmě má nějaký problémy, ale jde to dopředu. A on říká, vyhoděj to, korej se, nebo se tam chytne, nebo dřív umře, zhroutí se někde v bufetu. Takže ten chudák, a navíc já mám k těmhle lidem blízko, jo. Já když jdu po ulici a teď potkám bezdomovce či prodejce nového prostoru, že jo, čím se živějí, tak já třeba mám 3 ty nový prostory, jo. A tuhle mi někdo říkal, tak proč si kupuješ ty 3? Tak jim dej rovnou peníze. Já jsem říkal, to se mi nezdá dobrý, protože ty lidi se snaží se prostě nějak jako snaží se pracovat, ty příběhy jsou někdy, to je raz, dva. A raz, dva se vám to může stát a jste na ulici. Mm-hmm. Člověk by to neřekl, ale jo. A já jsem říkal, ale já nechci, aby oni jako žebrali u mě ty peníze. Já jim dám něco navíc, ale to je něco jiného, než když si ten nový prostor koupím a pak ho třeba nechám, když jdu k doktorovi, tak ho nechám v čekárně, jo, ať se ho tam přečtou i jiný lidi. No. Takže já mám tuhleto slabost pro ty lidi a taky je rád hraju.
0: Já budu teď Václav Moravec, přeruším vás, ano. No. Miroslav Hanuš zůstává naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je stále herec Miroslav Hanuš. Už jste v minulém vstupu připomněl svoji výraznou roli majora Korejse, který se, jak jste říkal, vyvíjel, stal se z něj nakonec takový outsider. Možná u někoho mohl vzbudit i soucit.
1: No to doufám.
0: I když si člověk připomněl to všechno, co dělal předtím Kozákovi a dalším.
1: No, tak jasně, ale jsou situace, kdy prostě nikdo není jenom vůl, jo. My ho známe třeba jenom z práce, kdy ona nás zve a tohle, ale on má přece nějaký další život a tak. A pak, když člověk otevře tu knihu celou, tak se k tomu staví jinak, jo. A když teda někdo měl dva infarkty a umřela mu žena na rakovinu a děti někam zmizly a on zůstal sám, no tak hned každý si myslím, že řekne, no tak ten, tomu se zrovna nedaří dobře. Jako. Tak já doufám, že tam je záběr v tom prvním dílu té druhé, třetí série, kdy o Korejcovi, Korejc tam není, protože je jako ještě pryč a je tam jenom, jak se dívá na televizi, a Ondra Vetchý tam má nějakou diskovku a něco řeší, že jako to. A tam sedí, spousta lidí mi říkalo, já si to tak pamatuju. A on je, já jsem jenom seděl a čuměl jsem jako v televizi na tu tiskovku, úplně nevoholený a jed jsem lečo z konzervy. A jenom jsem koukal a spousta lidí mi říkalo, že si ten záběr strašně pamatuju. Ten jediný záběr v tom dílu, jak ten zoufalý chlap tam najednou visí. A že jim bylo líto.
0: Takže přeci jenom ten soucit.
1: Jsem snad vydojil.
0: Jste vydojil. Tak, ale vy jste překvapivě, byť jste už jednou uvedl, že se sportem nesouhlasíte,
1: ano,
0: tak jste
1: nesouhlasím.
0: Se stal místopředsedou fotbalového svazu ve snímku Vyšehrad. Tak no. Nejprve mi řekněte, proč se sportem nesouhlasíte?
1: No,
0: a co s tím chcete dělat?
1: No nic, já s tím nebudu nic dělat, když je to ty lidi baví, ať to dělají. Jo, já myslím, že to je jako pokažený, jo, že to je pokažený. Především, jak se do toho míchají prachy a všichni chtějí vyhrát, tak já jsem od sportu očekával nějaký ideály, jo, neskuly olympijské, ale takové to fair play. Ale já kam se podívám, tak to je zkažený, to nikdo nemůže popřít. Půlka se, je potřeba zavřít těch lidí, až to rozkrádají, že jo, nebo tam fixlujou s těma výsledkama, a nebo prostě ty lidi se ženou do takových výkonů, že si úplně zhuntujou tělo. Takže to není prostě prospěšný. Když jsem se ptal nějakých sportovců, říkal, to není jako prospěšný tělo. Říkal, no to vůbec ne.
0: Vrcholový sport určitě.
1: To je prostě úplně, jo, na to musí vznikat celý nemocnice, aby opravovali ty polorozbitý sportovce, aby ještě chvíli mohli, než se začnou kůhlat do konce života. No tak na tom nevidím nic obdivného. A navíc já nejsem vůbec soutěživý typ, tak mě vůbec nezajímá, kdo vyhraje. Jo. Ne, naopak.
0: Mě líto toho, co prohraje.
1: No, mě líto toho, co prohraje. Takže já jsem vždycky říkal, hejte, mě kdyby dali do brány, jo, tak já tam budu v té bráně, ale vidím, někdo strašně usiluje, útočí na mou bránu, tak já bych řekl, no, jestli vám na tom tolik záleží, tak prosím, račte si vsítit do mé brány, protože mě na tom nezáleží. No, tak mě do brány nedáte, že jo, v tomhleto.
0: Ano, takže byste uhnul střele.
1: No. A potom ty prachy, kdy se to prostě mění v amorální věc, opravdu. Kdy jsou věci tak zmatený, že nějaký hráči stojí prostě desítky milionů nebo co, aby si je přeprodávali nějaký kluby, a jiní lidi nemají co jíst na světě, no přijde mi to zmatený, no.
0: Tak za malou chvíli se vrátíme k vaší roli, tedy místopředsedy fotbalového svazu ve snímku Vyšehrad. Naším hostem je Miroslav Hanuš.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Já.

0: Povídám si s Miroslavem Hanušem alias Korejsem či starostou Hložánkem a překvapivě i místopředsedou fotbalového svazu ve filmu Vyšehrad. Překvapivě, to už jsme vysvětlili v minulém vstupu, protože vy prostě se sportem nesouhlasíte, ale do čela fotbalového svazu, nebo co by místopředseda, jste se postavil, tu roli ano. Jste si střihnul.
1: Tu jsem si střihnul s radostí, takhle, pokud je třeba turistika, výborný sport, jo, si myslím, to proti tomu nic nemám, trošku si zaližovat, zajezdit na kole, pohybovat se, Sokol, nebo takhle, v pořádku, ale...
0: Nesoutěžit.
1: Ale no, nesoutěžit, to je jako základ, nesoutěžit, jo, to bych apeloval na posluchače, nechte toho. A tam toho pána, co jsem hrál, on se nějak jmenuje ve skutečnosti, že jo, je zavřený, nebo je těsně před zavřením, nebo je mezi zavřením a momentálně, nevím, co mu je, jo, tak toho jsem k tomu...
0: To
1: jsem
0: takový bafuňář.
1: Takový bafuňář, no, to jsou teda nejlepší, jo, ty žádný sport neprovozují, jenom koukají, co by tam jako ukradli, a ještě se tváří, že jsou nějaký světlonoši, tak tyhle ty lidi skutečně jako nemám rád, jo? A já jsem to neměl hrát, měl to hrát někdo jiný, ale to stočilo ten první díl.
0: Jiří Dvořák.
1: Jirka to měl, Jiří to měl hrát, ale měl covid, takže mě zavolali v noci, jestli bych ráno mohl tady, to nebyla rozsáhlá role, to se natočilo za dopoledne, ale když jsem zjistil, že se můžu vyjádřit k otázce sportu, respektive těchto debilů v tom sportu, no tak jsem s chutí se toho ujal a pomstil jsem se svým herectvím tomu člověku skutečnému. Já bych ho jmenoval, ale já nevím, jak on se jmenuje. No a pak se točil druhý díl a tam už on je zavřený, ale tak tam jsem jako s chutí pokračoval. No a možná bude i třetí film, ten byl rozdělaný, takže když budou peníze, tak se asi natočí. A tam by měl mít zase jako větší nějaký prostor. No. Ale díval jsem
0: pokud se, nebude sedět ještě.
1: No, teď já jsem taky seděl v tom druhém díle. Tam jsem měl celu, v ní jsem měl zlatý záchod.
0: Ano, jo, vlastně. Jo. Jsem viděl tu fotku.
1: A všecko, jako, všecko na světě jsem tam mohl mít. Takže a o tam tuť usiluje o ten post toho šéfa zase zpátky, že, z toho vězení. Všecko je postavený na hlavu, tak já mám rád ten humor, když je trošku ostřejší a nekorektní, protože tyhle ty tlačiči příliš korektní mě jako rozčilujou, jo. Rysují mě hodně, protože tuhle jsem si uvědomil, že prostě oni ve mně vypěstovali autocenzuru a tu jsem naposledy pozoroval za komunistů. Jsem říkal, nesmíš něco říct a teď si říkám, nesmíš něco říct, protože ty číhači tam číhají, aby mě napadli, že jsem řekl něco proti ženám nebo proti komukoliv, jo. A já prostě jsem hrozně za ženy. Mně to přijde strašně nespravedlivý, jo, že někdo mi tohle to řekne. No, tím jsem se nějak vzdálil předmětu našeho hovoru.
0: Vzdál jste se předmětu našeho hovoru, ale přiblížil jste se k tomu datu, které jsme nedávno slavili, a to je tedy 17. listopad. Když jste zmínil to, že máte autocenzuru, tak
1: jo.
0: Dáváte pozor tak, na to, co řeknete.
1: No, ale za to ty lidi nemám rád a snažím se nemít autocenzuru. Já se snažím být slušný člověk, otevřený. Přehnaná korektnost podle mě vede vlastně k mínusu, protože na ty věci se moc tlačí, lidi to pak nemají rádi vlastně. Takže ano, závan svobody 17. listopadu proběhl, trval asi 3 dny, bych řekl, a pak se to šlo zase rojit jiným směrem, což je asi normální.
0: Miroslav Hanuš je naším hostem.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
4: a Petr Kostka.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu je herec a také divadelní režisér Miroslav Hanuš. A teď pojďme právě k tomu vašemu režírování, protože vás čeká jedna premiéra ve vaší režii a pak vlastně ještě druhá.
1: Ano, ano. Teď bude v prosinci, tuším 11. bude Harold a Mod, velmi známá hra, která je ve Studiu 2 nasazená pro Elišku Balcerovou. Prostě to je vždycky, to hraje nějaká hvězda. Že jo? A Dan Krejčík hraje toho chlapíka. A potom budu dělat věc, kterou jsem už jednou dělal. Pan Kaplan má Třídu rád, kterou jsem dělal to už jako mnoho let. A tentokrát jsem se do ní sám obsadil, protože mám tu roli toho Kaplana tak rád. To bude v divadle Na Fidlovačce. A už jsem to jednou dělal, tak v tomhle případě si dovolím režírovat hru a současně hrát. Dělám to velice výjimečně a když se dělá něco od začátku, tak je to fakt schizofrení. Jsou lidi, kteří to umějí. Martin Huba třeba běžně režíruje věci, v kterých hraje a dokáže to. Mě to uvádí trošku jako, že mi ty kolečka přeskakují v té hlavě. Jo, ale tady jsem si to tak naplánoval.
0: A co vás přimělo po těch 15-17 letech znova režírovat hru Pan Kaplan má Třídu rád? A ještě se obsadit tady.
1: A ještě se obsadit. No, hledal jsem prostě titul, který by byl komediální, ale trošku by se hodil do té doby, aby to nebyla čirá komedie. A tam ta moje dramatizace spočívá v tom, že prostě v určitém pohledu na uprchlíky, který jsou vyhnaný za války, že jo, a přijíždějí v 30. letech do Ameriky a tam se ty nebohý lidi, kterým je 80 nebo něco, přijeli z úplných vesnic, zpravidla je to teda židovská populace, ale jsou tam i jiní lidi, který přijedou do Ameriky a teď, aby tam mohli existovat, musí chodit do toho kurzu angličtiny, což je oblíbený, že Marečku, podejte mi pero, dospělí lidi ve škole, je to. A mně to přijde současně veselý a současně hodně dojemný, jak ten jejich boj s tou angličtinou je hrozně marnej, jo. Jak tam jsou ty samý lapsusy. No a ten svět se tak hodně pohybuje, tak podívat se i na to téma, který je jako vážný tím humorným pohledem, to je jako důležitý, protože humor je, jak říkám, jediný způsob, jak přežít tenhle ten život. A ten text to umožňuje. Já jsem se vlastně snažil najít něco jiného, ale vlastně jsem nenašel lepší text. Je to i s písničkama, jsou tam tak po těch národnostech, jsou tam vlastně lidovky nebo šlágery té doby, který sami jako hrajem, herci na nástroje a zpívá se. To je to život té třídy. No a nenašel jsem jako titul, který by mě umožnil dělat nejen veselou věc, ale i s nějakou náplní. A ta kombinace, tu mám nejradši, tragikomedii mám nejradši, to je ostatně i Harold a Maud. Tak jsem si řekl, tak já to ještě jednou dám, už je to vlastně dávno, co jsem to dělal. A když už to budu dělat, tak všichni herci jsou jiný, než byli v té původní inscenaci. Upravil jsem to, je to trošku jinak, ale nemoc. A já sebe jsem obsadil, nechci říct, že jsem nikoho jiného nenašel, asi by se našel i nějaký jiný herec, ale já tu roli mám tak rád, protože to je to, co jsem mu říkal, to je trošku ten outsider, to jsou ty samý outsideri, co to vždycky odskáčou, že jo? Který nemají prachy na nic, který ty dějiny někam ženou a tam se pak učí anglicky v 90. kde je úplně jasný a když já vím, že tohle je 38. potom jako 41. že těm lidem je 80 a ta válka bude trvat ještě do 45. tak já divák vím, že oni z toho už nevyváznou, že oni asi dřív umřou, než se naučí anglicky, jo. Tak je to

0: umožňuje mi to ten tragikomický pohled, laskavej a humornej. Tak jsem to prostě měl velikou chuť to udělat, jak jsem si říkal, když máš chuť, tak si nabídni.
1: Tak dobrou chuť. Ať se vám to povede. Držím palce a hlavně ať se vám daří. Miroslav Hanuš.
0: Napodobně.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Český rozhlas. Zprávy.
1: Češi by se podle ministerstva zahraničí měli ve Španělsku vyhýbat oblastem, které sužují požáry. Oslavany získali stavební povolení na sportovní halu. A zítra čekáme jasno až polojasno, teploty kolem 30 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková. Dobrý večer. Ministerstvo zahraničí doporučuje Čechům ve Španělsku vyhýbat se všem oblastem zasaženým požáry. Resort dnes doporučení rozeslal prostřednictvím dobrovolného cestovatelského systému Drost. Češi by taky měli věnovat zvýšenou pozornost plánování cest kvůli uzavírkám silnic, pokračuje mluvčí české diplomacie Adam Čergé.
2: V případě nouze lze kontaktovat České velvyslanectví v Madridu nebo nouzovou linku ministerstva zahraničí na čísle plus 420 222 420 222.
1: Španělská vláda minulý týden kvůli požárům vyhlásila celostátní stav nouze. Například v okolí Madridu ohně za posledních několik dní spálily asi 77 tisíc hektarů půdy. V Oslavanech na Ivančicku vznikne sportovní hala. Radnice získala povolení na stavbu, která vyroste v areálu tělovýchovné jednoty na nábřeží řeky Oslavy. Město počítá s tím, že za halu zaplatí přes 100 milionů korun. Část plánuje zaplatit ze svého a koncem roku chce zažádat o dotaci Národní sportovní agenturu, vysvětluje starosta Vít Aldorf z ODS.
3: Jedná se o halu s minimem 300 míst pro diváky a v nejbližších dnech nebo týdnech budeme řešit soutěž na dodavatele této akce, abychom měli vlastně jednoznačně jasnou pořizovací cenu.
1: Samotná stavba podle starosty zabere zhruba 2 roky. Členové olomoucké městské části Střed nesouhlasí s plánovaným zrušením doby placeného parkování v centru. Podle rozhodnutí radních řidiči mají od února platit i za stání o víkendech a v pracovních dnech do 22 hodin. Komise navrhuje, aby parkoviště u Tržnice a Husova sboru zůstala v současném režimu, tedy o víkendech a v pracovních dnech od 18 hodin zdarma. Podle mluvčího radnice Jana Horejše rada města podnět posoudí.
4: Návrhem na zachování stávajícího režimu na parkovištích u Husova sboru a u Tržnice se bude rada města zabývat. Každopádně, na předchozích jednáních rady byla projednávána také možnost zavedení sníženého návštěvnického tarifu na těchto parkovištích. Oba návrhy bude nyní nutné posoudit z hlediska jejich proveditelnosti a funkčnosti. Sport.
1: Hokejové reprezentantky se na kempu v Chomutově připravují na novou sezónu. Po nezdaru na olympijských hrách, kde Češky skončily ve čtvrtfinále, je čeká listopadové mistrovství světa už s novým trenérem Američanem Brianem Idalským.
0: Počasí.
1: Zítra čekáme jasno až polojasno a nejvyšší teploty 29 až 34 stupňů. Na severovýchodě Česka 27 stupňů a na horách může být 23.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D1 na výjezdu z Prahy směrem na Brno se vyhněte překážce za nájezdem od Čestlic. Na 9. kilometru leží v pravém pruhu Hadice. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy čekejte překážku za Loděnicí. Na 8. kilometru je uzavřený pravý pruh, stojí v něm nepojízdné vozidlo. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Začíná country dostavník Mirka Černého.
0: Zlatá láska.
5: Přinášíme vám další příběh dvou milujících se lidí. Poznali se, když jemu bylo 20 let a jí 19.
6: Jejich lásce přála vánoční hvězda. Rodila se na horách, na zasněžených svazích i za roztopenými kamny.
5: Začala dopisy, přinesla radost z lyžování, byla obdarována dětmi i citem chovaným k vlastním rodičům. A trvá dodnes.
6: Jak napsal František Palacký, co z pravé lásky pramení, nikdy nevysychá.
0: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Zlatá láska vám přináší opravdové odžité příběhy lidí, kteří se milují a jsou spolu v manželství už více než 50 let.
1: Patří k nim i dnes 79-letý Zdeněk a o jeho rok mladší žena Věra. Už 58 let nosí společné příjmení Pelcovi.
0: Celý svůj život prožili na úpatí Krkonoš, kam se za nimi vydal do Horní Brané Patrik Rozehnal, aby jim naslouchal.
2: Zlatá láska.
3: Vy budete Zdeněk?
4: Ano.
5: Dobrý den.
3: Dobrý den, kde máte paní?
5: Paní, ta na vás čeká vevnitř.
3: A vy tam u toho budete taky, ale?
5: No, budu muset asi, když už jsem to celý jako tak nějak spunktoval.
0: Byly Vánoce roku 1965 a voják Zdeněk Pelc dostal povolení k opuštění posádky. S kamarádem se dohodnul, že vyrazí na štěpánskou zábavu.
1: Ještě netušil, že dojde k osudovému setkání. Na chodbě u zrcadel poznal známou svého velitele, Vlastu. Bavila se s krásnou, mladou blondýnkou.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
5: No tak jsem šel za tou Vlastou a říkám, hele, Jano Němčovič tě pozdravuje a tak, a jak se máš?
6: Bavil se právě s tou mou kamarádkou, to byla moje nejlepší kamarádka z ekonomky. No a my jsme tam přišli na tu zábavu a samozřejmě jsme tam neměli žádný místa k sezení, tak jsme tam jen tak se rozlíželi, no a pak přišel voják. Jo, já jsem šla na zábavu kvůli tancování. Ten byl šikovný, tak to bylo fajn a za ten večer jsme si řekli spoustu věcí. Já nevím proč, prostě za ten večer, co jsme si napovídali, tak jsme si napovídali spoustu takových normálních, úplně normálních věcí. Že? A nemůžu říct, že když jako jsem ho viděla, že bych jako říkala, ježiš, toho bych chtěla, nebo tak. Normální člověk to byl, jo.
5: No a to právě, když skončila ta zábava a šli jsme si pro kabáty, tak já jsem nějak tak počítal s tím, jo, že bych ji teda doprovodil, no a tam jsem se dověděl. Já jsem přišla s Vlastou a s Vlastou taky odejdu. A když tak mě napiš. A to jsem teda o tom začal pak přemýšlet, no začali, adresu jsem měl, protože jsem věděl, kde pracuje.
6: Ale já si nepamatuju ani, že jsem mu řekla napiš.
5: No když tak mě napiš, ano, to tam bylo,
6: řekla,
5: ano.
6: A když bych ti dala...
5: S Vlastou jsem přišla a s Vlastou taky odejdu. Aha. A když tak mě napiš.
3: Tak tohle je možná rozhodující věta vašeho vztahu, protože kdyby na ní nedošlo, kdyby vy jste, Věro, nenasadila toho brouka do hlavy, napiš mi, tak já budu muset napsat, sakra, tak se možná ten vztah nerozvine.
6: Ten dopis mě přišel do práce a teďka tam byla ta jeho dívka, která byla se mnou dokonce v kanceláři, jo, jmenovala se Eva a já jsem jí říkala, hele Evo, mě píše Zdeněk, to je ale nějaký divný, ne? A ona, no to je nevadí, my spolu nechodíme. To bylo zásadní.
5: No zkrátka, začali jsme si psát, že jo, no a opravdu intenzivně. To jako dopis stíhal, dopis se dá říct, takže my jsme si toho stačili o sobě hodně napsat, takže to bylo jako kdyby jsme spolu mluvili. No.
0: Tak začal příběh lásky mezi Věrou a Zdeňkem Pelcovými.
1: Zdeněk byl už odmala veden ke sportu. A protože vyrůstal v Krkonoších, bylo to hlavně lyžování, kterému se věnoval i na vojně a vyhrával medaile.
0: Jeden takový závod se chystal v únoru 1966 ve Špindlerově mlýně. Zdeněk tam dorazil s armádním týmem a doufal, že se potká s Věrou.
6: No, já Já jsem teda byla dost v práci, já jsem na něho neměla čas, jo, protože já jsem tam dělala jako pro dva hotely účetní a to bylo hodně práce, takže ani jsem ho nezastihla na sjezdovce, jednou jsem se tam šla podívat a říkám, abych viděla, jak jezdí, no, a nezastihla jsem ho tam, to je pravda.
3: Byla ta mise ve Špindlerově mlýně po této stránce vůbec úspěšná?
5: No, co se týče, aby mě tam chodila někde fandit na závody, tak to se jí bohužel nějak tak nepodařilo. Když přišla, tak už jsem byl v cíli, tak jako to mě neviděla. No, ale jinak tam jsme měli celkem volno, že jo, tam nebyl nějaký vojenský režim, zkrátka dostavit se, já nevím, na tu snídaní, na trénink a odpoledne zase potom bylo volno, dalo se říct, tak tam byl krásný volný režim. Zotavovna vojenská, tam jsme jako byli ubytovaní a já jsem se tohodle ubytování nějak tak zřek. Zvolil jsem personální pokoj pro účetní na hotel ve Špindlu.
3: To jste se tam prostě přihnal, přistěhoval, řekl, věře, tak jsem tady.
5: No tak musel jako opatrně, že jo. Jsme šli nejdřív do kina na film Lásky jedné plavovlásky, jo. Taky jsem měl plavovlásku, no tak jsem ji tam jako poprvé jako doprovodil nahoru a jsem viděl, kde jako to je, jak to tam vypadá, no a pak už se to tak nějak změnilo, že jsem tam přespával celých 14 dní.
3: A došlo k něčemu víc ve Špindlu?
5: No, kdyby ve Špindlu to, k tomu víc nedošlo, tak by ani ta svatba tolik nespěchala. No, tak zkrátka, tak se to nějak schrulo a proběhlo to zkrátka, no.
3: A bylo to hezky?
5: No, určitě, to jsou věci, na které se dobře vzpomíná. No zkrátka jsme si rozuměli, povídali jsme si hezky, no, rozuměli jsme si jako čím dál víc a bylo to, ta touha byla vzájemná, stalo se.
3: Když tedy Věra přišla s tím, že jsou jisté následky toho pobytu ve Špindlu, jak jste se k tomu postavil, co to udělalo s vámi? Protože pro chlapa je to většinou informace najednou teď a tady přijde, že na to třeba pozná nějak na svém těle. Ale co to bylo pro vás?
5: No tak zase, jo, tak velký překvapení to pro mě nebylo. Já jsem s tím nějak tak víceméně počítal, že to takhle dopadne.
3: Jo, takže vy už jste do toho jako šli v tom Špindlu s tímhle.
5: No, stalo se. Takhle, abych to řekl, ne, že bychom se na tohle to bylo času dost klidně až po vojně, že jo, ale zkrátka, když se urodilo, tak se urodilo, ale postavil jsem se k tomu čelem, věděl jsem, že nebudu kličkovat a že zkrátka musíme se postavit k tomu zodpovědně, že jo, k tomu novému životu, který.
6: Já jsem vůbec nepřemýšlela, že bych řekl něco jinak, takže my jsme jeli dál, prostě jenom jsme věděli, že máme nějaký jako starost, že bude starost a že to musíme nějak zvládnout.
3: Už tehdy jste věděla, že je to chlap, na kterého je spolehnutí?
6: Jo, to jsem si myslela, to je pravda, no. Víte, to už poznáte tak nějak, to se dá, to jde tak nějak vnitřně.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnešní příběh nám vyprávějí manželé Věra a Zdeněk Pelcovi.
2: V roce 1966 se zamilovali. Počali dítě a chtěli se vzít. Začali tedy plánovat svatbu. Oba byli šťastní. Radost kalila jen skutečnost, že se toho nedožil Zdeňkův tatínek.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: No já jsem to bral tak, že to bylo teda hrozná rána, protože táta, kromě toho, že byl a rozumný, zkušený a pedagog to byl, pro mě to byl takový starší kamarád. Já jsem se nemusel bát, jako některý kluci něco provedli a doma dostali řemenem. Já jsem přišel, řekl jsem, stalo se mě tohle a tohle a on mě poradil, jako, jak se to má řešit a pomohl mě zkrátka v tomhle tom, no. No a potom, když teda jsme ostali sami, tenkrát, já byl nejstarší, mě bylo 16, sestře 12, bráchovi 9 a máma na to sama. Těžko se na to vzpomíná.
4: Bylo vám líto i toho, že táta na té svatbě nemohl být?
3: No to určitě. Mě třeba poradil a vožedil bych se někdy třeba i malinko později. Ale Věra říká, že její to hodně vadí, že ho jako nepoznala jako živýho. No. Protože on byl vcelku oblíbený a známý, populární. Říkám, byl v horské službě, byl to učitel, závodník bývalej. No. Ředitel té lyžařské školy, člen horské služby, který dělal, popularizoval tu horskou službu a ochranu přírody, květenu.
4: Není vám líto, že jste ho tady nepoznala?
5: Strašně. To mě opravdu, ale to mě, to tolikrát o tom ještě mluvím, už to je dlouho, tenkrát mě to bolí, to samozřejmě, ale pořád, prostě, nedávno, tady se na tu fotku podívám a říkám, já bych tak s tím tatínkem ráda mluvila, protože o něm všichni říkali moc hezky, že jo. A byla by s ním legrace. Maminka jako babička byla taky fajn, to jo. No ale chlap je chlap, že jo, to zase má takový jiný narážky a tohle, ale zase Zdenková maminka zase je strašně statečná, taky je vychovala úplně sama a pomáhala a jako ta neměla chybu. A mimo to, když jsme s tím přišli, že teda budeme mít to Mimčo, no tak ona to právě takhle vzala takhle odvážně, že jo, protože je to taky potkalo, no a tak přišla k nám domů, no a tak jim to rodičům je tak pozbudila, že to není žádný problém vlastně.
3: Zkrátka to tady vyjednávala za mě nebo za nás, protože já jsem byl 300 kilometrů tam na vojně a nemohl jsem si odskočit. Mě mi nedali nějaký den volna nebo na takovýhle vyjednávání. Tak zkrátka přišla za rodičema Věry a tam si o tom popovídali a o mně a tak, takže oni už potom neměli takový strach, že to je nějaký neznámý vojín jenom, že jo, no už taky už o mě něco malinko věděli, no. Snažila se zachránit situaci, jak to šlo.

0: Se svatbou se spěchalo. Věděli, že sňatek v květnu přináší neštěstí. A při červnovém obřadu by už na nevěstě byl vidět požehnaný stav.
1: A tak volba padla na jediný volný termín na 30. dubna. Na čarodějnice.
0: Věřin tatínek si přál, aby obřad měli v kostelíčku, kde se sám ženil. Tedy v Horních Štěpanicích. Hostinu si pak snoubenci domluvili v Hančově boudě na Benecku.
1: I nadešel jejich velký den, 30. duben 1966.
2: Mě švagr a se mojí starší sestrou dovezli ke kadeřnici, která chtěla učesat nejdřív moji sestru, protože jsem se jí zdála na tu svatbu asi moc mladá, tak si vybrala, takže jsem se ještě musela propracovat, abych byla jako první upravena. Nejdřív jsme teda byli ve Vrchlabí na úřadě, tam jsme byli fotografa a pak se jelo na to Benecko do kostelíčka, no a bylo to hezký.
3: Kdy jste začala trochu slzet, vlhnout oči?
2: Hned? No tak to právě. Když jsme byli na tom úřadě a teďka tam začali mě přát, tak já jsem to tak obrečela a oni nikdo nevěděl, proč brečím, ale já taky ne. Jo, a každý mě přál a slzíčky, že jo. No a nevím proč do teďka. Jestli jsem věděla, že to nebude jen tak jednoduchý, si myslím. Tak...
3: To bylo štěstím.
2: Jak jste se tak hezky zeptal, tak to teda bylo zvláštní. Nikoho jsem takhle neviděla ještě, ale...
4: Tam to nějak tak proběhlo, akorát se divili, že jsem tam v civilu a že jako jsem voják teďka zrovna, tak se mě jenom zeptali, jestli mám to povolení na ten civil, tak jsem jim řekl, že jo, i když jsem ho neměl, protože jsem nechtěl jsem se ženit zkrátka v uniformě. Ten kostel, to pro mě taky bylo takový něco jiného a byl jsem takový trošku rozhozený a taková jedna perlička, kdy se nás ten farář ptal, jako jestli berete si zde, ona nejdřív Věry, jako zde přítomného a to a řekla ano, že jo. No a když se ptal mě, tak já jsem říkal, tak já chvíli zaváhám, jako že si to rozmýšlím a když se zeptal ano a já jsem nic neříkal, tak ona řekla po druhé taky ano za mě. A bylo to hotové, no.
2: Já jsem musela říct dvakrát ano. Protože ten pan farář, on se zeptal Zdenka, ale on se díval na mě. Chápete?
3: Ten farář.
2: No, protože on se mě zeptal, jestli si beru dobrovolně. Tak samozřejmě už jsem to jednou uměla, tak jsem to jenom zopakovala, že jo. Ale teď to říkal... oslovil ho, ale díval se na mě, chápete? A ten byl ticho a ten pan farář se zase zeptal a vůbec mu nevadilo, že to slyšel ode mě a stačilo to.
3: Moment. Řekl jste vůbec ano?
4: No, Věrušce jsem ano řekl, na úřadě jsem řekl ano, ale pan farář to ode mě neslyšel.
2: Bylo špatně. Ale bylo to tam hezký, protože můj strýc a jeho manželka byli zpěváci a zpívali i jako na kůře a zpívali nám tam Věrný milování krásně, tak na tom kostele to bylo moc hezký, protože tam nám moc hezky zaspívali.
3: Myslím, že i jako svatebčanovi by mi šel mráz po zádech. V kostelíčku vidět vás takhle, vás ještě slzet, do toho Věrné milování.
2: V kostelíčku už neslzela. Já už jsem si to odslzela na tom úřadě. Tam už jsem to měla, tam už to bylo bez slziček, tam už víte, to už bylo, že už jsme byli mazáci.
4: Už jsme byli svoji. To bylo vlastně jenom taková takový neoficiální, když jako si to pan táta přál, ale stejně, kdyby jsme by se nás odali jenom v kostele, tak by to v té době bylo neplatný, neplatný, že jo?
2: Ale bylo to tam hezčí než ne, na
4: bylo
2: tom.
4: Bylo to takový důstojnější, by se dalo říct. Bylo to jedinečný, no.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Jak vypadal život v lásce, nám dnes líčí manželé Věra a Zdeněk Pelcovi.
2: Po svatbě bydleli u rodičů Věry. V malé domácnosti, kde s nimi žila ještě Věřina mladší sestra. Byl to čas, kdy museli počítat každou korunu a mít i druhou práci.
1: Když přišli na svět synové Zdeněk a Tomáš, pomáhala s hlídáním a výchovou Věřina maminka. Byla obětavá, hodná a na nic si nestěžovala.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Až teprve, když jsem dostávala rozum, když už jako jsem byla starší, tak jsem, mě to šlo zpátky a říkám, ty, to musel být záhul. Já to budu muset ty máti aspoň oplatit. Pak jsme si koupili to auto, trošku jsme začali jako malinko, že bychom si někam měli podívat a mamka nikdy nikde nebyla, že jo. Tak jsme ji vzali třeba do zoologický nebo takhle a říkala jsem, já ji to takhle budu muset oplatit. A jenom, že ona jí bylo 66 roku a ona umřela. No, tak už si to říkám nahoru. Protože máte rodiče, kterým se chcete vděčit a ono to nejde a ještě to bylo proto, že jela na banální operaci a oni to zkazili a ona se nevrátila. A kdyby přijela, tak já jsem říkala, že bych přestala chodit do práce, že bych se o ní starala, že ještě se mi to říkala v té nemocnici a se neboj.
4: Zdeňku. Když přišel tenhle těžký okamžik pro vaši ženu, pomáhal jste nějak?
5: Ale já si myslím, že zas ona to těžce nesla, ale zase navenek se to tolik neprojevovalo. Jo, brala to statečně, oba dva jsme měli už tu zkušenost, já jsem přišel o tátu, ona o maminku, tak jsme se nějak tak vzájemně podporovali. Já na to vzpomínám, jak tenkrát měla jít na tu operaci, takže tam měla by v určitou hodinu bejt a tenkrát jí nějak tak ujel autobus, tak já jsem ho nemšel pro auto a vesel mi tam teda do té nemocnice. Ona byla nervózní, že je tam pozdě a že to bude špatně a to jsme ještě nikdo netušil, že tady za týden nebude.
4: Je to pro vás důležité mít vedle sebe chlapa, takového silného i sportovce, i duší velmi silného, že v těchto chvílích pomůže, že je vedle vás?
3: Určitě. To bylo takový samozřejmý, že prostě víte, mamka ho měla ráda.

0: Lev Nikolájevič Tolstoj napsal: rodina je jednou z nevyhnutelných podmínek štěstí.
1: O to víc je třeba o rodinu pečovat a vážit si každé chvíle, kdy je vše v pořádku. To už dobře vědí Věra a Zdeněk Pelcovi.
0: Když bylo jejich dceři Pavlíně 24 let, jela za kamarádem do Pardubic, kde se jí udělalo špatně.
1: Bylo právě po Vánocích a po zdlouhavých vyšetřeních přišli lékaři na to, že má v hlavě aneurysma, výduť tepny.
2: Bohu díky, na to teda přišli. A tím pádem musela být operace, takže jsme zažili chvíli, kdy nám volala z ty nemocnice mami, tati, teďka mě ostříhali ty moje dlouhé vlasy, které jsem si nechala namelírovat, protože mě budou otvírat hlavu a musím jim podepsat, že teda kdyby se něco stalo, takže to ten souhlas k tomu. No, takže tady oddělali kost, tam ji to spravili, zase ji přidělali tu kost. A my jsme tam přijeli druhý den odpoledne do ty nemocnice, ona tam ležela taková spavá hrozně, tak s náma pár slov prohodila, zase usnula, tak jsme tam pak každý den jezdili za ní, pak nám pan primář říkal, že ještě asi 14 dní, než to jako bude jasný, že to dopadne. No a bohu díky, musím zaklepat, tak se z toho dostala.
3: Já bych ještě k tomu chtěl dodat, že nejhorší byl ten okamžik, když po tomhle z tom telefonátu nám řekla, že teda jde na tu operaci, a tak teďka odpoledne, kdo tam zavolá do ty nemocnice a jak to dopadne, jsme si říkali, jestli já nebo manželka Věra. No a najednou zazvonil telefon a naše příbuzná s okolností bratrance, manželka mých synů, tam zrovna pracovala jako zdravotní sestra, věděla a zavolala nám a říkala, no tak Pavlinka už má po operaci a já jsem s ní teďka mluvila.
2: Řekla, pozná mě.
3: To nám jde a no to nám tak spad kámen ze srdce, že nemusíme my tam vytáčet to číslo a čekat, co nám řeknou. Tohle to nám strašně pomohlo a byli jsme rádi, viď?
2: No,
3: měli jsme štěstí, že ten doktor, který ji tam přijímal, a to bylo mezi svátkama, tam obyčejně nebývá ta úplně ta nejsilnější sestava z těch doktorů, že jo? A on byl trpělivý a tak dlouho ji vyšetřoval, až zjistil, že opravdu je problém v té hlavě, hned ji dovezli do Hradce a druhý den na ty neurochirurgii ji odoperovali.
2: My jsme tam pak šli teda samozřejmě poděkovat, jsme říkali, že jsme rádi, že se to stalo tam, kde teda byl opravdu dobrý personál, že tady to udělali. Jenomže to ještě neskončilo, protože potom s tím kamarádem, s kterým byla v těch Pardubicích, když teda už jako byla zdravá, protože ta neuroložka řekla, že je zdravá, že za půl roku už to, po ty operaci, že je v pořádku, tak vzali auto a jeli do Českého Krumlova a tam šli na ten zámek na Český Krumlov a ona tam dostala ohromný epileptický záchvat. A kdyby ten klučík nezachytil, tak by z nějakých ohromných schodů tam byla bývala spadla a bylo by to konečná. To jsme si zažili teda dvakrát. Jo, to jsme si zažili v té nemocnici, když jsme za ní jezdili a potom zase, když začaly tadyhle ty potíže.
4: Věro, Zdeňku, tahle zkušenost s vaší dcerou zesílila ten vztah třeba k těm dětem, k tomu, že děkujete za každý den, kdy jsou v pohodě a kdy jsou šťastné? Myslíte na ně?
2: Já ten vztah mám pořád. Mně to je jedno, jestli tohle. Já jsem to měla od malička, já jsem byla vždycky ráda, že jsou zdraví, jo? Já to mám tak prostě, zdravý dítě je výhra. Jo, už odmlá. A tohle samozřejmě tady to je, to se akorát víc bojíte. Jo, když tady to přežijete a najednou zjistíte, že co se všecko může stát, no tak samozřejmě, že jste ještě raději, když zase máte vnouče zdraví a pravnouče zdraví, to ano. Ale jinak pro mě zdravý dítě je prostě, nepřežila bych smrt dítěte. Já bych tu smrt nedala.
3: Já si hodně vážím toho, že ty naše děti spolu krásně komunikujou, vycházejí. Jeden druhýmu nic nezávidí, mají se rádi, navštěvujou se a když je nějaký problém, třeba jako problém třeba se mnou zdravotní, tak vidím, jak se semknou, jo, a jak to se mnou cítí. A to, toho si nejvíc vážím.

0: Vždyť víš, jsi domov můj. Právě ty jsi domov můj.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Dnes nám svá srdce otevírají Věra a Zdeněk Pelcovi.
3: Jsou spolu už více než 58 let. Prožili si chvíle štěstí i strachu. Vědí, že život je někdy těžký.
2: A proto jim chceme ukázat, že umí přinést i okamžiky překvapení a radosti. Měli ji. Když jim Patrik rozehnal, nečekaně předával náš dárek za jejich psaný dopis. Velký automatický kávovar.
4: Je.
5: To je pěknej.
4: Vy jste krásný. Teda
5: a... To s tím ani nebudeme umět dělat ještě.
4: To je pěkný.
5: Je, a ty, vago... A i s kávou. No paráda.
4: No teda Patriku, ale tu nás tím musíte naučit pracovat.
6: Jo, jo, o to jsem tady. Takový domácí kafový instruktor.
4: Ty vago, děkuju.
6: Vy to študujete i ze zadu, to málo kdo.
5: To je ze zadu, já právě nevím. Já. Zásobník na vodu, to se ale je tady.
7: Tady.
5: Jo, takhle. Aha. Pak se to takhle dá. Jo, dobrý, dobrý.
6: Ano.
5: Jo, ale pak jsou nějaké volby, že jo, ještě.
6: Tady vepředu.
5: Jo, jo, rozumím. Aha.
6: Vy jste dobrý, vy jste technicky zdatný, to se mi líbí. Kdo u vás vlastně připravuje kávu?
5: No, ale...
4: Kdy?
5: A... I takhle, Věra pro sebe dopolední já si nedávám, ale po obědě si dáváme společně a tu zpravidla ne vždycky připravuju já.
4: Moc děkujem panu Koskovi a paní Majerovi, vůbec teda jsme to nečekali, Patrik nám to zapřel, prosím, ale děkujeme.
5: No je to moc pěkný dárek a skoro si ho ani nezasloužíme, ale budeme ho rádi využívat.
1: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
2: A tak si udělali kávu v novém přístroji a přišel čas na náš manželský test.
3: Patrik rozehnal jim položil stejné otázky, které mají odhalit, jak se znají a co si pamatují.
2: Ptal se každého zvlášť, aby si nenapovídali a neslyšeli se. Teď vám jejich odpovědi poskládáme za sebe.
8: Jak si myslíte, Věro, že svému muži voníte?
4: No... Nevím, nevím jak, ale když se mnou je, tak asi musím, ne?
5: No, mě voní teda opravdu, opravdu hezky, jako příjemně. Myslím tu přírodní vůni, nemyslím parfém, jo? Jo, ale to je ona.
6: Jak vypadal ten první polibek?
4: No, tak to bylo až po těch dopisech, potom někdy. No, asi dobrý.
5: No, takovej spíš nesmělej, takovej upřímnej.
6: Kde jste slavili první Vánoce?
5: No, první Vánoce určitě u nich. No, tady v Braní.
4: No, první Vánoce jsme slavili u nás, ale pak jsme jeli k babičce do Vrchlabí.
8: Takzvaně ta vaše písnička.
5: Moje písnička, jako, no, tak já mám rád třeba ten Stříbrný měsíc.
4: Tak jemu se líbí Stříbrný měsíc, jo, písnička.
8: Co máte rád k snídani?
5: Třeba smažený vajíčka, dejme to budu.
8: Co má nejraději k snídani, nebo co by ho tak nejvíc potěšilo, když by mu někdo připravil?
4: Tak on je zvyklý, co mu dám na talíř, to tam má.
8: A něco teplého?
4: K snídani teplého mu... Dělám akorát čaj.
8: Vidíte, a možná proto by si dal smažená vajíčka.
4: Tak to mě nenapadlo.
8: Kdo víc trestal děti?
4: Já?
5: No, manželka.
3: Já byla ten zlej, on byl pořád ten hodnej. A on byl teď.
8: Kdo je pracovitější?
3: On je pracovitý, je hodně. Já myslím, že každý je pracovitý na svém písku.
8: Kdo z vás dvou je pracovitější?
5: No určitě Věra, teda tu obdivuju, protože ona jako se práce nebojí a je taková houževnatá.
8: Jaký máte sen?
4: Teďka nepotřebuju nic, já nepotřebuju nic.
8: Víte nebo tušíte, jaký má ještě třeba nesplněný a velký sen?
5: Jo, to teďka blbne. Chtěla bych skútra na elektriku. Ono se jí to líbí, ono to je tichý, ono je to hezký. Já bych na tom jezdila na nákupy, ono se s tím dá krásně zaparkovat, no ale proč se na to vejde, to nemá ani nějaký nosič nebo košik, nebo co, já nevím, ale tohle to jako nechápu. A to by si teda jako přála teďka, v současné době, to už mu o tom mluví druhý rok.
8: V čem nejraději spíte?
5: Jak v čem? No v pyžamu, ne?
4: No v létě má pyžamko s krátkýma nohavičkama, v zimě, aby mu nebyla zima, pak má i noční košilku. Už si zvyknul i na noční košilku.
8: Kam vám vaše žena nejraději dá pusu, když na to přijde, když vynechám ústa?
5: No tak asi na tvář.
4: No tak všude na hlavu.
8: Kdo z vás dvou je něžnější?
5: No ne, to asi ty ženy jako jsou takový, to bych řekl, takový už k tomu i vytvořený, že jo, určitě.

0: prostě ta kvalita tam nějak jde, protože předtím to máte práce, děti a nějaký ty stresy, co tam byly, že jo. No a teďka, když už jako jsme se dopracovali takhle, jak jsme, nic nám nechybí, máme kde bydlet, máme střechu nad hlavou, což je úžasný, tak to je fajn.
1: Já bych řekl, že je taková klidnější, vyzrálejší a pevnější. Teďka ve stáří zase už je to trošku vztah jiný, to je taková zodpovědnost a aby jsme přežili, aby jsme se ještě hejbali, aby jsme nemuseli jednomu druhému Bůh ví jak posluhovat, ale tak nějak fandíme si a zatím to funguje.
0: Ten čas i jinak utíká, než vám je 20, to zažijete jakoby tolik dlouhýho času, kdy se pořád něco děje a teď najednou uteče 20 let a ono to je jako nic. To prostě díky tomu, jaký máme už ten životní rytmus, tak to samozřejmě ty dny jsou kratší, no a klidný a hlavně se jeden druhýho snažíme nestresovat, jak to jenom jde.
1: Jo, oproti tomu, když jsme byli mladí, tak jsme byli takový roztěkaný a to a teďka už tak nějak víme, kam patříme asi.
0: A taky víme, že kdyby se s někým něco stalo, takže se jeden na druhého může spolehnout. Asi tak.
1: Řekl bych, že stále se mě líbí, jo.
2: Proč ji milujete?
1: Převážně teda jsou to ty charakterové vlastnosti, by se dalo říct. Jo. Trpělivost, hlavně věrnost, jo, a takové, jak bych to řekl, že umí hospodařit. Děkuju za takový to bezkonfliktní ten časový úsek velký, že jsme opravdu neměli nějaký velký konflikt, krizi nebo průšvih, že jo, že by jsme museli něco řešit. A vážím si toho, protože když se člověk pohlédne někde okolo a vidí, jak to chodí, tak si říkám, ne, takhle jsem spokojený a se mě to líbí.
0: Teďka mě řekne častěji, že mě má rád, než když byl mladý. No, to je pravda. Je skromnej, mohl by být, kolikrát já ho musím nutit. Myslím si, že je i pravdomluvný, že nic velkého mě nikdy nezapřel. Takovej, dá se na ní spolehnout. No.
2: Kdyby byla ta možnost jednou, třeba i tam nahoře, že by vás někdo postavil opět před svatební oltář a ptal se, jestli si i tam navěky Věra veme Zdeňka, jaké odpovědi by slyšeli odávající tam?
1: No, tak já nevím, když to vemu z hlediska té spolehlivosti, férovosti, jednání a věrnosti, tak bych do toho šel znova.
0: No, já bych do toho šla, protože přece nebudu po smrti schánět něco jiného, když už to je osvědčený, to víte, že jo. A chtěla bych se tam ještě potkat s těma, který mě odešli. A kdyby tam třeba byl právě ten Zdenkův tatínek, kterýho jsem nikdy neznala, to by bylo bašta. A třeba to tam někde je, ty duše přece se nemusí ztrácet, že jo. Se tam pošeptáme něco.
2: Milujete ho?
0: No. Mám ho moc ráda. Jo?

0: Věra a Zdeněk Pelcovi už vědí, že lásku si uchovají na věky. Že láska pomáhá žít, dodává sílu, podporuje úsměv a rodí se z ní další život, který zase pozná lásku.
1: Kněz Giovanni Bosco kdysi řekl: ctnosti, které nás mohou šťastně přenést z dočasnosti do věčnosti, jsou pokora a láska.

0: Stačí jen otevřít svá srdce, radovat se z maličkostí, konat dobro, žít v klidu s těmi, které máme rádi. A s láskou se potkáme i tam nahoře. V to věří
1: Karmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.
2: Je 22 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
2: Schodek státního rozpočtu bude podle Schillerové do 400 miliard korun. Bezpečnostní opatření pro převzetí tor za 34. budovy ve Zlíně má připravená společnost Cream. A zítra bude jasno a teploty překročí 30 stupňů. Jednání o státním rozpočtu na příští rok s jednotlivými ministerstvy začne v polovině srpna. Řekla to ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Předpokládá, že ministři přijdou s vyššími požadavky, než bude možné realizovat. S navýšením rozpočtu počítá Schillerová například u dopravní infrastruktury, zdravotnictví nebo investic. Zároveň potvrdila, že schodek státního rozpočtu bude do 400 miliard korun. Přesnější odhad deficitu půjde ale podle Schillerové udělat až po zpracování srpnové makroekonomické prognózy.
3: Budeme pod 400 miliardami, to se odhadnout dá, ale nechci se prostě tady v žádném případě blížit nějakému konkrétnímu číslu. No a bavili jsme se i o úsporách, bavili jsme se i o hledání úspor, o to, co se dá zvládnout vlastně bez legislativy, kde je potřeba legislativa.
2: Například 14 miliard korun ročně mají podle Schillerové přinést výnosy z obnovené EET. Společnost Cream, která vlastní ohořelou a částečně zřícenou budovu 34 v baťovském areálu ve Zlíně, má připravená bezpečnostní opatření. Podle mluvčího Marcela Šmita už jich část funguje. Jde o oplocení, osvětlení, kamery a nepřetržitou službu bezpečnostní agentury. Kvůli bezpečnosti je nadále zavřená část Vavrečkovy ulice. Omezení se dotýkají také budov 33 a 44. Turisti v Prachovských skalách v Českém ráji by měli dodržovat zákaz kouření. Ten platí na celém území skalního města bez výjimky. V suchém létě výrazně stoupá riziko požárů a případný zásah hasičů je v lesích a na cestách okolo skal velmi komplikovaný. Upozorňuje spolumajitelka Prachovských skal Rita Štoršliková.
4: Připomínáme, že v celém areálu přírodní rezervace Prachovské skály platí přísný zákaz kouření. Kouření je povoleno pouze ve vyhrazeném prostoru u turistické chaty Prachov.
0: Sport.
2: Tenista Jiří Lehečka mění v průběhu sezóny kouče. Aktuální českou jedničku v žebříčku ATP bude trénovat Francouz Frédéric Fonták. Pokračuje Lukáš Antoš.
5: 39-letý kouč minulosti dovedl Caroline Garciaovou až na čtvrté místo světového žebříčku a k triumfu na turnaji mistryň. Spolupracoval také se současnou světovou čtyřkou Felixem Ožerem Aliasimem. Teď povede Lehečku po Michalu Navrátilovi.
0: Počasí.
2: Zítra bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty 29 až 34 stupňů, na severovýchodě území kolem 27 a na horách 23.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 dejte pozor, na 220. kilometru ve směru na Brno stojí tam porouchaná dodávka v odstavném pruhu. A stále na D1 ve směru na Ostravu u Holubic je neprůjezdný jeden jízdní pruh, stojí tam porouchaný karavan, tak projíždějte opatrně. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Následuje pořad Divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
6: Dobrý večer, dámy a pánové. Jestli v Divadle pro vaše uši někdy tak trochu zapomínám na veselé scénky a monology s tím, že od toho jsou tu během dne jiné pořady, dnes to bude naopak. V našem archivu jsem totiž vybíral právě z programů někdejší rozhlasové redakce Zábavy. Tak pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Ano, časy se mění, ale něco přece zůstává. Třeba vzpomínky na to nejlepší z humoru v rozhlasovém archivu. I když dnes už tedy je, co se humoru týče, všechno úplně jinak než dřív. Miroslav Horníček k tomu říkával, my jsme umělé přetočené smíchy nepotřebovali, my jsme dokázali rozesmát a pobavit lidi sami. I proto je dobré si tu někdejší atmosféru v rozhlasové redakci Zábavy připomenout. Takhle na ní svého času vzpomínali Jiří Štuchal a Karel Pech.
2: Máme mluvit o tom, jak se před 20 roky dělal v rozhlase humor.
3: Těžko, protože to vůbec nikdo nechtěl dělat. V Brně aspoň to nikdo nechtěl dělat, tam se vypsala soutěž a ta soutěž dopadla asi tak, že se zjistilo to, co se vědělo. Že ten a ten je vyložený komik, ale nemůže být redaktorem. Že ten a ten je zase vyložený imitátor a proto nemůže být odpovědným vedoucím zábavných pořadů. A já jsem tam tím vedoucím měl být, protože mě vyzvali taky. A soutěž jsem nemusel žádnou dělat, protože věděli, že jsem praštěný už na to dost, abych to mohl dělat. A já jsem přitom byl všeobecným reportérem, to byl titul. To nemyslel, že to bylo...
4: Myslím, to vymýšlíš.
3: Že to vymýšlím, to byl titul, já jsem dělal všecko, nakládání vajec do vodního skla ve velkém.
4: Jsem taky dělal.
3: Ano, všecko jsem dělal a vypomáhal jsem zejména při sportovních velikých utkáních, protože jsem vlastně začal jako sportovní reportér, zkrátka dělal jsem všechno, kdyby byl v rozhlase balet, tak jsem dělal to pas de deux.
2: Já to mám snadný, protože já jsem vlastně se nikdy humor snažit nedělal v rozhlase. Mně tehdy redaktor Hronek řekl, podívejte se, vy jste takovej, já jsem mu jednou dlouze vyprávěl, jak by co byl, on říkal, vy jste takovej jako chytrej, tak jste mi povídal, vyberte si hodinu týdně a dělejte si s ní, co chcete. Já jsem si teda vybral hodinu týdně v neděli od 6 do 7 večer a tak jsem to tahnul 4,5 roku. Jsem si tam skutečně dělal, co jsem chtěl, to znamená, že jsem si to sám napsal, sám jsem si to zrežíroval.
3: Nezlob se, teď jsem tě přerušil, to je nespolečenské, ale já bych zapomněl, protože já mám už něco s těmi cévami a je to moc hezká připomínka. Čím jsi začal? Jak jsi jmenoval pořad?
2: Nedělní beseda rozhlasových novin.
3: Nedělní beseda rozhlasových novin. A kdy přišel ten čtvernožec tam?
2: Ten čtvernožec se jmenoval Ferda. A přišel asi po 5. týdnu vysílání.
3: Tak byl od začátku?
2: Byl od začátku. No, a sice byl, protože mi kdosi řekl, že v BBC mají nějaký pořad, který začíná mluvící papoušek. Já jsem si říkal, hergot, Angličani mají papouška, co bych měl já. Tak jsme nejdřív tam dali toho Ferdu, ale to štěkal bezouška, asi 3x. A potom nějaká babička, tak přijela nějaká exkurze sem právě do toho studia 8 a vtrhla sem taková babička vrátný, jí sem pustili a nevím, jestli byli tenkrát.
3: Oprávnění. Pouštět sem babičky.
2: A ona jako tohle a pak řekla, a kde máte toho pejska, že? A my jsme říkali, toho pejska teda skutečně máme, já jsem ho měl doma. Ale do té doby štěkal bezouška. No tak jsme si potom říkali, že toho pejska sem vememe, měl takový obojek, tam měl napsáno Ferda, dole měl taštičku a v té taštičce měl od generálního ředitele rozhlasu Mirko Očarlíka povolení, myslím, že to byl jediný pes v dějinách rozhlasu, že má vstup do budovy. On to měl strašně fajn tady v tom rozhlase, protože v zimě třeba tady jsou ohromné prostory na probíhání, že jo?
3: No
2: a tenhle ten pes vlastně byl v té znělce, mi bohužel se z něj zachovalo jenom, ta znělka je odrbaná, jak se to říká slušně, ta znělka je...
3: Je jaksi zpustošená.
2: Zpustošená a je tam zachováno asi 5 nebo 4 štěknutí. Mohli bychom si to pustit. Ten pes pochopitelně dostával ohromný spousty darů a všeho možného. Třeba nám sem taky botičky, boudy, dečky na záda. A jednou mu taky přišel tak takovej veliký balík a tam byl kus, dalo by se říct, fragment telegrafního sloupu. Napsáno, všechno asi v Praze má, ale tohle ne.
4: Já vím, povídalo by se, povídalo 10 pryč, půlnoc pryč a pořád by se povídalo, protože muští mají ze všech tvorů na světě nejvíc na co vzpomínat. No pamatujete se, jak rozhlas začal před 11 lety se slavnou tradicí Silvestru? Pamatujete se, jak tam tenkrát ti bakaláři velmi nezbední zpívávali docela moderní koledy?
5: Koleda, koleda, referenti, řečníte moc hezky, aspoň každé třetí slovo řekněte nám česky.
6: A vy, páni stavitelé, pokojně si žijte, ať tom, co jste postavili, bydlet nemusíte.

0: za to kratší schůze. Posluchačkám přejem účest podle módy dneška, Hamleta neb Karfiol a případně i Ježka.
1: Jeden z nejstarších snímků, který se dochoval v archivech rozhlasového humoru, má takový docela prostinký titulek Vratislav Blažek Františkovi dopisy. Ale je na něm portrét o dobrých 15 let mladšího Miroslava Horníčka, Lubomíra Lipského, Stely Zázvorkové a dalších.
2: Člověk je nádoba křehká, na člověka se musí opatrně. A nikoli tak, jak šla tchyně na kubelku. Tedy jistá tchyně měla kočku, kanárka a zetě kubelku. Kočku měla ráda, kanárka zbožňovala, kubelka jí zevšedněl. Proto se rozhodla, že odjede do lázní. Vzala kufr, dceru a taxíka.
3: Kubelko,
2: pravila potom,
3: ty víš, co je tvou povinností.
2: A udělala obličej.
4: Mou povinností,
2: pravil Kubelka poslušně,
4: jest piplati kanárka, krmiti kočku a psáti pěkné dopisy. Děkuji, matinko.
2: Tchyně tedy nasedla a odjíždějíc zahrozila ještě prstem do okna. Kubelka zamával a obrátiv se od okna zjistil, že kočka sežrala kanára.
4: Macíčku!
2: Zalkal a kolena mu poklesla. A dostal takový strach, že by byl pěšky běžel do Libverdy. Ale pak se uklidnil, usedl a napsal první dopis.
4: Drahá matinko,
2: čárka,
4: kočka je nakrmená.
2: Potom 7 dní proplakal, 8. dne vešel domácí.
5: Strop je vlhký, pane Kubelka.
2: Pravil.
5: A na stůl nám kape. Já jsem mokrý a polívka je přesolená. To jste křesťan?
2: Kubelka se zastyděl. Utřel slzy a domácího, vzal papír a napsal druhý dopis, který poslal rekomando.
4: Drahá matinko,
2: stálo tam bez obalu,
4: naše kočka je pes.
2: Hned na to obdržel psaní. Razítko Libverda, písmo manželčiny matky, obsah zdrcující.
3: Kubelko,
2: psala tchyně přísně,
3: píšeš málo. Napiš mi o konárkovi, jestli zpívá novou.
2: Horko polilo Kubelku a zimnice ho rozrazila.
4: Jak bych mohl?
2: Zaúpěl si. Ale potom se rozhlédl, popadl kočku, vsadil jí do klece a řekl.
4: Uč se, mrcho.
2: Pak sedl ke klavíru a počal vyťukávat škálu. Kočka nic. 3x, 4x vyťukal škálu, ale kočka mlčela. Když vyťukával po 20., u dveří bylo zazvoněno.
4: Sláva!
2: Vykřikl nešťastník v domnění, že to zvoní kočka.
4: Ty moje šelmičko nadaná.
2: Ale nezvonila kočka, nýbrž jednatel. Jednatel Spolku pro ochranu zvířat.
6: Pane,
2: řekl, jako když polárku ukapává.
6: Na slovíčko.
2: Na to probral jednatel celý slovník, zejména slovník nežalovatelných přídomků. Řekl Kubelkovi také, že je barbar, když se nestydí takto týrat svou kočku. Ale Kubelka řekl, že kočka není jeho, nýbrž, že náleží tchyni, protože jí týrá. Jednatel ale řekl, že zákon na ochranu zvířat sice dovoluje týrati tchyni, nikoli však jejich kočky. A Kubelka prohlásil, že ho ani nenapadne týrati tchyni, protože tchyně nezakousla kanárka. Jednatel zeptal se potom s pěnou u úst, proč by měla tchyně zakusovati kanárka? A Kubelka, který se neznal, pokusil se zakousnout jednatele. Proto byl odveden na čtyrku a vsazen do společné cely, kde pracně sestavil moták. Moták byl adresován tchyni a jeho obsah byl zcela jasný.
6: Drahá matinko,
2: pravil se v něm,
6: pro váš klid posílám 2 úvahy. První a druhou.
2: První úvaha pak zněla.
6: Kočka-li nespívá. Nespívá-li vaše kočka, není ještě třeba proto se znepokojovat. Může být mnoho důvodů, proč zrovna nespívá. Za A, zpívat ti nechce. Za B, zpívat ti nedovede. Za C, stydí se. A za D, právě se chystá. Kdo by kočku zpívat ti nutil násilím, nepřijde do nebe.
2: Již z první úvahy je vidět, že kanárek kubelkou otřásl. Druhá byla však daleko určitější.
6: Kočka zpívá. Naopak, zpívá-li vám kočka, neznamená to ještě, že tak činí z příchylnosti. V takovém případě je dokonce pravděpodobnější, že to vůbec není kočka, nýbrž pes. To vám přeje František.
2: Moták dal Kubelka podepsat řediteli věznice a proto propustil ho ředitel do domácího ošetřování. Domácí však odmítl Kubelku ošetřovati a nebohý ten muž... A nebohý ten muž vešel tedy do svého bytu, kde zjistil, že kočka zatím sice utekla, ale naproti tomu ve schránce je zde dopis psaný tchyní.
3: Kubelko,
2: psala tchyně jednoznačně.
3: Píšeš málo, ale špatně. Žádám okamžitě velký dopis o kanárkovi. Nepřej si mě. Tvá matka.
2: Kubelka třesoucími se prsty složil pečlivě 80krát ten dopis. Potom bez dechu dosedl na hřeb a to přimělo jej k horečné činnosti. Za dva dny na to tchyně, vracející ze sadů, kde krmila ptáky, byla zastavena vrátným hotelu.
3: Dopis?
2: Zeptala se dychtivě.
5: Značnej.
2: Pravil vrátný. Povytáhl obočí a ukázal do výtahu. Tam stála bedna jako trafika. Tchyně vrhla se k ní hořít z žádostí. S pomocí tří mužů, kladiva a kramle, odrazila víko a plnými hrstmi jela se odstraňovat hoblovačky. Pod nimi klec, připomínající voliéru, na dně semenec a miska čerstvé vody. Na bydýlku pak seděl Kubelka s hlavičkou vzhůru a zpíval novou.
7: Neplačte už, señorito, že vám milý zahýbá, není věrný.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: To bylo Shakespeareovo Mnoho povyku pro nic a jedna z písniček na melodii Zdeňka Petra a Luděk Munzar. Vidíte, zrovna on by do galerie rozhlasového humoru patřil jako nikdo jiný. Jak třeba před mikrofonem uměl předvádět Jaroslava Vojtu nebo Jana Pivce. Ale rozhlasová zábava to byl svého času opravdu svět sám pro sebe, který měl své vlastní velké osobnosti. Patřili k ním třeba dnes už zmíněný Jiří Štuchal, nebo taky muž, který se teď v následujícím rozhovoru představí sám.
2: Proč pak tu pláčeš, chlapečku?
3: Já nejsem chlapeček.
2: Ale a kdo pak jsi?
3: Muž.
2: Smutný.
3: Muž.
2: Já vím, to už jsi říkal, že jsi muž.
3: Jsem obé dohromady.
2: Smutný muž alias Jaroslav Válek.
3: Tak jest.
2: Využiju s dovolením příležitosti. Jste smutný muž od přírody nebo z profese?
3: Muž od přírody, smutný z profese.
2: Takže vy jste v podstatě muž...
3: Prokazatelně.
2: Já vím, tedy v podstatě tvor veselý.
3: To nemohu tvrditi. Můj smutek počal dnem narození. Mého. V naší rodině nás byly spousty.
2: Mohl byste to konkretizovat?
3: Zajisté. Bylo nás tolik, že jsme spávali nasměny. V jedné noční košili nás spalo 19.
2: Ubohé dítko. A co později, když už jste rozumbralo?
3: Bylo nás ještě více. Měli jsme svou vlastní závodní radu.
2: Zůstaneme tedy u původu, zdá se být vděčný.
3: Začnu od babičky.
2: Prosím.
3: Byla velice hluchá. Jednou jí spadla na nohu žehlička. Vůbec to neslyšela.
2: Na začátek snad něco méně otřesného.
3: Dědeček.
2: Třeba.
3: Byl proti očekávání manželem babičky.
2: A co takhle sourozenci?
3: Starší bratr Simeon nosil neustále na rameni kovadlinu.
2: Výborně, dokonce výchovná tematika, bratr, který se nemůže ani na chvíli rozloučit se svou namáhavou prací.
3: Když jsem se ho otázal, proč tak činí, odtušil. Kdyby mě někdo honil, odhodím kovadlinu a bude se mi krásně utíkat.
2: Šlo zřejmě o výjimečnou postavu rodinného profilu. A co mladší bratr, řekněme, no některý?
3: Mladší bratr Tadeáš vlastnil chytrého psa. Když na něj zvolal, lehneš nebo nelehneš, pes si buď lehl nebo ne. Můj ještě mladší bratr.
2: Vrátíme se snad raději k vám.
3: Prosím. Když jsem po maturitě zjistil, že nebyla zrušena povinnost jísti, zesmutnil jsem ještě více.
2: Počkejte, tomu nerozumím.
3: Vysvětlím. Jídlo stojí peníze. Peníze pak dlužno ukradnout nebo vydělat. Prvé jsem neovládal vůbec.
2: A druhé?
3: Ještě méně.
2: Nicméně vaše přítomnost svědčí o tom, že jste toto kritické životní období překonal.
3: Stal jsem se dobrodruhem.
2: Rozumím. Víno, ženy, hazardní hry a tak?
3: Něco daleko horšího. Přijal jsem místo účetního v jisté rolnické škole.
2: A následky?
3: Oženil jsem se.

0: Teď nevím, hrál jste trubku nebo klarinet?
1: Hrál jsem si na konferenciéra. Moc jsem se líbil, zejména ženám, až mi začaly padat...
0: K nohám.
1: Až mi začaly padat vlasy.
0: Ubohé ženy?
1: Netrpěli mnoho. Pořídil jsem si klobouk. Ke klobouku pak frak.
0: Mně se to začíná rýsovat. Klobouk, frak, změnil jste hlas a...
1: A pan Brom změnil konferenciéra.
0: Co vy na to?
1: Stal jsem se smutným mužem.
0: Definitivně?
1: Sem tam mě ještě rozveselí chytání ryb.
0: Smutný muži alias Jaroslave Válku, mohl byste nám nyní zcela vážně vysvětlit, kdy jste se rozhodl představovat smutného muže?
1: To bylo v okamžiku, kdy jsem na filmovém plátně viděl poprvé Buster Keatona, známého jako Frigo. A také proto, že jde o docela odlišný styl humoru. Jinak bych chtěl ještě poznamenat...
2: Pane Válek, já jsem tady a divím se.
1: Prosím vás, čemu?
2: Že si tady klidně kecáte a víte, že máte za 5 minut odjezd na zájezd. A k tomu ještě jste bledej a smutnej.
1: Ono je lepší být bledej a smutnej, než předčasně veselý.
2: Jaké jsou perspektivy?
1: Velmi špatné.
2: Já pato.
1: Jste obviněn z rychlé a neopatrné jízdy, která vás bude stát finanční oběť.
2: No to je krásná definice. Já neopatrná jízda a finanční oběť, to se vám moc povedlo, račte pokračovat.
1: Viděl jste někdy na silnici psa?
2: Je, pane Válek, já jsem viděl psů, že bych si mohl zařídit celý psinec. To by byla psina. O jakého psa se jedná?
1: Je to čistokrevný vlčák.
2: Dobře mu tak.
1: Totiž jeho pán vás žaluje z toho, že ten pes tak stačil uskočit, aby nebyl přejet. Následkem čehož dostal tento pes nervový šok. A teď je v léčení.
2: Chudák, a on je Piešťanov?
1: Ne, u zvěrolékaře.
2: A ten ho taky domorduje. A proč se o tom psovi tolik canca, když nebyl přejetej?
1: Jeho pán totiž vlastní rodokmen, z kterého vyplývá, že ten pes je šlechtic.
2: No toto má kádrově dost blbý. Kdo ví, jestli dostane nemocenskou takovej pes?
1: Pardon, léčení budete hradit vy.
2: A víte, že docela rád. Co by člověk pro psa neudělal? On takovej pes má větší cenu než jeho pán, i když je nepřejetej. Poroučím se, čekám vás dole v bifetu, moje úcta.
1: Bohužel, musím se vám omluvit. Jsem, jak jste slyšela, očekáván.
0: No, chápu, pan Verich je už i tak dost rozlobený.
1: Je-li pan Verich rozlobený, to nevím, ale ten pán, co se před chvílí zlobil tady, to je Karel Matějček, imitátor.
0: Sympatický pán.
1: Sympatický jen do té doby, než začne imitovat i mě.
0: Myslíte, že by si troufl?
1: On je všeho schopen.

0: No a když jsme tu už dnes zabrousili do hájemství imitátorů, mimochodem věděli jste, že někdo někdy imitoval Jana Wericha, tak v tomhle ranku nebo oboru zábavy ještě chvíli zůstaňme. A navíc půvabné bude i to, že známí herci svým hlasem napodobují právě své kolegy.
1: Vážení a vážené pánové a dámy, blíží se muž šibalského pohledu, muž, jenž sklonům k parodii obětoval mnohý laureátský vavřín. Už v mládí byl stižen zcela výjimečným napodobovacím talentem, což mu zabránilo stát se hvězdou. Mnozí mocní tohoto světa totiž nemají rádi, jsou-li parodováni. Za parodování od nich dostává dítě facku, mládeneček napomenutí a dospělý pracant bývá přehlížen. My ale nyní vyzvedneme umění tohoto muže Václava Štekla z džungle velkoměsta a poprosíme ho, aby se na chvíli proměnil v karikaturu Jaroslava Štercla.
2: O, dobrý. A to... A popaký, samozřejmě. O, je to já jsem hlavně tedy... Já jsem rád, že tady stojím. No to víte, že stojím, to je samozřejmě... No, vy sedíte, já... No ale to já taky možná budu, ale hlavně, že jsem rád, že tady, že ano, takhle můžu, ale já moc už nemůžu, ale hlavně, že tady můžu tady něco před tím nejmenším, tady tím vysacím, tím mikrofon, že jo, ale děkuju vám. A mikrofon se domení, ano, no to je taková hříčka, taková, jak mi intelektuálové se vyjadřujeme, taková, taková skutečně hříčka slov, mikrofon, no skutečně, ano, a co já to tady vlastně kecám, víte, no ne, to já se do toho dostanu, co pak jen abych se dostal z toho, no, a já bych tedy hlavně rád, jo, to a by nás bylo, co pak, to jako zase žádný, tohle. No ne, to já jsem veselá kopa, a já jsem ještě ani nepozdravil, víte, co, no ne, že, tedy naschál. Děkuji.
1: Václav Štekl jako národní umělec Václav Vidra.
3: Světlo na oponu padá a před vás předstupuje herec, co písní znám, jež lidé neznají a večer přehrávám je na viole.
1: Václav Štekl jako Vladimír Menšík.
4: Cože, Vašíku, já že šu mluvím? Ty kamarád je úplně jinak. Já když s tebou takhle normálně civilně mluvím, že? Tak mě rozumíš každé slovíčko. Ale jakmile se angažuju prostě z myšlenku, jak je to v háji.
1: Tak, kde pak jsme to skončili? Aha, tak ty si říkal, že u parodisty je nejcennější jeho rozpustilost.
5: Ano, proto parodistů ubývá s přibývajícím věkem.
1: Proto mají k parodii sklony skoro všichni kluci, ale jen málo který důchodce.
5: Tak tedy dáme tam zpátečku a pospěšme si mezi kluky. Teď uslyšíte Jiřího Krampola jako Sir Lawrence Oliviera v roli Romea.
6: And what is time like on Cover Line? Wasted time on those terrible looking nosed and dollar bucks. Wasted time on load and dapper. Wasted time and I the cola dame. Please, on the rudest can learn on I'm on rudest tip. With Dublin and Topper Pride and Coats. With your tail and neck rolled on the man of my pipe resting. With tube line. With game loan a hand trouble steaming road scan. With Dover alone and canny of brutus time ado.
5: To bylo, že jo?
1: No, nic zvláštního, sama angličtina.
5: Jo tak, jo, ty bys to chtěl slyšet česky, viď, českýho Romea. Třeba Honzu Třísku jako Romea, ne? Okamžik, Jirka Krampol je pořád k dispozici. Není Romeo jako Romeo.
7: Však tiše. Co to svítá nade mnou? V tom okně východ je. A v něm slunce. Julie. Vstaň slunce spadilé. A do naši lunu, která bez toho už bledne závistí. že jsi služka. Já nevím, ale fakticky. Čestný slovo, to snad bude Julie.
1: Já jsem zvědav, jestli mě bude taky někdo někdy parodovat.
5: No, já myslím, že si pár let počkáš a kdo ví, jestli se toho vůbec dožiješ.
1: Proč ta skepse?
5: Být parodován je snad vůbec nejtěžší. To je vážně těžší, než parodovat.
1: A co je k tomu potřeba?
5: No, já myslím, nejdřív se musí získat určitá popularita. Aby ta popularita byla, musí být člověk osobnost. Aby se stal osobnost, tak musí dost umět. A než se tohleto všechno většina z nás smrtelníků naučí, než tím projde, tak to uteče jeden život jako nic.
1: No jo, no dobře, Bože, ale já přece na sobě pracuji, co pak to nevidíš?
5: No vidím, ale teď bude asi potřeba, aby taky na tobě začali pracovat i druhý.
1: Pro Krista pána.
5: No vidíš, pracuj takhle dál a dojdeš nakonec až do výšin. Představ si, tuhle ti přijdu do realistického divadla a tam v klubu u piana zpívali tři významní čeští umělci šanzón.
8: Někdy si myslívám, že láska je mi vzdálená. Nejím a nespívám a třesou se mi kolena. Ten pocit se však jako dým rozplyne, když tě zřím a do duše mi padne klid.

0: Zdá se mi, že jsem motýl, který si vzal do hlavy, že lítat z kytky na kytku ho vlastně nebaví. A proto rozhodl si hned pro nejkrásnější květ a jenom pro něj hodlá žít.
1: Snad řekl jsem víc, než chtěl jsem říct, to už se stává. Bude to tím, že dobře vím, že jsi ta pravá. Že se mě hlava točí, za to můžeš říct snad. A tuškou na obočí chtěl bych zkusit verše psát. Bude to všecko jenom tím, co dávno dobře vím, že láska nedá lidem spát, že láska nedá lidem spát.
2: Samozřejmě tedy, že to byl z mé strany jen takový akustický klam. Není pravda, že se v realistickém divadle v klubu rozšoupli, jak tady nejintelektuálové říkáme, že ano, Oldřich Nový, Jaroslav Vojta a Stanislav Neumann, ale pravda je, že ve všech třech případech zaúčinkoval člen realistického divadla Dalimil Klapka. Víš, jak poslouchám ty parodie, tak mě napadá taková věc, že je strašně zajímavý na tom to, že většinou se nejlíp parodujou a dařej v těch parodiích lidi, ke kterým ten, co je paroduje, má nějaký lidský vztah takovej, že nejenom imituje nějaký jejich hlas, zná je...
3: Dokonale je znáš, spousty hodin, dá se říct. Déle s nimi žiješ, než třeba s rodinou, protože většinou seš v té práci.
2: No, nejbližší kolegy prostě.
3: Co jsme dělali s Janem Pivcem, nebo s Vojtou, s Hegrem. Jo, ty nejkrásnější okamžiky, kdy ten herec je v té šatně, kdy se připravuje na tu práci a na to zkrátka to, co je kolem, kdy přijde jeden s vtipem, druhý s vtipem a teď se to tam začne všechno třít, bojovat. Jsi si vzpomeň třeba v šatnách kolikrát, nebo při zkouškách. No, třeba, no tak, bože, tak řekni, no, jako náš Jeníček pivec, no, tak.
2: Já myslím, že seď forom ty, tak to zkus ty, no.
3: Tak počkej, já si vzpomenu na, třeba na ty vincovský paničky. No.
4: Tak myslím, že tady dělám jelena toho nejtlustšího a nejporuhatějšího jelena, v celé vincorské oboře. Pro Krista Pána, lidi, co tady, co já jsem za člověka, to tady nevím.
2: No dobrý, fajn, hezký.
3: No tak něco ty?
2: Jak byla hezká, to jak vypravil tu historiku, jak říkal, Ježiš
4: Maria, Josefe, já přišel domů ve 12:45, táta myslel, že jsem byl Bůh ví kde, tak vzal řemen a mydlil mě a já zatím seděl v divadle, Ježiš Maria.
3: To já jsem si vzpomněl ještě na jedno. Kolega Pivec, říkal to sám, si koupil televizor. Takový ten japonský.
2: Sanio.
3: Ano. A přišel, byl celý nadšený, jaký má krásný obraz. Ovšem zase jako Pivec to připravil, že na nějaký vtip. Přišel a říká, lidi, poslyš teda Češpivo, ty Brabčáku, Bezouško, tedy já jsem si koupil televizor, to je na síť a je to taky na baterky, teda kluci, tedy co to je za obraz? Já to otevřu, já to mám doma takhle na stole, jo, šel jsem si pro půl litr piva, nebo mě tam někdo došel, sakra, to je jedno. No a teď to otevřu, no lidi, tedy zkrátka ten, kdo tam, to byla hlava, Ježišmarja, já jsem se lek, jo, že najednou na tom psacím stole někdo na mě vyjoko, já jsem si to pivo zvrhnul do klína, kuci.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Řeknu vám, víte, co někdy stačí k nápadu do scénáře divadla pro vaše uši? Vlastně maličkost, úplná maličkost. Já jsem věděl, že budu dnes hledat zábavu v archivu, ale chyběl mi ten poslední kousek do skládačky. No a na dovolené v Harachově jsem se u pokladny na lanovce ptal na to, kudy je nejlepší sejít dolů z Čertovy hory, z tamnějšího čerťáku. No to musíte po sjezdovce nebo pod lanovkou. Byl jsem tam se svým tatínkem, kterému je už skoro 85, tak jsem se té dobré paní na pokladně ptal, jestli to není příliš příkré. No, nemáte moc cest. Prostě pod lanovkou nebo po sjezdovce. No a když půjdu pod lanovkou, dojdete na sjezdovku. No a když půjdeme pod sjezdovkou, no tak vlastně půjdete pod lanovkou, teď vám to říkám. Ještě chvíli jsme se domlouvali a já si v ten moment připadal jako Felix Holzmann v té jeho známé scénce Včera, dnes a zítra s Ivou Janžurovou. A v tu chvíli mi to došlo a bylo rozhodnuto. Na závěr dnešního divadla pro vaše uši zase jiná, stejně povedená scénka nebo sketch Felix Holzmann a Lubomír Lipský jako křížovkáři. Tak zůstávejte ve zdraví a zase brzy naslyšenou.
2: Dovolíte, abych si přiset.
3: Prosím, samozřejmě. Průkopník.
2: Co prosím, co říkáte?
3: Nic, já si jen tak pro sebe říkám průkopník.
2: Jo, takhle. Průkopník. Vy si tak říkáte, jo, nebo?
3: Ne, já tady luším křížovku.
2: Aha, takhle, jo, rozumím.
3: Jak si momentálně právě zrovna nevím, co je přesně myšleno pod slovem průkopník.
2: Jo, takhle, aha, no.
3: Neradši to náhodou vědět?
2: Průkopník?
3: Průkopník.
2: No tak to je jaksi...
3: Ne, já vás tím nechci nějak obtěžovat, ale když už tady sedíte...
2: Tak to mě neobtěžuje, to já vám rád poradím. No. Křížovka to není pro mě problém, to je maličkost.
3: No, to je pro mě taky, víte. Ale přece jenom někdy se stává, že slovo nebo otázka, která dá i vzdělanému člověku, jak si zamyslet.
2: Samozřejmě se stává, no. Dokonce mě někdy se to stane taky. No.
3: Jako já teď například právě zrovna nevím, co je přesně myšleno pod slovem průkopník.
2: Průkopník, jo. No tak průkopník, to je jaksi, to může být totiž různej, víte?
3: Ano,
2: průkopník, ano. Ono přijde na to, kudy se ten průkopník prokopá. Jestli nějakým tunelem, nebo...
3: Ne, tak tady stojí průkopník Českého divadla.
2: Aha. A jakýho divadla přesně tam nestojí, že jo?
3: To právě tady nestojí.
2: Aha. Tak to je dost nejasný tohleto, že jo?
3: No, právě.
2: Pače, jestli se někdo prokopal nějakým divadlem?
3: Tak by tam taky mělo stát jakým, víte?
2: No právě.
3: No tady stojí jenom v závorce Josef Kajetán.
2: Tak to je těžký tohleto, no. Opravdu. Jestli to nebude třeba přímo ten pan Kajetán, víte?
3: Myslíte? Ne, to já myslím, že ne, protože ne? To je průkopník na 3.
2: Jo. Na 3 metry, nebo...
3: Ne, na 3 písmena.
2: Jo, na 3 písmena, aha. A to myslím asi jeho jméno, ne? Zřejmě, ne? Asi.
3: Patrně, ano, patrně.
2: No jo, Josef Kajetán, to je... U nás je pomenovaný Tylovo divadlo po nějakém průkopníku.
3: Nevíte náhodou, jak se dotyčný průkopník jmenoval?
2: No to já právě nevím, to je...
3: No jo, tak to je těžký tohleto. Tak víte co, že bychom to nechali stranou zatím, ono se to nějak vystříbří.
2: No
3: a že bychom vzali další otázečku, ne?
2: Třeba, no.
3: Jestli mi v tom chcete být ještě trochu nápomoc.
2: Ale jo, to budeme mít hned, no. To není problém.
3: Tak fajn, to budeme mít hned.
2: Ano,
3: vezmeme napřed ty lehčí, víte?
2: Třeba, ano.
3: Třeba nějakou tu svislou.
2: Třeba, ano. Dovolíte si trošku.
3: Jo, prosím, založe mě. Tak nějakou tu svislou vezmu, jo? Ty lehčí, víte.
2: Ano. A ty jsou jako lehčí, ty svislí, nebo co?
3: Ne vždycky, ne. Ale vždycky vedou tak nějak svisle, víte.
2: Aha, takhle, já rozumím. Ano.
3: To třeba tohleto. Vzácné zvíře Austrálie.
2: Ano. No tak, to je krásná, lehká otázka tohle, že jo?
3: Jo, vy už to víte?
2: No tak ještě ne, přesně, že jo, ale ono v těch vzácných zvířat tam tolik nebude.
3: Kolik jich tam může být, no tak kdo ví, jestli je takových akorát pár, víte.
2: Pár, ano, nebo ještě míň,
3: co právě.
2: Takže vzácný zvíře Austrálie by mohl být třeba takovej lední medvěd.
3: A to ne.
2: Co?
3: Poslíš, to se, ne, to se mejlíte. To se mejlíte, protože lední medvědi v Austrálii nejsou.
2: No jo, no tak nejsou tam, já vím, ale právě proto tam budou vzácní.
3: No ne, já si myslím, že tam nejsou vůbec.
2: No a proč myslíte, že...
3: No, v tom vedru by tam takový lední medvěd rostál.
2: Ne, to je pravda, to mě nenapadlo. Ale víte, co by taky mohlo být za zvíře?
3: No.
2: Třeba nějaký docela jiný.
3: Víte, že máte pravdu.
2: Jo.
3: No vidíte, už se k tomu pomalu blížíme.
2: No, vidíte, co?
3: Teď ještě vědět o tom, jaký.
2: Ano, jenom tak jaký. To už nebyl takový problém.
3: No, to se nám vystříbří. To se nám vystříbří a my zatím vezmeme další otázečku, víte. Tak třeba tuhletu, když...
2: Ale jde nám to dobře, že jo?
3: No, výborně. Vždycky jenom o chlup to neuhodneme.
2: Samozřejmě, to bude mít.
3: Tak já beru tady tuhletu. Italský výběrčí činže.
2: Italský
3: výběrčí. Umíte italský?
2: Italský? No tak dovedu, částečně dovedu, ano, ano.
3: A výběrčí činže italský náhodou nevíte?
2: Výběrčí činže italský?
3: Jo.
2: No tak výběrčí činže, to je italský, myslím, jako, že
3: italský, ano. Italský je psáno.
2: Italský výběrčí činže, to je ten... mám na jazyku, to je zajímavý.
3: Já taky, já už dlouho nemluvil italsky, tak ono to...
2: Ano, člověk se úplně vypadne, ono, či, to je, ano. Úplně.
3: Jako já si vám například už ani nespomenu, jak se řekne italský výběrčí činže.
2: No, to je neuvěřitelný, člověk z toho úplně.
3: No jo, no, tak to je, že vy teď... už to taky nevíte asi, víte.
2: Ale počkej, já přemýšlím zrovna, italský to je, bajo, to je, vím to je ten přeci italský výběrčí činže. Jo, počkejte, není to ten, činžáno. Činžáno.
3: To ne. Poslíšte, pane, to se mejlíte. Ne, ne, no. To je správně činžáno.
2: A jo, činžáno, už
3: činžáno,
2: vím, činžáno.
3: To by musela bezpečně.
2: Ano.
3: A je to ta venej sejra.
2: A jo, sejra. Ta venej, že jo, takový, ano. V takových flaškách se prodává, já.
3: Ono je ho víc druhů, víte.
2: Ano.
3: Oni jsou i mimoflaškoví takový.
2: Taky, jo.
3: No jo, tak co uděláme s tím italským výběrčím činže? Činže?
2: On je jako svislej, je ten výběrčí dost těžká otázka.
3: No. No takže bychom ho nechali stranou.
2: Třeba, jo.
3: Výběrčího, ono se to vystříbří nějak.
2: Ano.
3: A vezmeme další otázku.
2: Třeba, vemte další.
3: Zase nějakou tu vodorovnou, jo?
2: Něco vodorovnou.
3: Vodorovnou, ano. Tak třeba tuhletu množné číslo

0: Takže bychom šli kousek dál, ne?
1: Třeba vezmeme něco
0: vezmeme ještě nějakou tu vodorovnější.
1: Třeba, takovou, jo?
0: Třeba, tak vezmeme třeba tuhle tu
1: ano.
0: C, vezmeme C.
2: Jo, co C? To je vitamin, jo, nebo co?
0: C, otázka.
2: Jo, otázka
0: písmeno
2: C, rozumím.
0: Otázka C, písmeno zní 12 měsíců.
1: No to chci, já znám všechny.
0: Jo.
1: To je leden, únor, březen.
0: Ano, podzim, zima.
1: Ano, to.
0: No jo, ale tohle to všechno má být na tři písmenka, víte?
2: 12 měsíců no. Na tři písmena?
0: No je to ta data.
1: To je nějaký nesmysl, ne? Určitě něco popletli. No
0: takže taky no. Myslím, přece nemůžete vtěsnat 12 měsíců do tří písmenek.
1: No vole, jo.
0: My jsme takhle mohli důmat celý rok.
1: No vole, to je nějaká... To je nějaká...
0: Tak co s tím?
1: No já nevím. No,
0: takže bychom to zase nechali stranou, ne? On se to vystříbří.
1: Ono se jo, to zkuste
0: on
1: něco...
0: On se to vystříbří.
1: Zkuste něco jinýho.
0: Takže
1: to...
0: bychom...
2: Co tam ještě máme?
0: Máme to třeba tady tohleto... tažný pták. Tažný pták.
1: To je zase taková nejasná otázka, no. Tohle, jo.
0: Ačkoliv, počkat, nemohl by to být papoušek.
2: Papoušek tažný.
0: No. No ten přece tahá z kastlíku ty planety.
1: To nemůže nic jiného být, to může být jině papoušek.
0: Tak já to napíšu rovnou, jo?
1: Napište to hned.
0: Píšu papouš.
1: No.
0: Safra. Nevejde se. Nevejde se. Nemohl by to být jenom papouš? Bez toho eku.
2: Bez eku, papouš?
0: No, pepouš.
1: Ale poprosím vás.
0: Papouš.
1: To je nějaký zmetek ty noviny, já vám to říkám.
0: No to bychom takhle mohli hádat dlouho, víte?
1: No voleť, ještě, že jsme to tak rychle prokoukli, no. Víte? Vy nemáte náhodou ještě jedný takový noviny doma, jo?
0: Safra, a víte, že má?
1: Jo?
0: Jo, vy myslíte, že by to tam v tom výtisku mohlo být správně?
1: No přece to nemůže být všude špatně.
0: No, že mě to hned nenapadlo. No, tak víte co, pojďte, půjdeme k nám a tam to krásně doluštíme.
1: No to je nápad, uděláme to u vás.
0: No, ještě, že nejsme nějaký malý blbci, aby jsme na tohle naletěli. Víte?
1: Na to může naletět nějaký idiot.
0: Jo. Co, kdo, co?
1: Idiot, že na to může naletět nějaký, říkám jedně.
0: Co to je idiot? No. Jo, idiot.
1: Idiot.
0: Naletět. Jo, no. Jo, to je pták, to já vím.
1: Ne, tak. Idiot, to je člověk, jako vy a já.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
5: Dnes ještě stále úterý 28. července a od mikrofonu Noční linky vás zdraví Jana Chládková. Nyní máme před sebou dvě společné hodiny na téma sport a mě bude zajímat, jakou roli hraje ve vašem životě sport. Sportujete už od dětství? Jaký sport jste provozovali v mládí a jaký děláte třeba v současné době? Pokud nepatříte mezi aktivní sportovce, tak jaký sport vás zajímá pasivně? Co rádi sledujete například v televizi? Patříte mezi sportovní fandy? Máte svůj oblíbený sportovní klub? Telefonovat mi můžete jako vždy na číslo 731 800 900, také mi můžete napsat a to na adresu linka@rozhlas.cz a vy dobře víte, že na tuto adresu posíláte text k dnešnímu tématu, ale také své nápady a náměty na témata, která byste chtěli slyšet někdy příště. Příjemný a nerušený večer i poslech přeje Jana Chládková.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

nikde nepřekládal blíží, když neměl činu věl, málo zná, málo zná. Ten, kdo neměl tělo stuhlý, až se nočním chladem chvěl, ať se na huconský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

dělat hrdyku, ať se na hocou spíší si najmout dám. Jo, ten, kdo má na bradě mlíko, kde se rumem nebo pil, málo zná, málo zná. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na hocou spíší si najmout dám. Jo, ahoj, pár tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo, kdo má roztrhaný poty, kdo má pořád jenom hlad, jako já, jo, jako já. Kdo chce celý noci čuchat pekelnýho ohně smrad, ať se na hucom spíší i najmout dát. Jo, kdo chce zhrbnout třeba zítra, komu je to všechno, kdo je sám, kdo jako já. Kdo má srdce v správný místě, kdo je prostě prýmaku, ať se na hucom spíší i najmout dát.

0: Posloucháte Noční linku s Janou Chládkovou, kde se budeme dnes věnovat sportu. Sport je aktivita provozovaná podle určitých pravidel a zvyklostí, jejíž výsledky jsou navíc měřitelné nebo porovnatelné s jinými provozovateli téhož sportovního odvětví. Mezi sporty patří fotbal, hokej, tenis, sportovní střelba, volejbal, házená. Dále se sem řadí i nepohybové soutěžní aktivity, jako například šachy nebo profesionální hraní her. Koho přivítám v noční lince jako prvního? Tak tou první volající na linku 731 800 900 je paní Nora z Frenštátu pod Radhoštěm. Dobrý večer, paní Noro.
1: Dobrý večer. Všechny zdravím. Právě když mi paní Chládková vzala do vysílání, tak jsem říkala, to jsem ráda, že jsem se dovolala, protože hned potom se půjdu natáhnout do postele, do vodorovné polohy, protože tělo to za celý den už potřebuje. Toho různého pohybového tělocviku mělo moc. Tak když se mluví o tom sportu, no, já o sportu vím od malička. Už co jsme chodili, co jsme byli předškolní věku, nebo do školky, nebo potom na obecnou školu. Ale mám takový dojem, že tehdy se příliš o tom tak jako nemluvilo. Bralo se to tak jako samozřejmě, že jsme se nějaké pohybové aktivitě věnovali. Dneska se o tom pořád mluví, všeho je moc, ale moc je těch řečí, ale skutek, aby utek. Potřebujeme pevnou základnu. A když tady vzpomenu třeba si jenom to, jak kolik medailí má Martina Sábliková, ano. A kde je ta dráha na rychlobruslení v České
0: slibovaná,
1: republice,
0: že jo?
1: Která se roky slibovala a pořád, jak chtějí mít nějakou základnu, když budou asi bruslit jenom někde na kluzištích, na rybnících, nebo musí jezdit teda do zahraničí, aby byli na té dráze. Já, když si vzpomenu, tak jednak můj tatínek byl naprosto nesportovní typ. Zajímavé, že poslouchal, ale vždy, když byly utkání hokejová, takže díky němu já jsem to poslouchala s ním a on mě do toho zasvětil, takže i potom po jeho smrti jsem vždycky poslouchala, dokud jsme neměli televizi, tak z rádia ty přenosy, ale potom i v televizi, takže jsem ovládala československé mužstvo, to sovětské vlastně tehdy, Američany, Kanaďany, to jsem znala, trenéry jednotlivé, hráče, Ragulin, ten ruský, to jsem vždycky říkal, ježišmarja, zas ten Ragulin tam bude řádit a podobně. Dneska už je to jiné, protože to naše mužstvo je pozbírané tak, jak ano. Je po celém světě a mám takový pocit, že nemůže být pořádně sehrané. Ve škole jsme tělocvik milovali. Já si nepamatuju, že by se někdo z tělocviku omlouval. To by musel mít jedině něco zlomeného, že se nemohl hýbat. Že by nosili se omluvenky od lékařů. No to vůbec neexistovalo. To až v praxi jsem potom byla překvapena, když různá děcka chodili a když se musela zkoumat, proč nechtějí dělat tohle, proč nemohou skákat přes kozu, proč nemohou běhat a proč ten běh může trvat jenom tolik metrů nebo tolik minut, aby jako toto. Odjed maminka, ta byla sportovní typ, ta nás vedla k lyžování, k plavání, to jsme milovali, protože tady u nás byla krajina, proto v létě oprášně jsme měli kousek takové malé koupaliště, plivátko se mu říkalo a tam jsme trávili skutečně všechny krásné dny. Takže to ve mně zůstalo. I potom na 11 let se pochopitelně taky jsem měl tělocvik a to se bralo úplně automaticky i na vysoké škole až do 5. ročníku. Měli jsme plavecký a kanoistický výcvikový kurz v létě. V zimě jsme měli lyže. Ale můžu vám říct, když to tak pozoruju teďka pouze v televizi, jak vidím různé reportáže z těch našich hor nebo i ze zahraničí, jak se jezdí do Alp. Bože, to bylo krásné lyžování za mých mladých časů. Obyčejné boty, lyže, ty se měla nejdřív taky dětské, potom zděděné po mamince. Nějaký svetr, větrovka, čepka na hlavu, rukavice měly být teplé, to je jasné. Ale dneska, když já je vidím, v čem oni jezdí, tak mi to připadá, jako kdyby chodila za starých časů v korzetu, ve kterém se nedá dýchat. To je kukla na hlavě, brýle přes oči, když toho člověka vůbec ani vidět není, to vypadá jak obležená moucha. A teďka ty kombinézy, ty vysoké boty těžké, na tom se tak krásně lámou holení kosti, to by vám řekli chirurgové. A ty chrániče na kolena, na záda, na páteř, na lokty, já nevím na co. My jsme, když jsme jeli na lyže, tak jsme si museli všecko vyšlapat.
0: Teď to chci říct,
1: jsme došli.
0: Přesně tak.
1: Teďka jsou všude lanovky a vleky a podobně, tak je to tam vyveze. To je nějaký požitek, potom akorát letět z toho kopce dolů, já vím, dělají nějaké kličky. Tak taky ještě na stará kolena jsem lyžovala, ale to byly běžky. To už na starší věk pochopitelně není. Milovali jsme atletiku, běhy, skoky do výšky, do dálky. Neměla jsem ráda hod míčkem, to mě taky nešlo. Míčové hry, ty jsme hráli běžně, no ale v popředí bylo hlavně to lyžování a to plavání. Takže ono se to změnilo. Já vím, že se změnilo všechno, i včetně té výbavy, že to jde i do peněz, ale snad by to nemuselo tolik stát. Tam stačí ten elán, ta chuť se něčemu věnovat. My jsme ještě chodili, kromě toho, že jsme měli tělocvik ve škole, v osnovách, tak jsme chodili dvakrát týdně do dobrovolného tělocviku. Tehdy za mých časů ve 40. 50. letech už byl zrušený Sokol, ale měli jsme to jako dobrovolný tělocvik a to jsem si nenechala ujít. Ale zrovna dneska mě tak napadlo, protože sledují teďka po obědě, reprizují seriál První republika, který je krásně natočený. A tam jsou ty boxerské zápasy. Já pořád nechápu celá léta, jak může být box zařazený do sportu. Sport, který má vést vlastně k zušlechtění, se říkalo, těla i duše, který má podporovat takovou tu fyzickou zdatnost. Ale box, ty údery na hlavu, teď pro Boha se ví už řadu let. Každý úder do hlavy, do lebky, znamená vlastně otřes mozku. Mozek, taková křehká tkáň, což je vlastně ten velící činitel v našem organismu,
0: který se moc omlouvám, ale vím. Už jsme 7 minut, aby nám posluchači zase neříkali, že potom tak na ně nevyjde čas. Moc vám děkuju, bylo to krásné vyprávění.
1: Ale musela jsem to říct, protože ten box by tam neměl být. A jenom ještě pozdravuju rybáře pana Sandu z Mostu, protože mě nedávno Dobře. Taky pozdravoval, ať se má hezky na rybách. A všichni se mějte pěkně a přežijeme ty vedra.
0: Děkujeme, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dnes v noci jsem se zaměřila na sport, sportování a ptám se vás, jakou roli hraje ve vašem životě. Jestli sportujete už od dětství, co jste provozovali v mládí, jaký sport děláte v současné době, no a pokud nepatříte mezi aktivní sportovce, tak jaký sport vás zajímá pasivně, co rádi například sledujete v televizi a jestli patříte mezi sportovní fandy. Tak já se musím přiznat, že nějak mě nebere moc tenis, ale teď, když hrála naše děvčata o wimbledonský titul, tak zajímal tenis i mě a fandila jsem jim oběma. Byl to úžasný zápas. Tak co nám poví paní Marie z Černošic, to se dozvíme v tuto chvíli. Dobrý večer.
1: Dobrý večer všem. Tak vy jste teď mluvila o tom tenise.
0: Ano.
1: Je to krásný sport, ale neuznávám, když vyhrávají ženy, které jsou napůl jako muži.
0: Rozumím.
1: Teď nemyslím tyhle ty dvě poslední
0: tenisky. Ty naše,
1: tenisky.
0: Ano.
1: Tohle to měla by být ještě asi nějaká třetí kategorie. A ještě ta paní, jak hezky mluvila o tom boxu, já mám mladšího bratra, zadrhával, takže musel chodit do Prahy, do školy pro vadně mluvící a boxeři potom, on šel na řezníka, boxeři s něma navázali jako družbu. Oni se vlastně na těch klukách učili. Jo, brácha přišel párkrát se zbytou hubou, no pak ho to přešlo. Jo, tak takhle nějak sportem ke zdraví, sportem ke zmrzačení. Jo, odsud pocud, nazývá to pravými jmény a hlavně opravdu mě jde o ty ženy, o ty holky, který si to poctivě všechno vybojujou a pak jim to schlamstne někdo, kdo vlastně ani nikdo za to nemůže. Ale
0: schlamstne
1: to někdo, kdo ani jako žena není.
0: Rozumím,
1: no,
0: co tím myslíte.
1: Já jako holka, já jsem měla ráda chůzi. Ono to bylo i jako nutnost. Ty autobusy tam jezdily třeba málo. Jsem se narodila sice v Ostravě, vyrostla jsem v západních Čechách, v Horním Slavkově, ale tak jsme se přestěhovali na malou vesničku. Já jsem se třeba nemohla dostat z odpolední jinak, než prostě na jednu vesnici a potom pěšky. Jo, takže jsem to vždycky metalila, po půlnoci jsem byla doma, takhle a jednou potom, teda ještě když jsem byla mladší, tak jsem vyhrála, byla jsem na třetím místě, ale tu medaj v běhu teda, ale tu medaj, kde jsem snědla, než jsem došla domů, ta byla čokoládová.
0: To byla taková ta kulatá, že jo? Ta zlatá,
1: ano,
0: nebo
1: ano.
0: To, no.
1: No a bylo to, já jsem věděla, že prohraju. Měli jsme tam spolužačku, ta byla vynikající na běh. A já jsem teda jako šla s ní na tu trať. A než jsem vedla, pak už mi došel dech, ale já jsem měla pod mládí skrytou srdeční vadu. Jo, prostě jsem prohrála, no a pak, když bylo vyhlašování, tak ono to vypadalo jako na bramborovou medaili, ale byla to bronzová, dalo by se říct, ale jelikož jsme už byli jako poslední, tak oni to potom museli změnit, to pořadí. Jo, mysleli si, že už nikdo jako jiný nebude, já jsem vlastně potom běžela jako poslední a podle toho času to bylo na tu třetí, na tu, dalo by se říct,
0: bronzovou
1: medaili. Prostě mám ráda chůzi.
0: A taky je zdravá. Všude se to propaguje, no. Že jo, paní Marie, že nejzdravější je chodit.
1: Ano, ale někdy je to, jak jsem říkala, i ta nutnost.
0: No. Jo. Moc krát děkuji i za váš příspěvek a
1: já
0: zdravím do
1: taky.
0: Černošic. Dobrou noc.
1: Dobrou noc, budu poslouchat.
0: Paní Marie mi připomněla, že moje maminka byla sportovně založená, opravdu velký sportsmen a vedl jí k tomu její tatínek. Moje mamka měla dva bratry. No a tatínek poslouchal samozřejmě rádio a tam všechny tehdy hokejové zápasy, fotbalové zápasy, protože v té době ještě nebyla ani televize. A já si pamatuju, že u nás to bylo tak, že jak většinou je to v rodinách, že muži se dívají, že jo, na sport a na mistrovství a tak, tak u nás to bylo opačně. U nás se dívala mamka a my s tátou jsme byli prostě založený trošku jakoby jiným směrem. Takže můj kolega, než začala noční linka, tak se mě ptal, jaký jsi sport dělala ty, jaké máš téma? A já říkám, no tak blbě jsem dělala házenou, protože jsem měla kamarádky, byli jsme tři kamarádky, jedna výtvarně nadaná, já hudebně a divadelně a třetí sport. Takže všechny jsme dělali všechno a vždycky ta jedna těm dvěma pomáhala v tom, co jim tolik nešlo. Takže holky chodily na házenou, tak jsem hrála házenou. Potom jsme dělali různě jazz gymnastiku, chodili jsme přesně, to mě bavilo moc, paní Marie taky chůze. S naší rodinou nikdo nechtěl jezdit na dovolenou, protože mý rodiče ráno vyrazili a večer jsme se vraceli. Hodně jsme toho nachodili. Tak asi takhle, ale bohužel, jako že bych byla nějaký sportovec velký, to teda opravdu nejsem, ale co mě třeba baví dívat se v televizi, protože jste se mě na to ptali, abych já taky říkala své názory, tak já miluju krasobruslení. Opravdu dívat se, prostě baví mě to. Vím, že to je velmi, jak bych to řekla, nespravedlivý sport, protože vždycky záleží na těch rozhodčích, že jo? Ne na tom, kolik uběhnete a za jaký čas, ale vždycky je to ovlivněno lidma, ale stejně ten sport mám moc ráda a moje vlastně od mého partnera vnučka, tak krasobruslí a já jsem šťastná, že se v tom našla, že jí to baví, že to není proto, aby vyhrála mistrovství světa, ale zkrátka dobře, že se hýbe a že jí to moc baví. A to je asi úplně nejdůležitější a to tady zaznělo od paní Nory i od paní Marie. Tak teď už další písnička Arakain a slečna závist a pak se budu těšit na další telefonát sportovně naladěný.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jakou roli hraje sport v životě pana Vladimíra Střeboně? To se budu ptát na lince 731 800 900 právě teď. Dobrý večer, pane Vladimíre.
1: Dobrý večer. Já jsem teda profesí kuchař.
0: Ano.
1: Když jsem nastoupil v roce 1975, jsem se přestěhoval sem do Třeboně, tak jsem nastoupil k podniku Velkovýtěrny Třeboň a jsem začal pracovat jako vedoucí závodní kuchyně na hospodářství Rožumberk, který mi nikdo jinak v Třeboně neřekne než gigant.
0: Mm-hmm.
1: A já jsem tam po určité době, když jsem se tam nějak zapracoval, seznámil se tam s těma lidma, tak jsem, aby jsme tam jenom se necpali tím vepřovým, protože ta Velkovýtěrna vyráběla, vydukovala vepřové maso snad pro celou republiku, tak jsem se tam rozhodl, že tam založím fotbalové mužstvo.
0: Uh-huh.
1: A mě taky kvůli sobě. A z těch zaměstnanců z toho provozu a jsem postavil teda fotbalové mužstvo, které jsem nazval SK Gigant, jako sportovní klub Gigant. Ona už tehdy v Třeboni probíhala taková podniková fotbalová liga. Je to něco, jestli si vzpomenete na film Báječná léta pod psa,
0: ano.
1: Tak to tam taky pan Vetký tam,
0: ano, ano.
1: Tam pokouší hrát. Tak něco takového se hrálo tady v Třeboni. A hrálo to tady spoustu podniků, Rybáři, Otavan, Státní statky, OSP, Lesostavby, Lázně, Pivovár, všichni měli manšafty a hrálo se takovým dvoukolovým způsobem, dvoukolově během roku a pak se vždycky vyhlašovali ty vítězové, bylo to docela zajímavé. A já jsem postavil teda nový manšaft, Gigant, a hráli jsme to a takovýma střídavýma úspěchama, já byl takovej jakoby v tenise je nehrající trenér a já jsem ve fotbale založil funkci hrajícího trenéra. Já jsem si vždycky zahrál, alespoň poločas. No a tak jsme prostě běhali za tím míčem. Hráli jsme to na škvárovém hřiště, tady v Třeboni na trávu nás nepustili. No a ty pády někdy na té škváře zanechali nějaký takový drobný následky, nějaký odřeniny, ale prostě to nadšení pro sport jsem měl. Taky jsme se zapojili zemědělské noviny, tehdy v té době pořádali takzvaný pohár zemědělských novin ve fotbale. To se hrálo celorepublikově. Tam jsme taky vyjížděli na ty různé štace. I jsme tam několikrát třeba uspěli, ale no, hlavně prostě jsme se hejbali. No a když jsem jako byl velký závodní děli, tak přece jenom ta moje postava tomu jako odpovídala, kuchař, hubenej kuchař prostě nezbuzuje důvěru, tak mi prostě začalo růst trošku to bříško. A když na mě začali pokřikovat diváci, tak abych neskovával ten míč pod dresem, když jsem nastoupil, tak jsem potom udělal i jenom toho trenéra. No a prostě byla to pěkná doba. Všechno to skončilo rokem 89, když se to všechny ty podniky pomalu začaly rozpadat a tenhle ten sport tady přestal v Třeboni fungovat. No.
0: A nejenom bohužel asi v Třeboni.
1: No, ještě jsem potom mezi tím jsem taky se účastnil třeba na cyklu Spartakiády, skladba muži v roce 1985. Jsme tady v Třeboni utvořili takovou tu základní devítku, to byl takový ten základní útvar, s kterou jsme se dostali až na Strahov, cvičil jsem na Strahově. To je taky úžasný zážitek, když tam cvičíte.
0: Věřím.
1: Když tam potom odcházíte z toho stadionu a ty lidi vám tleskají. Pak jsme ještě nacvičovali tu Spartakiádu 1990, ale ta už se potom skutečně jenom v krajích, to už nás na Strahov nepustili. Asi se nás báli noví moci páni. No a dneska v důchodu už jsem teda 12 let, tak dneska už se věnuju jenom cyklistice, jezdím na kole, což je tady třeba něco ideální, proto pořádám takový cyklový lety tady pro místní důchodce s výkladem, protože ještě můj dalším koníček důchodu je historie. tak dělám takový výlety, kde jim třeba je seznamuju různými místy, různými rodáky, že se kdo narodil nějakým oslavnými osobnostmi a tak.
0: Tak perfektní.
1: To je můj vztah ke sportu a jezdím teda na kole klasickém kole, neuznávám elektrický kola a jsem schopný ujet 60-80 km.
0: No teda, pane Vladimíre, takže sportsmen tělem i duší.
1: V 74 letech.
0: Perfektní.
1: No tak to podle mě baví ta cyklistika a pokud budu moc, tak budu šlapat prostě, abych se trošku hejbal.
0: Moc děkuji, pane Vladimíre. Zdravím do Třeboně.
1: Chtěl říct a přeju všem, co se věnují sportu, aby jim to vydrželo, aby prostě člověk pomalej stárne.
0: Dobrou noc. Naslyšenou. Přidám ještě zprávu, kterou poslal pan Sváťa, 84 let mi napsal. Dobrý večer, zdraví mě i všechny linkaře, sportovním nazdar. V mládí jsem se věnoval atletice, brzy jsem však začal hrát závodně volejbal a vydržel jsem až do 40 let, pak už jenom rekreačně. Začal jsem také volejbal pískat a vydržel jsem až do letošního jara, kdy jsem se zranil. Sport sleduji velmi rád, alespoň v televizi, a když je šance, jdu se i podívat, napsal Sváťa. Děkuju i vám za váš příspěvek do Noční linky a teď už nám bude zpívat Karel Gott. To musím zvládnout sám.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jaký sport provozovala v mládí, jaký sport dělá třeba v současné době, budu se vyptávat paní Magdaleny z Hradce Králové. Dobrý večer, paní Magdaleno.
1: Dobrý večer všem, kteří poslouchají Noční linku.
0: Paní Magdalena říkala, že jsem jí tématem udělala radost, tak jsem zvědavá.
1: Ano, protože já jsem sportovec tělem i duší.
0: Ano.
1: Bohužel díky zdravotnímu stavu v uvozovkách díky, již toho moc nenasportuju, tak jenom čutání se svým vnukem nebo házení míčkem, plavání teda hlavně. A dřív jsem těch sportů dělala hodně, začínala jsem sokole jako prcek, pak jsem dělala gymnastiku, krasobruslení, košíkovou, divčí kopanou, ale moje největší životní láska, královna sportu, lehká atletika. A jak jsem se k ní dostala, když jsem v tělocviku na národní škole zaběhla asi na 300 metrů, myslím, že to tenkrát bylo nějaký dobrý běh a vyhrála jsem, byla jsem poslána na krajský přebor Žatstva a tam jsem byla druhá. Bohužel to bylo v době, kdy jsem byla po nemoci, ale už nějakou dobu, mám dojem dva, tři roky, kdy jsem se léčila ve Františkových lázních na nějaký problém se srdcem.
0: Rozumím.
1: A na těchto závodech jsem byla tajně, rodiče o tom nevěděli, ale bohužel se o tom dověděl otec, protože s trenérem, který byl hlavním jako pořadatelem těchto krajských přeborů, a později i můj osobní trenér hrával šachy.
0: Aha, tak mu řekl, Magdalénka byla na závodech.
1: Ano, dostala jsem vynadáno, já jsem to zalhala i, nebo nepřiznala ani u sportovního lékaře, jak se marodila, ale protože se mě nějak věnoval ze začátku pan doktor Víc, díky tomu mýmu bývalýmu onemocnění, ale nikdy už jsem neměla žádný problém, až teď na starý kolena po covidu.
0: Aha.
1: Ale ještě jsem teda chtěla říct, že používáme hodně heslo, ať je to při jízdě autem nebo na kolobě ještě s vnoučatama, to vaše nastartuj a jeď.
0: Jo, život je jízda, že jo?
1: Ano.
0: Tak to mám
1: a
0: radost.
1: Teď ještě bych chtěla říct, že Hradec vyhlašuje soutěž o šarmantního člověka.
0: Ano, šarmantní osobnost, že jo? Každý rok to.
1: A mě to mrzí, že tam jsou herci. Myslím si, že každý povolání je velice, velice by mělo být hodnocení,
0: ano.
1: Nejenom herci.
0: Máte pravdu.
1: Ale i sportovci, když máme spoustu, já řeknu jenom atletiku, jo? Železný,
0: tak.
1: Špotáková, Kratochvílová. Moje bývalá kolegyně ve sportu a bývalá mistryně Evropy na 800 metrů, Jarka Jehličková. Teď nový třeba Desenský, mladý kluk hradecký atletiky. Hejnová.
0: Ano.
1: A těch sportovců, jestli na všechny nespomenu, doufám, že nikoho neurazím. A to mě hrozně mrzí, že se zapomíná v této soutěži na to, že jaký máme vynikající sportovce, lékaře a podobně. Že teda je tam většinou, jsou tam herci.
0: Máte pravdu, paní Magdaleno.
1: Moderátory máme fantastický, moderátory, máme paní Chládko, máme pana Macovna, máme paní Lukešovou.
0: Ano. Pamatuju se, ale promiňte, že vám paní Magdaleno skáču do řeči. Já si pamatuju, že dokonce jednou kolega z Hradeckého rádia, Karel Sladký, že byl v té šarmantní osobnosti nominovaný. Já si to pamatuju, to už je pár let zpátky.
1: No já každý rok teď dávám, asi poslední tři roky, vždycky nějakého moderátora. Jo? Ale když třeba paní Klokočníková mluví v nějaký ty relaci, tak nikdy nejmenuje moderátory. A myslím si, že máme skvělý moderátory, určitě lepší než herce.
0: No tak to jste nám udělala radost, paní Magdaleno, tak to musím ladě říct, paní Klokočníkové.
1: No budu bojovat.
0: Dokonce já jsem, to je prostě to tak 2-3 roky.
1: Já to takhle nechám.
0: Ano, 2-3 roky, co jsem tam zpívala na té šarmantní osobnosti, to si pamatuju, no.
1: A myslím si, že VIP, který si říkají zpěváci, a teď to teď třeba se tam ani nepatří, zpěváci a herci, že každý povolání, který se dělá dobře, je VIP.
0: Přesně tak. Úplně s vámi souhlasím. Jo, já s vámi naprosto souhlasím, paní Magdaleno. A děkuju a přeju dobrou noc.
1: Hezký večer.
0: I vám.
1: Hezkou noc s námi.
0: Ano.
1: A krásné ráno, krásné léto. A budu se těšit na další spojení.
0: Taky, mějte dobrou noc, naslyšenou. Teď nám bude zpívat Lenka Filipová, Norský dřevo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: paní Anny z Miroslavy se budu ptát, jestli v mládí sportovala, jakému sportu se případně věnovala a jestli třeba patří mezi fanoušky nějakého odvětví sportovního v současné době. Dobrý večer.
1: Krásný dobrý večer vám přeju, paní Jano, a všem posluchačům a sportu zdar, teda řeknu.
0: Ano, ano.
1: A já si myslím, že v našem dětství, že to byl sport sám o sobě stále, protože já si nepamatuju, že bychom jako děti někde seděli na lavičce nebo na mezi a že bychom si jenom povídali nebo něco, tak z toho určitě vznikl vždycky nějaká taková pobídka jako lezení po stromech a honička schovávaná, vybíjená, jo, a taky ve stodole lezení po žebříku a skákání do slámy a to všechno byly sporty.
0: Tak,
1: a ve škole jsem se nevyhýbala teda tělocviku a řeknu, že jsem byla takový průměrný sportovec a pamatuju si, že jsem si teda někdy ve čtvrté, v páté třídě zúčastnila oblastní spartakiády a taky byly nějaký takový mezi školami závody atletické, takže jsem byla vybrána pro běh na 100 metrů a házení granátem ve škole, takže, ale jestli jsem uspěla nějak, to už si vůbec nepamatuju, protože to už je dávná doba. No a potom, když jsem se vdala, tak jsme s dětmi chodili, jsme teda fyzicky pracovali oba, takže jsme chodili v nedělu odpoledne většinou s dětmi, pokud s náma, až už byli dospělejší, tak už nechtěli, tak jsme chodili na takovou pěší turistiku do Baťušku, nějaká limonáda a nějaká buchta, kterou jsem upekla, no a chodili jsme tady kolem Miroslavy výletovat, no nebo jsme si zajeli autem, taky jsme jezdili na Vranov plavat, a což teda já ráda plavu, a letos se mi podařilo už být dvakrát na koupališti, protože sama nemůžu, takže musí se někdo uvolnit, ano, aby šel se mnou. No ale já denně cvičím, protože je to potřeba kvůli páteři a mám takovou sestavu, kterou mi doporučila rehabilitační sestra, takže to cvičím jednak na zemi a někdy i dvakrát denně, záleží, jak se mi, ale pravidelně teda jednou denně určitě.
0: Aha.
1: A protože nejsou lidi, tak já už roky chodím po balkoně. My máme 4metrový balkon a já sama jít ven nemůžu, tak já chodím po balkoně a nachodím tak kolem 2 kilometrů. Manžel mé neteře mi říkal, že chodím jak ve věznici, jak po vězeňském dvoře, ale já to tak neberu, já to beru jako pohyb. Takže
0: tak.
1: A jinak jsem sledovala taky, jak jste říkala, krasobruslení v televizi, sledovala jsem, nikdy teda to si nenechám ani teď ujít, i když to jenom poslouchám, velkou pardubickou dostihy, jsem měla ráda, i parkoury jsem měla ráda, no a skoky na lyžích a atletiku samozřejmě taky jsem sledovala v televizi, když bývala Zlatá tretra v Ostravě, tak to jsem u toho seděla, ale prostě sport, já to beru tak, že se hýbat musím, protože jak by jednou už člověk v tom vyšším věku usedl, tak pak už by se z toho gauče nebo křesla nezvedl. Já to tak beru. Takže to takhle to. Ale musím říct, že můj muž teď sledoval Tour de France.
0: Uh-huh.
1: A občas jsem si teda přisedla a poslouchala a on mi říkal, že to už je jak roboti, ty cyklisté, že to je opravdu neúnosné, co to je, jak je to dravý sport, ta Tour de France, jak oni jsou prostě, že mu to připadne už jako týrání, nebo něco takového.
0: Rozumím.
1: Že to je úplně už postavené na hlavu, tady tohle to říkal. Takže, no tak on pohledu takového taky už letitého seniora, takže takhle. No takže já si myslím, že pohyb je důležitý a ať už se v jakémkoliv stavu a v jakémkoliv prostředí provozuje, že je důležitý a prospěšný. Ale s mírou samozřejmě, přiměřeně věku. Taky chodím po schodech, protože máme doma schody, tak několikrát je musím sejít a zase vyjít. Takže ten pohyb si myslím, že mám a nikdy jsem se pohybu nevyhýbala.
0: Moc děkuju, paní Aničko, i vám.
1: Jo, já taky děkuji a všechny moc zdravím. A mějte
0: taky.
1: Se moc hezký.
0: Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: Naslyšenou. Paní Anička mi připomněla Tour de France. V loni jsem se dívala s mojí maminkou, protože jsem říkala, že to byl velký sportsman a sledovala potom už i pasivně všechny možné sporty. Tak jsem se dívala, letos ne, ale loni. Takže i já si, paní Aničko, pamatuju, že Pogačar, že to byl jakoby úžasný to cyklista, který tam dokázal za sebe vydolovat úplně neuvěřitelné věci. Ale vy jste říkala, že manžel říkal, že už mu to připadá, že jsou to roboti a ne lidé. Musím říct, že když jsem se dívala, tak taky. Úplně jsem je jako obdivovala, že vůbec jsou schopni tohle vydržet. To jako opravdu klobouk dolů, to už jako je úplně za hranicí, bych řekla, jakoby normálních sil. Tak to je k cyklistice. A jaký sport probereme po písničce, kam zmizel ten starý song, kterou nám bude zpívat Helena Vondráčková, to se dozvíme za chvíli.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrý večer, Janíčko, já vás zdravím, zdravím všichni posluchače noční linky.
1: Děkujeme.
0: Tak já jsem nebyla vedená ke sportu takhle, a protože moja maminka nesportovala, ale tatínek hrál fotbal a potom trénoval. A tak ten mě vedl k faninkovství.
1: Aha.
0: A tak já jsem, že jsem z Brna, tak jsem fandila Zbrojovce Brno, než ještě se stoupili potom do druhé ligy, tak jsem s nima jezdila. Byla jsem s nima v Maďarsku, v Německu, a to byl rok 78, nebo co oni byli mistři naše republiky.
1: Ano, ano.
0: Poprvé vedl je Masopust. A takže jsem všechny znala jménem, i teďka je znám do dneška. A krasobruslení, to jsem jako dítě zbožňovala. To vám přiznám, že jsem psala i sourozencům Romanovým o fotku a od podpis. Oni mě opravdu odepsali, no tak oni asi ne, ale někdo.
1: Rozumím, z toho týmu,
0: poslali,
1: že jo.
0: Mě, poslali mě velkou fotku s podpisem. Když bylo potom reví byla v Brně, tak mě strýc vzal a odběr všude známý. Tak jsem byla v šatně, kde jezdil sourozenci Romanovi, Mrázková, Babická, Holan, to byl náš taky druhý ten taneční pár, potom Divín, Mrázková, Šouky Dijkstrová, Kyliusová s Boilerem, tak se všechny měla podepsaný.
1: Úžasné.
0: To jsem teda, to byl zážitek pro mě strašný.
1: Věřím.
0: No, a jinak teda jako Brněčka fandím Kometě. A jinak všechny sporty zbožňuju. Já musím mít Eurosporty v tom v nabídce.
1: Ano, ano.
0: Takže mě to začíná na podzim, když začne biatlon, tak to mě začne. Potom sjezdy, všechny znám jako jménem, ty Švýcary, co vyhrávají. Potom, a potom mě začne, na jaře mě začne cyklistika, ty jarní jarní kola, jenom co jsou tak vždycky jednokolový. Potom, a potom mě začne Roland Garros,
1: tenis.
0: Potom mě začne Wimbledon.
1: Tak, tak to jste si to letos užila, že jo, paní Ludmilo, Wimbledon? To jste si ho letos užila.
0: No to a já, když to Roland Garros jsem zase fandila, protože ti naši vypadli. A já fandím Španělovi tomu Carlos Alcaraz, ale ten je zraněný, tak jsem letos fandila tomu Sašovi Zverevovi a on to vyhrál. Takže to jsem byla strašně šťastná.
1: No to je úžasný.
0: A teďka teda, teď teda byl ten Tour de France.
1: Ano.
0: A říkám, a teďka mě to skončilo. A děcka, hele, Malka už zase jede Tour de France, už ani nevolá.
1: A ta krásná krajina, že jo, kolikrát sledovat, no tak jak
0: právě,
1: co,
0: no. To mě strašně baví, teda v té Francii a to, tam je to nádhera, fakt, to opravdu ty zámky a ty,
1: tak.
0: No nádherně, tak to mě strašně baví. A teď teda mám pokoj, chvilku za chvilku pojede Vuelta, no a za chvilku potom, jo, ještě bude tý tenis, bude Amerika, US Open.
1: No tak velká sportovkyně, paní Ludmila, má přehled.
0: Já jsem žiju tady v tomto.
1: A to je dobře, paní Ludmilo, jste jak moje maminka, ta tím taky žila, ta znala všechny týmy a u nás se fandilo Slávy, takže všechno jsme museli sledovat.
0: Jo, já taky v Spartě jsem fandila, dokud Zbrojovka, a teď se Zbrojovka vrátila do první ligy, do extra ligy, tak se zvědavá tím, to bude teď porazili Spartu.
1: Tak vidíte, no moc děkuju, paní Ludmilo, i vám za tak hezké vyprávění.
0: Děkuji vám.
1: Zdravím taky, do Brna.
0: Přeji vám krásné noc ještě.
1: Děkujem.
0: A dobrou náladu, ať si vykládají lidi, co mají. Ale mě to mrzí, že nejsou jako sportovně nadaná.
1: Každý nemůže umět všechno, jak by řekl tatínek. Moc krát děkuju, paní Ludmilo, naslyšenou.
0: Já vám taky moc děkuju. Naschledanou.

0: Promiňte, přidám k paní Ludmile zprávu, kterou napsal pan Bedřich. Dobrý večer, já mám rád hokej, když je mistrovství světa. A pan Michal, ten napsal smajlík, protože vám přečtu, co napsal. Dobrý večer, paní Chládková, myslíte, že tuto sezonu ještě vyjede Jarda Jágr? Samozřejmě, že to beru s úsměvem, pane Michale, ale má můj hluboký obdiv, co se týče sportovce, co se týče hokejisty. Prostě úžasný Jarda. Jako to se opravdu takovýhle hokejista se rodí, jak já říkám, jednou za život. To prostě to tak je. Myslím si, že si ho považují i v zámoří velmi, velmi. Tak, teď už další písnička Miroš Birka a Marta. Co bolí, to přebolí.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Ano, posloucháte Noční linku. Před chvílí se byla půlnoc, konkrétně máme 3 minuty 47 sekund po půlnoci a my jsme se přesunuli do středy 29. července. A stále budeme hovořit o sportu. Zajímá mě, jakou roli hraje ve vašem životě sport, jestli rádi sportujete už od dětství, jaký sport jste provozovali, co děláte v současné době, jestli patříte mezi aktivní sportovce nebo ty pasivní, co například rádi sledujete v televizi, tedy jaký sport a jestli patříte mezi sportovní fanoušky a máte svůj oblíbený sportovní klub, jako v naší rodině je to od nepaměti Slávie, tak na to na vše se vás budu ptát i v té druhé hodině Noční linky. A pan Pepa z Olomouce mi napsal na adresu linka@rozhlas.cz toto. Krásný večer přeji. K dnešnímu tématu bych řekl jen jediné. Sport je v mém životě až na tom nejposlednějším místě. Už jako dítě jsem nenáviděl tělocvik. Na vojně jsem radši dělal rajony, než abych cvičil. Sport nesleduji ani v televizi, napsal Pepa. Pepo, samozřejmě děkuji i za váš příspěvek do Noční linky. Teď už další píseň, Vladimír Mišík a Blue Effect, Sluneční hrob.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: zase vrátit se o nějaký ten rok zpátky, být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Máme 8 minut, tedy 8 minut a konkrétně a 30 sekund téměř po půlnoci a stále si budeme povídat na téma sportu. Tedy sportovní téma bude tím, co nás provází v té druhé hodině noční linky. Vyptávám se, jakou roli hraje ve vašem životě sport, jestli sportujete třeba už od dětství, a vyptávat se budu i paní Milady, která nám volá z karavanu. Dobrý večer, paní Milado.
2: Dobrý večer a všechny vás zdravím, kdo posloucháte, a taky vás. Ještě jsem nechodila do školy, když jsem věděla, co chci dělat. Jednoznačně krasobruslení. Nebylo mi to umožněno. Nebylo. Krasobruslení dělám celý život, ale jenom na rybnících a všude možně. Ale sport mám hrozně ráda. Jezdila jsem 700 kilometrů stopem na lety na lyžích do Harachova.
1: Ano.
2: No, pocházím ze středního Slovenska.
1: Aha.
2: Skoro od maďarských hranic, ale teď jsem tady v Čechách. Už hromadu let. A všechny sporty mám ráda. Hokej, fotbal teď už poslední léta ani moc nekoukám, ale prostě to krasobruslení. A co se mi stalo, když už jsem měla těžký období, hodně těžký, a chtěla jsem to, když už se to schylovalo k dobrému, a já jsem to těžký období chtěla hodit za hlavu a vybruslit to,
1: ano.
2: Tak jsem chtěla jít na led. Bohužel jsem se na ten led nedostala, protože jsem se přezovala v autě a cestou k ledu jsem si ulomila obě zápěstí.
1: No teda.
2: Páni, ještě pořád jsem na Marocce.
1: Paní Milado.
2: Ale sport stejně miluji. Všechno, úplně všechno. Lety na lyžích, skoky na lyžích, hokej. A krasobruslení je můj život. Nikdy se toho nevzdám.
1: Musíte dávat teda velký pozor, paní Milado, protože zlomená obě zápěstí, to není žádná legrace. Tak aby se
2: vám, to není legrace.
1: No, aby se vám něco nepřihodilo, no zase dalšího, tak musíte být na sebe opatrná.
2: Ale stejně to miluji.
1: Věřím. To prostě, já říkám, oklepete se a jdete dál, protože to máte ráda. Je mi to jasné.
2: Jo.
1: Moc děkuju i za váš příspěvek do noční linky a přeji krásnou dobrou noc.
2: Taky vám.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jaký sport má ráda paní Božena z Uherského Brodu? I na to se budu ptát v tuto chvíli na lince 731 800 900. Dobrý večer, zdravím vás srdečně.
1: Dobrý večer a skoro ráno. Já vás taky pěkně zdravím a zdravím taky všechny posluchače. A tak taky bych chtěla přispět trochu, ale hlavně sport, ale hlavně pro mě to byl pohyb.
0: Uh-huh.
1: No, já jsem ročník 1937,
0: ano.
1: Takže jsem prožila své dětství ve válku. No a bydleli jsme jako daleko za dědinu a měli jsme domek, prostě kde jsme měli průjezd a veliká vrata a před vratama byl nádherný travnatý pažit. A to byla pro mě laskomina, kde jakou stojku z toho mostu, z mostu se postavit, teď kotouli dopředu, dozadu, teď jsme, no prostě pořád v jednom pohybu. A na dvoře jsme měli řepř, který byl opřený, prostě jednu hranu byl u zdi a to byl pro mě ráj. Na tom jsem já cvičila už jako děcko pětileté.
0: Ano.
1: Jsem ručkovala ze spodní strany toho žebra, jako jednu ruku, druhou ruku, víte?
0: Uh-huh.
1: A potom, když až na vrch, to bylo, já nevím, možná 4 metry, to bylo vysoké. No a pak dolů, ze předu, ale jsem tý šprlata prolézala.
0: To se rodiče báli, no. Paní Boženko, že jo?
1: Víte, že ani ne. Maminka mě říkala, že skáču pořád jak uren špíger. Nevím, neměli o mě strach. No a potom, když skončila teda, no jak jsme začali chodit do školy, to ten tělocvik byl takový jako slabší na té obecné škole. No a jak skončila válka, tak začal Sokol u nás. Já pocházím z Kunovic.
0: Uh-huh.
1: No a tak jsem chodila do těch řaček, tato nás, paní učitelka, která nás učila kreslení a ještě jedna přecvičovali, tam to bylo bezvadné, ale prostě nejraději jsem fakt já na té Žiněnce, víte, ty mosty a teďka kolébku, to jsme, jak když to zjele na břichu a chytit si rukama prostě šlapy a teďka
0: tak.
1: Na břichu kolébat.
0: Tak.
1: No, takové cvítění, no tak potom aj na kruhách, to bylo krásné. No a bezvadné bylo, když jsme nacvičovali, víte, jako ta veřejná cvičení.
0: Uh-huh.
1: A to jsme jezdili po dědinách, no v životě by se tam nedostala. Je to sice nedaleko od těch Kunovic, ale Polešovice, Nedakonice a tak po těch okolíčních dědinách. A to jsme jezdili s nákladním autem a to jezdili všetky, aj ženy, prostě všichni, co tam na to z toho cvičení se zúčastnili. A krásné pro mě bylo, když ty prostě ty ženy a ty a už starší, ty dívky zpívali celou tu cestu a ty naše národní písničky, to mě bralo za
0: krásná cestu. Atmosféra, že jo? Taková soudržnost.
1: Bylo to na, ano, bylo to nádherné. No tak potom ten Sokol zrušili, tak to už akorát ve škole to cvičení. Ale ještě, paní Janičko, když jsem šla ze školy, tak to v kurz na zádech, no a šla jsem ulicu, kde bývali sami sedláci.
0: Uh-huh.
1: A od jara už tam stál nějaký ten formanský vůz. Když se sadili brambory, to bedňáky, potom sena a žňa, to žebřňáky, nebylo jedno oje, aj z aktovku, aby mě udělala kotrmelec nějaký.
0: To už věděli, že jo, kde Boženka bude, ano, bude no, legrace.
1: Ale to jsme byli ještě s jednou spolužačkou, no, tak jsme chodili spolu, jsme byli kamarádky.
0: Mm.
1: Potom ještě, jak byli žebřiňáci, tak víte, mezi těma žebřinama je větší mezera. A to už bylo vyšší, jak to oje, to už bylo lepší. A to už ani já ani nevím, jak prostě, co jsem na tom všechno cvičila. A zbytek cesty, kde už nebyly vozy, tak jsem skákala z jedné nohy na druhou až dom.
0: No.
1: No a maminka byla z toho celá špatná, nadávala mě, že mám mašlu na křivo, že mám sukňu halenku rozcuchanou a tak dále.
0: Tak. Vlasy, že jo, jenom vlály. No, tak ale byla jste pořád v pohybu.
1: No. A potom na vyšším stupni, já jsem potom začala nosit bíle, tak na lipstoli, na kruhy, Žiněnka to, ale koza a to jsem měla dělat si brýle nejistotu, že ne... A to jsem se bála, to už mi tak nešlo, ani na hrazdě.
0: Uh-huh.
1: Ale pak jsem měla v 17 letech, jsem začala chodit do slováckého krůžku, 6 roků jsem tam chodila, no tak tam byl pohyb také a pořád. A mývali jsme vždycky aj rozcvičku, ostřičku před zkoušku, takže jsem byla v tom pohybu až do té doby, než prostě jsem se vdala, pak jsem se odstěhovala sem na Brodsko, ale měli jsme tam na dědi, to byly předměstí Uherského Brodu Havřice, měli jsme tam ve Vinohradoch pozemek, tak každou nedělu aj v týdni jsme tam chodili aj s dceruškou, kterou jsme měli první, tak jsme potom se odstěhovali do Uherského Brodu a tam jsme si postavili na té zahradě domeček a měli jsme tam aj zahrádku a bylo to tak, tady z bydliště z Uherského Brodu tak 6 kilometrů, tak to se chodilo pěšky a se jsem tam aj kolikrát teda týdně.
0: Takže no, pohybu bylo, paní Boženko, opravdu požehnaně.
1: A potom ještě z Uherského Brodu, když jsem dojela z Nekaduma do Uherského Brodu, furt do kopca až dom, daleko dom. No a ještě jsem doma velice poctivě cvičila až do 80. roku, kdy mě postihla lupenka. A tak jsem z toho byla otrávená, že protože kolem sebe furt mastění, že jsem s tím tělocvikem skončila, ale pěšky jsem pořád chodila do toho města, ale teď už oholí potom a teďka mám chodítko a čírka, tak bych vám to trošku nadlehčila, co včír, když se mě blíží 89, tak co můžu dělat za disciplíny, můžu vám to říct?
0: Jasně.
1: Skákat do řeči, vrhat stínem a zápasit se smrťou.
0: Paní Boženko, humor vám nechybí a to je taky disciplína. A já vám moc děkuju a přeju krásnou dobrou noc do Uherského Brodu.
1: Krásnou dobrou noc, taky vám přeju dobrou noc.
0: Teď nám bude zpívat a hrát Elán, že mi je lúto.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: V dnešní noční lince si povídáme o sportu, jaký sport máte rádi, jestli sportujete už od dětství, jaký sport jste v mládí provozovali a na co se třeba rádi díváte v televizi, tedy myšleno na jaký sport. Vyptávat se budu i pana Jiřího z Blatné. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, to je Jirka Vokurka z Blatné. Já mám takový trošku jiný sport, já spíš motoristický, jo?
0: Ano.
1: Já jsem už ve 14 letech si jako postavil z jízdního kola tříkolku a pak jsem v 16 letech si postavil motokáru. A pak jsem začal, to bylo jako třeba v 18 letech jsem postavil první traktor domácí výroby, samochod, jako tomu říkám, jo. A tím jsem to jako začal potom závodit. Nejdřív to byla 2,5 v tom, to mělo 16 rychlostí dopředu, 4 dozadu a pak jsem si postavil 3,5 a to bylo strašně divoký. To je zdělo kolem 120, to bylo 20 dopředu a 4 dozadu. A můžu se pochlubit, že mám z toho já 650 pohárů.
0: Pane,
1: a s kluky máme dohromady 90 pohárů, takže
0: no, gratulace.
1: Dokonce jsem závodil i v Německu a to byl takový jenom sranda mač. Tam jsme byli všichni vítězové.
0: Jo.
1: No a to je takový závod, no trošku mi to občas taky, no taky s tím byl problém, ale vždycky jsem nějak dojel.
0: No pane Jiří, ale tak to je úžasné. A jako synde ve vašich šlépějích?
1: Prosím?
0: Jestli synde ve vašich šlépějích, jestli jsem to špatně nepochopila.
1: No taky syn se mnou závodil, jo.
0: Ano.
1: A potom, když jsme začali moc vyhrávat, tak jsme každý musel mít svůj traktor. Tak jsem postavil další a tak já už jsem jich postavil 7 domácí výroby. A furt to musí makat. Tahá to dříví v lese a takhle.
0: A se pak vás, Jiří, syn porážel, nebo vy jste porážel syna?
1: No, jednou já, jednou on, no každý, no jednou jak
0: jel. Jo. No tak hlavně, že to všechno funguje a stále pořád vás to baví a to je asi na tom to nejdůležitější.
1: No už moc ne, protože už je mi 79, skoro 80, tak už jsem taky omezil a ono už ty závody nejsi. Co bývalo, to bývalo úplně kamarádský a takový ve srandě a dneska už je to něco jiného. A už je jich strašně málo, protože to stojí hodně peněz a hlavně zajištění.
0: Rozumím.
1: Takže se
0: moc
1: nezlobte, že takovou...
0: Ne, vůbec ne, naopak.
1: Mám úplně jiný, než
0: přesně
1: třeba
0: tak. Nezaznělo to tady dneska, až teďkon od vás, takže moc děkuju. A přeju krásnou dobrou noc do Blatné.
1: Jo, tak jo, děkuju a mějte se moc hezky a naschledanou.
0: I vy, naschledanou. Pavel Bobek nám bude zpívat Country Boy.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Přiznám se, že mě potěšilo, když jsem zvedla telefon a paní Hana mi říkala, že nás poslouchá celou cestu, co jedou do Salzburku. Takže teď vlastně je to ze Salzburku, co nás poslouchá a i s ní si budu povídat na sportovní téma. Krásný dobrý večer, paní Hano.
1: Taky přeji krásný dobrý večer vám i všem posluchačům a hned v úvodu poděkuji za krásné téma, všem posluchačům za krásné vyprávění, příjemnění cesty a vám za krásný výběr písniček, protože jsme se i zaspívali.
0: Tak to jsem moc ráda.
1: A teď já a sportování. Tak jsem ročník 1960, za mých mladých let nejezdil toli a učili, na každé ulici se hrávala vybíjená a na kapitán a chodilo se hodně pěšky, protože nejezdili autobusy, my jsme měli babičku v Hřmanicích, ty už dneska nejsou, je tam jaderná elektrárna, takže jsem se svezla kousek autobusem do Dukovan, z Dukovan se chodilo pěšky a to bych tam se chodívala i na prázdniny, jako malá ještě jsem nechodila do školy, maminka měla odvahu mě pustit takhle autobusem, anebo s pekařem jsem jezdívala. A teď začala škola a já jsem začala podávat své sportovní výkony. Každý podzim tak vždycky byl o pohár Českého rozhlasu, bývala nějaká soutěž a to základní školy nějak pak se postupovalo. A já jsem byla jakoby na sport dobrá, jak na skok do dálky, tak na šplh na čas, tak na běhání různý ty tratě, ať už to byly překážky, nebo potom to šlo se mnou vlastně na střední školu, kde to byla zase výhoda, když jsem v Třebíči byla na zemědělské technické škole, tak vlastně chodila jsem na Spartak a byla jsem na internátu a to byla taková výhoda, kde byly omezené vycházky a my vlastně tím, že jsme chodili jakoby trénovat, takže jsme mohli jsme chodit trénovat pak večer kolem rybníka. My jsme tam měli před školou kuchyňku a kolem té kuchyňky jsme běhali tak třeba takových 10 koleček a tak na nás kocí třeba pohody zdávali s bokem, tak nám to dělali dobře.
0: Ano.
1: A nebo si z nás dělali srandu. Potom, když jsme šli na tu snídaní unavení, protože ať jsme běhali večer nebo ráno, no prostě nás to bavilo, mě to potom jsem dopadla tak, že ve třetím ročníku, tak vlastně to byla nějaká asi zemědělská olympiáda, no a my tím, že jsme postupovali, tak vlastně já jsem nechodila celého půl roku do školy a pak ve čtvrtém ročníku, když jsem měla maturovat, tak samozřejmě jsem toho půl roku nikdy nedohnala, čili já nevím dneska nic o koních a o holubech, jo, třeba. A pak byla to taková sranda. No a bývaly taky na školách brané závody.
0: Ano, pamatuju se.
1: Já jsem měla ještě kamarádku, mé třídě byla, která taky běhávala závodně, Mila Celerova. A my jsme, jako očekával se od nás výkon, když se šlo na ten braný závod ve čtvrtém ročníku. Jenže na škole byla tradice, že v tom čtvrtém ročníku jeden na druhého počkal, když nás vypouštěli po jednom a pak se došlo do toho cíle společně. A s náma oni tím, že očekávali od nás nějaký výkony, tak udělali to, že vlastně nám dali všem po stupeň horší známku. Čili chudáci, co šli na vysokou školu, tak když měli dvojku, tak měli trojku z tělocviku.
0: No teda.
1: Tak jsme se tomu smáli.
0: To tedy.
1: No. A potom teda dostala jsem se tím pádem i jsem lyžovala, dostali jsme se, když někdo chyběl, tak jsme se dostali vlastně i na hory, jakoby, že jsme doplnili vlastně tam ty jiné třídy vlastně, kde chyběly. A vlastně dneska lyžuju se svýma vnukama, který mám tady v Salzburku a když dcera jede, protože jede sama a má dva malé kluky a mám strach, aby se jim něco nestalo, tak mě to nutí jet s nima do toho Lofru taky a tam si zalyžovat a být první dole pod kopcem a říkat jim kluci, kde se couráte.
0: No je to teda úžasné, paní Hano, klobouk dolů.
1: No, každý dívejte, sport určitě člověka omlaďuje a to tělo potřebuje pohyb, ano. I když já ho mám dneska jinak, než bych chtěla, tím, že prostě to mám tak nějak jakoby daný, kde se musím ležet, třeba furt dokola uklizím nebo něco, ale ráda si jdu každý ráno, protože dcera pořídila bazén, že nemá s klukama jakoby čas někam chodit, tak já si chodím ráno
0: zaplavat.
1: krásná vodička. A nevadí mě, i když je studená na podzim, ještě než se ten bazén zazimuje. Já tím, že se sprchuju i studenou vodou, tak mě to prostě nevadí. A teď, když ještě vemu ten pohodlný televizní sport, no tak samozřejmě horící, jako a ten 72. rok rozbitý vitriny, no to si pamatuju všechno. Byl můj sen vždycky jít na ten zápas, já jsem fandívala Jihlavě a když hrávali s Brňákama, tak jsem si říkala, taťka pracoval v Brně, že mě někdy veme do toho Brna, no nestalo se tak, ale měla jsem takové štěstí, že potom tam, já teď ho nesím, vzpomenu na jméno, pán udělal jakoby těch, z toho starého družstva udělal Jihlava proti Brnu vlastně zápas a já jsem tam byla a Jardy Holíka jsem potkala, požádala ho o podpis a mohla mu říct, že celou dobu jsem ho měla ráda.
0: To byl rád, že jo? Paní Hana.
1: No v těch letech určitě, ale ne, dívejte, takhle já jsem fakt jako člověk to jakoby žrál, jinak samozřejmě Raška, nebo Orlovský tenkrát, tenis, jako dneska už to
0: stolní,
1: tak jakoby
0: přesně, taky není, si pamatuju.
1: To jsou takový vzpomínky na dětství, že jo? A dneska kluci zase fandí Obermanovi, tak se díváme, dneska už je takový to, už není velký slalom a slalom už je prostě super, že já nevím co všechno, no tak taky to tady lítá, kluci to sledují v televizi, tak úplně pozadu taky nejsem.
0: Moc děkuju, paní Hano.
1: Jak ledecké, tak
0: přesně tak, přesně
1: všem,
0: tak.
1: Všem, co jsou úžasný, na kopci, prostě tak. Je to dřina, sport je určitě dřina a je to vytrvalost a úžasný jsou kolektivní sporty, kde to vidíte dneska na těch výkonech, že mám pocit, že ten úplně kolektiv se vytrácí, ale je to možná daný tím, že oni musí, a o tom by vám řekl Jágr, že se musí nahrávat tomu, protože ten je potřeba, aby měl hodně gólu, takže oni vlastně, i když jsou vysloveně gólové šanci, tak asi aby neměli nějaký tyhle, tak prostě nahrají někam jinam, než by měli. Nevím, nevidím do toho úplně, ale působí to tak na mě někdy.
0: Moc děkuji za vyprávění.
1: Už nebudu zdržovat.
0: Děkuji. A dobrou noc, naslyšenou.
1: Paní Chládková, vaše noční linky velmi rádo sleduju už
0: od začátku. To mám radost, paní Hano. To mě potěší, děkuju.
1: Ať se daří a
0: vám taky, dobrou
1: hodně
0: noc.
1: Hodně úspěchu a zdraví všem i posluchačům přeju.
0: Děkuju, napodobně.
1: Naschledanou.
0: Dobrý večer, paní Jano a posluchači noční linky. Jako školák jsem hrával českou házenou. Bylo to za Měšťanku v Olbramovicích. Potom jsem tu házenou hrával za odborné učiliště v Brně na Stavařově. To byl rok 57. V současnosti sport sleduji jen v televizi. Vždycky se těším na velkou pardubickou koňské závody a taky na Zlatou přilbu. Teď jsem sledoval Tour de France. Rád se dívám na sporty, kde naši sportovci vybojují zlaté medaile. Taková sportovkyně pocházela ze Židlochovic, Jana Novotná, tenistka. Další sportovec závodící za židlochovský statek byl Václav Chaloupka na Korokovi. Tak toto jsou sporty, na které se rád dívám v televizi, napsal František. Děkuju samozřejmě i za váš příspěvek do noční linky. Stanice Svět, Radim Flender a Lucie Vondráčková.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dnešní noční sportovní linka mi dělá radost, protože hojně telefonujete i píšete a zavolal i pan Miloš, který nám volá z Říčanska. Krásný dobrý večer, pane Miloši.
1: Dobrý večer a ještě lepší jitro. Já vzpomínám strašně rád na školu v Mukařově na devítiletku, kdy jsme měli výborný učitele a učitelky sportovního zaměření, tak jsme dělali atletiku a byli jsme taky za Mukařovský Sokol jako frontschaft v Německu na trojboji atletickým, tak to bylo pěkný. V Mukařově udělali v polovice 60. let fotbalový stadion, tak jsme hráli za Mukařov fotbal. No a potom jsem šel na průmku do Prahy a jezdil jsem dráhovou cyklistiku na Třebešíně,
0: ano.
1: Za Kovo a to byly zážitky, jsem jezdil odsud, to bylo tak kolem 30 kilometrů, ale 70. léta v Uřiněvsi ještě byl cukrovar, dlažební kostky a když vozili řípu, tak tam bylo bahno, tak jsem kolikrát přijel na vyučování vyválené a to vždycky profesor říkal, prosím vás, už se na vás nemůžu dívat, běžte se vysprchovat. No takže tím učivo dostávalo zabrat, no a odpoledne nezáživný předměty jako ruština a takový, no tak to už jsem se sebral a jel jsem trénovat na dráhu na Třebešín a to je taky zajímavý, to se stavělo na přelomu 60. 70. let a ministr Rázl, tatínek herečky Reginy Rázlový, ten místo, aby dal peníze na údržbu pražských ulic, tak dal peníze, aby se vylepšila dráha. Tak to bylo jedno, jako ta klopená, to byl první ovál, který měl opravdu třetinu kilometrů. To byla jako opravdu norma, světová, na čem se jezdilo. No a pak jsem měl jít na vojnu, takže jako do Dukle a přišel jsem na vojenskou zprávu a tam byl Slovák a on říkal, čož študovaný spojár, vojenské středisko špojových specialistů Poprad. Tak místo cyklistiky jsem šel dělat do Popradu vojnu. Tam jsme měli zážitek takový smutný. Ve 74. roce byla lavina v Mengušovské dolině. Mm-hmm. Tam zahynulo několik studentů pod lavinou, tak jsme tam byli to vyprošťovat. No, jenže to byla několik metrů. Tam byli záchranáři a prostě sondy a nejhorší byli ty rodiče a ty příbuzný těch študáků, který prostě bezradně v několika metrových jako závalech tam pod tím byly ty jejich děti, no.
0: Strašný.
1: Tak to bylo strašný a pak jsem šel po půl roce do Písku a tam to bylo parádní, tam byla atletika, tak ten tělovýchovný náčelník říkal, a vy jste cyklista, to je dobrý, máte kolo? A já jsem říkal, soudruhu majore, mám dvě. A on říkal, tak fajn, tak dostanete opušťáka, jedno si přivezte pro sebe a jedno pro mě. A tak to bylo dobrý, tak jsme spolu jezdili a dělali jsme tu atletiku, tam jako na Písecku a Český Budějovice a tak tyhle ty města okolní, to bylo výborný. No a pak jsem přišel domů a tady jsem přihlašoval ještě kluky na Běchovice a tam mi řekli, jděte z vojny, v Říčanech zakládají atletický oddíl. Tak jsem tam šel za tím vedoucím, za Jirkou Jandusem, jo, a tak to byly, byly nejkrásnější roky v Říčanech. S atletikou a běhali jsme Jizerskou 50 a 70 kilometrů po hřebenech Krkonoš a v létě jezdili na vodu a tak. No a teďka mám rozbitou nohu, tak místo berlí jezdím na kole nakupovat do Lidlu.
0: No,
1: nebo...
0: ale paráda, že Miloši, že se nevzdáváte, a já vám děkuju za vyprávění a zdravím. Přeju krásnou dobrou noc. Ještě přidám k Milošovi zprávy, které napsala, bych to stihla, pan Rostia. Dobrý večer, posluchač Rostia Střince, poslouchám noční linku zpětně. Třikrát jsem byl na Lysé hoře, co mě bavilo v televizi, cyklistika. Drahá paní Chládková, troufla byste si na závěr noční linky zaspívat českou hymnu? Udělalo by mi to radost, když to má být v tom sportovním duchu. Alespoň slabá náplas za to zkažené mistrovství, za zkažené výsledky mého oblíbeného týmu. Jinak Kladno nastávající sezónu půjde na titul i bez Jardy, říkal Michal. A jaký je váš oblíbený tým? Hokej, fotbal? Děkuji za odpověď a za splněná přání, jestli je to možné. Lukáši, tak fandíme celá rodina Slávy, to jsem říkala, a hymnu bych samozřejmě zaspívala, protože je to 14 dní, co jsem ji zpívala v Lovosicích na náměstí, jak českou, tak slovenskou hymnu, protože tam bylo mistrovství České republiky juniorů právě v cyklistice a potom handicapovaných. Byl to úžasný zážitek. Ale protože na to už bohužel není čas, tak ji tady samozřejmě zpívat a kapela nebudu, ale zpívala jsem ji v Lovosicích a myslím si, že jsem si snad v ostudu neudělala. Tak teďkon vám zahraju ještě písničku od Marka Ztraceného, Stále věřím.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Těšit se na vás budu opět při vysílání Noční linky, a to 5. srpna. Kdy mě bude zajímat, kdybyste mohli změnit minulost, co byste udělali? Na jakou životní etapu byste nejraději zapomněli? Jak se na dané období díváte s odstupem času? A co myslíte, je dobře, že minulost změnit nemůžeme? Přeji vám krásný zbytek dnešní noci. Užijte si samozřejmě podle vaší nálady, pohodově. Dnes se můžete těšit na kolegyni Jitku Lukešovou z naší středočeské redakce a Jitku bude zajímat. Je pro vás důležité sepsat si různé dohody a nechat je také od zúčastněných osob podepsat? Vyplatilo se vám už v životě, že jste opravdu měli sepsanou dohodu a pak se jednalo dle domluveného a napsaného černé na bílém? Nebo naopak, stalo se vám, že jste si říkali, proč jen jsme si dohodu nesepsali společně na papír, mohlo být o starost méně? Dobrou noc vám přeje Jana Chládková.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Řeknu vám pokaždé takhle s létem, přemýšlím o tom, co vám nabídnu k poslechu právě pro tyhle příjemné letní večery. Voda, léto, prázdniny nebo dovolená.

Tak mě napadá, nebáli jste se v dětství někdy koupání v rybníku nebo v řece, že vás jako někdo nečekaně zatáhá za nohu? Ne? Tak to já zase ano. To byly ty vodnické a hastramanské příběhy, kterým jsem tenkrát tolik věřil. No a právě jim věnujeme to dnešní divadlo. Tak pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Kdo by neznal tuhle českou filmovou klasiku a taky melodii, která je s tím filmem Jak utopit doktora Mráčka aneb Konec vodníků v Čechách neodmyslitelně spojena. Nespoutaná fantazie pánů Vorlíčka a Macourka. Ale to je příběh pro filmové plátno. Na knižních stránkách byl zase respektovaným vypravěčem těch, jak to říct, mokrosuchých ástermanských příběhů, třeba takový Jan Drda. Ano, Hrátky s čertem, ty jsou asi nejznámější, ale jeho pohádkové příběhy s puncem opravdového vypravěče s mokrým šosem se dochovaly jednak v dramatizované podobě rozhlasové pohádky, ale třeba taky jako četba s Janem Pivcem.
2: Dobrý večer. Kdo to byl pan Hrous? Nic? Tak vy opravdu nevíte, kdo to byl pan Hrous? Toníček Hrous, nebo taky táta Hrous, či ještě jinak kulatej Anton? No ovšem, vždyť jste tu ještě nebyli, když on byl na světě. A nejčko zas už není na světě on, a zbyla po něm jenom pěkná památka mezi hrstičkou přátel, kteří mu dokázali vniknout do srdce přes třípalcovou vrstvu sádla a přitom poznali, že je to srdce zlaté. Zlí jazykové ovšem tvrdili, že hospodský Hrous je krobián, to jest člověk hrubého jazyka a velký odborník na vymýšlení nejrostodivnějších nadávek, jakých lidské ucho předtím neslyšelo. Což o těch nadávkách to je pravda. Já jsem k němu chodíval, když jsem nějakou potřeboval do svých vyprávěnek a nikdy jsem neodešel s prázdnou. Stačilo vědět, jak pana Hrouse přivést do pravé nálady. Například urazit jeho rybí polévku, že chutná po prádelním hrnci. Hned jich vychrlil tucet či dva a to tak jadrnou češtinou, až srdce zaplesalo. Ale právě proto musím dosvědčit, že pan Hrous byl dobrák od kosti a jeho krobiánština, že byla jenom obranou před křivdami světa a taky ovšem neobvykle vytříbenou zálibou v bohaté přerozmanitosti češtiny. Miloval opravdu něžně s celou vahou svých 120 kilogramů svou hospodu, pak svou drobnou manželku, které říkával Andulko, Nanduličko nebo Ančičí, a do třetice i své hosty, pokud si z něho netropili legraci. Leč i tehdy mu stačil ten slovní ohňostroj či vodopád, aby se mu odlehčilo, protože při té dobrotě srdce se vlastně ani hněvat neuměl. Tak ten pan Hrous měl hospůdku v Holešovicích pod Zátorami. Marně byste ji dnes hledali, tenhle kousek staré Prahy byl načisto zbourán. Musíte se spolehnout na mou paměť, že vám ji vyobrazím tak, jak opravdu vypadala a se vší hřejivou útulností, co v sobě měla, abyste se i vy v ní cítili dobře. Bylo to nízké staveníčko o čtyřech, či vlastně pěti místnostech, jak jsem později zjistil, neboť ta pátá, skrytá a přísně střežená, patřila k hlubokému tajemství pana Hrouse. Střecha hospůdky byla celá zastíněna košatými kaštany. Když skrze jejich listí svítilo slunce, vypadalo to, že jsou všude kolem po zemi rozházeny zlaťáky, a když listí zežloutlo a spadalo, zas to bylo všechno jinak pozlacené. Od zadní zdi k vltavskému břehu bylo jenom pár kroků a tahle pramalá vzdálenost hrála v tajemství pana Hrouse svou úlohu. Vida, hnedle bych vám zapomněl prozradit, že se to tam jmenovalo U Hastrmana a podle názvu to uvnitř taky vypadalo. Kolem stěn byly rozvěšeny rybářské sítě s velkými korkovými poplavky a taky zubaté štičí a sumčí hlavy na březových prkínkách. Na policích stály hliněné džbánky a hrnečky, bachráčky, do jakých asi dřív hastrmani ukrývali dušičky. Stěny byly pomalovány obrázky ryb a taky všelijakými rybářskými a hastrmanskými historkami, protože sem odjakživa rádi chodívali malíři a když jim zrovna necinkalo v kapse, platili tímhle způsobem svůj účet. A co se tam jedlo a pilo? Inu takové lahůdky, že byste se jen oblízli. Především nesrovnatelná rybí polívka, které pan Hrous sám říkával trojposchodová, neboť to byl trojnásobný vývar napřed z ježdíků, mřenek a podouství, který paní Hrousová procedila přes plátinko a pak v něm znovu uvařila okouny, cejny a líny. Do třetice do téže tekutiny dala vařit velké kusy vltavských kaprů. Ty malé rybičky hodila slepicím, velké ryby obrala z kostiček, maso vrátila do vývaru, přidala všelikou osmaženou zeleninu, jikry a mlíčí, drobátko zajíškovala, okořenila zázvorem a muškátem. Ach, to byla hustota, až v miskách lžíce stála a jaká rajská lahoda. Ale už dost o jídle. Přibližme se raději k tajemství, které obsádalo hospodu u Hastrmana a taky pana Hrouse osobně a které on tak úzkostlivě skrýval a přece neskryl, alespoň ne před mýma všetečnýma očima. Pan Hrous nebyl totiž, podržte se, svým původem nic jiného než Hastrman.
0: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
3: Hastrmanský čarování.
4: Sedma.
3: To je, pane věda.
4: Král.
3: Kdo se mu však nenaučí, tomu třikrát běda.
5: Hastrmanský čarování není žádný špás.
4: Eso!
3: Ovládnout ho ale musí jeden každej z nás.
5: A trumf!
6: Je...
5: Hrajete jak ponocný, pánové.
7: My se nekamarádíme s Mariášem, kabrnáčku. A tobě zas nejde čarování.
5: Třeba jsem Václave na nějaký to abrakadabraka už starej.
6: Starej? Že vás pusa nepálí, strejčku kabrnáči?
5: Svý leta už mám, Toniku. S tím nic nenaděláš.
6: 127. To přece není pro vodníka žádnej věk.
5: A paměť mi už taky dosluhuje.
6: Taky trochu pomůžeme, dědo.
5: Lojzo, sakramenský kluku, ještě ty se do toho míchej.
6: Co by ne? Pro začátek stačí, když budeš opakovat po mně.
7: Počkejte. Počkejte, kabrnáčci. Hastrman bez vody je jako smyčec bez houslí. Tondo, přines škopek.
6: Pro oči snad nevidíte, strýčku kapinosi. Je už dávno nachystaný.
7: Tak se do toho dáme, hoši. Nohy do škopku, šasy namočit a všichni.
3: Jedna kapří šupina, jeden štičí zub.
8: Je tu někdo? Tak haló, hospodo. Tak je tu někdo?
9: Hned jsem u vás. Co pak to bude, pane?
8: Horký čaj pro zahřátí. Byl jsem na rybách. Jsem z toho marného úlovku celý vymrzlý.
9: Neberou.
8: Darmo mluvit. Tahle Vltava má zakletou vodu.
9: Já na Vltavěnku nedám dopustit.
8: Poslouchejte, paní Hustinská. Co máte tamhle pod tím stolem?
9: Ach, jo, Tonda zatrápený, už tolikrát jsem mu říkala, že mokrá havit nepatří do lokálu.
8: Chcete snad říct... Kanenko skákavá.
9: No co? Neviděl jste nikdy pár štik?
8: Prý štik? Vždyť tohle jsou úplní žraloci.
9: Rybáře v sobě nezapřete. Máte metr pořádně dlouhý, co?
8: Náhodou tyhle tři jsou přímo výstavní kousky. A ta čtvrtá, no, tak je sice trochu menší, ale taky není k zahození. Koupím je všecky. I s tím škopkem.
9: Ale jděte.
8: Dobře, zaplatím.
9: Kde pak, milej zlatej? Tyhle ryby nejsou na prodej.
8: Dám, kolik si řeknete.
9: Ne, svýho Toníka neprodám.
8: Mě fuk, jak se která ryba jmenuje. Můžu jim říkat Tondo všem dohromady, nebo každý zvlášť?
9: Vůbec nic nechápete. Tohle nejsou ryby, ale hastrmani.
8: Hastrmani.
9: Nevěříte.
8: Ale paninko, hastrmani, čili vodníci, nejsou. Prostě neexistují. To ví dneska už kde kdo.
9: Já vám říkám, že jsou.
8: Jo, leda v pohádkách.
9: A kdo je tedy tohle?
8: Přece Štika. Nebo Štičák.
9: Omyl. To je můj...
6: Antonín Hrous. Hastrman. Těší mě.
8: Můj ty smutku. Co to má znamenat?
6: To znamená jediný. Andulka mluvila pravdu.
8: Není možná.
6: Ale je. Jen tak mimochodem. Ona má vždycky pravdu. A jedno jim povím. Nebejt jí tý mojí zlatý anduličky, tak jsem do toho lidského světa na mou duši ani nos nestrčil.
8: Povídačky.
6: Žádný povídačky, dráhý pane. Jen čistá, křišťálově průzračná pravda. A jestli chtějí kousek toho křišťálu stisknout v dlani, tak se pěkně posaděj a poslouchaj. Všecko začalo docela nevinně.
10: Tondo, pojď sem.
6: Co je, táto?
10: No, jen pojď. Musíme si spolu vážně promluvit.
6: O čem?
10: O tobě.
6: Jo.
10: Koukni, Tondo, na vodníka už si velký dost. Číst, psát i počítat umíš.
6: No to jo.
10: Síly má, že nevíš, co sní. A žene tě to až hloupostem. A co se zdejší Vltavy tejče, máš všechno v maličku.
6: No, všecko ještě ne.
10: Ale jak pak ne. Umíš se proměnit ve Štiku. Sumce i candáta. Dokonce svedeš i zajíce a koně bez ohlávky. A to každej nedokáže.
6: To jo.
10: Podle chuti poznáš, kde jaký vltavský přítok.
6: Já vím, kam míříte, táto. Jenže mě se do světa nechce.
10: Chce, nechce, musíš. Půjdeš na zkušenou. A když řekneš, že jsi Pulkareckýho Matesa Hrouse syn, každej našinec tě rád přijme.
6: Ale táto, já bych přeci jen radši zůstal.
10: Ne, synku, už jsem ti zapřáh dva sumce. A teď běž. To víš, lehko mi není. Jedinýho syna pustit z očí.
6: No tak proč?
10: Protože tady na Půlkarci tě už žádný štěstí nečeká.
6: O jakým štěstí to mluvíte, táto? Já jsem docela spokojený.
10: A co, láska? Toníku, ne? Zkrátka, měl by si najít nějakou nevěstu, jelikož chlap bez ženský péče, to je jenom poloviční mužskej.
6: To se povídá?
10: Jo. To je i ověřený. A jedno si pamatuj. Když to nebude zrovna vodníková dcera, měla by mít k vodě aspoň hodně blizoučku. No tak zlom vás, je kluku Hastrmanská.

0: vodička, se do rybníčka.
1: To je panenka.
2: Lenek, bylo 20 a teď jich mám jen 19.
1: Statinko, tadyhle vám jedna bílá ryba uplavala.
0: To je ta 20. Pěkně děkuju.
1: Rádo se stalo.
0: A který špak ty jsi? Že tě neznám.
1: Já jsem ten synovec. Porybního.
0: Nevymýšlej si. Vždyť já vím, co jsi zač. Kapeti ze šosu. Hastrmánku.
1: Je. A vy se Hastrmana nebojíte?
0: Proč mi vykáš? To se ví, že se ho nebojím. Já se nebojím ani čerta.
1: Ne?
0: Akorát našeho táty se bojím.
1: Táty?
0: On umí třískat potěhem, až mi na celém těle naskáčou modřiny.
1: Proč tě bije, když jsi taková hezunká a milá?
0: No, právě proto, že prej se na mě kluci smějou. Ale což pak já za to můžu, že jsou takový hloupí?
1: Já bych se na tě taky smál.
0: I tak jsi taky hloupej.
1: Třeba jsem. Ale umím spoustu věcí. Chceš, abych ti chytil rybu?
0: Chci.
1: Ale jen jestli přijdeš zítra.
0: Chodím se máchat prádlo každý den.
1: Tak já tu pro tebe od nynějška každičký den přichystám košík ryb. Chceš?
0: Co by ne. Doma budou rádi a když i tobě to udělá radost.
1: To tedy udělá.
3: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Klasikou z rodu hastrmanských vyprávění, kterou dnes tedy rozhodně nemůžeme opomenout nebo vynechat, je i knížka Josefa Lady. A vsadím se, že ji teď určitě máte, když ne v knihovně před sebou, tak aspoň někde intuitivně před očima. Bubáci a hastrmani. Veselé to vyprávění o hastrmanu Brčálovi a strašidlu Mulisákovi. Myslím, že asi nikdo nespočítá, kolik těch hastrmanů Josef Lada v životě namaloval, ale víme, že motivem pro jeden z jeho posledních obrazů v roce 1957 byl právě zase takový jeden starý unavený hastrman sedící s dýmkou na vrbě.
1: Vesnička Syslov leží stulena uprostřed lesů. Asi 50 starých dřevěných chalup s doškovými střechami a s dřevěnou zvoničkou uprostřed návsi tvoří celou vesnici. Vedle zvoničky je nevelký rybník s prastarou vykotlanou vrbou a bledý měsíc se v něm zhlíží jako v zrcadle. Osvětlena měsíčním světlem s věncem černých lesů v pozadí vypadá vesnička opravdu jako z nějaké pohádky. V těch černých lesích jsou mnohá místa, kam pro nedostupnost ještě lidská noha nevstoupila a kam obyvatele zapadlé vesničky se ani neodváží chodit. A jen si na večerních táčkách vypravují, že v těch skalách uprostřed hustých lesů jsou ještě tajemní tvorové, o kterých se vypravuje snad už jenom v pohádkách. Však z těch pohádkových bytostí se u Syslova ještě aspoň jedna zachovala. Je to hastrman Brčál, který bydlí v rybníce nad prastarým mlýnem s malým hastrmánkem Pulcem. Snad proto se tam ještě udržel, že do Syslova už ani pořádná cesta nevede. Z cizinců tam nikdo nikdy nepřijde a domácí občané jej nechávají na pokoji, protože on sám už také nikomu neškodí. Ani malé děti si Brčála tuze nevšímají, když si někdy zajde do vesničky pro tabák a jen ho pozdraví jako každého jiného dědečka. On sám také s lidmi mnoho řečí nenadělá a jen někdy ve starém mlýně, kam rád chodívá večer na návštěvu, se rozpovídá o starých zašlých časech. No a ještě vám snad mohu o něm povědět, že si za mlhavých nocí rád někdy vyjede na projížďku s podivným potahem. Čtyři velké černé kočky si zapřáhne do malého vozíčku a uhání s ním jako s větrem o závod hlubokým údolím, které se táhne okolo Syslova. Jednou za mlhavé podzimní noci, když projel údolím, zastavil u tří dubů svůj kočičí potah a zahleděl se zpátky údolím a zabrčel. Čím to ke všem kozlům je, že jsem vždycky rád, když mám tohle smutné místo za sebou. Ten smutek tam na mne zrovna padá a skoro se tam trochu bojím. Je to dost hezké místo, ale něco tam chybí, co by to trochu oživilo. A zrovna ho něco rozumného napadlo. Už to mám. Co tam chybí? Strašidlo, pardie, puškvorec, strašidlo tam chybí. A to se věru divím, že se tam už dávno nějaké strašidlo neusadilo. Vždyť je to místo pro strašidlo jako stvořené. A hastrmanova tvář se rozšklebila radostným úsměvem a žabí oči se ještě více vykulily. Pardie rákos, to by bylo něco pro kamaráda Mulisáka z Černých voděrat. On už je tam chudák taky jen tak sám. Nikdo se ho tam už nebojí a nejvíc ho mrzí, že už v něho nevěří ani staré babičky. Však mi tuhle poslal postrace štěbetelce psaní naškrábané na březové kůře a v tom psaní si mi trpce stěžoval, jak je tou moderní dobou zneuznán a odstrčen. Kolik set let tam poctivě strašil a teď, aby šel na stará kolena někam do muzea. Ja. A tam prý ho vezmou jenom s tou podmínkou, že se dá sám na svůj náklad vycpat. Ale počkej, kamaráde, však ty zase radostí povyskočíš až do vršku Borovic, až ti povím o tomhle pěkném místě. A dlouho s tím otálet nebudu a hned zítra v noci zajedu do Voděrad pro mulisáka. Vždyť by se nám mohlo snadno stát, že by se tu usadilo jiné strašidlo. A já bych tu měl moc rád starýho kamaráda mulisáka. Alo, vranky, kupředu, brkkkkk, skvá, kvá, kvá. A Hastrman brčál se rozradostně vracel k domovu. Po celý druhý den se pak s chutí připravoval na radostnou cestu. Vzal si novou čapku upletenou z dlouhého sítí, nedělní zelený kabát a nové červené botky, které si zrovna den předtím na Staré Vrbě při měsíčku dodělal. Potom ještě dovedl malého Pulce do starého mlýna a tam poprosil paní mámu, aby si tam asi týden Pulce nechal a povídal jí, že se bojí samotného Pulce nechat doma, aby třeba ještě nezapálil rybník. Z toho ovšem malý Hastrmánek měl velikou radost a těšil se, jak si spolu vyhrají z mlynářovic s synkem. A pak se už starý brčál vydal s chutí na cestu a šťastně a zdráv dojel do Černých Voděrad ke svému příteli mulisákovi.
2: Divadlo pro vaše uši.
3: Hned tu první noc po přistěhování do Syslova požádal mulisák brčála, aby mu ukázal to příhodné místo ke strašení. Vzal Hastrmana na své vzdušné sáně, aby nemuseli trmácet unavené kočky a vydali se na oblídku. Mulisákovi se jedno místo i hned zalíbilo a vroucně děkoval brčálovi, že mu o něm pověděl.
4: Pardie netopejr, tady to opravdu ještě vypadá jako před 100 lety, zakvíkl mulisák radostně. To je místo pro strašidlo jako stvořené a nejvíc mě těší, že mě zařízení nebude stát skoro žádné peníze. Nic se tu nemusí ničit ani bořit, aby to tu vypadalo pustější. Taky je dobře, že tu ječí meluzina. Ta teď stojí prachu, kamaráde, když se musí z brusu nová pořizovat. Je tu zkrátka všecko, čeho je ke strašení třeba a já se také, kamaráde, hned zítra večer s chutí pustím do strašení. Počkat, příteli mulisáku, teď už to nepůjde tak snadno a lehce, jako to chodívalo, když se sdělal pro sebe v Černých Voděradech, promluvil vážně Hastrman. Teď musíš mít, holečku, povolení od starosty, abys tady mohl strašit. Druhého dne se tedy oba braši vypravili k syslovskému starostovi. Přinesli mu darem župan z vrbového proutí a párek pěkných netopírů, aby ho příjemně naladili a přitom pověděli, proč k němu vlastně přicházejí. Pan starosta je vážně vyslechl a potom k ním promluvil s úřední vážností. No, ono by to bylo dobré, kdyby se tu usadilo nějaké strašidlo, co pak o to. Děcka bez toho už začínají tropit všelijaké nezbednosti, ale dříve než k tomu dám své úřední povolení, musím něco připomenout. Musím upozornit, aby tudle strašidlo mulisák nedělalo při strašení žádné škody. aby opatrně zacházel s vichřicí a s meluzínou. A také musí dát dobrý pozor, aby těmi svými světýlky a bludičkami nevypálil vesnici. A Jářku, hlavně strašte děcka násobilkou sedmi a souhláskami obojetnými. Těch se děcka bojí víc než čerta. No, a to by bylo zatím všecko. Doufám, motře Hastrmane, že nám přivádíte strašidlo poctivé a pořádné, které bude naší obci dělat jenom čest. A já vám, sousede Mulisáku, přeju u nás hodně zdaru, štěstí a úspěchu.
3: Tím byla návštěva ukončena a oba hoši spokojeně odcházeli. Mulisák si liboval, že tak dobře pochodil a pevně si po cestě umiňoval, jak si to všechno zařídí a uspořádá, aby mohl řádně strašit k prospěchu obce. Hned se tedy pustil do práce a při budování chaty už usilovně přemýšlel, co by tak měl udělat, aby se hned napoprvé v obci uvedl. Mladé strašidlo by jistě na to hned připadlo, ale kmotr Mulisák byl už hodně starý hastroš a tak mu to vymýšlení dalo hodně práce. Ale za to zas vymyslil něco hodně šikovného a s chutí se pustil do práce. Doletěl si na Barabášovy hory babě Kanimůře a vyprosil na ní podobenku jejího švagra čerta Haramáše. A doma pak podle té podobenky celý měsíc molil z černých hadrů a ze starých černých chlupatých kožichů asi metr vysoké čerty. Nadělal jich kopu a pak s nimi nenápadně chodil do statku a chalup, kde měli plno malých dětí. A Mulisák rodičům nabízel své čerty asi takto. To je marné, lidé zlatí, děti se musí něčeho bát. Když si ode mě koupíte tady toho čerta Haramáše a doma ho postavíte na almaru, aby ho ta rozpustilá cháska měla pořád na očích a pořád z něho měla strach, tak uvidíte, jak budou sticha jako pěny a neodváží se zlobit. A rodiče mu věřili. Všechny čerty mu hned odkoupili a nastavili je ve světnicích po almarách, aby na ně děti dobře viděli. A těšili se, milí rodiče, že rozpustilé děti budou toho dne jako oukropečkové. Ale těšil se i starý Mulisák. Ležel doma ve své chatě na palandě a jen se nad svým dílem spokojeně šklebil. A opravdu snad čekal, že celý Syslov se starostou v čele a snad dokonce i s hudbou mu přijde poděkovat za ten jeho výtvor, kterým sakulensky skrotil rozpustilou mládež.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Když nás už teď Valdemar Matuška pozval na pražskou kampu, tak tam ještě chvíli zůstaňme. A to společně s knížkou Andreje Gjuriče Kam běží modrá liška. Pan Rudolf Hrušinský tu byl vypravěčem příběhů kolem zákoutí pražské Vltavy na kampě. A snad mi dáte za pravdu, až se tam někdy večer vrátíte, budete mít takový nejasný pocit, totiž, že vás pan Rudolf Hrušinský drží za ruku a vypravuje vám to všechno o tom pražském vodnickém světě, jako by tam byl v tu chvíli, ale v tu chvíli s vámi. Tak dobré dny, přátelé.

Václav Vaněček, místopřísežný a splnomocněný vodník na Čertovce, seděl na lávce u mlýnského kola a kýval nohama nad vodou. Byl pobouřkový večer a z kampy táhla kořená a dužnatá vůně. Díval jsem se chvíli skrze železné mřížový z mostku přes Čertovku a přemýšlel, jestli se mám ozvat. Bylo to už dlouho, co jsme se neviděli. To, když zrušili hospodu u řádového kříže a já přestal z večera a v noc

0: Vodník Václav Vaněček se díval dolů do vody, ze které to bliskotalo a mlaskotalo, a pískal docela potichonku. Věděl jsem, že je to písnička pro kapra Kuldu. Pouze na tuhle písničku vyplouvá, a to ještě jen, když se mu zachce. Byl umytý večer, z kampy to vonělo kořením a z čertovky vodou. A tak jsem tichounce zapískal taky kousek té kapří písničky. Jednou kránu mne ji Václav Vaněček naučil, ale pořádně to umí jenom vodník. Podíval se směrem k mostu a povídá:
1: kam běží modrá liška na kampu a co nese v hubě zelenou ratolest. Tak poles, poles.
0: Tohle je takové naše povídání už od těch dob, co se známe. Tenkrát mě chtěl takhle vodník Vaněček vyzkoušet, co o kampě vím a jestli budeme spolu za dobře. Modrá liška je domovní znamení. Znamení na domě hned z kraje Kamského plácku, vlevo, když jdete od parku k mostu. Kdo si ji všiml, ten už rozumí. A kdo ne, bude se tam muset jít podívat. Přelezl jsem tedy žbrlení, slezl po stavidle a sedl si na tu vlhkou lávku.
1: Jak pak nám to dneska voní?
0: Veškerou vodou. Oba jsme se toho s chutí nadechli. Vidíte, a někdo ani neví, že voda voní. Každá voda voní. Trochu jinak ta, co běží, trochu jinak ta, co stojí, jinak voní večer a jinak zase ráno. Po svém hluboká a po svém mělká, jinak studená a jinak teplá, jinak řeka, jinak potok, jinak rybník a jinak jezero. A čertovka, ta voní zase jinak. No prostě jako čertovka. Ani potok, ani řeka, ani náhon, ani strouha, nebo od všeho trochu. Voní veškerou vodou. A my s Václavem Vaněčkem to dobře víme. Chvíli jsme tak seděli a nemluvili. Voda dole občas šplouchla, z mlýnského kola za námi odkapávaly kapičky. Od Velkopřevorského náměstí bylo slyšet koncert a od řeky kytaru. Pak zkusil Václav Vaněček zase kapří písničku. Za chvíli se voda trochu zavlnila, ale to se vydávala na lov vodní krysa zvaná Tereska. Vaněček ji neměl moc rád, chytala ryby a vůbec všelijak pytlačila, ale patřila k vodě a tak se s ní držel v dobrém.
1: Kulda mi dělá starosti. Nějak ho není vidět.
0: Přece vyplouvá na tuhle písničku jenom, když se mu právě chce. Třeba se mu nechce.
1: To už se mu tedy nechce třetí den? A to je nějak divný. Ani dole není k spatření, kde nic tu nic, jako by se voda po něm zavřela. No, mohl jet do bráníka k netezím. Tam se on vždycky zdrží. Bránický vodník Vrbovec si s ním moc rád popovídá, jenomže jednak mi vždycky Kulda řekne, když chce někam na delší čas, a za druhé, to už je něco, když se vydá na takovou cestu. On už k stáru moc na Vltavu neplouvá a tím míň tam nahoru, kde je tolik randálu. Naposled tam byl, tuším, okolo Vánoc, to se ryby nejčastěji navštěvujou.
0: Kulda nebyl totiž jen tak kapr jako kapr. Především to byl jediný kapr na čertovce a tak by si ho Vaněček vážil, i kdyby byl všelijaký. Ale právě tenhle jeho jediný kapří kus je nejstarší ze všech vod Velké Prahy a okolí. Kulda je prakapr. Jak se patří, krásný, velký, tlustý a moudrý. Třikrát chycený na udici, jednou do vrše, třikrát trefený kamenem a jednou dokonce z pušky. Má krásnou, tmavozlatou barvu, místy trochu do černa a všichni ho čertoveckému vodníkovi závidějí. U Už je po bouřkách, říkám a ukazuju na mlhy. Ale Vaněček na to nic. Jenom se tak zamyšleně rozhlíží a já vidím, že budu muset něco podniknout. Zatím se mu tedy aspoň položil ruku na rameno, to jako že tu jsem a že jsem jeho přítel. A pak jsme se v tom pobouřkovém večeru domluvili, že počkáme ještě den. Když tu ani potom Kulda nebude, musíme doopravdy začít pátrání.
1: Napřed bychom mohli zajít za Valentou. Je to soused a nejspíš by mohl něco vědět. Tam u něj na Vltavě je Kulda jako doma.
0: Ale vidím, že vám budu muset povědět něco víc o pražských vodnících, než začneme celý tenhle příběh. Budete to ještě potřebovat. Možná, že jste si dosávat mysleli, že je v Praze na Vltavě vodník jenom jeden. Ale to je vidět, že nemáte ponětí, jaká je to práce starat se o řeku v tak velikém městě. A co teprve dřív, není to ještě ani tak dávno, kdy Vltava byla čistší a plná ryb. V létě teplá, že se v ní dalo krásně koupat a v zimě zamrzlá, že se po ní procházela v neděli celá Praha. Pluli tu nejen lodě a parníky, ale i vory, co kotvily za císařskou loukou ve vorovém přístavu, řečeném háfnu. V Podolí se po celý rok prodávaly ryby a v Bráníku se pro hospodské lednice sekal led. To potom bylo pořád co dělat, co hlídat, opravovat, spravovat, že by to jeden jediný vodník nikdy nestačil. Protože lidé žili daleko víc u řeky a s řekou. Před dávnými časy patřil k pražské Vltavě jen vodník Staroměstský, Malostranský, Novoměstský a vodník na Čertovce. To je poznat ještě dnes podle toho, že mají vznešené a starodávné tituly. Potom ale Praha rostla podél řeky, práce přibývalo a tak je dneska pravých pražských vodníků 9. Staroměstský, Malostranský a Čertovecký nazývají se dohromady také vodníci střední, neboli městští. Proti proudu řeky jsou 3 vodníci horní, nebo také protivodní, od Starého Města dolů vodníci dolní, řečení též povodní. A ještě něco. Asi jste si už všimli, že vodníci mají docela lidská jména, jenom s jednou zvláštností. Vždycky a bez pardonu musí ta jména začínat písmenem V. Nevím přesně, jak je tomu navenku. Tam se snad skutečně vyskytují ti puškvorci a rákosníci, přesličkové a půlci, česílkové, žabincové, jak o nich čtete v pohádkách. Ale u pravých vltavských vodníků je to tak, jak říkám. Václava Vaněčka, který je místopřísežným a splnomocněným vodníkem na Čertovce, už znáte. A tak je třeba ho jmenovat jen pro úplnost. I máme tu především Valentu, sídelního vodníka Malostranského, už tu také o něm byla řeč. Bydlí pod Karlovým mostem u prvního oblouku, hnedle tam, co stojí rytíř Brunsvík a spravuje řeku od mostu 1. máje na rozhraní Smíchova a Malé Strany až po občanskou plovárnu. Ale ne celou řeku, jenom tu polovinu u levého břehu. Na druhé straně je revír dědičného hastrmana Staroměstského, co žije ve Staroměstských mlýnech. Staroměstský vodník Vavřinec Velebný má hubený podlouhlý obličej, temně zelené, velice smutné oči a dlouhé stříbrné vlasy a vousy jen trochu do zelena. Nikdo neví, jak je starý, snad tu vládne od dob největší slávy Starého Města pražského. Vavřinec Velebný je nejstarší a nejmoudřejší ze všech pražských vodníků. Rozumí všemu, co je, bylo a bude kolem vody, Ví o místech a o věcech, na které už všichni dávno zapomněli, ba i o takových, o kterých nikdo nikdy neslyšel.